Tim Scala. Jsou cesty zpátky a jsou cesty tam.

0: Jo, Karel, to je jméno.
1: Víš, ten zvuk, to se tak někdo má.
0: A ta fůra slavných příjmení.
1: Karel Hynek Mácha.
0: Karel Jaromír Erben.
1: Karel Havlíček Borovský.
0: Karel Čapek.
1: Karel Vacek.
0: Pozor, Karel Vlád.
1: A také Karel Kot.
0: A dokonce i Čeplín byl Karel.
1: Jo, mimochodem, Karle, jakže jsem jmenuji?

poselství, pravé přátelství. Je jenom několik takových slov, jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

pravé přátelství. Přátelství, to je někdy víc než

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Folková pohlazení.
1: Krásný den a dobrý poslech, vážení přátelé hodné folkové muziky. Od mikrofonu zdraví Vítě Trojníček, máme tady folková pohlazení. Ať dělám, co dělám, nemohu se zbavit té podzimní atmosféry, takže ten dnešní výběr písní bude opět prostě motivován tímto. Já vím, že docela často dělám pořady, které jsou nějak motivované třeba tím ročním obdobím, že si pouštíme písničky o jaru, o létu, o zimě, o podzimu. A o podzimu už jsme vlastně si pouštěli, ale když se dívám do té fonotéky, tak opravdu tohle roční období má těch písní úplně nejvíc. A můžeme do toho vyhledávače zadat slova třeba jako listí, padané listí, podzimní kemp, poslední oheň, první sníh. To všechno zapadá, na to všechno hold folkáči od jak živa psali písně. Tak ať se vám líbí.

Maestro Plíhal, jako vždy vtipný, geniální a tentokrát podzimní. To zazněly písně od legend našeho žánru. Pojďme si pustit něco mladšího, třeba Švédova trojka zpívá o podzimu takto.

země plná kaštanů. Vím, že ji taky brzo dostanu. Je to tak snadné a tak prosté. Dva týdny ona, já a postel. A že jsem frajer, a že jsem frajer, a že jsem frajer, tak se rozdělím. Co byste řekli příští neděli? Ať večer na skok přijde ke mně.

Bujabéza, olomoucká skupina. Přemýšlíte možná, co bylo v této písni podzimního, ale ona se ta píseň přímo jmenuje Podzimní. Z těch dalších, řeknu, méně známějších podzimních písní a interpretů můžeme sáhnout třeba do debutového alba skupiny Meziměsto.

Podzimní víla, starší písnička Honzy Brože a Jindřišky, takže skupiny Devítka. A teď dvě písně už od bohužel neexistujících kapel, ostravské tempody Vlak pro listí a pražský Magizon, asi nejhezčí, co znám o podzimu, i když se jmenuje První zimní sníh.

Magison a zpěvačka Mirka Rosendorfová. Hluboce srdeční záležitost pro mě osobně. Už jsem se několikrát v našem pořadu rozplýval o tom, že písničky Vládi Šaolína Konopa se zachované na demosnímku pražské skupiny Magison považuji za jednu z nejhezčích věcí, která se vlastně objevila na té naší hudební scéně v posledních letech, nebo v naší generaci, řeknu. Ale když tak nad tím přemýšlím, tak on už je to vlastně 20 let, co Magison nehraje, tak to je šílený, jak ten čas letí. Pojďme si dát od Magisonu ještě jednu, která se jmenuje Loučení, ve které je zmiňován legendární brdský básník.

Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

Draci z papíru patří k nezaměnitelným symbolům tohoto ročního období. Tohle byl AMU Let z Hané, super skupina. Dáme si teď Brňáky přístav, protože i oni mají písničku, která se přímo jmenuje Papírový drak.

vidím nad polem papírové draky. Chtěl bych být dítětem a draka pouštět taky, poslat mu psaníčko orežné niti, nakreslit sluníčko, ať lidem svítí, ať svítí k radosti, ať lidem praví od lidských starostí, ať zvednou hlavy, podívej člověče, nasaď si brejle, vezmi kus papíru, sežeň tři špejle.

vidím na nebi papírové draky. Chtěl bych být dítětem a zúčastnit se taky, když den se sešeří, domů utíkat, zasednout k večeři, vyčurat a spát. Usínat na děti, tak usínají děti, že někde po nebi jejich draky letí. Vítr je jim motorem a všude, kde je víra, i nebe se svým prostorem se před ní otevírá. Ať si kde jsi, nikdy nejsi na tom světě.

Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu, dnes těžce provoněná podzimem. Nejznámější píseň o tomto ročním období má samozřejmě na svědomí Vaby Daněk, píseň, co mě učil Listopad. Já ale sáhnu po titulní skladbě z jeho druhého alba, LPčka přímo, které se jmenovalo Vítr. Musím říci, že ten smutek po Vabim, to jak nám tady chybí, alespoň za mě lépe vystihuje právě tahle ta skvostná píseň.

tehdy foukal chladný vítr, ostře chladivý a čistý, česal svadlé hlavy strom, trhal kaštany a listy. Já jsem seděl před tím domem, hlavu stejnou jak ty stromy. Potom došlo taky na mě a já rázem poznal, co mi ten den dal.

stál jsem u zábradlí mosta, někde v loutce odapádí kolem zhromáždění rádců. Jeden radí, druhý svádí, první jistější je zůstat, druhý krásnější je skočit. Potom zapoukal můj vítr, tam si odvanul.

Vždycky, když někdo nadává na to, jak nás ta, řekněme, moderní výpočetní technika pohlcuje, jak ta nová média jsou škodlivá, stačí zabrousit do archivu na serveru na kanálu YouTube, kam postupně lidé přidávají nějaké poklady z fonotéky dávno zapomenuté písně. K ním řadím i podzimní zprávu od skupiny Smolaři a tu jsem ve fonotéce neměl. Jako kluk jsem ji slýchával z nějaké kazety a jsem moc rád, že jsem tu fonotéku mohl doplnit. Tak, co bychom si o tom podzimu ještě pustili? Ono, když se řekne podzim a člověk si představí to listí, tak jedním z nejhezčích listů je samozřejmě list javorový. No a to už jsme samozřejmě na Moravě u sourozenců Ulrichových.

0: Tolik dnešní vydání folkových pohlazení. Dnes tedy opět sestavené z písní inspirovaných podzimem. Mějte se, za týden se bude těšit Vítěz Roníček naslyšenou. No a přidávám ještě novější píseň Podzimní karneval z alba Honzy Ereta.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Začíná další díl v éteru Českého rozhlasu. Díl, který se opět ocitne i na jevištích divadel i s tím, kdo je přede mnou. Iva Hitnerová je teď ve studiu. Ahoj, Ivo.
3: Jsem opravdu moc ráda, že jsem zase tady a těším se, že si poslechnu něco fakt veselého.
2: Výborně, a taky vám řekneme, kde Ivu budete moci vidět naživo. To všechno se dozvíte v dnešním vysílání.
0: Humoriáda.

0: Začíná Humoriáda v plné verzi s ukázkou číslo 1. Tu si vybírá Eva Hitnerová. Koho?
1: Já jsem pro začátek vybrala Josefa Dvořáka, to je můj favorit. A k tomu Jiří Cízler, to myslím, že je zaručený, že to bude opravdu veselý.
0: O nápadnících a o odpovědně. Když jsme na place, má být legrace pořad, ze kterého bereme.

0: Vážení přátelé.
1: A hlavně přítelkyně.
0: Já bych rovnou ty přátelé úplně vynechal. Co říkáte?
1: No pardon, promiňte, já jsem slušný člověk. Proto se zdržuju toho takovýho... No,
0: ale prosím vás, krátka, zdržujete se. Tedy vážené přítelkyně. Znělka ohlásila, že přichází oblíbený Josef Dvořák. Ano, správně. A méně oblíbený, já to řeknu rovnou, neoblíbený, Jiří Císler. Hezky se vás ubyt, Jiříku, co?
1: Ano, jenže tomu stejně nikdo nevěří, protože kdo z nás dostává denně tisíce dopisů, ve kterých pisatelky vzdychají a zapřísahají se, jak ho rádi vidí? A?
0: Kdo?
1: Slyší, aba jenom tuší?
0: Ano, zřejmě máte na mysli věřitelky, které do vás důvěřivě investovali nějaký peníz a teď by ho rádi viděli zpátky.
1: No, to jsou nešťastnice, ovšem mně se zdá, že mi někdo čte mou milostnou korespondenci.
0: Pardon, co si o mě myslíte? No tak jedním očkem občas nahlédnu, že? Když se jedná o růžové psaníčko a mám starost, aby nenahlodalo vaši cnost. No a proto, vážené pisatelky, pokud máte ještě něco jiného na srdci, kromě dluhů tady toho, mého přítele, s důvěrou se obracejte na mě. Pište, nebo víte co, raději rovnou telefonujte.
1: Na číslo 155.
0: Ano. Proč? Moment, to není moje číslo.
1: To je první pomoc. Víte, jistota je jistota.
0: A jistota, jaká jistota?
1: No přece pisatelka, která by se omylem chtěla obrátit na vás, se zřejmě nachází ve stavu, který si vyžaduje okamžitý lékařský zákrok.
0: To je přehnaný, to mi děláte zbytečně velikou reklamu.
1: Ne, já mám na mysli jenom blahopisatelek, protože dámy stačí jednou šlápnout vedle a stojíte v tom, v tom...
0: No. Zkrátka jste v tom, ano.
1: Správně, jste v tom a tím ušetříte, ano.
0: To je podivný případ šetření. No dobře, ušetříte. Počkejte, jak jste to vlastně myslel?
1: No, jak jsem to myslel, takový lázně přece něco stojí, že? Člověk se chce vytrhnout z nudy všedního dne?
0: No, já jezdím do lázně, abych se léčil. No a vůbec, jak to všechno se mnou souvisí?
1: No co pak, vy jste už zapomněl na své první angažmá?
0: Ta nádhera, to nejde zapomenout. Vy myslíte, jak jsem tehdy stělesnil ten strom, že? No, já vím, perfektní, vidíte?
1: Ne, ten strouchnivělej dub, jak jste ho hrál tak věrně, že ředitel nervově nevydržel a zařval, pro boha, odklíte už někdo to dřevo. No?
0: Ne, tak tohle
1: tak myslím. Tohle já nemyslím právě, to nemyslím. Myslím, jak ve Frantových lázních potřebovali adaptovat Františka a vás požádali, abyste jim tam za něj rok zaskakoval. To myslím.
0: No. Víceméně neúspěšně, že? Mně se zdále, že prozrazujete víc, než je záhodno.
1: To ne... Ne, to neprozrazuju, protože to je každému jasné.
0: Co je každému jasné?
1: No to, jak jste věrně to hrál. Od té doby jste takovej, jak bych to řekl, takovej opotřebovaný. Takový, jak bych řekl, torzo jste.
0: Ale teď už od mládí mi říkali, že jsem samá ruka, samá noha. Vážení přátelé, tak slyšeli jste tohlensto? Tak tohle z člověka udělá bledá závist. Tohle mi řekne taková ruina, na který už dávno měli pracovat památkáři.
1: No to jste nemusel. Posluchači si dovedou udělat úsudek sami.
0: No, to doufám.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Jací byli nápadníci, když si začínala hrát, když třeba už... Jsi stala se veřejně známou, někde se objevila na jevišti. Jak si první návštěvníci a nápadníci za tebou přišli?
4: Jak myslíš nápadníci? Jako, no, že mě balili, nebo...
3: Třeba, nebo chtěli poděkovat, nebo prostě pro ně se byla vzor herečka, kterou chtěli třeba odměnit květinou, nebo něčím, nebo si popovídat, nebo pozvat tě na kafe, já nevím.
4: Patriku, to už je.
3: Dávno.
4: Ani nechci říct tu číslovku.
3: Ale máš to v paměti.
4: Mám to v paměti, ale to bylo ještě to tak nějak víc ty nápadníky člověk bral automaticky. Teď, když narazím na nějakého nápadníka, tak myslím, že jediné téma je, že si vyprávíme, který kloub máme vyměněný a jakou máme cholesterol a takhle, takže Takže na tohle šťastně vzpomínám. Je zvláštní, že tyhle věci si člověk docela hezky pamatuje, ale jako, že bych si konkrétně pamatovala nějakýho nápadníka. A nebo jo, že jsem si ho třeba vzala.
3: Jasně, jedno nápadníka. No a jaký byl na začátku? Čím se ti dvořil?
4: Můj první nápadník, kterou jsem si vzala, můj byl kolega z ročníku, báječný kluk a režisér Ivan Raimond, už bohužel zemřel, a hráli jsme spolu divadlo, a když s někým hezky se ti pracuje a rozumíte si, tak to tak nějak šlo najednou samo. Já jsem zdědila takový malinký strašný byteček po babice, a Ivan mi pomáhal ten byt jakoby zařídit a vymalovat, a tak hezky pomáhal a už tam bydlela. takže nenápadně to začalo.
3: Jo. A dají se rozdíly třeba s současným muž Petr tak jako ten s dvořením na to jinak, nebo se taky rovnou nastěhoval?
4: Taky se nastěhoval. velmi rychle, ano. Krátce se dvořil, nastěhoval se, a první předměty, který si po nastěhování přinese sebou, tak například byla veliká kánoj. Já jsem do té doby nikdy nic takového neviděla, ale on měl kánoj a dal si ji na půdu, a pak si přines ještě takového žabáka, který měl červa na gumičce, a když se ten červ vytáhl, tak se ten žabák dělal a pak udělal chramst, a to si přines jako předmět a bral si to do vany, a to mě mělo varovat. Ale už ho mám doma 44 let. Jsme
3: koho
4: teď v září.
3: Červa, nebo?
4: Ne, manžela Petra, mám 44 let, takže i přes ten počáteční neklid, který mě trochu vyved z míry, žabák a kánoe, tak nejhorší bylo, když chtěla bych s ním na tu káno jela. Tam docházelo, no jo, jela jsem, protože jsem nevěděla, co se bude dít, ale po první vodě společný, když jsem mojí vinou nehlásila kámen a takový, tak pak už nikdy ode mě nic podobného nechtěl.
3: Iva Hitner má náš dnešní host, první veselé vyprávění, a dál už to bude na vás. Vy si vybíráte teď, jestli budeme pokračovat, a to s Jiřím Cízlerem a Josefem Dvořákem, anebo si dáme povídání od Ivana Mládka. To vybírání probíhá na telefonu 731 800 900, nebo píšete SMSky a posíláte je na číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B, taková jsou pravidla.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Iva Hitnerová je se mnou ve studiu, Patrik Rozehnal vás taky zdraví a vy jste na telefonu s námi a spojete se proto, abyste dali vidět, jestli chcete slyšet Jiřího Cízlera s Josefem Dvořákem nebo Ivana Mládka. Tak kdo tam je na telefonu? Dobrý den.
3: Dobrý den. Dobrý den.
2: Co to bude?
3: Ivana Mládka,
2: varianta B, zapisuju a děkuju, jdeme dál. Kdo tam je teď?
4: Dobrý den, zdravím paní Hymněrovou a i vás, Patriku, Karas Bojkovič.
2: Ano.
4: A já bych psal pana Ivana Mládka.
2: Píšu mu bod. Děkuji. Taky děkujeme, hlasovat můžete na telefonu 731 800 900, kdo třeba v téhle chvíli.
5: Dobrý den, u telefonu Milan Soběsuk a já bych taky hlasoval pro pana Mládka.
2: Dobrá, děkuju.
5: Přeju hezký den, naschledanou.
2: Děkujeme moc i vám, ať se den vydaří. Kdo tam je další?
6: Dobrý den, já vás moc, strašně moc vás zdravím, tady Honza z Choliny a já bych prosím vás potřeboval Bčko.
2: Bčko byste potřeboval, tak jo, tak Bčko nakonec vyhrálo, tak uděláme změnu, budeme si povídat o oblékání, bude nám o tom vyprávět Ivan Mládek.
7: Klapky na uši si dnes také nevezmu, beru si je pouze do mrazu nebo v noci do postele, když dělá soused rámus. Máme spolu už léta neschody kvůli rušení nočního klidu. Začalo to televizemi. Jeho televize hrála vždy hlasitěji než má, přesto na mne stále bušil. Líbit jsem si to pochopitelně nenechal. Konflikt se stále stupňoval. Začali jsme si dělat schválnosti. Každou noc jsem nastřeloval skoby do zdí. On v noci drátkoval parkety. Jeho i mé způsoby buzení měly však jednu nevýhodu. Buditel byl vždy současně i buzeným. Zatloukáte-li v noci kramly do zdi, budíte tím nejen sousedy, ale sebe vlastně také, že? Můj soused, a to musím sebekriticky přiznat, byl vynalezavější než já a přišel na způsob rušení nočního klidu, při kterém mohl sám klidně spát. Dával si na noc na mandle snímače a zesiloval své chrápání přes zesilovač a velkou reproduktorovou bednu, kterou přistavil ke zdi přesně do místa, kde mám na druhé straně postel. Příšerný rachot budil celé naše panelákové sídliště, které mám tak rád. On sám se přitom nikdy neprobudil. Je to logické. Když se chrápající začíná vlastním hlukem probouzet, přestává chrápat a zase pomalu usíná, čímž opět začíná chrápat, že? A tak to šlo každou noc až do svítání. Další naši sousedi to dali klidovému soudu. On dostal tenkrát podmíněný trest za rušení veřejného pořádku a já pokutu za vyhrožování z násilí. Někdo totiž na mě řekl, že jsem v nákupním středisku prohlásil, že si na souseda počkám ve sklepě, že se na něj ve tmě vrhnu a vytrhnu mu mandle. Oblékám si košily, rolák, podvlékačky, manchesterové dlouhé kalhoty. Mám strýce v Americe a ten mi vždycky, když přijede, přiveze texasky. Ještě se nestalo, aby mi nebyly malé. Pokaždé si mu snažím vysvětlit, že chci nějakou větší velikost, ale on mě zřejmě nerozumí. Česky už neumí, domluvíme se jen morzeovkou. A já morzeovku moc neovládám. Strýc mi vytýká, že mám hrozně špatnou výslovnost, že je mi špatně rozumět. že prý dělám moc krátké čárky a moc dlouhé tečky. Venku je teplo, půjdu jen v manžestrákách a v roláku. V kožichu by mi dnes bylo moc horko a stejně v něm nemůžu do narvané tramvaje, vykrvácel bych. Je to totiž kožich z polárních ježků s chlupem dovnitř. Nezbývá, než abych se obul. Mám úplně nové pohorky, takzvané traktorky. Mají na podrážce pěkný hluboký vzorek a jsou to radiálky. Zavazuji si tkaničky, nejvyšší čas jít do práce, nesmím přijít pozdě, jinak zas dostanu od šéfa přes prsty kalkulačkou.

0: Tak to máme další ukázku za sebou, tu, kterou si vybrali naši posluchači. Vybírat se budou vlastně vyprávění, sketch, historky i od našich interpretů letos na Humoriádě na cestách. Musíme to říct, že už teď jsou v prodeji a k možnosti rezervace vstupenky na dvě první akce, které se budou konat 4. listopadu, tedy v divadle Radost, a 12. listopadu budeme v kulturním domě Petra Bezruče v Havířově. Uvidíte, uslyšíte, potkat se budete moci s Uršou Klukovou, Martinou Hudečkovou, se Zdeňkem Junákem, Petrem Jablonským, Bohušem Matušem, Alešem Cibulkou, Vladimírem Hronem, Ilonou Čákovou, ti tam dorazí, a vstupenky už teď na stránkách humoriada.cz můžete rezervovat. Ty další zastávky budou třeba v Pelhřimově a v Plzni a tam bude Iva. Ivo, jak se těšíš?
1: No, samozřejmě, že se těším, a dívala jsem si, že jsem tam v báječné sestavě, Pepa Dvořák, Uršula Kluková,
0: Naďa
1: Konvalinka, no to, co si můžu přát víc.
0: Jo, jo, jo.
1: Proto není jenom o tom povídání na tom jevišti, ale ještě se k tomu přidají ty krásné cesty, kdy se říká taky spousta veselých příhod, takže
0: pomínáte, proberete život ze všech stran.
1: Nejpříjemnější zájezdy, ano, co znám, ano, s rozhlasem na cesta.
0: Takže zastávka bude pak v Pelhřimově 19. listopadu a v Plzni 24. Vstupenky ještě samozřejmě chystáme, takže až budou k dispozici, dostanete informace určitě v našem pořadu i s anoncí. Ale jak říkám, v téhle chvíli můžete, ať vám to nechybí, protože už se nám plní místa třeba v Brně docela velmi rychle. Takže chcete-li do Brna za Martinou Hudečkovou, Uršou Klukovou, Zdeňkem Junákem a Petrem Jablonským, tak rychle na stránky humoriada.cz. Začátek každých těch představení je vždy v 18 hodin. Navíc každý při vstupu do divadla dostane jako dárek od nás knížku z edice Humoriáda. A toho 12. listopadu, ať jsem tedy konkrétní, tak v 18 hodin v kulturním domě Petra Bezruče. Lístky si můžete rezervovat tím pádem na Naďu Konvalinkovou, Uršulu Klukovou, Aleše Cibulku a Vladimíra Hrona. Zaspívá třeba Ilona Čáková a Jana Chládková. Takže i tam lze už teď koupit vstupenky. No a my budeme samozřejmě pokračovat dál. Je třeba nabídnout vám, posluchačům, opět další boj, protože jste předtím vybrali Ivana Mládka, tak vyberete ho podruhé. A nebo Ivo, navrhuju Pavla Zedníčka ve společnosti Karla Šípa, Jiřiny Bohdalové, Pepi Náhlovského. Můžeme dát jako Bčko?
1: Já myslím, že neuděláme chybu ani jeden z těch dvou srandistů. Dobře. Nemůže být špatně.
0: Tak vybírejte na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Humor, mezera A nebo B. Bude to Ivan Mládek a nebo Richard III. S Pavlem Zedníčkem, Karlem Šípem, Jiřinou Bohdalovou a dalšími. Zase.

0: hlavně ta Šumivé má ráda. Ano, Iva Hitnerová, je to tak, že jo?
1: Ano, ano.
0: A zpívala jsi u něj někdy naposledy?
1: Určitě jsem zpívala moc krát, ale v poslední době už tolik nespívám a už i to proseku nějak prostě, ale to se prý s věkem stává, že už z toho nemám takovou radost jako dřív, ale já doufám, že se to ještě zlomí a že si to proseko ještě dám, jak jsem ho vždycky milovala, ale to tělo si řekne, prostě jo. Nemám na něj chuť, je to divný, ale je
0: pak
1: to
0: tak. Pak si to vynahradí, určitě na chvíle přijde.
1: Určitě.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: Nebojte se, nezapomněli jsme na souboj, který v Humoriádě byl vyhlášen před chvílí. Evan Mládek nebo Pavel Zedníček a spol. Komu dáte přednost? Ptáme se vás po telefonu 731 800 900. Haló.
3: Dobrý den, tady Petr Zezdonek.
0: Ano.
3: Já vás zdravím i tu děvčicu, co tam máte.
1: Děkuju.
3: Zdravím i ostatní humoriádníky.
0: Děkujeme.
3: A to proseko bylo zajímavé, jaké si to

0: výsledek celý Bčko.
1: Dobře.
0: Ale chtěl jsem si jenom tak zeptat té vaší kolegyni,
2: ano?
0: Jestli jako, jak vycházela část s Benčíkem. Jestli s ním jako hodně hrála, nebo byli kamarádi, nebo tak jako.
2: Promiňte, prosím, zajímalo. Ale pan Menčík byl výrazně starší než já. A
0: no právě, proto se ptám.
2: Aha, a setkala jsem se s ním jednou, ale musím říct, že jsem s ním strávila večer v báječné společnosti s panem Menčíkem a ještě k tomu s Milošem Kopeckým, s kterým jsme byli my tři ve vánočním díle Divadelka pod věží Marie Rotrové a ty dva pán nové jsme seděli večer na vínu a tak jsem se smála, jak snad nikdy v životě. A teď jsem si chtěla zapamatovat ty historky, co ten pan Menšík vyprávěl. A přijela jsem druhý den domů a chtěla jsem manželovi ty historky vyprávět a to nejde. To nejde, protože ta příhoda bez té interpretace toho Vladimíra je najednou nudná, divná vůbec to. A já jsem říkala, to ti byla taková sranda, jak by on to poslouchal. A můj muž na mě tak jako překvapeně koukal a smál se zdvořile, ale není to ono, musel to říkat ten pan Menčík, který byl mimořádný talent. Hmm.
1: Tak děkujeme za tohle vzpomínku vyvolanou tedy dotazem našeho posluchače. Kdo další volá, vybírá. Dobrý den.
3: Dobré odpoledne, Standa Zemník, vás oba zdraví.
1: Taky.
3: A já bych chtěl Ačko, protože Bčko vyhraje příště.
1: Takhle jste rozhodl. Tak ještě jeden hlas pro někoho. Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza z Dukavy. Zdravím vás, Patriku, i paní Hitnerovou.
1: A
4: hlasuji pro Ačko.
1: Dobře.
4: Díky, hezký den.
1: Mám taky. Tak Ačko vyhrálo. Ivan Mládek, ještě jednou dnes, teď bude v taxíku.
5: Nějaký velký vypulírovaný taxík se objevuje na mostě, svítí mu světélko, to znamená, že je volný. Mávám. Taxikář prudce dupne na brzdu a zastavuje. Lezu do taxíku, sedám si raději dozadu, jistota. Nikdy si nesedám na sedadlo smrti vedle řidiče. V případě havárie se vzadu vždycky nějak přežije. Výjimka byl snad jenom Ivo. Jeli někam autem, spadli do lomu a Ivo, přestože seděl vzadu, nepřežil. Asi proto, že držel v ruce demižon plný slivovice. Na pitvě se pak zjistilo, že řidič, ten také nepřežil, a Ivo dohromady měli v sobě víc promile alkoholu než demižon. Rozjíždíme se. Taxík jede neplynule, motor strašně řve. Zjistil jsem, čím to je. Taxikář je pěkný hromotluk a má tak velká chodidla, že pravou nohou sešlapuje současně plyn i brzdu. To auto musí ale dostávat zabrat. Stalo jistě taxikáře mnoho peněz. Zase ale něco vydělá, snad se mu to nějak vrátí. Hůř. Na tom byl Ota, který koupil nové auto, v zimě si ho dal na venkov do stodoly a nějací závistivci mu ho dali na špalky a spustili motor. Když si Ota na jaře pro auto přišel, měl ho ojeté. Taková škoda. Bylo to krásné hnědé MPčko pro 5 lidí. Protože jich doma bylo 6, musel Ota jednoho člena rodiny, tchýni, vozit v otevřeném postranním vozíku, který přiděl k autu na pravou stranu směrem do příkopu. Trochu jsem se zamyslel a vydá, jsme již na místě.

0: Iva Mládek po druhé na vaše přání. Iva Hitnerová celou hodinu tady s námi a možná je teď čas se zeptat, čím žije, co dělá, co chystá, co připravuje, co jí baví.
1: Už se mi naplno rozjela sezóna, třeba příští týden hraju v divadle Na Jezerce v krásném představení Afterlife. V Semaforu 21. října hraju představení, který je moje srdeční záležitost, který hraju už dlouhá léta. Domácí štěstí zavináč hned. Dlouho jsme to nehráli, tak si to musíme zopakovat, na tom je vtipný, jak stárneme, tak je to čím dál náročnější.
0: No tam máte občas takové ty
1: tam
0: kreace
1: jsou
0: pohybové.
1: Věci, které už prostě třeba se zvedám no. Tam z takového toho nafukovacího balónu a dřív jsem hrála, že se nemůžu zvednout, jako jo, lidi se hrozně smáli, ale teď ti lidé vidí, že to nehrajou, že se nemůžu zvednout.

0: Nikdo se nesměje, všichni soucitně čekají, jak to dopadne. A do toho můj kolega David Suchařípa, který od začátku uprostřed téhle akce řekne, ty vole, ta to nedá. Jo? A to lidi úplně zařvali v tom divadle. A teď to ten David řekne a z toho hlediště taková vlna odporu, no co to je za člověka, že tý starý paní nepomůže se zvednout. A ten chudák David vždycky přijde do šatny a říká, ale já už to nebudu říkat, já to nebudu říkat tu větu, oni mě nenávidí, takže to stárne to představení s námi, ale milujeme ho. Ale co nejdůležitějšího chystám v prosinci, od 3. prosince budu mít na Novoměstské radnici výstavu, která bude trvat do 3. ledna, ale bude i mezi Vánocemi, výstavu mých obrázků. Já jsem to vždycky dělala u nějakých kulatějších narozenin.
1: No to jsem se chtěla zeptat.
0: Teď nebudu mít kulaté, bude mi teprve 80, mi bude až za 2 roky, ale říkala jsem si, nemá cenu, není čas na hrdinství, prostě Bůh ví, co bude za 2 roky.
1: Ty si to chceš dělat dvakrát, teď a pak ještě jednou k 80, ne?
0: To uvidím, ale říkala jsem si, jak tak pozoruju svoje chátrání, jestli ale pak já tam za ty 2 roky bych dolezla, nebo si to aspoň užila, teď třeba jenom to proseko, že už si mě nepřestalo chutnat, tak jsem říkala, radši tu výstavu udělám po chvíli dřív, abych si to ještě užila, dokud jsem ještě jakž tak v cajku.
1: Takže se těšíme. Novoměstská radnice
0: a od 3. prosince.
1: Výborně, pozvánka už teď a můžete si dělat plány na prosinec, ono je to tady za chvíli v podstatě, jo, Vánoce jsou na spadnutí. Tak čím budeme pokračovat za malou chvíli, to se dozvíte, ale až po písničce Věry Špinarové, kterou teď pouštíme v našem pořadu.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: No jo, máme to samé novinky v tom pochoutkovém roce. Posvícenské pečení, taky novou knížku, vánoční pečení s Josefem Maršálkem. To vánoční, tedy spousta cukroví a velkých dobrot na Vánoce k dostání přes pochoutkovirok.cz. Soutěž a pozor, nezapomeňme na to velké hlasování. Hledáme recept desetiletí, tak se tam podívejte a zahlasujte. Teď si vybere něco ze seznamu na humoriádu Iva Hitnerova. Co to
3: nedávno kde? Jsem se na udílení mistra zábavy potkala s Uršulou Klukovou a z ní jde taková energie a pohoda, že jsem si říkala, že určitě potěší i posluchače dnes.
2: První dopis Sally.
4: Teď ti tedy, Sally, napíšu o svém problému. V říjnu na den znárodnění mi bude 50 let. Dá se tedy říci, že jsem starší než znárodněný majetek. I když nejsem zdaleka tak schátrala, jsem dosud sama. Asi je to moje vina. V mládí jsem dělala se svým panenstvím drahoty. Teď už je nedělám, protože není komu. Vůbec by mi nevadilo, kdyby mi ho taky znárodnili. Ne, že bych neměla nabídky, ale za moc nestojí. Onehdy mě na ulici oslovil muž, který tlačil dvoukolák s bednou prázdných lahví. Zatáhl ruční brzdu a zeptal se mě, zda bych s ním nechtěla společně tlačit káru života. Zřejmě ho to vyznání značně vyčerpalo, protože jen co se napil piva z lahve, sesunul se na chodník a usnul. Pochopila jsem, že bych životem táhla nejen káru, ale i jeho. Překročila jsem nabídku a šla po svých. V zádech jsem ještě zaslechla opilcovou větu: děláš chybu, spočítej si lahve, je v nich celé jmění. Pak se styčil a zařval: já jsem chlap do nepohody, a hodil po mně deštník. Další nabídku jsem měla na schodech v metru. Celkem pohledný muž mě pozoroval, jak využívám předkusu a snadno chroupám zeleninu. Při třetí mrkvi začal tleskat. Výborně, výborně, madam, já to dokážu ocenit, jsem dřevorubec. Vy byste mi byla v lese vydatnou pomocnicí, kam se na vás hrabe bobr. Jestli chcete, tak si vás vezmu. Pochopíš, Sally, že tohle mě urazilo. Chápala bych, kdyby muž ve mně viděl kočičku nebo myšičku či méďu. Ale bobra? Beze slova jsem odešla. Poslední mrkev jsem snědla už na refíži. Největší moje rozčarování přišlo však na maškarním plese OPBH, kde jsem byla za oprýskanou vanu. Nejprve se kolem mě vlnili instalatéři a sahali mi na kohoutky pod průhlednou záminkou, zde jsou v pořádku kumičky. A pak mě požádal o tanec muž převlečený za hoblík. Velmi zajímavě vyprávěl o své profesi a místo květů na mě při tanci házel hobliny. Mé srdce splálo. A tak jsem bohužel udělala chybu, že jsem přijala nabídku, že mi opraví nábytek. No Takové neméhlo jsem při práci nikdy předtím neviděla. Zničil dřeva na dva rodinné domky. Nic neuřízl rovně. Ten člověk dělal i křivé piliny. Vyhodila jsem Tondu z bytu. Požádal mě o polibek na rozloučenou. Já v radosti, že odchází, zapomněla na svůj avantgardní chrup a prokousla se mu tepnu. Nyní už jsem z nápravného zařízení zpátky, ale na svobodě je mi mnohdy hůř než ve vězení. Ve vězení jsem měla alespoň možnost chodit s děvčaty na vycházku, když pravda, chodilo se do kruhu. Ale teď, když přijdu domů, čekají mě čtyři holé stěny. Tíží mě samota, Sally. Najde se nějaké řešení pro ženu z 3+1 bez nábytku, která vykonává poctivě, ale skutečně poctivě, funkci revizorky. Na odpověď čeká Uršula.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Na vaši odpověď ano, taky čeká Uršula. Jestli za ní přijedete třeba do divadla Radost Brně 4. listopadu, připomínám, první letošní zastávka Humoriády na cestách, lístky na ní i na Martinu Hudečku, Zdeňka Junáka, Petra Jablonského, Bohuše Matuše a Janu Chládkovou už teď na stránkách humoriada.cz. Další zastávka, která je už v předprodeji, tak Havířov, další týden 12. listopadu od 18 hodin v Kulturním domě Petra Bezruče. Tam se potkáte s Nadějou Konvalinkovou, Uršulou Klukovou, Alešem Cibulkou a Vladimírem Ronem. Zpívat bude Ina Lečáková a Jana Chládková. A samozřejmě i tam si budete vybírat, tak jako se vybírá takhle v Humoriádě klasicky a v téhleté chvíli. Tak dopisy. Kdy jsi naposledy psala dopis rukou, Ivo?
3: Já pořád píšu dopisy rukou. Já vůbec neumím současně psát na počítači, protože hledám každý písmeno, protože jsem nikdy to vlastně
2: nepotřebovala.
3: Je to pro mě daleko rychlejší rukou. Mám úhledný, čitelný rukopis.
2: Tak jako známe z tvého podpisu.
3: Ano, tak jako takhle prostě píšu. A líp se mi s tou rukou ta hlava spolupracuje, takže se pořád držím dopisu a teď už jsem tady díl nepsala, ale když jde do tuhýho, tak strašně ráda i na Vánoce a tak píšu opravdické dopisy a hrozně se bojím toho, protože třeba já hrozně ráda čtu starou korespondenci. Já třeba jsem si zamilovala ty moje dvě nejoblíbenější, Boženu Němcovou, Emu Destinovou, tím, že jsem četla jejich korespondenci, že jsem věděla, na co myslí, jak a že po nás vůbec nic nezbyde, ty SMSky nebo tak nikdo nebude číst.
2: Po tobě, jo.
3: Bo mě obrázky, ale přeci
2: jenom... No, ale dopisy píšeš taky.
3: Dopisy píšu taky, ale jestli pak si to ty lidi
2: někdo schovává. Určitě, o tebe jo. Vážení, tak rychle teď k hlasovacím zařízením telefonům. Vybíráte si mezi Uršulou Klukovou s Lubomírem Lipským a proti Zdeněk Žák zpovídán Karlem Šípem. Vybírejte 731 800 900. Poslední ukázku.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Posloucháte Humoriádu, vybíráte si ve hře Uršula Kluková nebo Zdeněk Žák, když to zjednoduším. Kdo je na telefonu? Ptáme se s Ivou Hitnerovou.
2: Dobrý den, tady Honza z Plzně.
1: Ano.
2: Zdravím vás oba do studia, zdravím posluchače a především zdravím vašeho věrného posluchače Honzu z Vlkavin, který nevím, jak to dělá, ale dovolá se úplně každý den do vaší Humoriády.
1: Zkuste ho překonat.
2: Chtěl bych Ačko.
1: Bčko?
2: Ačko.
1: Ačko, Ačko. Dobře, tak děkuju za ten hlas, mějte se pěkně, ať se daří a myslím si, že máme rozhodnuto. Ačko nazbíralo dost bodů, Uršula Kluková, Lubomír Lipský a Pamlsky našich lesů to vyhráli.
3: Tak uklidněte se přece, ještě není vše ztraceno, vždyť je tu ještě druhá část otázky.
4: Ano.
3: Které pařízky sbíráme na řízky?
4: Jedlé.
3: Chcete svou odpověď nějak upřesnit?
4: Ano, prosím, jedlé.
3: Co na to porota?
5: My porota si myslíme, že se s panem Hulínem budeme muset rozloučit.
3: Moment, ještě ne. Přeci jen vás něčím potěším. Mám tady pro vás dopisy od vašich ctitelů a přátel. Milý Pepku, píší vaši bývalí kamarádi z vojny. Teď, když je nám všem jasné, že dnes večer po 20. kole rozhlasové soutěže vyhráváš, přijmi chlapské stisky rukou. Tak tohle, myslím, by byl moc hezký pozdrav, kdybyste vyhrál.
4: To jsou rány bičem, tohle.
3: Mám tady další blahopřání. Předem blahopřejeme k vítězství a odpouštíme ztrátu nafukovacího lehátka. Za závodní výbor ROH Janečková.
4: Janečková, já mám po rekreaci, já mám po všem, netrapte mě.
3: Milý Pepíku, píší děti.
4: Děti, oni mě poslouchají, děti, no, ale to jste neměla říkat.
3: Ano, milý Pepíku, píší děti ze základní devítileté školy ve Lhotě nad Černými lesy. Ku příležitosti vašeho úspěchu zavázali jsme se nazbírat 5 metrických centů žaludu pro zvířátka. A tady vám v upomínku pro dnešní večer posílají hezký dárek, který sami vyrobili. Je to plochý podstavec z břízy, na kterém stojí 2 pozlacené šišky, mezi kterými je zasunuta vaše fotografie. Jak je to milé. Byl by to opravdu moc pěkný dárek, kdybyste vyhrál.
4: Dost, prosím vás, dost, netrapte mě. A není to spravedlivé, já toho tolik vím. Já vím, šiška březová, 12 semínek, navrch lupínek, pesík, 5 tyčí. Šiška borová, 13 lupínek, pestík.
3: No tak naschledanou a mnoho úspěchů v osobním životě. Vážení přátelé zde v sále, podle řádu naší rozhlasové soutěže, kdo to ví, odpoví, neprojde-li soutěžíci úspěšně závěrečným 20. kolem, celá soutěž tohoto oboru začíná znova. Přítomní v sále mají tedy možnost přihlásit se v tuto chvíli do soutěžního oboru Pamlsky našich lesů. Prosím, kdo se hlásí? Jak vidíte, soutěž není náročná. No tak, kdo se nám hlásí? No tak se nestyďte. No tak. No konečně, co to vidím? Támhle u vchodu vidím ruku. Ano, kdo je ten odvážlivec? Již se blíží, již je zde, ano, vážení přátelé, a je to opět Josef Hulín.
1: Naživo vysílaná pro dnešek končí s Ivou Hitnerovou. Děkuju za návštěvu, Ivo.
6: Já taky děkuju za pozvání a přeji krásné podzimní dny.
1: I vám zítra se těšte na Jiřího Ptáčníka a my se zase těšíme, že si zase objednáte po roce vstupenky na Humoriádu na cestách na stránkách humoriada.cz. Tam se ovšem dozvíte o všech zastávkách, které pro vás chystáme. Mějte se pěkně a zůstaňte s Českým rozhlasem.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: ANO skončí v Sokolově v opozici, město povede nová koalice 3 uskupení. Rekonstruovaná sauna v Ostrově na Karlovarsku zahájila zkušební provoz. S umělou inteligencí se o svém psychickém stavu radí asi třetina lidí v Česku. A dnes bude většinou polojasno až oblačno, teploty do 16 stupňů. Dobré ráno u zpráv, přeje Lenka Poláková. Sokolov povede koalice 3 uskupení bez vítězného hnutí ANO. Dohromady mají mít v 27 členem zastupitelstvo 17 hlasů. Na spolupráci se dohodly strany Sokolov na plný úvazek, hnutí pro město Sokolov a společně pro Sokolov a VOK. Podle lídra strany Sokolov na plný úvazek Miroslava Balatky budou jednání o složení vedení města trvat přibližně týden.
2: Probíhají jednání ohledně personálního složení koalice. Koalice složená na tomto půdorysu jistě bude mít své nějaké náklady. A teď budou probíhat jednání a předpokládám, že budeme podepisovat i koaliční smlouvu.
0: V Ostrově u Karlových Varů zahájila zkušební provoz rekonstruovaná sauna za 35 milionů korun. Městské zařízení otevřelo ve zkušebním provozu, který potrvá přibližně měsíc. Přestavba zařízení trvala 2 roky. Autorem návrhu úprav byl architekt Břetislav Kubíček.
3: Je to nově vymyšlené, protože z té minulosti jsme toho až tak moc převzít nemohli, takže volili jsme neutrální barvy. Máme tady infrasaunu, biosaunu, parní kabinu, malou a velkou finskou saunu. K tomu 2 odpočívárny, 1 světlou, 1 tmavší, plus nezbytné zázemí k tomu.
0: Zhruba třetina lidí v Česku řeší svůj psychický stav s umělou inteligencí. Vyplývá to z průzkumu agentury PAK Research, ve kterém letos na jaře odpovídalo asi 1800 respondentů. Zhruba 11% z nich dala AI doporučení, které odporovalo radám skutečného psychoterapeuta. A asi 8% lidí změnilo kvůli AI užívané léky. Ministerstvo zdravotnictví proto plánuje vydat příručku pro bezpečné používání umělé inteligence. Pokračuje šéf resortu Adam Vojtěch za hnutí ANO.
4: Umělá inteligence, pokud se používá dobře, tak samozřejmě může velmi dobře posloužit k orientaci v systému, tak aby třeba člověka nasměrovala v rámci zdravotního systému tam, kam má jít se svým problémem, na koho se má obrátit, ale na druhou stranu by neměla nahrazovat určitě péči odborníků, ať jsou to lékaři nebo psychoterapeuti.
0: Maďarský parlament schválil zmírnění zákona na ochranu dětí, který před 5 lety prosadila tehdejší vláda Viktora Orbána. Novela ruší omezení týkající se zobrazování homosexuality a změny pohlaví. Původní pravidla vyvolala spor s Evropskou unií. Pro změnu hlasovala většina poslanců. Proti byl mimo jiné Orbánův Fides. Sport. Disciplinární komise hokejové typ Sport Extraligy potrestala 2 útočníky Třince, a to za jejich fauly v nedělním utkání v Pardubicích. Daniel Kurovský si nezahraje 2 zápasy za zákrok na Tomáše Dvořáka. Navíc zaplatí pokutu ve výši 10% měsíčního platu. Libor Hudáček vynechá 1 duel za faul na Tomáše Noska. Stejnou pokutu jako Kurovský dostal i olomoucký útočník Ondřej Matýs za napadání rozhodčího, kterému podrazil nohu. Podle předsedy komise Radima Byčánka měl Matýs dost času a prostoru na to se kontaktu se sudím Adamem Kikou vyhnout.
1: Počasí.
0: Dnes bude většinou polojasno, přechodně až oblačno, večer ubývání oblačnosti. Denní teploty 13 až 16, na horách 9 až 12 stupňů Celsia. Povene mírný severozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré, večer mírně nepříznivé a biozátěž mírná na stupně 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Aktuálně se v Karlovarském kraji jezdí bez hlášených dopravních nehod.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Srdce. Prevence může varovat před selháním dlouho dopředu. Brněnská vědkyně zkoumá, jak tyto signály včas rozpoznat z běžného vyšetření. A podrobněji toto téma už za pár minut probereme v našem prvním ranním příspěvku začínajícího Dobrého rána. U jehož poslechu vás vítá Jitka Brošková. A nenechte si ujít ani anketu s dětmi Ahoj rádio, dnes na téma herectví. A taky náš ranní proud pohodové muziky, který nám otevřou písničky od skupin Olympic a Rangers. Tak ať se vám hezky poslouchá, přeji všem hezké dobré ráno. Je 5 hodin a 5 minut.

0: co by měl umět správný herec?
1: Mluvit.
2: Hodně otevírat pusu.
3: Nesplést se třeba.
4: Ve hraní.
5: Neměl by křičet na diváky.
6: Měl by nepanikařit, že tam je hodně lidí.
7: Měl by si pamatovat text.
8: Zapamatovat si, co se má na nějaký jakoby zkoušky převlíkat.
9: Jak se tam má pohybovat.
10: Musí mít zkušenosti, aby to uměl.
11: Aby to taky nepokazil.
12: Měl by umět lidi pobavit.
13: Umět tancovat nebo dělat jako scénky.
14: Měl by umět zpívat trošku.
15: Nedělat chyby.
16: Neměl by to dělat blbiny.
17: Třeba, aby měl hrát mrtvolo, aby to tak vypadalo.

0: Pohodová muzika pro vaše pohodové ráno, to byla britská hudební dvojice, skupina Lighthouse Family v začínajícím dobrém ránu. No a vy se probouzíte do středy, která má polojasnou oblohu a teploty se nám pohybují aktuálně mezi 7 až 10 stupni Celsia.
1: Počasí.
0: Je čtvrt na 6:02 a dnes čekejme polojasno, přechodně až oblačno, v závěru dne pak obývání oblačnosti. Nejvyšší odpolední teploty povyskočí na 13 až 16 stupňů Celsia, na horách na 9 až 12 stupňů. Fouká mírný severozápadní až západní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu, který bude později odpoledne a večer slábnout. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré, večer budou postupně mírně nepříznivé a biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude pilot, odborník v oblasti letectví a kosmických technologií Aleš Svoboda.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Své místo v našem hudebním programu dostala zpěvačka Lucie Vondráčková a za 8 minut bude 17:30. Lidé by se od lékařů mohli jednou dozvědět o srdečním selhání ještě mnohem dřív, než nastane. Ukazuje to výzkum mladé vědkyně z Ústavu přístrojové techniky Akademie věd Zuzany Koščové. Zkoumá, jak z běžného EKG včas rozpoznat varovné signály srdce. Za svou práci získala první místo v mezinárodní soutěži mladých výzkumníků v kardiologii.
1: Máme tu zariadenie, ktoré ukazuje elektrickú aktivitu srdca, ako sa šíri sieňami a komorami, takzvané EKG.
2: Zuzana Koščová z Ústavu přístrojové techniky Akademie věd v Brně zkoumá, jak z běžného EKG včas rozpoznat varovné známky srdečního selhání. Jak výzkum funguje, přibližuje vedoucí její výzkumné skupiny Filip Plešinger.
3: Cílem je rozpoznat u lidí, kteří mají srdeční selhání, zhoršení stavu.
2: My teď jsme u vás v laboratoři, pozorujeme tři vlnovky pod sebou, které ukazují srdeční aktivitu.
1: Zároveň se pozeráme na mapu vysokofrekvenčného EKG, která ukazuje, ako ľavá a pravá komora fungují spolu, protože pacienti, kteří mají srdcové zlyhanie, mají většinou dysynchronné komory.
2: Za svůj výzkum získala Zuzana Koščová první místo v mezinárodní soutěži mladých kardiologických výzkumníků Rosana Degani Young Investigator Award v Madridu. Její metoda nespoléhá na jediné měření, ale sleduje, jak se EKG konkrétního pacienta mění v čase. Data pak pomáhá zpracovat jí navržená neuronová síť, tedy umělá inteligence.
1: Používáme takzvanou longitudální analýzu, kdy pacient přijde několikrát za jisté období ku kardiologovi, po případě je hospitalizovaný po infarktě myokardu alebo chodí ku svému praktikovi. My jsme schopni extrahovat EKG a pozrieť se, či nastává nějaké zhoršení u toho pacienta.
2: Metoda je zatím ve fázi výzkumu. Do budoucna by ale mohla pomoct nejen včas odhalit riziko srdečních selhání, ale také mu předcházet, vysvětluje Filip Plešinger.
3: V momentě, kdyby praktik takovýhle nástroj měl, tak když mi ukáže, že mám vyšší riziko srdečního selhání v horizontu 5 let, pokud já se jako pacient rozhodnu takovou informaci přijmout a zařídit se podle rad praktika, tak si dovedu představit, že to může mít velice pozitivní efekt potom na populaci.
2: Výzkumná skupina už dříve vyvinula například supercitlivé EKG, které dokáže odhalit i změny, které běžné přístroje nezachytí. Výzkum Zuzany Koščové má ale jinou výhodu. Stačí mu data z dlouhodobého měření běžného EKG, které mají k dispozici i praktičtí lékaři. Z Brna Marek Hensel, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Karlovy Vary. Každý den vám přinášíme nejnovější informace z našeho kraje. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám zajímavé hosty i slavné osobnosti. Žijeme tu s vámi. Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

Víte, že v Karlovarském kraji žije necelých 300 tisíc obyvatel? Podle počtu obyvatel se jedná o nejmenší kraj České republiky. Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Mariánských Lázních postupně začínají povolební diskuze o sestavení nové koalice ve vedení lázeňského města. Vítězné hnutí ANO chce oslovit představitele všech politických subjektů, které v komunálních volbách získali zastupitelský mandát. Lidé v Aši mohou do konce října hlasovat o vítězném projektu participativního rozpočtu. Na výběr mají rekonstrukci běžných hodin na základní škole v Kamenné ulici nebo zřízení nových parkovacích míst v Příbramské a Mikulášské ulici. Vítězný projekt město zrealizuje v roce 2027. Ministerstvo kultury chce změnit způsob podpory velkých akcí. Resort plánuje přehodnotit finanční podporu a smlouvy, třeba s Mezinárodním filmovým festivalem v Karlových Varech nebo Pražským jarem. Hasiči, policisté a celníci dostanou od nového roku měsíčně o 2400 korun navíc v základním tarifu a dalších 500 korun na přesčasy nebo pohotovosti. Na navýšení se dohodli odboráři bezpečnostních sborů s premiérem Babišem z ANO. O dalších změnách chtějí jednat začátkem příštího roku. Maďarsku se po více než 4 letech uvolní část evropských peněz zablokovaných kvůli obavám z korupce. Jde o 4,2 miliardy eur, tedy zhruba 103 miliard korun. Evropská unie ukončila řízení poté, co vláda premiéra Pétera Maďara splnila požadované podmínky. Tenistka Nikola Bartuňková postoupila po téměř 3hodinové bitvě ve Wuhanu do druhého kola. Rakušanku Lili Tagerovou zdolala 7-6, 2-6 a 6-1. A dnes bude většinou polojasno, přechodně oblačno, teploty do 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlovarském kraji nemáme aktuálně hlášené žádné dopravní nehody a provoz je zatím plynulý.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: bezproblémový začátek dnešního rána přejeme vám všem, kteří nás tak časně ráno ladíte a posloucháte. Je středa 14. října a co se očekává? Sněmovna by dnes mohla přehlasovat prezidentovo veto nového zákona o státních zaměstnancích. Petr Pavel předlohu poslancům vrátil kvůli chybějícímu připomínkovému řízení. Podle vládní koalice by změna měla urychlit výměnu úředníků a přiblížit systém zákoníku práce. Opozice naopak varuje před slabší ochranou úředníků před politickým vlivem. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dnes odlétá na dvoudenní návštěvu Bruselu. Zúčastní se tam jednání Evropské rady. Tématy schůzky budou posílení unijní konkurenceschopnosti, evropská bezpečnost anebo opatření ke zmírnění dopadů vysokých cen energií. Na programu má premiér také summit skupiny Patrioti pro Evropu, které je hnutí ANO součástí, anebo setkání předsedů vlád zemí V4. Ode dneška je možné podávat stížnosti na výsledky letošních komunálních a senátních voleb. Na správní soudy se může se stížností kdokoliv obrátit až do 23. října. Podle ministerstva vnitra se neobjevily systémové problémy. Soud se už ale zaobíral třeba volbami v Moldavě na Teplicku, kde tamní starosta vyškrtl 22 lidí ze seznamu voličů. V Karviné chce zase podat neúspěšné hnutí SPD návrh na přezkum voleb a uskupení Kladeňáci chystá stížnost kvůli velké odchylce výsledku v jednom okrsku. A Číňan, obžalovaný ze špionáže pro čínskou zpravodajskou službu, dnes stane v Praze před soudem. Za neoprávněnou činnost pro cizí moc mu hrozí až 5 let vězení. Zároveň je prvním člověkem, který je v Česku za tento paragraf stíhaný. Podle obžaloby sbíral citlivé informace od politiků nebo třeba akademiků. Za 5 minut bude 6:15.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Hezké dobré ráno, v našem regionu je polojasno, teploty se nám pohybují mezi 7 až 10 stupni Celsia a bude většinou polojasno, přechodně až oblačno, v závěru dne pak očekávejme ubývání oblačnosti. Nejvyšší odpolední teploty se dnes budou pohybovat mezi 13 až 16 stupni Celsia, na horách mezi 9 až 12 stupni. Fouká mírný severozápadní až západní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu, který bude později odpoledne a večer slábnout. Rostylové podmínky jsou většinou dobré, večer budou postupně mírně nepříznivé a bio je na stupni 1, tedy mírná zátěž. Za půl minuty bude 6:15. Dobré jitro.
0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Hudební skupina Jelen nám přispěla svou písničkou do začátku našeho ranního vysílání a na jeho programu jsou teď dnešní pozvánky. Pojďte si z nich vybrat.
1: Tipy pro volný čas.
0: Vyzkoušet si, jak se žije poslepu, mohou návštěvníci akce nazvané Kafe po tmě. Začíná v 15 hodin v sídle Chebské pobočky Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých na Kostelním náměstí. Efekt lázeňské léčby přiblíží zájemcům v Edvardově knihovně v budově Mariánsko-lázeňských Nových lázní od 15 hodin lázeňský lékař Pavel Knára. V Ostrově pokračuje dětský filmový a televizní festival Otty Hoffmana. Program nabídne kromě projekce filmů a besed také například od 17 hodin talk show v té klubu spojenou se setkáním tvůrců večerníčků. A ve stejném čase začne na Mírovém náměstí program Stardance tančí jako hvězda. Přednáška o zvonařství i o všech výjimečných a slavných zvonech v Česku připravil kastelán a historik Miloš Bělohlávek. V Karlovarské krajské knihovně začne v 17 hodin. V Karlovarském muzeu představí od 17 hodin druhý díl knihy o Aně ze Sudet její autorka Jitka Blašková. Tentokrát se děj knihy odehrává v letech 1947 až 1957. Besedu s hvězdářem o Heliově kometě a meteorickém roji Orionidy, který je v říjnu vidět na noční obloze, připravila od 18 hodin a 18 minut Karlovarská hvězdárna. A ručně malovaný porcelán a obrazy Josefa Rybáčka, malované olejovými barvami, uvidí návštěvníci prvního patra Sokolovského zámku. Autorovým oblíbeným motivem jsou krajiny.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: jezdilo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Přesný čas vám přináší matracezahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
4: Šest hodin.
5: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
4: Hasiči od rána zasahovali u požáru bytu v Požární ulici v Karlových Varech. Stavební firmy dokončují první etapu rekonstrukce Pražského mostu v Karlových Varech. Sněmovna rozhodne o prezidentském vetu zákona o státních zaměstnancích. A dnes bude většinou polojasno až oblačno, teploty do 16 stupňů. Dobré ráno u zpráv, přeje Lenka Poláková. Hasiči dnes od časného rána zasahovali u požáru bytu panelového domu v Požární ulici v Karlových Varech. Jak uvedl hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje na síti X, plamenné hoření se už podařilo uhasit, na místo vyjelo 8 jednotek. V současné době už hasiči požár dostali pod kontrolu. První etapa rekonstrukce Pražského mostu v Karlových Varech je téměř dokončená. Firmy už odstranily poškozené betonové části a opravily izolace. Podle informací ředitelství silnic a dálnic v současné době na mostě začínají instalovat zábradlí, svodidla a ochranné betonové bariéry.
6: Stavbaři v současné době pracují na polovině mostní konstrukce ve směru z Karlových Varů na Prahu. Původní termín dokončení v říjnu pravděpodobně nestihnou a pokračovat budou i v listopadu. Po skončení úprav mají na mostě přestat platit stávající dopravní omezení. Opět začnou až na jaře příštího roku, kdy bude rekonstrukce pokračovat druhou etapou. Z Karlových Varů Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
4: Sněmovna dnes projedná návrh nového zákona o státních zaměstnancích, který vetoval prezident Petr Pavel. Vadilo mu, že norma neprošla standardním připomínkovým řízením. Podle vládní koalice má změna usnadnit pravidla pro výměnu státních zaměstnanců a přiblížit systém zákoníku práce. Opozice ale varuje před politizací a destabilizací státní správy, pokračuje předseda lidoveckých poslanců Marian Jurečka.
7: Tam jsou jednoznačné nedostatky jenom vůči tomu, že s touto novelou zákona budou moci ti ministři ještě snáze vyhazovat nepohodlné úředníky, ale je tam také i neodůvodněný zásah do ústavních pravomocí úřadu prezidenta.
4: Prezidentovi novela odebírá pravomoc jmenovat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích. Pokud změna projde, plánuje se obrátit na ústavní soud. Návrh poslancům vrátili se stejnými výtkami taky senátoři. Sněmovna je koaliční většinou přehlasovala na začátku září. Evropská unie otevřela další části přístupových jednání s Ukrajinou a Moldavskem v procesu jejich možného vstupu do Unie. Po jednání v Lucemburku to oznámilo irské předsednictví rady. Konkrétně Brusel začal s oběma kandidátskými zeměmi vyjednávat o sladění vnitřního trhu a konkurenceschopnosti.
8: Otevření dalších tematických bloků ve vyjednávání s Ukrajinou následovalo poté, co Maďarsko proces přestalo blokovat. Budapešť své veto stáhla v reakci na rozhodnutí ukrajinského parlamentu, který tento týden schválil legislativu týkající se práv maďarské menšiny. Právě to byl dlouhodobý požadavek Maďarska. Nyní už tak Evropská unie s Ukrajinou i Moldavskem vyjednává dohromady o 4 tematických blocích ze 6. Irské předsednictví rady ocenilo, že se Ukrajině daří provádět potřebné reformy, přestože dál čelí ruské agresi. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
4: Sport. Fotbalisté pražské Slávie prohráli ve druhém kole hlavní fáze Ligy mistrů v Baku s nováčkem soutěže Sabahem 0-2. Na vítězství tak český tým hlavní fáze ligy čeká už 21 zápasů.
5: Počasí.
4: Dnes bude většinou polojasno, přechodně až oblačno, večer ubývání oblačnosti, denní teploty 13 až 16, na horách 9 až 12 stupňů Celsia, povane mírný severozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré, večer mírně nepříznivé a biozátěž mírná na stupni 1.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
4: Dopravní nehodu máme hlášenou na silnici 20 u obce Cihelny na Karlovarsku.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Propagace Česka v zahraničí nebo třeba účast na veletrzích. Tak tyto aktivity agentury Czech Tourism by se mohly v příštím roce omezit, protože podle informací Asociace cestovních kanceláří dostane agentura na příští rok jen 70 milionů korun oproti letošním 400 milionům. Tak detaily přidáme už za čtvrt hodinky v Dobrém ránu, které pokračuje písničkami od Janka Ledeckého a skupiny Krištof. No taky si počkejte na meteorology a jejich čerstvou předpověď počasí a budeme i gratulovat, tak ať vám nic neuteče. Je 6 hodin a 5 minut.
5: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: vašeho kraje i vaším ranním společníkem. Za 2 minuty bude 6:45 a v kalendáři 14. října. Tak posíláme pozdrav a velkou gratulaci vám, kteří máte dnes narozeniny. A ještě připomeňme, že narozeniny oslaví také britský zpěvák narozený v Indii, Cliff Richard, kterému je dnes 86 let. 56. oslaví česká supermodelka Daniela Peštová a americký módní návrhář Ralph Lauren oslaví 87. narozeniny. Na dnešek připadá papučový den, o kterém ještě ve vysílání budeme hovořit, a svátek má Agáta. Ženské jméno Agáta pochází z řečtiny a překládá se jako dobrá, laskavá či ušlechtilá.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Také dnes vám přejeme příjemný poslech našeho ranního vysílání ve znamení písniček, které máte rádi. A po hudební vzpomínce na zpěvačku Bonnie Tyler pojďme teď přivítat meteorology.
1: Počasí.
0: Je 7:15 a spolu s námi meteorolog Josef Cink. Zdravím vás do Plzně. Hezké dobré ráno.
2: Hezké ráno.
0: Tak jak vypadá to dnešní ráno v celém našem karlovarském regionu?
2: Tak převažuje nám zataženo nebo skoro zataženo nízkou oblačností, ten nám pak od vyšších poloh přechází v mlhy. No a teploty jsou teď po ránu poměrně celkem vysoké, pohybují se celkem vyrovnaně mezi 10 až 11 stupni Celsia.
0: Tak takové chladno jako včera dnes není a jak se bude vyvíjet počasí přes den?
2: Tak oblačnost se dnes bude střídat se sluníčkem, na obloze bude po většinu dne převažovat, ale oblačno, sem tam se objeví tedy menšími pauzami i slunce, zejména dopoledne, kdyby se taková ta souvislejší oblačnost měla natrhávat a pak zejména odpoledne, v těch pozdějších odpoledních hodinách pak té oblačnosti bude dále ubývat a k večeru se můžeme přechodně dočkat místy i polojasné oblohy. No a teploty ty vystoupí odpoledne na 13 až 16 stupňů v tisíci metrech na horách, očekáváme ta maxima kolem 10, no a vítr dnes povane zpočátku slabý, během dne pak bude, se pak trošku rozfouká a to až na mírný západní až severozápadní s rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu. No a ještě doplním biometeorologickou zátěž, ta je pro dnešní den pouze mírná, to znamená platí stupeň číslo 1.
0: Dnešní předpověď počasí nám nabídl meteorolog Josef Cink, moc vám děkuji, pěkný den, naslyšenou.
2: Díky, hezký den, naslyšenou.
1: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

0: Ranní program Českého rozhlasu Karlovy Vary vyplnila svou písničkou, svým hlasem a také svou energií zpěvačka Eva Farná a za 7 minut bude 6:30. Česká centrála cestovního ruchu CzechTourism od 1. listopadu přejde pod Ministerstvo průmyslu a obchodu. Bude tak součástí nově vzniklé agentury Czech Business, která už má pod sebou Czech Trade a Czech Invest. CzechTourism má ale taky přijít o výraznou část svých prostředků. Podle informací Asociace cestovních kanceláří zatím jediný návrh počítá se 70 miliony korun na příští rok. Letos měla agentura přes 400 milionů.
1: Pokud by měl být ten škrt nějaký zásadní, tak samozřejmě se můžeme bavit o tom, jestli se podaří zachovat činnost všech našich zahraničních zastoupení.
2: Říká ředitelka CzechTourismu Tereza Hofmanová. Agentura má teď 15 zahraničních poboček, kromě Evropy taky třeba v Číně, Japonsku, Mexiku nebo ve Spojených státech. A právě některé z nich se mají sloučit s pobočkami Czech Business, kterých bude zhruba 60. Podle Hofmanové je možné celkově díky spojení s Czech Business například sloučit administrativu. Některé aktivity jsou ale podle ní nepřenosné.
1: A stojí na té odbornosti těch současných lidí, ať už je to právě u těch našich zahraničních zastoupení, anebo jsou to ale i lidé tady v Praze, kteří například rozvíjejí ty jednotlivé produkty, mají tam obrovskou znalost toho zázemí, mají tam kontakty a tak dále.
2: Agentura se zaměřuje hlavně na prezentaci Česka jako destinace. V případě výrazných škrtů Hofmanová připustila i omezení účasti na některých veletrzích nebo propagačních kampaní v zahraničí. Ty jsou podle Jana Papeže z Asociace cestovních kanceláří důležité hlavně kvůli zemím, které o Česku jako turistické destinaci zatím tolik neví.
3: Jako je třeba Indie, Brazílie, Jižní Afrika. To jsou země, kde vznikla určitá skupina bohatých lidí, kteří se teď dostávají do světa. A ve chvíli, kdy tyhle lidi ani netuší, že nějaká Česká republika je, tak těm je potřeba právě říct, co Česká republika je, v čem je hezčí než jiné destinace.
2: Snížení rozpočtu kritizuje taky Václav Stárek z Asociace hotelů a restaurací. Podle něj sice CzechTourism výraznou část svých peněz dal na provoz a díky přechodu pod Czech Business ušetří. Zároveň je ale podle Stárka 70 milionů pouze na propagaci turismu málo.
4: A hlavně důležité je to, že ty ostatní země okolo nás nespí. Vidíme tu expanzi těch zahraničních zemí, jak se snaží přilákat turisty. A daří se jim to. U nás cestovní ruch docela pěkně rostlo. Byla by velká chyba, kdyby se v příštím roce tato snaha nějakým způsobem přerušila.
2: V Česku podle dat CzechTourismu loni přibylo domácích turistů o 2,5% a zahraničních o víc než 4%. Ministerstvo průmyslu a obchodu potvrdilo škrty v rozpočtu na příští rok, neupřesnilo ale, jak budou vysoké. Rezort taky sníží počet pracovních míst v agentuře. Zároveň tvrdí, že chce zachovat odbornost a znalost zahraničních trhů, aby Česko dál podporovalo cestovní ruch. Vít Andrle, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Karlovy Vary. Chcete vědět, co právě hrajeme? Co je v našem kraji nového? Nebo chcete poradit? Rady, tipy, informace, recepty, ale i čerstvé zprávy ze západních Čech. To všechno najdete na našem webu vary.rozhlas.cz. Milujeme západní Čechy i na internetu.

0: Příběhy nejen šumavské. Není místa na Šumavě, které by nemělo svůj příběh, legendu nebo pověst. Některé přežívají mnohá staletí, jiné jsou staré jen desítky let. Některé mají ke skutečnosti daleko, mnohé se ale opravdu staly. Příběhy, nad kterými se usmějete, ale i takové, ze kterých mrazí. Příběhy nejen šumavské. Seriál s Janem Dvořákem ze Správy Národního parku Šumava. Každou středu před 11:30 v našem vysílání.
1: Půl sedmé.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: V Karlových Varech budou novou koalici ve vedení města tvořit tři politické subjekty. Vítězné hnutí ANO, hnutí Karlovaráci a Občanská demokratická strana. Podrobnosti spolupráce v novém volebním období chtějí političtí partneři dojednat v následujících týdnech. Karlovarský kraj a příhraniční bavorské okresy připravují projekt, který má usnadnit přeshraniční zdravotní péči. Zaměřit se chtějí na propojení zdravotnických kapacit a poskytovatelů služeb na obou stranách hranice. Financování plánují z programu Interreg Bavorsko-Česko 2021 až 2027. V Aši pokračuje rekonstrukce bývalé hasičské zbrojnice na Poštovním náměstí, kam se do přízemí přestěhuje infocentrum. Nabídne více služeb a návštěvníkům bude blíž autobusovým zastávkám. Hotovo má být na jaře příštího roku. ČES se bude u soudu bránit proti zablokování části podílu v souvislosti s kauzou Diag Human. Firma požaduje po státu 17 miliard korun za zmařený obchod s krevní plazmou. Stát nárok na odškodnění neuznává. ČES zároveň ujišťuje, že opatření se nedotkne jeho zákazníků. V Německu dnes začne první soud o sabotáži plynovodu Nord Stream. Bývalý důstojník ukrajinské armády je podezřelý, že vedl skupinu, která připevnila k podmořskému potrubí výbušninu. Státní zástupce to považuje za válečný zločin. Střelkyně Veronika Blažíčková se dostala poprvé v kariéře na stupně vítězů ve světovém poháru. Na podniku v Káhiře vybojovala stříbrnou medaili v třípolohové malorážce. A dnes bude převážně oblačno, večer ubývání oblačnosti, teploty do 16 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na silnici 20 u obce Cihelny na Karlovarsku se srazilo osobní auto se zvěří. S opatrností místem projedete.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Spolu s Českým rozhlasem načínáte nový den, středu 14. října, a dnes máme papučový den. Jako každý rok na začátku října upozorňuje na možnost péče o umírající v domácím prostředí. Na podporu domácích i mobilních hospiců můžou lidé vyrazit ven nebo do práce v papučích. Akci je možné podpořit taky finančně anebo na benefičních akcích po celém Česku. Tak až půjdete do práce, nezapomeňte si vzít sebou papuče. Je 7:30 a už za chvíli se dozvíte, koho jsme si na dnešní odpoledne pozvali do studia. A jako obvykle i dnes nahlédneme do kalendária. No a z muziky

Víte, že nejzápadnější bod České republiky leží v katastru obce Krásná u Aše? Místo se nachází přímo v Újezdském potoce, těsně u česko-německé hranice. Český rozhlas z Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: Další podzimní ráno trávíte ve společnosti Českého rozhlasu. Dnes je středa 14. října a mohl by vás zajímat, že hostem dobrého odpoledne dnes bude lektor paměti Aleš Procházka, s nímž si budeme ve studiu povídat o konferenci s názvem Den zdravého mozku a paměti. Již sedmý ročník této konference se uskuteční ve čtvrtek 22. října v Karlovarské krajské knihovně a letošním tématem bude celostní přístup. Podrobnosti společně probereme dnes po 15. hodině. Jsme Český rozhlas Karlovy Vary a žijeme tu s vámi.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: Zataženo nebo skoro zataženo nízkou oblačností, od vyšších poloh mlhy a teploty aktuálně 9 až 11 stupňů Celsia. Tak přesně tak vypadá dnešní 14. říjnové ráno v našem regionu a před námi je převážně oblačný den.
1: Počasí.
0: Je 6:45 a dnes bude převážně oblačno, ale k večeru bude oblačnost pak ubývat. Denní maxima dosáhnou 13 až 16 stupni Celsia, na horách naměříme 10 až 13 stupňů. Vane slabý vítr, během dne to bude mírný severozápadní až západní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu, který bude později odpoledne a večer slábnout. Rozptylové podmínky, ty jsou teď ráno většinou dobré, večer budou postupně mírně nepříznivé. A biometeorologická předpověď, ta přináší jedničku, tedy mírný stupeň zátěže.
1: Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
1: Středa, 14. října. Svátek slaví z řečtiny dobré Agáty. Tady je Petr Jungmann. Pěkný den. Dvě bitvy v jeden den a ani ne 30 kilometrů od sebe daleko se odehrály před 220 lety v roce 1806. Francouzský císař Napoleon porazil prusko-saské vojsko u německé Jeny. Byl přesvědčen, že narazil na hlavní voj nepřátelské armády. Ten ale o několik kilometrů dál u Auerstadtu porazil jeho maršál davů. První veřejné telefonní spojení dostala Praha před 145 lety v roce 1881. První koncesi na moderní živnost ten den dostal syn Františka Palackého Jan. Pražská ústředna měla později na startu celých 10 klientů. Medvěd s malým rozoumkem mlsající med se zrodil před 100 lety, v roce 1926.
2: Oho, dobrý den. Je Christopher Robin doma?
1: Anglický spisovatel Ellen Alexander Milne vydal jeho první dobrodružství. Téměř 100-metrová nákupní pasáž nově postaveného obchodního centra Myslbek, spojující třídu na Příkopě s ovocným trhem, byla v Praze otevřena před 30 lety, v roce 1996. Zlomeninu lebeční kosti utrpěl Petr Čech před 20 lety.
3: Tak zase vím, že ten mozek tam je.
1: Od návratu už nastupoval jen ve speciální přilbě a ta ho proslavila stejně jako brankářské umění. Kdo by neznal Love Hurts, skotské skupiny Nazareth. Její zpěvák Dan McCafferty by dnes slavil 80. A kulatou 70. má její výsost arcivévodkyně Gabriela Habsbursko-Lotrinská, vnučka posledního českého krále a rakouského císaře Karla I. Živí se jako sochařka. Já přeju hezký den.

0: Český rozhlas Karlovy Vary. Chcete vědět, co právě hrajeme? Co je v našem kraji nového? Nebo chcete poradit? Rady, tipy, informace, recepty, ale i čerstvé zprávy ze západních Čech. To všechno najdete na našem webu vary.rozhlas.cz. Milujeme západní Čechy i na internetu.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Sedm hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Vodohospodáři staví vodojem u Krásného údolí na Karlovarsku. Bude zásobovat vodou Bečov nad Teplou. Ministr kultury přehodnotí smlouvy s velkými akcemi. Objem hypoték se oproti srpnu zvýšil, přestože opět stoupla průměrná úroková sazba. A dnes bude většinou oblačno, teploty do 16 stupňů. Dobré ráno u zpráv, přeje Lenka Poláková. Vodohospodáři staví u Krásného údolí na Karlovarsku vodojem s kapacitou 300 metrů krychlových. Stavba je součástí systému, který bude přivádět vodu do Bečova nad Teplou. Město teď využívá místní vrty, které v létě kapacitně nestačí, říká technický náměstek Karlovarských vodáren a kanalizací Tomáš Stehlík.
3: Zásobování Bečova bude zajištěno potrubím průměru 80 mm a v této akci bude vystaveno necelé 3 km potrubí.
2: Stavba za téměř 16 milionů korun má skončit na jaře příštího roku. Ministerstvo kultury chce změnit způsob podpory velkých akcí. Resort plánuje přehodnotit finanční podporu a smlouvy, třeba s Mezinárodním filmovým festivalem v Karlových Varech nebo Pražským jarem.
4: Úřad ministra kultury Otto Klempíře za motoristy chce, aby spolupráce s významnými akcemi odpovídaly aktuálním prioritám státní kulturní politiky. Mezi ně patří třeba dostupnost umění. Pražské jaro podle ředitele Roberta Hanče už o návrzích spolupráce s rezortem diskutuje. Karlovarský festival podle pořadatelů dlouhodobě plní všechny podmínky, které vyplývají z memorand. Další spolupráci s rezortem chtějí rozvíjet. A o finanční podpoře chce ministerstvo jednat také se Zlínským filmovým festivalem. Vedle více letých smluv plánuje ministerstvo kultury posoudit i partnerství s hereckými cenami Thálie nebo festivalem Smetanova Litomyšl. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
2: Hypoteční trh v Česku v září zrychlil. Banky a stavební spořitelny poskytly nové úvěry bez refinancování za 28 miliard korun. To je nárůst o víc než 5% oproti srpnu. Vyplývá to z aktuálního hypomonitoru České bankovní asociace. Podle hlavního ekonoma asociace Jaromíra Šindela je objem hypoték letos v září vyšší, než je v tomto měsíci obvyklé.
5: A ustálil se poblíž letního průměru, ovšem podstatně níže než 40-miliardový průměr z letošního března až června. O normalizaci svědčí i návrat počtu nových hypoték k dlouhodobému průměru 6400 měsíčních kusů.
2: V září taky znovu vzrostla průměrná hypotéční sazba, a to na 5,1%. Od začátku roku si lidé na bydlení půjčili skoro 301,5 miliardy korun. To je o 66 miliard víc než za stejné období loni. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský navrhl nová jednání s americkými vyslanci Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem. Měla by se uskutečnit v nejbližších dnech. Washington v posledních dnech stupňuje úsilí o obnovu schůzek Kyjeva a Moskvy. Podle amerických zástupců měla Rusko k opětovnému jednání přimět dohoda umožňující vývoz ruské nafty. Kreml ale tuto interpretaci odmítl.
0: Sport.
2: České fotbalistky si poprvé v historii na mistrovství světa nezahrají. V odvětě semifinále play-off kvalifikace vypadly po porážce ve Skotsku 2-3.
0: Počasí.
2: Dnes bude převážně oblačno, ráno až zataženo, k večeru ubývání oblačnosti. Denní teploty 13 až 16, na horách 10 až 13 stupňů Celsia, povane mírný severozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré, večer budou mírně nepříznivé a biozátěž mírná na stupně 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: V obci Drmoul na Chebsku v ulici Sekerská se srazila dvě osobní auta. Na místě je policie.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Jak se suší sušenky? Tak to je otázka pro naše nejmenší a já doufám, že si s ní dobře poradí. Anketa s dětmi Ahoj Rádio to bude hned po písničkách od skupiny Činasky a zpěvačky Linky Filipové. No a taky se v další reportáži dozvíte, jak si studenti v Karlových Varech můžou vyzkoušet umělou inteligenci, virtuální realitu anebo 3D tisk. Nové centrum jim ukáže, jak moderní technologie využít v praxi a právě o tom bude řeč krátce po 7:15. Tak vstávejte a posnídejte s námi. Je 7:05.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, písničky, které nestárnou. Dobré ráno a Jitka Brošková.
1: Život je šatnav,

0: Jak a kde se suší sušenky?
1: V mikrovlnce.
2: Že se upečou v troubě.
3: Oni se vůbec nesuší.
4: Že se vytvarujou někde v nějaký pekárně různě.
5: Že to dáte na sluníčko, ono se to suší.
6: Že můžeme do té sušenky udělat díra, pověsit ji na provázek a dát ji třeba na větev, aby uschla.
3: Třeba je dáme na topení, na takovou síťku, třeba jak se dělají křížaly, taky se suší na topení.

0: počasí.
1: Dobré jitro, přejeme malým i velkým, zkrátka vám všem, kteří jste si naladili naše ranní vysílání. Je 8:15, venku máme zataženo nebo skoro zataženo nízkou oblačností, od vyšších poloh se vyskytují mlhy a teploty se nám aktuálně pohybují mezi 9 až 11 stupni Celsia. Ano a dnes čekejme převážně oblačno, ale k večeru bude oblačnost ubývat, denní maxima dosáhnou 13 až 16 stupni Celsia, na horách zaznamenáme 10 až 13 stupňů. Vane slabý vítr, během dne to bude mírný severozápadní až západní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu, který bude později odpoledne a večer slábnout. Rozptylové podmínky, ty jsou teď ráno většinou dobré, večer budou postupně mírně nepříznivé a biozátěž, ta je mírná.
0: Příběhy nejen šumavské. Není místa na Šumavě, které by nemělo svůj příběh, legendu nebo pověst. Některé přežívají mnohá staletí, jiné jsou staré jen desítky let. Některé mají ke skutečnosti daleko, mnohé se ale opravdu staly. Příběhy, nad kterými se usmějete, ale i takové, ze kterých mrazí. Příběhy nejen šumavské. Seriál s Janem Dvořákem ze Správy Národního parku Šumava. Každou středu před 11:30 v našem vysílání.

0: Posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary, za 9 minut bude 7:30. Karlovy Vary mají nové vzdělávací centrum pro středoškoláky i jejich učitele. V CzechUp Edu si vyzkoušejí moderní technologie, které zatím znají třeba jen z internetu. Naučí se pracovat s umělou inteligencí, ovládat robotické stavebnice anebo tvořit potisk na textil pomocí 3D tiskárny.
1: My dáme to z 3D tiskárny, říká lektor technologického vzdělávacího centra Lubomír Sakmáry. Logo, které jsme navrhli v grafickém programu, vypadá jako nálepka.
2: Vypadá to jako nálepka, ale ve skutečnosti to vůbec nelepí.
1: Podařilo se nám to sloupnout z podložky a nepotrhalo se nám to.
2: Super, tak jdeme tašce.
1: Můžeme to dát na jakýkoliv textilní výrobek?
2: Momentálně to dáváme na tašku, ale může to samozřejmě kdokoliv dát na jakýkoliv textil z přírodních materiálů.
1: Vkládáme to do lisu,
2: který se zaklapne, je tam teplota 170 stupňů a my to dáváme teď na 20 vteřin na žehli. Odpočítat, tak nám zazní zvuk. Jo. Takhle na to nezapomeneme nikdy.
1: Co se tím studenti naučí?
2: Samozřejmě se naučí tím nějaký proces, který vznikne jakoby od nápadu, od myšlenky až po finální produkt.
1: Koordinátorka organizace JAček Petra Černá popisuje, proč si vybrali pro založení vzdělávacího centra prostory kreativního centra Variété.
3: My jsme scháněli nějaké prostory, které by se daly využít a které už by měly nějaké technické zázemí a případně i nějaké lektory.
1: Proč zrovna Karlovy Vary?
3: Protože lidi hodně mizí do Prahy, vystudují školu, jdou pryč a my se vlastně tady těmi projekty snažíme tady udržet a ukázat, že i tady to má nějakou budoucnost. Že nemusí za prací do Prahy, ale můžou tady třeba případně něco vytvořit sami.
1: Kreativní centrum Variété vzniklo letos v létě a poskytuje prostor pro přednášky, společenské akce, ale i podporu začínajícím a inovativním podnikatelům. Pokračuje ředitelka neziskové organizace INION Radka Murasová.
4: Ty kurzy jsou zaměřené na umělou inteligenci, 3D tisk, virtuální realitu.
1: Pro koho jsou kurzy určené?
4: Je to určené pro střední školy v Karlovarském kraji bez ohledu na obor.
1: Lektoři centra nejprve učitelé na středních školách musí proškolit a v další fázi je přivedou sem do vzdělávacího centra na konkrétní workshopy. Z Karlových Varů Václav Malý, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Zpěvačka Anna K. hostem nového dílu talk show Na jednoho. ČT2. Dechberoucí příroda či tradiční jízda na proutěných saních. Ivana a Martin pokračují v objevování ostrova Madeira v nové řadě cyklu Bedekr. A ČT Art. Příběh ikonické stavby architekta Otakara Novotného, která už 100 let představuje české a slovenské umění světu. Premiéra dokumentu Benátský pavilon. Středeční večer s Českou televizí.
2: Půl osmé.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: V Sokolově se na koalici domluvili uskupení Sokolov na plný úvazek s hnutím Pro město Sokolov, Společně pro Sokolov a Volba pro kraj. Dohromady by koalice měla mít 17 hlasů v 27 členném zastupitelstvu. Vítězné hnutí ANO tak končí mimo vedení města. Lidé v Aši mohou do konce října hlasovat o vítězném projektu participativního rozpočtu. Na výběr mají rekonstrukci běžních hodin na základní škole v Kamenné ulici nebo zřízení nových parkovacích míst v Příbramské a Mikulášské ulici. Vítězný projekt město zrealizuje v roce 2027. V ostrově u Karlových Varů zahájila zkušební provoz rekonstruovaná sauna. Městské zařízení otevřelo ve zkušebním provozu, který potrvá přibližně měsíc. Přestavba zařízení trvala 2 roky. Sněmovna dnes projedná návrh nového zákona o státních zaměstnancích, který vetoval prezident Petr Pavel. Vadilo mu, že norma neprošla standardním připomínkovým řízením. Podle vládní koalice má změna usnadnit pravidla pro výměnu státních zaměstnanců a přiblížit systém zákoníku práce. Opozice ale varuje před politizací a destabilizací státní správy. Generální tajemník NATO Mark Rutte dnes navštíví vojenskou leteckou základnu Amari v Estonsku. Ta je důležitým opěrným bodem pro misi Aliance pro sledování a obranu pobaltského vzdušného prostoru. Hokejisté Pardubic si na závěr základní části Ligy mistrů připsali 5. výhru v tomto ročníku. Švédský tým Bechy porazili 2-1 v prodloužení. A dnes bude převážně oblačno, večer ubývání oblačnosti, teploty do 16 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
4: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. Nejlevnější pneu.cz, sponzor programu.
3: Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: V obci Drmoul na Chebsku v ulici Sekerská se srazila 2 osobní auta. Na místě je policie.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Zelenou vlnou skončily krátké zprávy, které pro vás připravila Lenka Poláková. No a my tu pro vás máme další písničky, co nestárnou. Písničky od Karla Gotta a Marie Rotrové, po nichž pak nabídneme výběr očekávaných dnešních událostí. A taky se dozvíte jméno hosta našeho odpoledního pořadu Alex a host. Je 7:30. Dobré ráno.

0: jednou ze svých krásných písniček nás právě teď pozdravila legenda české hudební scény Marie Rotrová, která 13. listopadu oslaví své 85. narozeniny. No a tak se v této souvislosti mohou její fanoušci těšit na dvě vinylové LP desky a 4 CDčka s výběrem jejich nejzásadnějších hitů, ale i méně známých písniček, na které by se také nemělo zapomenout. Kolekce nazvaná Marie Rotrová řeka lásky to nejlepší bude k dostání od 30. října a nutno dodat, že na volbě rovných 85 skladeb se podílela sama zpěvačka přezdívaná Lady Soul. 7.40 na hodinách, za 5 minut bude 7:45, nový den 14. října, načínáte ve společnosti Rádio vašeho kraje. A co se dnes očekává? Tak sněmovna by dnes mohla přehlasovat prezidentovo veto nového zákona o státních zaměstnancích. Petr Pavel předlohu poslancům vrátil kvůli chybějícímu připomínkovému řízení. Podle vládní koalice by změna měla urychlit výměnu úředníků a přiblížit systém zákoníku práce. Opozice naopak varuje před slabší ochranou úředníků před politickým vlivem. Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO dnes odlétá na dvoudenní návštěvu Bruselu. Zúčastní se tam jednání Evropské rady. Tématy schůzky budou posílení unijní konkurenceschopnosti, evropská bezpečnost anebo opatření ke zmírnění dopadů vysokých cen energií. Na programu má premiér také summit skupiny Patrioti pro Evropu, které je Hnutí ANO součástí, anebo setkání předsedů vlád zemí V4. Ode dneška je možné podávat stížnosti na výsledky letošních komunálních a senátních voleb. Na správní soudy se může se stížností kdokoliv obrátit až do 23. října. Podle ministerstva vnitra se neobjevily systémové problémy. Soud se už ale zaobíral třeba volbami v Moldavě na Teplicku, kde tamní starosta vyškrtl 22 lidí ze seznamu voličů. V Karviné chce zase podat neúspěšné hnutí SPD návrh na přezkum voleb. A uskupení Kladeňáci chystá stížnost kvůli velké odchylce výsledku v jednom okrsku. A Číňan obžalovaný ze špionáže pro čínskou zpravodajskou službu dnes stane před soudem v Praze. Za neoprávněnou činnost pro cizí moc mu hrozí až 5 let vězení. Zároveň je prvním člověkem, který je v Česku za tento paragraf stíhaný. Podle obžaloby sbíral citlivé informace od politiků anebo třeba akademiků.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: Svým hlasem a pěknou písničkou nás v dobrém ránu pohladil americký zpěvák Richard Marx. No a dnes to vypadá na převážně oblačný den.
1: Počasí.
0: Je 7:45 a dnes bude převážně oblačno, ale k večeru pak bude oblačnost ubývat. Nejvyšší odpolední teploty vystoupají na 13 až 16 stupňů Celsia. Na horách v tisících metrech naměříme kolem 10 stupňů. Vane slabý vítr, během dne to bude mírný severozápadní až západní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu, který bude později odpoledne a večer slábnout. Rozptylové podmínky jsou dobré, večer budou postupně mírné. Nepříznivé a biozátěž ta je mírná.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Život plyne dál,

0: Trochu ním.
1: Se skupinou Mirai jsme v dobrém ránu dotančili k 7:50 a úderem 8 na vás čekají aktuální zprávy, hlavně z našeho regionu, které pro vás chystá Lenka Poláková. No a vy se v nich dozvíte například to, že Karlovarský kraj vyhlásil konkurs na ředitele nebo ředitelku hotelové školy v Mariánských Lázních. No tak si počkejte na zprávy a odpoledne si nenechte ujít pořad Alex a host, který vysíláme po 13. hodině. Alex Minářová nám teď prozradí, koho si pozvala.
2: Z kokpitu Gripenu až na oběžnou dráhu. Aleš Svoboda je český vojenský pilot a astronaut, který se připravuje na svůj životní let do vesmíru. Nejen o přípravách a výcviku na let na Mezinárodní vesmírnou stanici přijde povyprávět do Alex a host. Co je dnes větší adrenalin? Vzlétnout ve stíhačce nebo pomyšlení na start rakety? Jak vypadá běžný den člověka, který se připravuje na let do vesmíru? Co na to říká rodina? Je pyšná? Má strach? Aleše Svobodu přivítá po 13. hodině.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

že město Loket se opravdu jmenuje podle části lidského těla? Řeka Ohře totiž obtéká zdejší skalní ostroh v zákrutu, který připomíná lidský loket. Český rozhlas z Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: jezdilo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Přesný čas vám přináší matrace zahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Osm hodin.
4: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Hotelová škola v Mariánských Lázních má dočasné vedení. Karlovarský kraj a Bavorsko pracují na zajištění přeshraniční zdravotní péče. Kauza Číňana obžalovaného jako prvního v Česku z činnosti pro cizí moc dnes začne řešit soud. A bude většinou oblačno, teploty do 16 stupňů. Dobré ráno zpráv, přeje Lenka Poláková. Karlovarský kraj hledá nového ředitele nebo ředitelku hotelové školy v Mariánských Lázních. Konkurzní řízení zahájil potom, co odvolal předchozí ředitelku na doporučení České školní inspekce. Střední škola zaměřená na hotelnictví a veřejné stravování, ale bez vedení nezůstala, říká krajská radní Hana Žáková z hnutí ANO.
5: Takže hotelová škola má v současné době vedení, je jmenována paní Klára Tesařová, která je ředitelkou obchodní akademie a gymnázia v Mariánských Lázních, má dostatečné zkušenosti a je jmenována na dobu, než vlastně z konkurzního řízení nám zejde nový ředitel nebo paní ředitelka.
3: Zájemci se do konkurzu můžou přihlásit do 7. listopadu. Karlovarský kraj usiluje o vytvoření systému přeshraniční zdravotní péče. Na projektu pracuje se dvěma bavorskými okresy Wunsiedl im Fichtelgebirge a Tirschenreuth. Společně navrhnou, jak odstranit právní, organizační a finanční překážky, které brání širšímu využívání zdravotní péče přes hranice. Využít chtějí program Interreg Bavorsko-Česko 2021 až 2027. Podle mluvčí kraje Jitky Čmokové budou mít důležitou roli v celém procesu zdravotní pojišťovny.
6: Právě nastavení úhrad a financování zdravotní péče poskytované přes hranici patří mezi zásadní otázky, které bude nutné vyřešit. Cílem projektu proto bude mimo jiné vytvořit model financování a organizace přeshraniční zdravotní péče, který bude možné dlouhodobě využívat a případně přenést také do dalších příhraničních regionů.
3: Městský soud v Praze začne dnes hlavní líčení v případu Číňana zadrženého v Česku s podezřením na špionáž pro čínskou tajnou službu. Odhalila ho Bezpečnostní informační služba a na konci ledna letošního roku zadrželi policisté. Muž je obžalovaný z paragrafu zvaného činnosti pro cizí moc. Údajně sbíral citlivé informace od politiků nebo třeba akademiků. Hrozí mu až 5 let vězení. Policie v Paříži rozehnala studentský protest proti špatným podmínkám ve školství. Při střetech s demonstranty použila slzný plyn a vodní děla. Podle středoškolských organizací včera po celé Francii protestovalo skoro 500 000 lidí. Podle ministerstva vnitra to bylo asi 160 tisíc lidí.
7: 10 000 studentů v Paříži v úterý odpoledne vyrazili na protestní pochod směrem k invalidovně. Na místě se někteří z nich střetli s policií, na kterou házeli pyrotechniku. Ta odpověděla slzným plynem a vodními děly a po několika hodinách protest rozehnala. Proti nedostatku učitelů, špatnému technickému zázemí škol nebo netransparentnímu systému přihlášek na vysoké školy studenti protestují už 4. týdnem. Po vládě požadují další investice do školství za téměř 250 miliard korun. Vláda premiéra Sebastiana Lecornua tvrdí, že si to státní rozpočet kvůli vysokému deficitu nemůže dovolit. Z Paříže Marcel Valtis, Český rozhlas.
8: Sport.
3: Hokejista Martin Nečas vystřelil v NHL 2 brankami triumf Colorada na ledě Dallasu 3-2. Obránce Adam Jiříček svým prvním gólem v soutěži pomohl St. Louis k vítězství 7-2 nad Ottawou a prosadil se také Tomáš Hertl při výhře Vegas na ledě Nashville 5-2.
4: Počasí.
3: Dnes bude převážně oblačno, ráno až zataženo, k večeru ubývání oblačnosti. Denní teploty 13 až 16, na horách 10 až 13 stupňů Celsia. Vane mírný severozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré, večer budou mírně nepříznivé a biozátěž mírná na stupně 1.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: V obci Drmoul na Chebsku v ulici Sekerská se srazila dvě osobní auta. Na místě je policie.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Ani zima nemusí být překážkou pro to, aby některé rostliny kvetly. Příklady nabídne už za chvíli dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. No ale to není vše. Taky si v dobrém ránu popovídáme s meteorology o počasí a uslyšíte i o tom, co zásadního se chystá na silnicích v našem kraji. Tak nás poslouchejte dál. Je 8 hodin a 5 minut. Dobré ráno.
4: A Jitka Brošková.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že některé rostliny dokážou kvést i v zimě? Druhy přizpůsobené chladu dokážou využít krátká zimní oteplení a díky tomu mohou kvést v období, kdy je v přírodě minimum jiných kvetoucích rostlin a zároveň omezený okruh opylovačů. Mezi nejznámější zimní kvetoucí keře patří vilín, který často kvete už od ledna. Jeho výrazné žluté až oranžové květy se objevují na holých větvích a v zimní krajině jsou velmi nápadné. Podobně kalina voná může začít kvést už během zimy a její květy jsou výrazně aromatické, což je v tomto období poměrně neobvyklé. Z bylinných rostlin jsou typickými zástupci sněženky, které se objevují často už při tání sněhu, někdy i přímo mezi jeho zbytky. Mezi první jarní rostliny patří také talovín zimní a čemeřice, která se může objevit už v prosinci a v mírnějších zimách vydrží kvést i několik týdnů, proto se jí někdy říká vánoční růže. Zimní kvetení není náhodné. Tyto rostliny využívají období, kdy je v přírodě méně konkurence mezi druhy a kdy mohou reagovat na první teplejší dny v roce. Jejich květy jsou zároveň přizpůsobené nízkým teplotám, takže dokážou odolávat mrazu i sněhovým přeháňkám.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: I nadále příjemný poslech a hezkou pohodovou středu přejeme vám všem, kteří jste si k nám našli cestu. Jsme Český rozhlas z Karlovy Vary a žijeme tu s vámi.
1: Počasí.
0: Je 8:45 a předpověď počasí nám přináší meteorolog Ivo Boman, který čeká na telefonu. Hezké dobré ráno přeji.
2: Dobré ráno.
0: Tak pojďme nejprve začít dneškem, na jaké počasí se máme připravit tady u nás v karlovarském regionu.
2: Tak začalo to po ránu úplně jinak než třeba včera, nebo než to začne v příštích dvou dnech, protože teploty byly ráno o dobrých 10 stupňů vyšší, než tomu bylo včera v těch brzkých ranních hodinách, takže teploty máme momentálně kolem 9-10 stupňů a to hlavně díky oblačnosti, které bylo v noci hodně, teď už je o něco méně, máme něco mezi oblačným a polojasným na obloze. Během dneška to bude na obloze vypadat stále tak nějak podobně, oblačno a polojasno se budou střídat. Odpolední teploty dosáhnou 13 až 16 stupňů, na horách maximálně 12 stupňů Celsia. No a vítr ten bude vát od severozápadu nebo od západu mírný od 2 do 5 metrů za sekundu.
0: Tak taková je předpověď počasí pro dnešní den 14. října a ještě poprosím o tu zítřejší předpověď, jak bude.
2: Tak čeká nás studená noc, postupně se budou tvořit mlhy nebo nízká oblačnost a teploty klesnou už teda podstatně níž na 4 až 1 stupeň, no a v těch nižších údolních polohách to bude pod bod mrazu, takže opět si připravíme škrabky na auta a ještě doplňme, že tedy vítr bude jen slabý do 3 metrů za sekundu. Zítra během dne začneme těmi mlhami a nízkou oblačností. Po jejich rozpuštění očekáváme většinou polojasné počasí. Teploty zhruba o stupeň nižší než dnes, od 12 do 15 stupňů a vítr zůstane slabý, proměnlivý.
0: Předpověď počasí nám nabídl meteorolog Ivo Boman a já vám za to moc děkuji. Pěkný den, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

0: Dřív si tato česká roková legenda říkala Karkulka, ale později se přejmenovala na Olympik, tak jak ji ostatně známe už spoustu let. No a patříte-li k jejím fanouškům, tak by vám nemělo ujít, že skupina Olympik vydala před pár dny nové výběrové album s názvem Olympik 21 Nej, kterým navazuje na legendární kompilaci 12 Nej z roku 1976. No a z původních tedy 12 skladeb se výběr rozrostl na 21 písniček, z toho tedy 20 zásadních hitů této skupiny a plus jednu novinku Až to stouni zabalí, kterou otextoval Lukáš Pavlásek. Tak to byla Olympik na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary a na hodinách 8.25, za 5 minut bude 8:30 a my se teď podíváme na důležité silnice v našem kraji. Tentokrát to bude dostavba dálnice D6 u Lubence. Podrobnosti nám řekne mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: Řidičům jsme otevřeli 2 kilometry nové dálnice D6 u Lubence. Úsek navazuje na obchvat Lubence a vede kolem obce Lešky. Po zprovoznění zůstává ještě 5 až 7 týdnů provizorní napojení u Lubence. Poté ho odstraníme a dokončíme definitivní napojení nové dálnice.
2: Milujeme západní Čechy.

0: Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.
1: Půl deváté.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: V Aši pokračuje rekonstrukce bývalé hasičské zbrojnice na Poštovním náměstí, kam se do přízemí přestěhuje infocentrum. Nabídne více služeb a návštěvníkům bude blíž autobusovým zastávkám. Hotovo má být na jaře příštího roku. Karlovy Vary hledají způsob, jak skloubit rekreaci v lesích s ochranou přírody. Pomoc má dotazníkové šetření mezi návštěvníky lázeňských lesů. Lázeňské lesy a parky na projektu spolupracují s Českou zemědělskou univerzitou v Praze a Švýcarskou univerzitou v Bernu. Vodohospodáři staví u krásného údolí na Karlovarsku vodojem s kapacitou 300 metrů krychlových. Bude součástí systému, který přivede vodu do Bečova nad Teplou. Místní vrty totiž v létě nestačí pokrýt spotřebu. Stavba má skončit na jaře příštího roku. Plzeňská policie obvinila z pokusu o vraždu 17-letého mladíka, který je podezřelý, že v sobotu u Boloveckého rybníka bodl do zad 39-letou ženu. Podle policie si oběť vybral náhodně. Vyšetřovatelé budou podávat podnět k vazebnímu stíhání podezřelého. Mezinárodní soutěžní filmový festival Brno 16 dnes zahajuje 67. ročník. Příznivci krátkých filmů během něj až do neděle uvidí několik projekčních bloků, které předvedou 50 krátkých snímků od českých i zahraničních autorů. Smyslem festivalu je pokračovat v tradici podpory tvůrců krátkých a studentských filmů. Lékaři papeži Lvovi 14. diagnostikovali zhoubný nádor plic. Při operaci mu část plíce odebrali, oznámil to Vatikán. V římské nemocnici se bude papež zotavovat přibližně týden. Česká tenistka Marie Bousková vypadla na turnaj ve Wuhanu ve druhém kole. S Majou Chvalinskou z Polska prohrála 6-1, 1-6 a 1-6. A dnes bude převážně oblačno, večer ubývání oblačnosti, teploty do 16 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: V obci Boučí na Sokolovsku se na místní silnici srazila dvě osobní auta.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Hezkou středu přejeme spolu s Českým rozhlasem Karlovy Vary. Dnes je 14. října a na dnešní den připadá Papučový den, který je součástí kampaně Dožít doma na podporu mobilních hospiců, které pomáhají vážně nemocným a umírajícím lidem zůstat v závěru života doma a taky zároveň podporují jejich blízké, kteří o ně pečují. Český rozhlas je mediálním partnerem této kampaně. A k svátku dnes popřejeme Agátám. Agáta pochází z řečtiny a překládá se jako dobrá, laskavá anebo ušlechtilá. Tak my jsme Agátám nachystali písničku Veď mě dál, cestu má od Pavla Bobka. No a za chviličku otevřeme telefonickou soutěž, tak se pomaličku připravte a nachystejte. Je 8:30 a 3 minuty. Dobré ráno.

Víte, že rozhledna na Krásenském vrchu vypadá trochu jako kamenná spirála? Na její vrchol vede schodiště vinoucí se po vnější straně věže. Český rozhlas z Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: Dvojice královen české hudební scény Monika Absalonová, Bára Basiková a Ilona Čáková na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary. No a koho potěšíme dnešní soutěží? Tak potěšíme toho, kdo má rád sport a konkrétně hokej. Pokud fandíte rádi karlovarské energii, tak si pojďte s námi zahrát o vstupenky na její zápas s Kometou Brno. Vytočte telefonní číslo 221 55 37 37. 8.40 ukazuje časomíra ve studiu Českého rozhlasu Karlovy Vary, za 5 minut tedy bude 8:45. No a v dobrém ránu hrajeme o 2 vstupenky na další hokejové utkání HC Energie. Karlovarští hokejisté se v úterý 20. října v 18 hodin na ledě Matony Arény utkají s týmem HC Kometa Brno. No a vy se na toto utkání můžete podívat se vstupenkami, které můžete vyhrát právě teď na telefonním čísle 221 55 37 37. Telefonní linka už je obsazená. Kdo pak je na druhé straně? Dobré ráno.
1: Dobré ráno, tady je Milena z Karlových Varů.
0: Zdravím vás, paní Mileno. Tak vy máte ráda hokej? Říkáte ano?
1: Jo.
0: Jo?
1: Ano.
0: Dobře, tak fajn. Držím vám pěstí pro štěstí, ať vyhrajete vstupenky. HC BYD Energie je nový marketingový název hokejového klubu HC Energie Karlovy Vary, používaný od sezóny 2026-27. A my se vás, paní Mileno, ptáme, budete vědět, ve kterém roce vznikl tento klub ledního hokeje? Bylo to v roce 1932 nebo 1942 a nebo 1952? Co myslíte?
1: Tak to nevím, to si tipnu, já bych řekla 52.
0: 52, to už je moc pozdě, bohužel, je mi líto.
1: Dnes to nestalo, děkuji.
0: Dnes to není správně, mějte se hezky, naslyšenou.
1: Také, naslyšenou.
0: 221, 55, 37, 37, vstupenky na hokej jsou stále ještě ve hře, kdo pak o ně zabojuje právě teď? Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Tak
2: tady Miloslav z Sokolovsko.
0: Pan Miloslav ze Sokolovska, dobře. Tak pane Miloslave, budete hádat, nebo to víte přesně?
2: No, já bych si tipnul ten rok 32.
0: Tipujete správně, je to skutečně rok 32. Je to tak, tento klub ledního hokeje vznikl v roce 1932, jak jste správně řekl. A to je rok tedy, kdy skupina nadšenců založila původní klub SK Slavia Karlovy Vary, ze kterého dnešní HC Energie vychází. Takže vstupenky na hokej jsou vaše, máte je v kapse, posíláme, mějte se hezky, jo. Naslyšenou.
2: Děkuju, naslyšenou.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Dnes bude převážně oblačno, sem tam sluníčko a k večeru pak bude oblačnost obývat. Denní maxima dosáhnou 13 až 16 stupňů Celsia. Na horách v tisících metrech naměříme kolem 10 stupňů. Vane slabý vítr, během dne to bude mírný severozápadní až západní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu a pozdě odpoledne a večer bude slábnout. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré, večer budou postupně mírně nepříznivé a ta je dnes mírná na prvním stupni. Ještě připojím teplotní rekordy Karlovarského kraje pro dnešní den 14. října. Minimální teplota minus 7,8 stupňů Celsia byla naměřená v Šindelové v roce 2010, zatímco maximální teplotu 24,6 stupňů Celsia tu zaznamenaly Mariánské Lázně Skláře v roce 1990. Jsme Český rozhlas Karlovy Vary a žijeme tu s vámi.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude pilot, odborník v oblasti letectví a kosmických technologií Aleš Svoboda.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

Dobrou zprávu nám přinesl zpěvák Václav Neckář a s jeho písničkou jsme se přiblížili k 9. hodině dopolední. Už za 9 minut vám nabídneme zprávy z regionu i ze světa a po nich se s vámi pozdraví Stanislav Jurík, který vás provede dopoledním programem, tak zůstaňte i nadále s námi. Hezký den vám přeje a loučí se Jitka Brošková.

0: Příběhy nejen šumavské. Není místa na Šumavě, které by nemělo svůj příběh, legendu nebo pověst. Některé přežívají mnohá staletí, jiné jsou staré jen desítky let. Některé mají ke skutečnosti daleko, mnohé se ale opravdu staly. Příběhy, nad kterými se usmějete, ale i takové, ze kterých mrazí. Příběhy nejen šumavské. Seriál s Janem Dvořákem ze Správy Národního parku Šumava. Každou středu před 11:30 v našem vysílání.
1: Devět hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: V Chebu s koalicí nespěchají, vliv na ní bude mít i druhé kolo voleb do Senátu. Stavební firmy dokončují první etapu rekonstrukce Pražského mostu v Karlových Varech. A dnes bude většinou polojasno až oblačno, teploty do 16 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Podoba nové koalice na Chebské radnici bude záviset i na výsledku druhého kola senátních voleb. Lídrem vítězné volby pro město je totiž současný senátor Miroslav Plevný za hnutí STAN, který obhajuje mandát proti Sandře Cukerněk z ANO. Pokud v Senátu zůstane a bude dál předsedou hospodářského výboru, mohl by se starostou stát někdo jiný. Základ koalice má podle Plevného tvořit volba pro město a koalice pro Cheb. Vyloučena ale není ani účast dalších stran v koalici. Důležitá bude shoda na společném programu. Volba pro město získala v komunálních volbách 9 z 29 mandátů. ANO a koalice pro Cheb mají po 6. První etapa rekonstrukce Pražského mostu v Karlových Varech je téměř dokončená. Firmy už odstranily poškozené betonové části a opravily izolace. Podle informací ředitelství silnic a dálnic a v současné době na mostě začínají instalovat zábradlí, svodidla a ochranné betonové bariéry.
2: Stavbaři v současné době pracují na polovině mostní konstrukce ve směru z Karlových Varů na Prahu. Původní termín dokončení v říjnu pravděpodobně nestihnou a pokračovat budou i v listopadu. Po skončení úprav mají na mostě přestat platit stávající dopravní omezení. Opět začnou až na jaře příštího roku, kdy bude rekonstrukce pokračovat druhou etapou. Z Karlových Varů Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
1: Domácí hospicovou péči je dnes možné podpořit při papučovém dni. Právě fotografií v této domácí obuvi, jejím sdílením na sociálních sítích a třeba i vlastní zkušeností se dá na domácí hospice upozornit. Je možné je podpořit také finančně nebo při benefičních akcích po celém Česku. Pro rodiny pečující o nevylečitelně nemocného blízkého je důležité říct si o pomoc včas, říká předsedkyně Fóra mobilních hospiců Michaela Čeřovská.
3: Rodina moc nemá sama šanci to poznat, k tomu je důležitý třeba ten lékař v nemocnici, který vidí, že už ta léčba, která se snažila uzdravit tu nemoc, nepřináší ty výsledky a že by ten nemocný měl lepší kvalitu života, pokud by využil paliativní péči a je potřeba, aby tu rodinu vlastně seznámil s touto možností, vysvětlil jim, jak to funguje.
1: Ruské balistické rakety v Kyjevě zasáhly energetická zařízení, uvedl starosta města Vitalij Kličko. Zemřeli nejméně 3 lidé, z toho jedno dítě, informovala o tom ukrajinská státní záchranná služba. Dalších 21 lidí je zraněných. Kvůli bombardování ve městě vypadává elektřina. Mrtvé hlásí i další oblasti. Celkem po nočních ruských útocích na Ukrajinu zemřelo podle agentury AFP 6 lidí.
0: Počasí.
1: Dnes bude převážně oblačno, denní teploty 13 až 16, na horách 10 až 13 stupňů Celsia, vane mírný západní vítr. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž mírná na stupně 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: V obci Boučí na Sokolovsku se na místní silnici srazila 2 osobní auta. Nehoda se došetřuje.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Dneska je středa 14. října a my vám přejeme příjemné dopoledne s rádiem vašeho kraje. Byť začneme tématem zdravotním, lékařským a trochu bolavým, bolest kyčelního kloubu a bolest kyčlí, to je docela rozdílná záležitost. Jak tyhle bolesti od sebe rozeznat, to je naše první téma v dopoledním vysílání. Už za chvíli.
0: Dobré dopoledne a Stanislav Juríček.

si, že tu pro mě končí jeden fám na to, kde se začal, marně vzpomínám, jsem jak vagon, když ho odbojím.

0: Stravý způsob života přináší pro naše tělo různá rizika. Od rizik spojených s oběhem, jako je například hluboká žilní tromboza, až po třeba zvýšenou úzkost a únavu. Dlouhodobé sezení ale ovlivňuje i náš pohybový aparát. O komplikacích spojených s dlouhým sezením si povídala kolegyně Anděla Blašková s fyzioterapeutem Matějem Liškou.
1: To dlouhé sezení může být příčinou i bolestí kyčlí. Máte nějaký tip, jak se o své kyčle starat? Případně jaký sport je pro tuto část těla ideální?
2: Asi jakýkoliv s mírou. Myslím tím, kolikrát a jak často, jak dlouho a kolik kilometrů a tak. Ale primárně třeba je lepší, řeknu, cyklistika než běh po asfaltu. Takže ideálně běhat v lese. Jenomže zase ty terény proto tady vlastně moc jako nejsou. Takže když mám tu volbu, tak i třeba když běháme po cyklostezce, tak vedle bývá většinou šotolina. Tak si to dám prostě po šotolině, po trávě, furt je to ještě čitelný a když to skončí, no tak jdu chvíli na asfalt a zase se můžu vrátit, jde to kombinovat. Chůze je taky fajn, ale zase je dobrý spíš po měkkým, po lese.
1: Čili je lepší, aby ten povrch byl měkký.
2: Aby tlumil, měkčí, no prostě cokoliv mimo betonu, asfaltu.
1: Z jakých dalších příčin může docházet k bolestem kyčlí?
2: Tak první jsou vrozený, ty jsou nějaký, to je prostě s čím se narodíme. A když to víme, tak třeba se hold nevěnuju palubovým sportům, jo, jako v mládí, jenomže to většinou víme až ve stáří. Potom je to právě taky, no, dost často ten sedavý způsob života, protože ty svaly nemají plný rozsah toho pohybu, který by měly mít. To je tam zásadní, aby prostě to, co dělá noha dopředu, dělala i dozadu. Ale jak jsme furt skrčený, tak vlastně furt máme nohy ruce před sebou, málo kdy za sebou. Proto, aby se dobře aktivovali hýždě, tak se zase dobře se chodí v terénu do kopce. Pak se ten zadek pěkně zapojuje a protahuje přední stranu, stehen, z čehož můžou někdy ty kyčle bolet taky.
1: Přibližte, jak vypadá léčba pacientů, kteří k vám přijdou právě kvůli bolestem kyčlí.
2: To je právě to, že přijdou s bolestma kyčlí a odchází s bolavým kotníkem, nebo bolavým chybným třeba, jo, nebo blbým ramenem, nebo tak, kdy třeba na základě nějaký práce s myší, tak ty lidi mají přesunutý pravý rameno, tak to odnáší levá kyčel. Ono se to nedá tak úplně, oni odchází s tím, že je něco špatně na tom těle, že jsou nějak křiví a ta obrazně řečeno křivost způsobí to, že zrovna se to projeví v té kyčli, jo, nebo v koleni. Nebo protože odlehčuju jednomu koleni, tak zase přetěžuju tu druhou stranu kyčel. A ještě u kyčele je strašně důležitý. Kyčel a kyčelní kloub jsou dva rozdílný termíny. Kyčelní kloub, když bolí, bolí v oblasti třísel, tam, kde je lem od kalhotek. Mm-hmm. Prostě uprostřed. Tam bolí kyčelní kloub. Když nás bolí na boku a pak víc dozadu, tak nás spíš bolí zadek. A je to o tom, že jsou pak stažený ty svaly na hýždi a ty hlubší struktury, které dělají rotaci ty kyčle. A tam pak se najde nejvíc patologií. Jo, co se týče těch svalových patologií, nebavíme se o změnách v kloubu, protože ty jsou neovlivnitelné. Tam akorát mají zlý kladívko, nový kloub. Jo, ale daleko větší paseku nadělá to okolí, který pak způsobí to třeba ty atrotické změny dřívější, než by museli být.
0: Říká o rozdílech mezi bolestmi kyčlí a kyčelního kloubu fyzioterapeut Matěj Liška. Je 16:45, hezké dopoledne.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na přírodní hnojiva. Podíváme se také do podzimních včelích úlů a připravíme autobaterii na studené podzimní a zimní časy.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas.

0: Tipy pro volný čas.
1: V zámecké galerii Tubora na zámku Nebídlovi se od 14 hodin koná komentovaná prohlídka výstavy Návrat domů Alexandra Sádla. V obřadní síni městského úřadu v Rokycanech zazní koncert 19. ročníku cyklu Kruh přátel hudby Rokycany. Vystoupí inspirace Mozartem a začne to v 18 hodin. V městské knihovně v Přešticích pořádají přednášku Stezka Českem. Od 17 hodin provede cestou poutník Miloslav Šašek. Plzeňské havelské trhy zvou v 15, 16 a 17 hodin na kapelu Fregata. Havelské trhy potrvají na náměstí Republiky do zítřka. V městské knihovně v Horšovském Týně se o 17 hodin uskuteční beseda na téma Alžběta Bátory a čachtické podzemí. Divadlo Pluto v Plzni odehraje od 19 hodin komedii 1 plus 1 rovná se 3. V Ostrově pokračuje dětský filmový a televizní festival Oty Hoffmana. Program nabídne kromě projekce filmů a besed také například od 17 hodin talk show v té klubu spojenou se setkáním tvůrců večerníčků a ve stejném čase začne na Mírovém náměstí program Stardance – Tanči jako hvězda. Efekt lázeňské léčby přiblíží zájemcům v Edwardově knihovně v budově Mariánsko-Lázeňských Nových lázní od 15 hodin lázeňský lékař Pavel Knára. To byl poslední tip pro volný čas, alespoň pro tuhle chvilku. Blížíme se k 9:30 a k dalšímu tématu. Tentokrát se podíváme do Domažlic, konkrétně do domažlické nemocnice. Ta dnes prověřuje svoji připravenost na výskyt nakažlivých nemocí. Na místě máme reportérku, se kterou se za chvíli spojíme.

Víte, že zpívající fontán v Mariánských Lázních je jedna z prvních počítačem řízených fontán v Evropě? Do provozu byla uvedena v roce 1986. Má 250 trysek a hraje skladby od klasiky až po moderní hudbu. Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: Co dělat, když do nemocnice přijde pacient s vysoce nakažlivou nemocí? To trénují záchranáři v nemocnici v Domažlicích. Mezinárodní taktické cvičení organizují ve spolupráci s nemocnicí a dalšími složkami integrovaného záchranného systému. Akce se účastní i partneři z Německa, jeden z nich jako figurant představuje nakaženého pacienta. Všechno na místě od rána sleduje reportérka Martina Klímová, které přeji hezké dopoledne.
1: Pěkné dopoledne. Já jsem právě na urgentním příjmu Domažlické nemocnice. Před chvílí sem do čekárny přišli dva vyhublí mladí muži. Oba vypadali nemocně, jeden podpíral druhého. Ten tady dokonce vyprázdnil obsah žaludku, takže to cvičení je opravdu věrohodné. Teď jsou oba u sestřičky, která se dozvěděla, že to jsou dva kamarádi, kteří se vrátili z Demokratické republiky Kongo a tam jedli různé potraviny na tržištích. Po návratu z Afriky mají horečku, jsou unavení, bolí je svaly, no a mají zažívací problémy, proto tedy přišli sem na urgentní příjem. Jakmile tady to sestřička zjistila, tak si nasadila roušku a teď obvolává různé instituce,

0: policie převezou do Prahy na Bulovku na tedy speciální infekční oddělení. Tady v Domažlicích mezi tím budou čistit prostory, kudy vlastně ti pacienti prošli. V čekárně už tou dobou byli taky dva jiní mladí muži, takže ti budou muset zůstat zřejmě na pozorování. No a všichni tedy, kdo se setkali s těmi rizikovými pacienty, tak budou muset projít jakousi dekontaminací a budou potom dál sledováni. Jinak tady v Domažlicích to cvičení skončí zhruba ve 12 hodin, ovšem včetně té Bulovky, tak to potrvá asi až do 16 hodin.
1: Ještě řekněme posluchačům, jaký je cíl toho cvičení?
0: Cíl je jasný, má se natrénovat spolupráce zdravotníků, hasičů, městské i státní policie, nemocnice tady v Domažlicích, fakultní nemocnice, Bulovka, no a taky je tu Bavorský Červený kříž. Nikdo tady teda v západních Čechách a v Bavorsku se s podobnou situací nesetkal, ale všichni se shodli na tom, že v době, kdy dnes se hodně cestuje pomocí letadel, tak samozřejmě ta situace se může vyskytnout a proto je tedy dobré všechno dopředu natrénovat i potom samozřejmě manipulaci s infekčním materiálem, jak vybudovat to dekontaminační pracoviště, jak ho potom zase bezpečně zlikvidovat a podobně. Všechno tady sledují inspektoři nebo rozhodčí, kteří to cvičení budou posuzovat, hodnotit, no a na závěr potom, až to zpracují ty výsledky, tak budou navrhovat nějaká případná zlepšení. Venku vše sleduje dron, natáčí se to na kamery, ten obraz se přenáší do jídelny, kde ho taky sleduje spousta lidí, starosta města, zástupci ministerstva zdravotnictví, takže jsou to opravdu desítky osob, kteří se na tom cvičení podílí. Jinak pro zajímavost se to samotné cvičení připravovalo rok a půl. No a jak už jsem zmínila, cílem je tedy zlepšit postupy a být připravený na podobnou situaci, kdyby jednoho dne nastala.
1: Z Domažlické nemocnice se ozvala Martina Klímová. Díky za informace. Naslyšenou.
0: Příjemný den a naslyšenou.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy. Český rozhlas Plzeň.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Svátek má dneska Agáta a mezi dnešními oslavenci je třeba pivovarník Stanislav Bernard a nebo bývalý hokejista Alexej Kasatonov. Víc nám k tomu řekne Petr Jungman už za chvilku v našem rozhlasovém kalendáriu. Máme 2 minuty po 3:15. A tohle je Petr Muk.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
1: Středa, 14. října. Svátek slaví z řečtiny dobré Agáty. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Dvě bitvy v jeden den a ani ne 30 kilometrů od sebe daleko se odehrály před 220 lety v roce 1806. Francouzský císař Napoleon porazil pruskosaské vojsko u německé Jeny. Byl přesvědčen, že narazil na hlavní voj nepřátelské armády. Ten ale o několik kilometrů dál u Auerstadtu porazil jeho maršál Davout. První veřejné telefonní spojení dostala Praha před 145 lety v roce 1881. První koncesi na moderní živnost ten den dostal syn Františka Palackého Jan. Pražská ústředna měla později na startu celých 10 klientů. Medvěd s malým rozoumkem mlsající med se zrodil před 100 lety, v roce 1926.
2: Oho, dobrý den, je Kristofek Robin doma?
1: Anglický spisovatel Ellen Alexander Milne vydal jeho první dobrodružství. Téměř 100-metrová nákupní pasáž nově postaveného obchodního centra Myslbek, spojující třídu na Příkopě s ovocným trhem, byla v Praze otevřena před 30 lety, v roce 1996. Zlomeninu lebeční kosti utrpěl Petr Čech před 20 lety.
3: Tak zase vím, že ten mozek tam je.
1: Od návratu už nastupoval jen ve speciální přilbě a ta ho proslavila stejně jako brankářské umění. Kdo by neznal Love Hurts skotské skupiny Nazareth? Její zpěvák Dan McCafferty by dnes slavil 80. A kulatou 70. má její výsost arcivévodkyně Gabriela Habsbursko-Lotrinská, vnučka posledního českého krále a rakouského císaře Karla I. Živí se jako sochařka. Já přeju hezký den.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Hasiči v Karlových Varech zasahovali u požáru bytu v Požární ulici. Stavební firma pokračuje v Aši s přípravou prostor pro infocentrum. A dnes bude většinou oblačno, teploty do 16 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Hasiči brzo ráno zasahovali u požáru bytu v Karlových Varech. Hořelo v posledním patře panelového domu v Požární ulici. Při příjezdu hasičů šlehali z okna plameny. Oheň dostali pod kontrolu kolem 5. hodiny. Potom odvětrávali byt i chodbu domu, říká mluvčí krajských hasičů Patrik Žižka.
2: Z zakouřeného prostoru jsme zachránili 5 lidí, z toho 2 děti a také 2 psy. Dalších 9 lidí se evakuovalo a během zásahu čekali v autobuse, než se mohli vrátit do svých bytů. Jednu zraněnou osobu jsme předali záchranářům, kteří převezli do nemocnice. Požár zasáhl celý byt a jeho příčina i výše škody se zatím vyšetřují.
0: Aši pokračuje rekonstrukce další části bývalé hasičské zbrojnice na Poštovním náměstí. Jedná se o přízemní prostory objektu, kde sídlí Městské muzeum. Tam se přestěhuje infocentrum. Podle vedení radnice do centra Aše infostánek patří, protože bude v blízkosti autobusových zastávek a nabídne víc služeb než doposud, říká místostarosta Pavel Matala z Hnutí za Aš.
3: Část bude vlastně nově přistavená, vznikne tam i teráska, vzniknou tam dobíjecí vlastně body pro elektrokola. To infocentrum bude nabízet daleko širší možnosti pro toho turistu, pokud přijede třeba na kole, může si to kolo tam odložit, jít navštívit prostě muzeum, navštívit infocentrum, kde se dozví o spoustě dalších možnostech pro to turistické vyžití.
0: Radnice za úpravy prostor i vybavení zaplatí přes 13 milionů korun. Polovinu částky ale získá radnice z evropských dotací. Práce skončí příští rok na jaře. V lesích okolo Čerchova na Domažlicku začala podzimní výsadba stromů. Lesníci musí nahradit stromy zničené kůrovcem a taky stromky vysazené na jaře, které přes léto uschly. Vysadí zhruba 50 tisíc sazenic, hlavně buky, duby a smrky. Pokračuje ředitel městské společnosti Josef Forst.
4: Na jaře jsme sázeli poměrně hodně, sázeli jsme 60 tisíc sazenic, ale měli jsme zhruba 50% ztráty na těch spodních úsecích. Je to více než jindy, potom sázení od půlky května nepršelo, že jo? Takže v podstatě nebyla voda a ta úchytnost byla malá. Určitě to, co se neuchytlo, tak budeme vylepšovat teď na podzim, že chytneme vlastně celou tu zimní vláhu.
0: Společnost SpaceX omezila na Ukrajině některé služby sítě Starlink. Podle poradce prezidenta Volodymyra Zelenského to narušilo některé bojové operace. Ukrajinská armáda o omezení sítě dopředu nevěděla. Zdroj agentury Reuters v ukrajinské armádě potvrdil, že vojáci zaznamenali výpadky služeb i na frontě.
1: Počasí.
0: Dnes bude převážně oblačno, denní teploty 13 až 16, na horách 10 až 13 stupňů Celsia, vane mírný západní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na stupně 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V obci Boučí na Sokolovsku se na místní silnici srazila 2 osobní auta. Komunikace je dočasně uzavřená. Na silnici 221 mezi obcemi Merklín a Pstruží na Karlovarsku najelo osobní auto do svodidel. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Máme za sebou prvních pár týdnů nového školního roku, i proto si s dnešním dopoledním hostem popovídáme o tom, jak děti zvládly zářijový nápor povinností a také o tom, jak jim může pomoci rodina, případně doučování. Poslechněte si povídání s Danou Neumannovou, už za chvilku začínáme.
1: Dobré dopoledne a Stanislav Jurík.

0: O škole, dětech, rodině, doučování a dalších tématech budeme mluvit s dnešním dopoledním hostem. Vítám Danu Neumannovou z organizace Škola Populo. Dobrý den.
1: Hezké dopoledne všem posluchačům.
0: Jsem rád, že jste přišla a že možná některým posluchačům i otevřete oči a uši tím, jakým způsobem přistupujete k výuce, vzdělávání, doučování a tak dále. Kdybychom měli stručně Školu Populo představit, co byste o ní řekla?
1: Škola Populo je doučovací škola, která pomáhá všem dětem a studentům od základních až v podstatě po vysoké školy, pokud mají nějaké problémy ve škole s učením, anebo ne problémy, jenom se chtějí efektivněji připravit, než by to třeba zvládli sami doma.
0: Jedná se o doučování v různých předmětech, anebo je to hlavně tam, kde bota tlačí, to znamená čeština a matematika?
1: Správně říkáte, je to především matematika, hned v závěsu je český jazyk, ale samozřejmě specializujeme se na všechny předměty ze základních a středních škol.
0: Co a jak nejčastěji u vás řešíte? Asi je to, odhaduju, prospěch a možná nějaké i třeba psychické problémy ve škole?
1: Určitě, ono to totiž spolu strašně moc souvisí. A nejčastěji řešíme právě taková ta specifická takovou tu specifickou problematiku dětí. To znamená, když nemá dítě žádné problémy a dobře se učí, tak zvládne to, jak to dělají ve škole. Ale pokud má dítě nějaké specifické potíže a potřebuje nějaký individuální přístup, tak to najde u nás.
0: Dá se říct takhle od stolu, o co je největší zájem? Víte to? Děláte si nějakou statistiku?
1: Jo, určitě ta matematika. To je na základních i středních školách je určitě matematika. To je největší problém, největší kámen úrazu.
0: Jak je Škola Populo personálně obsazena? Jsou tam učitelé, nebo jak se tam máme představit? Studenti třeba? Nebo?
1: Máme tým lektorů a ti lektoři jsou vlastně z řad mladých lidí, jsou to studenti vysokých škol, ať už pedagogických nebo i jiných, ale zároveň máme i starší lektory a to bývají třeba bývalí pedagogové, kteří už nechtějí učit na těch klasických základkách a právě se chtí věnovat té individuální výuce pro ty jednotlivce.
0: Pro děti je ta služba nějakým způsobem věkově ohraničena?
1: Vůbec ne. Vůbec ne. Dokážeme se přizpůsobit vlastně od předškoláků až po ty vysokoškoláky.
0: Až po vysokoškoláky. Takže když má někdo problém se zkouškami na vysoké škole, tak přijde a zeptá se, jestli náhodou nemáte odborníka třeba na kvantovou fyziku.
1: Ano, může. Určitě může přijít, zeptat se, snažíme se vyhovět téměř každému.
0: Ano, takže od 1 plus 1 rovná se 2 až po takhle složitá.
1: Ano, přesně tak. Čtení, psaní, počítání až potom opravdu i nějaké specializované předměty.
0: Jakým způsobem to celé funguje? Znamená to, že si to mám představit jako takovou školní třídu, která probíhá v odpoledních hodinách, a nebo je to třeba jeden na jednoho, individuální přístup?
1: Je to právě ten individuální přístup, jeden lektor na jednoho studenta, vlastně na našich všech pobočkách, které máme nejenom v Plzni, ale po celé republice ve velkých městech, tak vlastně jsou učebny a v těch učebnách má každý student vždycky s tím lektorem jako svoje pracovní místo.
0: Dobrá, zeptáme se na další podrobnosti. Naším hostem zůstává Dana Neumannová. Budeme mluvit i o tom, jaká úskalí školního roku řeší ve škole Populo během právě školního roku klasicky.

0: Povídáme se s Danou Neumannovou z organizace Škola Populo a můžeme říct, že no vy to máte z první ruky. Ten školní rok se dá krásně rozdělit na určitá stresová období, je to tak?
1: Určitě.
0: Jaká? Co teď je tím největším problémem a co třeba před Vánoci, pak třeba v lednu, na jaře?
1: Mm-hmm. Teď na podzim, na začátku školního roku je největší problém to, že vlastně děti se vrátily do těch školních lavic, mají ten prázdninový režim a někteří to samozřejmě zvládají dobře, ale většina dětí je na tom hůře, je to pro ně náročnější a trvá třeba několik týdnů, než si vlastně zvyknou, ale bohužel to už přicházejí první testy, první prověrky a první špatné známky. Pak je trošku období klidu kolem těch Vánoc, jak jste říkal, ale pak to zase začíná, protože konec pololetí, dohání se známky a pak přichází v podstatě ten největší strašák na jaře a to jsou přijímací zkoušky, pokud děti jdou z devítky na střední školy anebo i páťáci, sedmáci na víceletá gymnázia.
0: Mm-hmm. Tam o tom se ještě pobavíme určitě, co se týče těch přijímacích zkoušek. Mě teď zajímá, co může vysledovat rodina, tak aby to bylo včas. To znamená, aby se nad nějakým třeba doučováním doma zamysleli.
1: Rodina by určitě měla sledovat, jak se dítě chová. Hmm. Jestli má nějaké obavy ze školy, z určitých předmětů, jestli to narůstá. Někdy tam bývají obavy i dokonce z těch učitelů samotných. A měli by to sledovat a hlavně nepodceňovat a právě, jak říkáte, zachytit to včas a nebát se říct si o pomoc.
0: Hmm. Není problém i třeba v různé kvalitě školní výuky na různých školách, když vám takhle přihraju?
1: To jste přihrál velmi dobře, ano, máme bohužel ta data, že školy jsou na různých úrovních, ty rodiče to pociťují a i proto nám volají.
0: Volají a vlastně se pouští s těmi dětmi do takové, řekněme, odpolední školy, když to řeknu laicky. Je to tak?
1: Je to tak, ano. K nám většina studentů chodí po své výuce na těch základních a středních školách a jsou u nás odpoledne nebo večer.
0: Napadá mě, jestli to pro to dítě není velká zátěž. Dopoledne třeba 4, 5, 6 hodin vyučování a pak ještě odpoledne doučování.
1: Snažíme se, respektive naši lektoři, se snaží jim to udělat hezké, příjemné a namotivovat, aby je to bavilo. Protože já vždycky říkám, že ve škole si nemůžete vybrat učitele, ale u nás toho lektora si vybrat můžete a je potom pro ty děti fajn, že se potkávají s někým, kdo jim rozumí a kdo jim to dokáže vysvětlit.
0: Hmm. Je pravda, že ve spoustě rodin asi doučování fungovat nemůže z různých důvodů, pracovní vytížení rodičů a tak dále. A tohle jako řešení se mi jeví docela dobré. Co se týče toho výběru, skutečně děcko může ukázat podle nějakého katalogu tohle chci nebo tuhle chci na doučování matematiky.
1: Tak katalog lektorů nemáme, ale já vlastně s každým rodičem vždycky řeším, jaké to dítě má potřeby, co potřebuje, jaký styl výuky, jakou rychlost výuky, jaký má cíl, za jak dlouho ho má dosáhnout. A vlastně tím, že znám naše lektory na pobočkách, tak jim vlastně dokážu v podstatě doporučit toho nejvhodnějšího.
0: Mm-hmm. Za chvilku se zastavíme u těch přijímacích zkoušek, jak už jste řekla, z páté, ze sedmé, z deváté třídy. To období je ještě relativně daleko před námi, ale na volbu doučování si myslím, že už je skoro v říjnu pozdě, nebo se pletu?
1: Nepletete se. My vždycky doporučujeme raději začít včas, to znamená v tuto dobu, takhle na podzim, na začátku školního roku a raději se připravovat dlouhodobě a v klidu a v pohodě, než to potom začít honit pár měsíců před těmi přijímačkami, kdy už je v podstatě pozdě a když to dítě má nějaké mezery v té látce, tak už to úplně nestihne dohonit.
0: Tak času je relativně málo. Za chvilku pokračujeme. Naším hostem je Dana Neumannová.

0: Dana Neumannová, škola Populo, to je náš dnešní host dopolední. Povídáme si o prospěchu, o rodinném přístupu k doučování. Konec konců, když se do toho chce, to mě teď napadá pustit rodič, co byste mu doporučili, když třeba mamka řekne, tak já tě tu matematiku prostě douším.
1: Tak já bych jim to nezakázala, ale raději bych jim doporučila, aby se obrátili na odborníky.
0: Jaké výsledky máte vy? Děláte si nějakou statistiku? Víte, jakým způsobem potom ty děti třeba uspějí na různých místech toho daného školního roku, písemky, testy, vysvědčení a tak dále?
1: Určitě, děláme si statistiky a třeba co se týká přijímacího řízení právě na střední školy a víceletá gymnázia, tak tam dosahujeme až k 98% úspěšnosti, že ty studenti, kteří se u nás připravují, tak potom opravdu se dostanou na tu školu, kterou si vybrali.
0: Mm-hmm. O těch přijímačkách jsem slíbil posluchačům, že ještě ztratíme pár slov. Už jsme řekli, že je důležité začít včas. A je asi jedno, jestli to jsou přijímací zkoušky z 5. ročníku nebo ze 7. na víceleté gymnázium, anebo z 9. na střední školu.
1: Ano, je to úplně jedno, protože vlastně ty přijímací zkoušky jsou stejné pro všechny ty třídy.
0: Dokážou ty děti sami říct, v čem mi bota tlačí?
1: Většinou ne. Většinou něco řeknou, ale pak to třeba bývá úplně jinak.
0: Aha, takže to musí odhalit ten lektor.
1: Ano, ano, to je jeho úkol.
0: Mhm. Lektor tedy má k dispozici i třeba nějaké, nevím, testy z minulých ročníků, nebo jak to chodí?
1: Ano, ano, co se týká jednotných testů od Cermatu, tak ty máme k dispozici pro vlastně pro všechny lektory a pro všechny studenty, takže můžou probírat i mnoho let nazpátek.
0: A podle nich se tedy potom připravují na tu aktuální přijímací zkoušku. Zajímá mě, jak dlouho to trvá. Každý rodič se zeptá, kdo to teď poslouchá, tak řekne, tak, a jak to trvá dlouho? Když přihlásím to děcko teď, tak bude chodit jednou, dvakrát, třikrát týdně, nebo jak to chodí?
1: Je to strašně individuální. Aha. A všechny možnosti, které jste řekl, jsou pravdivé. Jsou děti, které chodí jedenkrát v týdnu a jsou děti, které chodí i třeba dvakrát, třikrát v týdnu. Mhm. Podle toho právě, jak moc potřebují pomoc, jak velké tam mají mezery a taky teda, kolik mají vlastně časových možností podle kroužků odpoledních.
0: Ta lekce je nějakým způsobem časově omezená?
1: 45 minut trvá jedna lekce, stejně jako ve škole.
0: Mhm. To děti to potom asi nedávají, když je to delší, si myslím, že tak, ještě takováhle nálož odpolední.
1: Ano, je to pro ně problematické, ale my se i přesto snažíme je naučit se soustředit delší dobu, protože právě ty přijímací testy jsou delší než 45 minut, oni mají více než hodinu i.
0: Dá se tedy obecně říct, že děti nejvíc tlačí matematika?
1: Ano.
0: A je úplně jedno, v jakém to je ročníku?
1: V podstatě ano. Je to napříč opravdu od první třídy určitě až po ty maturanty. Mm.
0: No a v čem se ještě doučuje, když řekneme takhle na závěr, jaké máte spektrum? Protože musíte mít odborníky na různé předměty, je to tak?
1: A je to tak, je to tak.
0: Takže?
1: Určitě ty nejžádanější předměty jsou matematika, český jazyk, anglický jazyk, pak třeba i cizí jazyky jako němčina, španělština a docela i specifické pro Plzeňský kraj je zájem o fyziku, chemii a tyhle přírodní vědné předměty.
0: Když to teď trochu shodím, tak řeknu, že dřív se děti nechávali po škole a u vás jsou po škole vlastně skoro za odměnu, když se to potom doučí.
1: To jste řekl krásně, ano, u nás k nám děti chodí za odměnu.
0: Po škole.
1: Dobře. Po škole.
0: Tak moc děkuju za povídání o doučování. Málo koho to napadne v průběhu školního roku. Myslím si, že drtivá většina rodičů se v uvozovkách vzbudí, až když už bývá pozdě.
1: Ano, je to tak. Drtivá většina potom to honí na poslední chvíli, ale určitě doporučuju začít řešit tu přípravu na přijímačky nebo doučování obecně zavčasu, protože vždycky je lepší mít dostatek prostoru na to doplnit všechny mezery v látce a mít prostě čas nacvičit si ty přijímačkové testy.
0: Třeba na ty přijímačky, nebo napadlo mě ještě, že 3 týdny před vysvědčením asi není úplně včas.
1: Tak třeba 3 týdny před nějakým testem, to ještě jde, ale 3 týdny před vysvědčením už slíbit nic nemůžeme.
0: Děkuji za doporučení. Dana Neumannová byla naším hostem. Ať se vám daří. Nashledanou.
1: Děkuji za pozvání. Mějte se.

Víte, že Františkovy lázně byly první slatinné lázně na světě? I po více než 200 letech je tu možné absolvovat koupele podle tradiční receptury, ke kterým je třeba 80 kg speciálně ošetřené slatiny. Český rozhlas z Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.

Co pro vás máme dál v dopoledním vysílání? Dvě informační cedule zničil neznámý vandal na naučné stezce v Horním Žďáru na Karlovarsku. Panely patří záchranné stanici zvířat Macík. Není to přitom poprvé, co někdo panely vylomil. Víc vám řekneme v reportáži už za chvilku.

0: Záchranné stanici zvířat Macík v Horním Žďáru na Karlovarsku někdo vylomil informační cedule, které jsou součástí naučné stezky. Jedná se o dvě zastavení. Stanice teď musí cedule opravit a znovu usadit na místa. Není to přitom poprvé, kdy jim neznámí vandalové panely poničili.
1: Míšo, teďka sundáme z toho tu vrchní desku s tím naučným textem a dáme to do auta a opravíme to.
2: Jdem na to.
3: Kolik je tady popadaných těch informačních tabulí?
1: Zatím jsme našli dvě. No, ale všechny jsou u cesty takhle, kde se dalo zajet autem. Takže to asi nebyl nikdo, kdo sem chodí na procházku, ale někdo sem přijel.
3: Říká Hana Šimková, zakladatelka záchranné stanice Macík.
1: Nejspíš to celý vyměníme, to znamená, že budou nová deska i nový kůly, nový ty obrázky, celý to uděláme vlastně znova a navrtáme novou.
3: To je vylomené, vyloženě vylomené. Někdo přišel, vylomené. Schodil to.
2: Tohle to je vylomený, doslova do písmene.
3: Takže někdo přišel.
2: A útrhý, ulomilý.
3: Michale, vy jste dobrovolník v záchranné stanici.
4: Zachovat se takhle k majetku cizímu a ještě navíc. V podstatě je to, že tady pro lidi a pro zvířátka jako takový.
1: Navíc oni jeli nahoru vlastně krmit, ta deska stála a když jeli zpátky, tak ty desky nestály. A ani nefoukalo, bylo to otázka hodiny a půl, než nakrmili zvířata, než se vraceli a ty desky nestály.
3: A ta druhá je kde? Ta cedule?
1: Ta druhá je tam nahoře.
3: To znamená, ta je zase na druhé straně.
1: Ale taky u cesty.
3: Taky u cesty. Je to velká škoda?
1: Finanční škoda není příliš velká, je to několik 100 korun za nové kůly a novou desku, ale největší škoda je právě ta časová s tou prací, kdy vlastně my ty desky musíme vyrobit, musíme je tady usadit, musíme to kontrolovat a děláme to proto, protože sem chodí školy, školky, chodí sem různí lidé, tak nejenom, aby se podívali na koně, ale aby se ty děti a ostatní o těch koních a o těch dalších zvířatech něco dozvěděli.
3: To je druhé zastavení, tady to?
1: Ano, to je druhé.
3: A první je?
1: První je dole u rybníčku, ještě v zástavbě. Ta deska samozřejmě stojí. A ty, které jsou v lese, už potom na malé stezce, jakoby ne u silnice, tak ty taky stojí.
3: To znamená, tam, kam se dostanou auta, to jsou tři, jedna je u domu, tak ta stojí a ty dvě, ty jsou také vlastně u cesty, kam se auta dostanou, ty jsou poničené a tam, kde lidé chodí pěšky, tak ty stojí.
1: Ano, ano, přesně tak.
3: A kolik jich je dohromady?
1: 8 jich je dohromady, ale část, je to okruh, dá se to obejít vlastně dokola, je to okruh a část jich je potom v lese, kde už pak projdou pouze pěší.
3: Dalším problémem, který stanici trápí, je krmení zvířat v ohradě. Kvůli nevhodné stravě, kterou jim lidé do výběhu dávají, už uhynulo několik koní, koz i ovcí. Jedná se například o velké množství jablek nebo pečiva. Z Horního Žďáru na Karlovarsku Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

Nemusíte někam po schodoch, abyste slyšeli dnešní vydání Humoriády na našich vlnách a bude tady tradičně mezi 16. a 17. hodinou a dnes jako host přijde herec, dabér a moderátor Jiří Ptáčník. Ještě jednou začínáme po 16. hodině. Teď se blížíme k 11. hodině, doprovodí nás tam kapela Eagles, no a potom už nás čekají další zprávy. Přejeme hezké dopoledne.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Policisté a záchranáři pokračují v pátrání po pohřešovaném seniorovi z Radošova. Na revitalizaci panelového sídliště v Husově ulici získá Chodov na Sokolovskou evropskou dotaci. Senátoři chtějí zrušení zákona, který umožňuje regulaci cen pohonných hmot. Navrhují to ústavnímu soudu. A dnes bude většinou oblačno, teploty do 16 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. U Radošova na Karlovarsku dnes bude pokračovat pátrání po 76-letém muži. Pohřešovaný je od neděle. Do pátrací akce se zapojí policisté, psovodi, profesionální i dobrovolní hasiči a členové týmu Czech SAR Team. Kriminalisté prověřují stopy v okolí Radošova i Kyselky, říká krajský policejní mluvčí Jan Bílek.
2: V neděli odešel na procházku z domova pro osoby se zdravotním postižením v Radošově na Karlovarsku. Dle zjištěných informací by na sobě měl mít červené tenisky a sebou francouzskou hůl.
0: Chodov na Sokolovsku připravuje revitalizaci panelového sídliště v Husově ulici. Za práce zaplatí město asi 30 milionů korun. Polovina částky bude ale evropská dotace. Úpravy začnou příští rok na jaře, říká starosta Patrik Pizinger z Hnutí místní.
3: V tuto chvíli připravujeme vyhlášení veřejné zakázky. Během zimy bychom chtěli vybrat zhotovitele a na jaře příštího roku začít práce. Ty by měly trvat přibližně rok, rok a půl maximálně. A poté to sídliště projde kompletní obměnou. Pro obyvatele je to něco jako bývalé sídliště v Tovární ulici, více nové zeleně, parkovacích míst, chodníky, novinkou bude přístup k Chodovskému potoku a samozřejmě nové herní prvky.
0: Skupina senátorů navrhla ústavnímu soudu zrušení zákona, který umožňuje regulaci cen nafty a benzínu. Senátoři ve svém návrhu nespochybňují, že stát může ceny za mimořádných okolností regulovat. Vadí jim ale příliš široká pravomoc a to, že zákon dostatečně nechrání podnikatele před ztrátovým provozem. Ústavní soud obdržel návrh skupiny senátorů minulý týden. Za senátory jednal Tomáš Goláň z ODS.
1: Sport.
0: Karin Grofová jako jediná ze šesti českých stolních tenistů uspěla na mistrovství Evropy v kvalifikaci dvouher a zajistila si účast v hlavní soutěži.
1: Počasí.
0: Dnes bude převážně oblačno, k večeru ubývání oblačnosti, denní teploty 13 až 16, na horách 10 až 13 stupňů Celsia, vane mírný severozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 221 mezi obcemi Merklín a Pstruží na Karlovarsku najelo osobní auto do svodidel. Další dopravní nehodu máme hlášenou na silnici 13 u obce Krásný les u Ostrova na Karlovarsku. V Karlových Varech je z důvodu stavebních prací uzavřená ulice Cihelní. V Sokolově je také z důvodu stavebních prací uzavřená část ulice Kraslická a v Ostrově na Karlovarsku také z důvodu stavebních prací je zúžená ulice u Koupaliště. Český rozhlas přeje všem šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Ani dnes nechybí před polednem naše rubrika Jak nenaletět. Dneska má nadpis Návštěva autoservisu se může prodražit. No to tedy může a nejeden z nás z toho má samozřejmě nějakou tu zkušenost. No a ještě předtím uvedeme třeba další díl příběhů nejen šumavských a také nahlédneme do Fouskova světa. Než tu ale zazní foukací harmonika Josefa Fouska, je tady jedna píšťalka. A ta patří skupině Buty a taky Františku Dobrotovi. Tak hezké dopoledne.
1: Český rozhlas Karlovy Vary a Stanislav Jurík.

0: Polsku v svět.
1: Ber to, jak to je. Moje milá, promiň mi to. Ber to, jak to je. Děti jsou pryč, zůstaly nám prázdný pokoje. Oblékáme staré šaty, starostí je víc, poznali jsme, co je láska, co je rub a líc. Nevzdychej a uvař kávu, cukr ten nech bejt. Často jsem ti ubližoval, nechci ruce mejt. Těžko říkám tyhle věty, mám tě pořád rád. Tenhle večer, moje lásko, nepůjdeme spát. Nad by se hvězdy rojí, spolu nocí jdem, pustíme si bugy-vugy, ať se chvěje zem. Všechny roky, co jich bylo v kloubech mých, snad jsou, škoda, že k nám duše z nebe sejít nemohou. Už tam máme plno známejch, nebreč, je to tak, cesty končí, co s tím dělat, nevěř na zázrak. Dej mi ruku, pohladím tě, jako před léty, dej to nahlas, po pianu hrajou trumpety. Nikoho tu nevzbudíme, nikdo neslyší. Připijeme na ty, co nám dávno nepíší. Jedno pivo pro nás oba, pijme na lásku. Magnetofon divně kulhá, prach je na pásku. Moje milá, promiň mi to, ber to, jak to je. Chtěl bych, abys jako mladá vyšla z pokoje. Kus života svýho bych ti na mou duši dal, i když bych tě, moje lásko, v nebi postrádal.
0: Fouskův svět.

Frauenthal je zaniklá osada na pravém břehu řeky Křemelné. Svého času žila sklářským průmyslem. V 50. letech ale musela ustoupit vojenskému prostoru. V seriálu Příběhy nejen šumavské vám za chviličku budeme vyprávět o Frauenthalu víc. Tak si další díl nenechte ujít. Tohle je Phil Collins, další den v ráji, Another Day in Paradise.

0: a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude pilot, odborník v oblasti letectví a kosmických technologií Aleš Svoboda.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Český rozhlas Karlovy Vary.

0: Za 3 minuty už bude 11:30, přejeme vám hezké dopoledne. Na území Národního parku Šumava se stále nacházejí pozůstatky desítek obcí. Některé zanikaly přirozeně, když lidé odešli třeba proto, že nebyla práce. Většina z nich ale zanikla násilně. Po roce 1945 je byli nuceni opustit původní obyvatelé, sudetští Němci, a v nadcházejících letech byly zlikvidovány. Důvodem bylo to, že leželi v přísně střeženém hraničním pásmu, nebo po roce 1952 ve vojenském prostoru Dobrá voda. To je případ vesnice Frauenthal. Její příběh vypráví Jan Dvořák a Iva Kokešová.
1: Příběhy nejen šumavské.
2: První stavení se na břehu Křemelné objevilo v polovině 18. století. Usedlost sedláka Lence v průběhu stalet změnila několikrát majitele. Až Izák Simon Bloch založil v roce 1863 nedaleko od ní brusírnu a leštírnu skla, později zvanou Starý Frauenthal.
3: 5 vodních kol o průměru až 5 metrů tady pohánělo 12 brousících a několik desítek lešticích strojů. Vyráběla se zde židovská zrcátka. O necelých 10 let později byla proti stávající brusírně postavená nová brusírna s dílnou na fazetování hran velkých zrcadlových skel.
2: V průběhu několika let se brusírenský průmysl rozvíjel natolik, že vznikla další část obce s názvem Nový Frauenthal. Té vévodila nová brusírna a leštírna, nazvaná Velká továrna, tedy Grosswerke. K ní náležel obytný dům s obchodem, škola, kde se vyučovalo od roku 1890 do konce druhé světové války, a různé kolny.
3: Třetí část Frauenthalu, dolní, vznikla v roce 1882 asi 250 metrů pod Novým Frauenthalem. Byla zde opět brusírna, leštírna a fazetovna velkých zrcadel. Pohon pro všechny provozy zajišťovaly kanály a náhony vedené z Křemelné nebo z Prášilského potoka.
2: V roce 1910 se v této malé vesničce na Šumavě rozsvítily první žárovky. Vodní kola byla nahrazena Francisovou turbínou s generátorem o výkonu 37 kW a malá elektrárnička poskytovala elektřinu nejen Frauenthalu, ale i okolním osadám.
3: A v roce 1932 byla ve Frauenthalu vystavena další technologická zajímavost. Limnografická stanice. Ta slouží k měření a registraci výšky hladiny vodního toku, jenže provoz té ve Frauenthalu trval pouze 6 let.
2: Rok 1938 byl pro Frauenthal opravdu černým obdobím. V červnu skončil provoz vybudovaného limnografu, což pro místní život asi neznamenalo nějakou zásadní změnu nebo snad tragédii, ale v prosinci přímo na Štědrý den skončil provoz místních brusíren.
3: Převálcovala je silná konkurence a nová továrna v Chodově u Karlových Varů. Do toho přišla druhá světová válka a po ní už zmiňovaný odsun. Na malou chvíli byla ještě zprovozněna malá vodní elektrárna a pak přišel plán vybudovat přehradu na Stodůlkách, což by znamenalo zatopení Frauenthalu.
2: Jenže pak přišel rok 1952 a vznik vojenského prostoru Dobrá voda, kterého se stal součástí. Armáda zlikvidovala všechny stavby, kanály a náhony. Jenom?
3: Zůstaly jenom pilíře mostu a budova limnografické stanice, kterou můžete i dnes navštívit.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: Už je 8 minut po půl dvanácté. Lidé by se od lékařů mohli jednou dozvědět o srdečním selhání ještě mnohem dřív, než nastane. Ukazuje to výzkum mladé vědkyně z Ústavu přístrojové techniky Akademie věd Zuzany Koščové. Zkoumá, jak z běžného EKG včas rozpoznat varovné signály srdce. Za svoji práci získala první místo v mezinárodní soutěži mladých výzkumníků v kardiologii.
1: Máme tu zariadenie, ktoré ukazuje elektrickú aktivitu srdca, ako sa šíri sieňami a komorami, takzvané EKG.
2: Zuzana Koščová z Ústavu přístrojové techniky Akademie věd v Brně zkoumá, jak z běžného EKG včas rozpoznat varovné známky srdečního selhání. Jak výzkum funguje, přibližuje vedoucí její výzkumné skupiny Filip Plešinger.
3: Cílem je rozpoznat u lidí, kteří mají srdeční selhání, zhoršení stavu.
2: My teď jsme u vás v laboratoři, pozorujeme tři vlnovky pod sebou, které ukazují srdeční aktivitu.
1: Zároveň sa pozeráme na mapu vysokofrekvenčného EKG, ktorá ukazuje, ako ľavá a pravá komora fungujú spolu, pretože pacienti, ktorí majú srdcové zlyhanie, majú väčšinou dysynchronné komory.
2: Za svoj výskum získala Zuzana Koščová první místo v mezinárodní soutěži mladých kardiologických výzkumníků Rosana Degani Young Investigator Award v Madridu. Její metoda nespoléhá na jediné měření, ale sleduje, jak se EKG konkrétního pacienta mění v čase. Data pak pomáhá zpracovat jí navržená neuronová síť, tedy umělá inteligence.
1: Používáme takzvanou longitudální analýzu, kdy pacient přijde několikrát za jisté období ku kardiologovi, po případě je hospitalizovaný po infarktě myokardu alebo chodí ku svému praktikovi. My jsme schopni extrahovat EKG a pozrieť sa, či nastává nějaké zhoršení u toho pacienta.
2: Metoda je zatím ve fázi výzkumu. Do budoucna by ale mohla pomoct nejen včas odhalit riziko srdečních selhání, ale také mu předcházet, vysvětluje Filip Plešinger.
3: V momentě, kdyby praktik takovýhle nástroj měl, tak když mi ukáže, že mám vyšší riziko srdečního selhání v horizontu 5 let, pokud já se jako pacient rozhodnu takovou informaci přijmout a zařídit se podle rad praktika, tak si dovedu představit, že to může mít velice pozitivní efekt potom na populaci.
2: Výzkumná skupina už dříve vyvinula například supercitlivé EKG, které dokáže odhalit i změny, které běžné přístroje nezachytí. Výzkum Zuzany Koščové má ale jinou výhodu. Stačí mu data z dlouhodobého měření běžného EKG, které mají k dispozici i praktičtí lékaři. Z Brna Marek Hensel, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Víte, že jezero Medard u Sokolova je dnes svou rozlohou téměř 500 hektarů největším rekultivačním jezerem v České republice? Velikostí odpovídá přibližně dvěma Máchovým jezerům. Český rozhlas z Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary.

0: Kakne naletět. Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: Naúčtovali vám v autoservisu vysokou částku za opravu? Podle Sdružení na ochranu vlastníků automobilů si stále více řidičů stěžuje na výrazné rozdíly v cenách oprav. Jak si pohlídat, abychom neplatili víc, než musíme, zjišťovala redaktorka Bára Kvapilová.
2: Nepoctivé autoservisy si účtují předražené úpravy či zbytečné výměny dílů. Děje se to zejména v případech, kdy je auto nepojízdné a zákazník je zahnaný do kouta. Na co si tedy dát při jednání s autoservisem pozor?
3: Tak v první řadě je potřeba, aby se předem domluvila cena práce, rozsah výměny dílů a odhad celkové opravy. Bez toho bych vůbec neuvažoval o tom nechat auto v servisu de facto na rozhodnutí opravářů, kolik mě to nakonec bude stát.
2: To nám doporučuje předseda Sdružení SOVA Zbyněk Veselý. Stejná oprava nás může stát v různých servisech různě. Rozdíl může potom být až desítky tisíc korun. Při větších opravách je proto dobré asi porovnat více autoservisů.
3: Jistě to doporučujeme, protože podvedení řidiči se na nás obracejí, že si neprověřili třeba u alternativního servisu nebo nenechali udělat alternativní posudek ceny a potom se jenom divili.
2: Na co si mám dát pozor?
3: V první řadě je potřeba se dohodnout na všem písemně, to znamená, ten objednávkový list by měl obsahovat rozsah opravy a zároveň i odhad ceny.
2: Podle právníka spotřebitelské organizace D-Test Jana Šúry může ale autoservis cenu ještě navýšit.
4: Pokud byla cena určena odhadem, tak tam může dojít k navýšení do 10%. Pokud by bylo vyšší, tak s tím musíme už vyloženě souhlasit, nemusíme jej akceptovat. V případě, že by to bylo navýšení třeba o 20%, tak můžeme odstoupit od smlouvy. To znamená, že dále už nechceme, aby opravář pokračoval v té opravě a zaplatíme mu jenom za ty provedené práce, které do té doby udělal.
2: Jak se přesvědčím o tom, že mi díl skutečně vyměnili?
3: Zákazník může a musí podle mého názoru trvat na tom, aby vyměněné díly mu byly předloženy a on si potom může i nechat alternativně posoudit, jestli skutečně ta výměna proběhla a při případné opakované poruše toto reklamovat.
2: Co by měla obsahovat závěrečná faktura a jsou tam nějaké chytáky?
3: Rozhodně závěrečná faktura by měla obsahovat podrobný rozpis hodin práce, vyměněné díly a celkově, co bylo na automobilu opraveno, vyměněno a provedeno.
2: Jaké triky používají neseriózní servisy?
3: Tak bohužel se nám stává, že se opakují poměrně stále výrazné věci jako ostatní práce. Co to je ostatní práce, nevím. Za B třeba diagnostika bez vysvětlení, to jsou až tisícové položky, ale vlastně slouží jenom k tomu, aby nafoukli celkovou cenu opravy.
2: Říká předseda Sdružení SOVA Zbyněk Veselý. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.
1: No a zítra si v této rubrice povíme o tom, jaká úskalí skrývají zdravotní rady od umělé inteligence. Za 3 minuty bude poledne.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Obyvatelé Chodova na Sokolovsku by mohli využívat dopravu na vyžádání. Hasiči v Karlových Varech zasahovali u požáru bytu v Požární ulici. K obutí papučí na podporu mobilních hospiců dnes vyzývá kampaně Dožít doma. Bude většinou oblačno, teploty do 16 stupňů Celsia. Dobré poledne přeje Dana Jelínková. Chodov na Sokolovsku chce příští rok vyzkoušet dopravu po městě na vyžádání. Měla by sloužit k přepravě lidí, kteří se zejména ráno a večer potřebují dostat do práce nebo do zaměstnání domů. Radnice teď bude rozhodovat o tom, jak přesně bude služba vypadat. Město bude vybírat mezi dvěma návrhy, říká starosta Patrik Pizinger z Hnutí místní.
4: Jedním bude ta opravdu poptávková doprava, to znamená jednododávkové vozidlo objednatelné přes aplikaci. Stále ještě zvažujeme, jestli do toho nezapojit trošku větší autobusy a v určitých časech tam vnést určitou formu městské hromadné dopravy, která by jezdila pravidelně po městě. To rozhodnutí budou muset udělat zastupitelé, kteří vzešli z letošních voleb. Očekávám, že bychom mohli na začátku roku to rozhodnutí mít.
3: Hasiči brzy ráno zasahovali u požáru bytu v Karlových Varech. Hořelo v posledním patře panelového domu v Požární ulici. Při příjezdu hasičů šlehali z okna plameny. Oheň dostali pod kontrolu kolem 5. hodiny. Potom odvětrávali byt i chodbu domu, říká mluvčí krajských hasičů Patrik Žižka.
5: Z zakouřeného prostoru jsme zachránili 5 lidí, z toho 2 děti a také 2 psy. Dalších 9 lidí se evakuovalo a během zásahu čekali v autobuse, než se mohli vrátit do svých bytů. Jednu zraněnou osobu jsme předali záchranářům, kteří převezli do nemocnice. Požár zasáhl celý byt a jeho příčina i výše škody se zatím vyšetřují.
3: Je papučový den. Typická domácí obuv společně s říjnovou kampaní s názvem Dožít doma upozorňuje na význam mobilních hospiců. Právě ty je dnes možné podpořit. Domácí hospicová péče je komplexní a reaguje tak na různé potřeby rodiny, říká předsedkyně Fóra mobilních hospiců Michála Čeřovská.
6: V tom týmu je lékař, zdravotní sestra, sociální pracovník, psychoterapeut a duchovní a vlastně poskytují tu péči takhle komplexně, protože ten nemocný člověk i jeho rodina mají potřeby v celém tomto spektru a není to tak, že by si vybírali pacienti jenom nějakou část té péče.
3: V indickém státě Bihar se potopil říční člun. Zemřelo 13 dětí, 6 lidí se podařilo zachránit. Informovala o tom místní policie. Loď po řece Ganga přepravovala cestující na slavnost do sousední vesnice. Během plavby se převrátila a potopila. Neštěstí se stalo v okrese Vajšálí ve střední části státu. Podle agentury AFP bylo všem obětem 15 a míň let. Přesný počet cestujících zatím není známý. Proč se člun potopil, úřady vyšetřují. Sport. Tenistka Karolína Muchová je na turnaji v čínském Wuhanu ve třetím kole. S Američankou McEnnellyovou si poradila po setech 3-6 a 2x7-6. Ve druhém kole naopak vypadly Nikola Bartuňková i Marie Bousková. Počasí. Odpoledne bude převážně oblačno, k večeru ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 13 až 16, na horách 10 až 13 stupňů Celsia. Vane mírný severozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré, večer budou mírně nepříznivé a biozátěž na jedničce, tedy mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Dopravní nehoda osobního a nákladního auta je hlášená na silnici 13 u obce Krásný les u Ostrova na Karlovarsku. Komunikace je dočasně uzavřená a dvě osobní auta havarovala v ulici Buchenwaldská v Karlových Varech.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Písničky pro vás.
7: Přesně v pravé poledne vám Dana Jelínková přinesla tu porci nejčerstvějších zpráv i od nás z regionu právě teď. Začínají písničky pro vás a na vaše přání. U mikrofonu je dnes Zlata Kinská. Těším se na vás, volejte, pište, přejte si. Připomenu telefon 221 55 37 37, e-mail studio.vary@rozhlas.cz, veškeré kontakty na našem webu vary.rozhlas.cz. Svátek má dnes Agáta, já vám všem přeji krásný den. Teď už pro vás skupina Olympic.

To byla skupina Olympic na úvod dnešních písniček pro vás těch středečních s datem 14. října. Ještě jednou připomínám, že svátek dnes má Agáta, tak jestli nějakou znáte, tak ji pojďte spolu s námi popřát. A nebo třeba někdo z vašich blízkých má dnes své narozeniny, anebo slavíte výročí se svojí láskou. Tak to už je samozřejmě na vás. Další písnička se jmenuje Kouzlo, je od skupiny Vanastové věci a je na přání Karla z Karlových Varů. Moc ho zdravím, díky za výběr. Písničku jsem dlouho neslyšela, moc ráda si ji s vámi poslechnu. Tak hezký den všem.

Tak dozněla první písnička na přání, doplnit to další hudební přání, písemný vzkaz. Hezký den, ráda vás po dlouhé době slyším a mám přání zahrát si dnes od vás Chrise Normana Gypsy Queen. Je to už starší hit, ale moc ráda si písničku poslechnu a snad i ostatní posluchači našeho rádia. Přeji hezký zbytek dne všem, děkuji, Helena. Helčo, není vůbec zač, moc ráda plním, také si ji ráda poslechnu. Krásná písnička Gypsy Queen pro vás a krásný den.

0: A v písničkách pro vás vítám naši dnešní posluchačku, která je právě teď se mnou na telefonu a je to Anička z Ostrova. Hezký den vám přeji.
1: Taky vám, Zlatko, děkuji, že jsem se dovolala. No, že vypadá to, že bude pěkný počasí a chtěla bych to při dobrý paměti nechat zahrát Mírovi ze Sokolova, Stardovi z Doltu, Olince, Alence, Alici z Alici Chodová, ze Sokolova, z Ostrova, se blbá, Mírovi, Láďovi z Atlantis, Děnkovi, kamarádovi Vaškovi, manželovi a vám.
0: Děkuji. Děkuji za nás všechny. Písnička vám
1: hraje. Říkal jsem Sandu z Doltu, že jo? Říkal jsem Sandu z Doltu.
0: Věřím, že určitě ano. Aničko, díky moc za výběr. Já vám už pouštím písničku vašeho miláčka Petra Spáleného, tak ať si ho poslechnete. Krásný den.
1: Děkuji.
0: Hezký den všem.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na přírodní hnojiva. Podíváme se také do podzimních včelích úlů a připravíme autobaterii na studené podzimní a zimní časy.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

Afterglow. Afterglow Ed Sheeran na vlnách Českého rozhlasu. Karlovy Vary, taková hezká, intimní, akustická, milostná balada, kterou tento zpěvák vydal jako překvapení a tehdy jako vánoční dárek pro své fanoušky 21. prosince roku 2020. Píseň vyšla po zhruba roční jeho hudební pauze, během které se Ed tehdy věnoval rodině a čerstvě narozené dceři. Tak pokud vy byste chtěli věnovat nějakou písničku vašim blízkým, vašim dětem nebo vašim partnerům, tak klidně volejte 221 55 37 37 nebo napište na e-mail studio.vary@rozhlas.cz a my za vás rádi vzkaz vyřídíme a pustíme vaši oblíbenou písničku. Jak doplníte další přání, dobrý den, zdravím vás do rádia a všechny posluchače. Chtěla bych si nechat zahrát písničku od Katapultu Dvě růže krepový, jen tak pro radost. Děkuji moc, Petra ze Sokolovska. Petro, zdravíme, písnička je připravená, už vám hraje a já vám za nás všechny přeji krásný den.

0: byla zpěvačka Eva Farná na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary. Eva Farná po své sérii vyprodaných koncertů v Pražském Edenu trpěla celkové vyčerpání a zdravotní indispozici, kvůli kterým musela nečekaně dokonce opustit i natáčení pěvecké soutěže Superstar. Tak jí držíme palce, ať se brzy uzdraví, ať se dá dokupy. No a pokud máte rádi Evu Farnu, tak my ji vám moc rádi zahrajeme a věřím, že na její koncerty budete moci brzy vyrazit. Co budeme hrát? Teď to už vám řekne Standa z Dolců. Hezký den.
1: Hezký den, paní Zlatko, zdravím vás, všechny posluchače, samozřejmě Aničku, která na mě nikdy nezapomene, nechává Petra Spáleného, je to můj taky obrovský oblíbenec. Jaromíra zdravím, Pepu, všechny, co poslouchají tady ten krásný pořad. A dneska jsem vybral takovou svižnější, pěknou rockovou písničku od Turba, jmenuje se to To bude pánové jízda. Moc pěkná písnička, moc pěkná muzika. Je to i pro vás a pro všechny, kdo mají svátek a něco slaví. Je krásný den, takže krásnou písničku. Díky moc.
0: Sice v názvu To bude pánové jízda, já věřím, že to bude jízda i pro dámy, tak přeji všem spolu s vámi.
1: Samozřejmě, to se mělo jmenovat To bude pánové jízda s dámama.
0: Je to tak. Tak krásný den, Stando, naslyšenou opět někdy s vámi.
1: Díky moc, naschle.

dvě lahve vína. Písnička bude pro moji milou kolegyni Lenku Zadrželovou z Mariánských Lázní, která má dnes narozeniny. Leni, vše nejlepší a na zdraví, Petr. My také přejeme vše nejlepší a krásnou narozeninovou oslavu. A jdeme na to. Dvě lahve vína, Marek Ztracený na Českém rozhlase Karlovy Vary vám všem.

Jestliže z rozhledny na vrchu Háj nad Aší, vysoké 34 metry a otevřené jako Bismarckova v roce 1904, můžete vidět Klínovec, Dyleň nebo německý Bad Elster či Marktredwitz, stačí vyjít 122 schodů. Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy. Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.

0: Don't let me get me a zpěvačka Pink na Českém rozhlase Karlové Vary, teď už opět ženský hlas, já jsem moc ráda, volá Jarka ze Sokolova. A co to bude dnes? Hezký den.
1: Hezký den, dobrý den, hezký den i všem posluchačům a dneska si dám svého oblíbence, což je Bruno Mars a jeho písničku Count on me, což znamená Spolehni se na mě.
0: Tak se spolehněte, že vám to určitě zahraju a je to i můj miláček, můj oblíbenec, tak si ho poslechnu ráda s vámi. Krásný den, díky za výběr.
1: Děkuju.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Úžasný zpěvák Bruno Mars na Českém rozhlase Karlovy Vary na přání paní Jarky ze Sokolova. A já jí doplníte další přání, milé rádio. Prosíme o zahrání písničky pro Simonku Poustovou k jejím dnešním narozeninám. Simi, přejeme ti krásný narozeninový den, hodně zdravíčka, radosti a úsměvů do každého dne. To je mamka, sestry Romanka a brácha Daník. Sestra Romanka a brácha Daník. Prosím o písničku Neposlušné tenisky, tu novější verzi. Moc děkujeme a zdravíme rádio. My vás také zdravíme, přejeme krásné narozeniny, vše nejlepší. Užijte si to společně a teď už samozřejmě písnička vámi vybraná Lucie Bílá, Neposlušné tenisky 2.

Neposlušné papuče já mám, zpívala Lucie Bílá na Českém rozhlase Karlové Vary Simonce Poustové k narozeninám a já připomínám, že dnes už je, jak už jste mohli slyšet i ve zprávách, papučový den opět po roce. Slaví se vždy 14. října. Jde o celostátní osvětovou kampaň v rámci iniciativy Dožít doma, která upozorňuje na důležitost mobilní hospicové péče a na to, že těžce nemocní mohou strávit závěr života doma v kruhu svých blízkých. A pro své blízké můžete hrát i v této hodině, tak to udělejte. 221 55 37 37 a nebo můžete psát na e-mail a to studio.vary@rozhlas.cz. A co takhle si dát teď třeba Mariku Gombitovou? Tu už jsme dlouho nehráli, tak já si myslím, že je to určitě zpěvačka, kterou bychom neměli nechat opomíjet ani na našich vlnách, tak Chlapci v pasci. A další výběr ještě může být na vás, protože to stihneme. Máme ještě pár minut do 13. hodiny, tak volejte.

To byla skvělá Marika Gombitová na Českém rozhlase Karlové Vary. Další písničky pro vás a na vaše přání budou ve stejném čase zase zítra, tak mrkněte na náš web, tam najdete kontakty. A já ještě připomenu e-mail studio.vary@rozhlas.cz a telefon 221 55 37 37, který budete v této nebo dnes ještě potřebovat, protože budeme na těchto vlnách, společně s námi můžete soutěžit. V Horním Slavkově u Sokolova podepsali koaliční smlouvu, podrobnější informace uslyšíte v celou od Dany Jelínkové. No a po 13. hodině hned po zprávách vás čeká pořád Alex a host. Hostem pořadu dnes bude Aleš Svoboda, pilot, odborník v oblasti letectví a kosmických technologií. Odborník v oblasti leteckých a kosmických technologií bude určitě zajímat nejenom fanoušky tohoto oboru. Těšte se na příjemné povídání, já se těším na vás všechny zase po 14. hodině naslyšenou.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Horním Slavkově u Sokolova podepsali koaliční smlouvu. Ministerstvo kultury přehodnocuje podmínky spolupráce s kulturními subjekty. Dopravní nehoda uzavřela silnici 13 u Krásného lesa na Karlovarsku, tvoří se kolony a odpoledne bude většinou oblačno, teploty do 16 stupňů. Zprávy Adana Jelínková. V Horním Slavkově na Sokolovsku se dohodli na vedení města vítězní nezávislí s uskupením Společně občanům Slavkova. Podepsali koaliční smlouvu, podle které povede město i v dalším období dosavadní nezávislý starosta Alexander Terek.
2: Jsme malé město, takže ty priority obou stran byly dost podobné, takže tam jsme neměli nějaké třecí plochy a pak jsme tady samozřejmě řešili i to personální obsazení, kdy jsme dospěli tedy k závěru, že jako vítěz voleb se 7 mandáty nezávislí obsadí 3 místa v radě, z toho tedy i post starosty a 2 místo starostů.
0: Nové složení vedení radnice musí potvrdit ustavující zastupitelstvo. Ministerstvo kultury chce přehodnotit finanční podporu a smlouvy s velkými akcemi. Zrevidovat chce třeba spolupráci s festivalem v Karlových Varech nebo Pražským jarem. Nové podmínky mají podle resortu odpovídat prioritám státní kulturní politiky. Obsahovat mají konkrétní úkoly a způsob hodnocení výsledků. S Pražským jarem už resort jedná například o dostupnosti programu nebo vzdělávacích aktivitách. Vedení Karlovarského festivalu je další spolupráci otevřené a dodává, že podmínky z memorand dodržuje dlouhodobě. Úřad ministra Oty Klempíře za motoristy zdůrazňuje, že cílem není spolupráce ukončit, ale nastavit je účelněji. O téměř 2 miliony a 800 tisíc korun připravili stát podvodníci s dávkami pro uprchlíky z Ukrajiny. 70 žen slíbili pomoc s vyřízením příspěvků na bydlení a pak zneužili jejich údaje. Případ přes 3 roky vyšetřovali policisté z odboru hospodářské kriminality. Podle moravskoslezské policejní mluvčí Soni Štětínské má spis bezmála 5 000 stran.
3: Kriminalisté v těchto dnech vyšetřování končí a budou předkládat státnímu zástupci spis návrhem na podání obžaloby. U mužů je trestní stíhání zahájeno pro zločin podvodu a zločin legalizace výnosu z trestné činnosti. Obviněným hrozí trest odnětí svobody na 2 až 8 let.
0: Evropská komise navrhla o rok odložit metanové nařízení pro dováženou ropu a plyn. O pozastavení pravidel usilovaly 20 států, 27 včetně Česka. Původně chtěla komise kontrolovat emise metanu v dováženém skapalněném zemním plynu a ropě. Pravidla měla platit od ledna. Těžaři a dodavatelé ropy a plynu by podle nich měli kontrolovat a vykazovat emise metanu. Podle kritiků nařízení ale ve státech třetího světa často chybí měřiče a nezávislí ověřovatelé.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude převážně oblačno, k večeru ubývání oblačnosti, nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů Celsia. Vane mírný severozápadní až západní vítr a biozátěž na stupni 1, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Nehoda osobního a nákladního auta uzavřela silnici 13 u obce Krásný les u Ostrova na Karlovarsku, tvoří se kolony. Objízdná trasa pouze pro osobní auta je možná přes Malý Hrzín, Srní, Krásný les a Květnovou. Nákladní auta objízdnou trasu nemají a musí čekat.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Alex a host.
4: Příští rok v létě se mu země začne vzdalovat pod nohama, a to doslova a do písmene. Téměř 50 let po Vladimíru Remkovi se další Čech vydá do vesmíru. Bude jim vojenský pilot Aleš Svoboda, náš dnešní host. Vítám vás, dobrý den.
5: Dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Relax a host je Aleš Svoboda, vojenský pilot, který příští rok v létě poletí do kosmu téměř 50 let po prvním československém kosmonautovi Vladimíru Remkovi. Aleši, chce se mi říct wow, řekl jste si to někdy taky?
1: No, zatím jako párkrát, jo, ale zatím nějaký velký wow ještě nebylo, protože já jsem ponořený do takový ty každodenní agendy, spousty malinkatých věcí, které se každý den řeší právě okolo organizace toho kosmického letu, nejenom samozřejmě můj výcvik, ale i takový ty věci okolo. Takže moc na nějaký wow teďka nemám čas, ale myslím, že ono to přijde, až to přijde.
0: Ani když jste byl vybrán z 22,5 tisíce uchazečů, jestli mám správné číslo, tak jste si neřekl wow.
1: Jo, tak to jsem měl samozřejmě radost, tak protože ono to nějakou chvíli trvalo, ten výběr byl něco přes rok, takže zatím byla i nějaká práce, nějaká příprava, takže to samozřejmě jako člověk má takový pocit zarosti učení, když se to podaří.
0: Vy jste koncem září už zamířil do Spojených států amerických, započal výcvik, je to už ta ostrá fáze výcviku, kdy jsou přítomni všichni z té posádky?
1: Jo, my jsme zatím vlastně tři z té čtyřčlenné posádky, takže ještě nejsme úplně komplet, ale vlastně začali jsme už přípravu a výcvik na tu misi. A teď vlastně nás trošku brzdí to, že nejsme komplet, protože velkou část té přípravy, tak to musíme dělat v té celé posádce. Některé věci může dělat velitel a pilot. Velitel je vlastně můj francouzský kolega Thomas Pesquet, pilot jsem já, protože velitel a pilot tak tam mají trošku víc z toho výcviku, takže některé věci můžou dělat jenom oni dva a my jako tady tahle dvojice, tady tohle duo, tak jsme komplet, takže něco málo už můžeme dělat i bez těch ostatních, nicméně většina toho je v té čtveřici. Takže jsme měli vlastně nějaký úvodní briefingy, měli jsme nějaký prvotní seznámení v SpaceX, která dodává ten návratový modul Crew Dragon na nosnou raketu Falcon 9, takže jsme strávili pár hodin na simulátoru, byli jsme se podívat vlastně v replice v trenažéru toho Crew Dragonu. Strávili jsme pár dní v NASA v Houstonu. Ve SpaceX jsme vlastně ještě nám brali míry na ten skafandr, ve kterým se letí v tom Crew Dragonu. Takže jsme tam měli i fitting tady toho SpaceX suitu a spíš takové jako úvodní věci.
0: Nesmíte přibrat teda.
1: Ale můžu přibrat. Já si celkem držím jako plus minus kilo, si držím jako tu svoji optimální váhu, tak dobrý.
0: Jste čtyřčlenná posádka, vy jste už zmínil kapitána, pilotem jste vy, pak jsou ještě dva, ten čtvrtý není zatím vybrán. Jaká je jejich role?
1: Tak tam jsou vlastně, ty role se liší podle toho, jestli se bavíme o tom výstupu na oběžnou dráhu, o tom, že jsme vlastně v tom Crew Dragonu, než doletíme na ISS a pak během toho pobytu na ISS. Na ISS tam vlastně ty role jsou téměř totožný, tam se věnujeme těm svým národním projektům, vlastně každý astronaut si tam veze ze svojí země nějaký komplement národních výzkumných a technologických projektů, plus nějaký edukativní program pro školy a pro studenty, pro žáky, takže to tam vlastně každý má jako kdyby svoji vlastní timeline, časovou osu každodenní. A s tím, že vlastně ten náš velitel Thomas Pesquet, tak ten je šéf, protože tam je požadavek, aby to byl člověk, který už na ISS minimálně jednou byl, vlastně on už poletí po třetí, takže on tam bude mít i na starost na nás tak trošku i dohlížet, na ty, který tam jsme poprvé. No ale co se týče toho výstupu na oběžnou dráhu a toho zblížení a spojení s tou orbitální stanicí a pak toho návratu zpátky, tak to jsme vlastně v tom návratovém modulu Crew Dragon a tam ty role jsou vlastně rozdělený tak, že tu stěžení pozici tam má ten velitel a pilot a pak tam jsou dva astronauti s rolí mission specialist, což v podstatě znamenají, že tam nemají nic moc na práci a v podstatě čekají, až je dovezeme na tu orbitální stanici a tam teprve začne ten jejich vlastní program.
0: Ten jejich vlastní program, ale vlastně vy tam nebudete sami, protože už je tam sedm stávajících astronautů, kteří tam jsou na delší čas, x měsíců, půl roku?
1: Jo, máte to celkem dobře jako zmáknutý.
0: Zmapované. Tak víte, kdo to je, kdo tam působí teď?
1: Kdo tam působí teď, ono vlastně se bude jednat o tu rotaci, tuším, Crew 14, která tam vlastně bude, která tam bude příští rok, to znamená, teď se vlastně vracela moje francouzská kolegyně Sophie Adeno pár dní zpátky, střídá je tam vlastně další, tady ta půlroční posádka. Takže kdo bude pak v té dlouhodobé posádce, když tam budeme zrovna my, to se přiznám, si úplně nevím, si úplně nepamatuju ty jména, ale samozřejmě náš plán je, než oni tam odstartujou, protože oni tam vyletí samozřejmě dřív než my, tak se s nima potkat, nějaký čas s nima strávit, protože tam to bude v podstatě poměrně jako plná ta orbitální stanice, že tam na 2 týdny tam místo 7 lidí, tam bude těch lidí 11, takže aby jsme se tam vzájemně tak nějak to tam všechno zvládli, tak bude určitě dobrý se poznat ještě předtím, než
0: se potkáme. Ale jste se neseznamovali až tam.
1: Přesně.
0: Aleš Svoboda je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je Aleš Svoboda, bojový pilot armády České republiky a astronaut, který příští rok v létě by měl se čtyřčlennou posádkou, celkem budete tedy čtyři, letět na mezinárodní vesmírnou dráhu. Pojďme se ale vrátit v čase, kdy vás vůbec napadlo přihlásit se do výběrového řízení vesmírné Evropské kosmické agentury.
1: No tak mě to napadlo v podstatě v okamžiku, kdy ta příležitost se naskytla, protože vlastně to bylo po nějakých 13-14 letech, co byl jako výběr evropských astronautů. No tady v Evropě to není nějak v Americe, kde ty astronauty vybírají každou chvíli, ale tady je to s poměrně jako velkým lidským časovým odstupem, takže většinou ten člověk jako má jako jednu šanci, jeden výstřel a to bylo vlastně v roce 2021 někdy na začátkem roku. Ono se už tak nějak jako tušilo nebo napůl vědělo zhruba půl roku předtím, že ten výběr bude. Takže to byl ten jako spouštěcí mechanismus. No.
0: A tak nějak jste ve skrytu duše doufal, že by to mohlo dopadnout? Věřil jste si?
1: No tak samozřejmě. Tak
0: musíte si věřit.
1: No tak jasně, tak jako já myslím, že ono samozřejmě tenkrát, když se člověk podíval na ty čísla, které byly z toho předchozího výběru, kam se hlásilo asi 10 000 lidí a vzali jich, já nevím, 5-6, tak ty šance nejsou moc velký, ale člověk se jako asi nemůže moc dívat na ty čísla.
0: Tady bylo jen 22,5 tisíce.
1: Ty čísla byly ještě trošku horší, takže to, ale já myslím, že ono jako, jsou to velký čísla, ale když si vezmete, že ty lidi jako odpadávají postupně, že vlastně v každém tom kole toho výběru vždycky třeba čtvrtina, třetina těch lidí projede dál, tak 25-30% to vlastně nejsou jako úplně marný šance. No.
0: Vy jste doposud působil jako pilot nadzvukových letounů Gripen. Jak moc se liší pilotování kosmické lodi od Gripenu?
1: Tak jako to vlastní pilotování samozřejmě jako jiný, ale ty základní principy jsou stejný. To, že člověk pracuje v nějakém prostředí, který je nekomfortní, je vystavený nějakému zrychlení, nějakému přetížení, nějakým prostě pohybuje se ve 3D prostoru, celý to nějakým způsobem vibruje a tak, je tam uzavřený v nějakým stísněným prostoru, má na sobě nějaký oblek. Plus to, že ty věci se dějou hrozně rychle za sebou, to znamená, není tam nějak moc velký čas na nějaké jako dlouhé rozjímání a přemýšlení. Musí vlastně člověk vnímat velké množství informací, vyhodnocovat si je v reálném čase, přijímat nějaké rozhodnutí, spolupracovat v rámci té posádky, protože tam vlastně jsme velitel a pilot, plus velká část té práce se děje dole na zemi, to znamená, je to neustálá interakce s těmi řídícími centry ve Spojených státech, plus ta posádka je čtyřčlenná, takže i vlastně komunikace nějakých těch stěžejních věcí těm dalším dvou členům ty posádky. Takže to, tady tyhle ty základní principy jsou stejný. To vlastní jako ovládání toho Dragonu versus Gripen, tak to je samozřejmě jako úplně jiný. V tom Dragonu, jak tam je spousta věcí daleko víc automatizovaná než v tom Gripenu, to ale neznamená, že bychom se tam jako nudili a neměli nic na práci, tam i během vlastně jakýhokoliv úkonu, tak to jsou různé procedury, postupy, které se musí dělat, monitoring těch systémů, spousta komunikace. A pak samozřejmě v případě nějakých nestandardních nebo nouzových situací, tak ta posádka tam hraje stěžejní roli, protože vlastně je přímo v tom centru dění. Má ty informace z první ruky na rozdíl od těch různých řídících center nebo těch ostatních na zemi.
0: Takže jakmile usedáte a začínáte řídit, pilotovat přímo vy, tak je něco špatně někde.
1: No, když do toho musíme zasahovat, tak je něco špatně. No.
0: Takže ideální je, když jenom sledujete ty systémy a jenom jakoby dozorujete.
1: No, jsou tam samozřejmě postupy i nebo jako úkony i mimo to vlastní nějaké řízení a manévrování. Což jsou spíš nějaké jako přípravné procesy pro to, aby vlastně ta posádka byla ready, aby vlastně tam se sedí v takových speciálních oblecích, ke kterým je vlastně převedená komunikace, převedený kyslík, je to vlastně hermetické, vytváří se tam vlastní atmosféra, to je pro případ toho, aby kdyby tam došlo třeba ke ztrátě tlaku uvnitř toho Dragonu, tak aby jsme byli schopni přežít, než se zase vrátíme zpátky. A to jsou všechno jako systémy jako mimo to vlastní řízení té kosmické lodě, ke kterým je spousta nějakých dalších úkonů taky. Takže ono to není jenom jako to, jestli to letí doleva doprava, ale i vlastně ty lidi tam mají na starost veškeré systémy toho Crew Dragonu. Ne, že by je nějak přímo jako ovládali, ale jsou tam vždycky nějaké checklisty, které je potřeba udělat, než zase nastane nějaká další fáze.
0: Říká Aleš Svoboda, náš dnešní host.
2: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: slovenský pilot, důstojník a astronaut Aleš Svoboda je naším hostem. Vy jste v minulém vstupu, jsem se vás ptala na porovnání vlastně řízení Gripenu a kosmické lodi. Vy jste říkal, že mnohé je tam podobné, nicméně, co rozhodně podobné není, je stav bez tíže, který vlastně v Gripenu nezažijete a zažijete ho až v kosmické lodi a teď ho vlastně zažíváte díky, řekněme, nějaké simulovaném letu.
1: Ano.
0: Tak jak jste prožívali, jak prožíváte stav bez tíže?
1: My jsme vlastně v rámci astronautského výcviku základního, tak jsme měli zhruba týdenní kampaň parabolických letů ve Francii, kde je Zero-G letadlo takzvaný, jmenuje se Zero-G, protože se s tím letadlem lítá po takových speciálních parabolách nebo trajektorích parabolických, během kterých se navozuje vlastně nulová gravitace, beztížnej stav. A to letadlo je v Evropě jenom jedno a má základnu v Bordeaux ve Francii, tak proto jsme byli týden tam a absolvovali jsme s tím každý několik letů. A vlastně funguje to tak, že se odletí do předem určeného prostoru, většinou je to někde nad mořem. A tam máme v podstatě takový náš obdélníček nebo kvádříček, kde se doletí na jednu stranu toho obdélníku a to letadlo se převede do strmého stoupání okolo 45 stupňů a pak se vlastně tam vytvoří 0G, to znamená to letadlo letí jako kdyby volným pádem po balistické křivce, přejde zase plynule přes horizont do strmého klesání a celá tady ta fáze trvá zhruba 25 vteřin a během toho je tam ten beztížný stav. Pak se zase vybere ten střemhlavý let do vodorovného letu a tady tohle se celý opakuje. Až se doletí na konec toho našeho obdélníčku, tak tam se udělá čelem vzad a to stejný se dělá se zpátky. A tohle se dělá třeba 2 hodiny, takže se udělá okolo 30 tady těch takzvaných parabol a během každé té paraboly tam je 20 až 25 vteřin je tam navozený ten beztížný stav, kde my máme možnost si to jednak vyzkoušet, jaký to je, a být v beztížném stavu a jednak se vůbec naučit zacházet s tím vlastním tělem a pohybovat se.
0: A musíte bezmezně věřit pilotovi?
1: No, musíme, no. Tak oni tam jsou dva a je to dopravní letadlo, takže tam věříme, že všechno funguje.
0: Je potřeba nějaká medikace?
1: Tam se bere preventivně, se dává injekce skopolamínu před každým tady tím parabolickým letem, to znamená i lidi, kteří tam fungují, jako, pracují tam jako instruktoři, lítají s tím už třeba 20 let, tak i ti si berou preventivně nebo si nechávají píchnout preventivně od lékaře skopolamin, samozřejmě v nižší dávce než třeba člověk, který tam letí poprvé. Ale je to proto, že se tam lidem dělá špatně, to je normální věc. A když už ten člověk se účastní toho parabolického letu za účelem toho, aby se tam něco naučil, aby podstoupil nějaký výcvik, tak je pak blbý, když tam polovinu toho letu tam stráví s pytlíkem papírovým vzadu. Takže vlastně každý si nechává píchnout tady preventivně ten skopolamin.
0: A stejné to asi bude, až budete na mezinárodní vesmírné stanici?
1: A tam je taky nějaká medikace, která může být buď preventivní, anebo se bere až v případě, že se objeví nějaký příznaky tady té kinetózy, nemoci z pohybu, protože tím vlastně, že ten vestibulární systém rovnovážný, tak je vystavený nezvyklému prostředí, že vlastně není v té klasické zemské gravitaci, ale je v tom beztížném stavu, takže to rovnovážný ústroj je drážděný úplně jinak, což samozřejmě zhruba u 50% lidí vyvolává právě tu kinetózu a je to dost náhodný, není to ani tak závislý na tom, jestli ten člověk je třeba původním povoláním pilot nebo něco jiného, že by se řeklo, on už to zná třeba z lítání, ze stíhačky nebo tak. Je to celkem dost náhodný, takže tam se buď preventivně nebo až při těch příznacích se tam bere medikace a ono to pak samo odezní tím, jak si na to ten organismus zvykne. U některých lidí je to hned, u některých je to v řádu hodin, u některých je to třeba během jednoho dne.
0: A vy jste se cítil jak? Ve stavu bez tíže?
1: Tak já jsem měl píchnout ten skopolamin. Takže,
0: a bez toho jste to neskoušel?
1: Bez toho jsem to neskoušel, ono by to bylo bez toho asi taky v pohodě, ale tady jako není úplně moc jako čas na hrdinství.
0: Aleš Svoboda je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Host si povídám s vojenským pilotem Alešem Svobodou, který se v příštím roce vydá na 14-denní misi do vesmíru. Taková banální otázka, co tam budete jíst?
1: A to je docela dobrá otázka, protože spousta lidí si představuje, že to je jak v těch 60. letech, že se tam jedí takový ty tubičky, ale dneska to je vlastně relativně normální jídlo, normální strava. Je to samozřejmě upravený technologicky tak, aby to mělo dlouhou trvanlivost, protože se to tam vozí předem. Jsou dva způsoby. Je to buď liofilizovaný, znamená je to dehydrovaný, jako kdyby zamražený suchem, a pak se do toho doplní voda, tím pádem se to znovu jako rehydratuje a je z toho relativně normální jídlo. A nebo ten druhý způsob, tak je, že je to termostabilizovaný a to jídlo se pak v takový speciální troubě se ohřeje, to znamená je v takových pytlíčcích, který se tam strčej a na nějakých asi 85 stupních, myslím, se to ohřeje a je z toho zase normální jídlo. Plus jednou za čas tam je čerstvý ovoce, to samozřejmě, když tam přiletí nějaká nákladní loď, nějaký nákladní dopravní prostředek, tak přiveze i čerstvý ovoce, který samozřejmě tam vydrží pár dní. Plus je tam normálně voda, kafe, nějaký různý limonády a všechno je to vlastně sledovaný po té nutriční stránce, protože každý to jídlo má na sobě čárový kód, který se vždycky naskenuje, než ti astronauti to snědí, a tím pádem vlastně celý ten podpůrný tým na Zemi, kde jsou jak doktoři, tak různí sportáci, nutriční specialisti a tak vědí přesně, kolik kalorií a jaký ty makronutrienty a různý živiny ten člověk do sebe dostal, a porovnávají to s tím, co ten člověk třeba během toho dne dělá za aktivity, aby věděli, jestli třeba nějakých elektrolitů nebo nějakých látek nemá málo, nebo jestli ten kalorický příjem není moc malý nebo moc velký. Takže všechno je takhle sledovaný. No a plus každý ten astronaut tam nad rámec tady toho standardního jídla, který vlastně má na starosti NASA pro ISS, a my jsme byli již trošku odbočím, jak jsme byli teďka v Americe, tak jsme právě byli i v Houstonu, kde je Johnsonovo vesmírný centrum, kde má NASA, tak tam jsme měli i vlastně ochutnávání vzorků jídla, takže tam jsme si asi ze 200 různých vzorků jsme si tam vybrali asi nějakých 100-130, který jsme chtěli ochutnat, a to tam vlastně nosili jedno za druhým, na tabletu jsme tam tomu dávali nějaký skóre, a z toho se pak vlastně dělají preference.

0: daný země nebo nějaká variace na ten tradiční pokrm. Takže to bude i v mém případě.
1: A už jste si něco zadal? Už jste si něco řekl?
0: Už je to, tam už je příprava je v plným proudu. Teď se řeší nějaký detaily, ještě to úplně nemůžeme komunikovat, kdo s kým a co, dokud vlastně k tomu nevydá Evropská kosmická agentura tiskovku a tím se
1: takže
0: to
1: takže i na vaše stravování je embargo.
0: Na tady tohle národní jídlo nebo to extra jídlo navíc, tak na to zatím jo, dokud nepůjde ven tiskovka, tak pak toho budou určitě plný socky a plný internet.
1: Dobře, takže vy jste velmi intenzivně a detailně monitorováni ve vesmíru, co když přijdou nějaké zdravotní potíže, i když předpokládám, že mu předchází nějaká karanténa a důsledná lékařská prohlídka.
0: Tak tam je vlastně rok před tím letem, tak se dělá výroční prohlídka astronautská jako každý rok, takže tady ten z toho my máme za sebou. Pak někdy v rozmezí 3 až 6 měsíců před tím letem, tak se dělá nějaký screening, vlastně nějaký stěr z kůže na nějaké bakterie. A pak 14 dní před tím letem, tak ta posádka je v karanténě přímo poblíž toho místa startu, kde jsou jako úplně v izolaci a ten podpůrný tým, který se tam vlastně o ně stará, tak je jako taky v karanténě. No a kdyby došlo k nějakým zdravotním potížím, což jako nějaký běžný zdravotní komplikace typu, že někoho třeba bolí hlava, nebo něco takového, to se samozřejmě jako stává, tak tam ISS je poměrně dobře vybavená medikací, tam je milion různých léků na všechno možný, plus každý astronaut má za sebou nějaký zdravotnický výcvik a jsou tam vždycky minimálně 2 astronauti, kteří mají kvalifikaci crew medical officer, to znamená, že mají ještě nad rámec toho standardního výcviku ještě další jako rozšířující kvalifikaci, že umí dělat i nějaké základní lékařské úkony. A co je tam stěžení, tak je vlastně telemedicína, kde tam každý astronaut má jednak pravidelné soukromé videokonference s lékařským týmem, který je na Zemi. A když se něco děje, tak samozřejmě nad rámec nějaké pravidelnosti, tak tam má ten lékařský tým svůj k dispozici taky a tam vlastně oni můžou využít i toho diagnostického vybavení, co je na ISS, znamená různé ultrazvuky, odběr krve od středivky, s tím, že ti, co tomu rozumí, tak jsou sice na Zemi, ale ti astronauti, ti tam mají ty ruce a ty oči, aby vlastně mohli pomoct s tou diagnostikou a s tím ošetřením.
1: Tak zdá se, že o vás bude velmi dobře postaráno. Aleš Svoboda je naším hostem.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Alex Ahost je stále Aleš Svoboda, bojový pilot armády České republiky, je astronaut, který příští rok v létě zamíří do vesmíru. Jak vlastně dlouho bude trvat, než se tam dostanete?
1: No, budeme startovat z Floridy, z Kennedyho vesmírního centra. A bude trvat zhruba den, než se tam dostaneme. Ono má nějakých 8-9 minut. Je ten start samotný, ten výstup na oběžnou dráhu a pak trvá den, než 24 hodin zhruba, než vlastně ten Crew Dragon doletí k té mezinárodní kosmické stanici. Ono to jde dělat i rychleji, jde to dělat i za nějakých třeba 6-7-8 hodin. Záleží na tom postupu, na těch orbitálních manévrech. Těch 24 hodin je takovej standard.
0: A když Crew Dragon se přiblíží k té vesmírné stanici, tak jak to potom probíhá, že se dostanete dovnitř?
1: Tam to vlastně probíhá tak, že když se dostane opravdu jako hodně blízko, tak už se přechází vlastně z toho orbitálního manévrování na přímou viditelnost a na přímý zblížení s tou orbitální stanicí a jsou tam vlastně dvě místa, kam ten Crew Dragon se může zadokovat. Je to v tom americkém orbitálním segmentu. A jedno místo je vlastně v té podélné ose, když si představíte tu orbitální stanici, která jsou vlastně takový plechovky pospojený dohromady a ve směru té dlouhé osy to lítá kolem dokola země, tak vlastně na tom předním konci, tak tam jsou, tam je ve směru té podélné osy jedno dokovací místo, jeden dokovací úzel a druhé je vlastně o 90 stupňů, jako kdyby v tom stejném místě nebo v tom stejném modulu, akorát na jako kdyby na střeše. Takže to jsou dvě místa, kam se dá s tím Dragonem zadokovat a funguje to tak, že ten proces je, pokud všechno jde podle plánu, tak je zcela autonomní. A s tím, že ten Dragon tam má manuální režim, kdy vlastně ta posádka se tam může i to dokování dělat manuálně.
0: Takže tudy se dostanete do vesmírné
1: Tam se dostaneme k vesmírné stanici, vlastně ten Dragon s tou ISS se spojí. A vyrovnají se ty tlaky, otevře se tam ten průchod tak. A pak ta posádka může jít dovnitř.
0: Tak přivítáte se s těmi 7 statečnými, kteří tam už nějakých pár měsíců budou a začnete konat úkoly, jaké budou?
1: My tam povezeme, nebo já tam povezu 13 českých projektů, který jsou vědecký, výzkumný, technologický, jeden projekt je tam vzdělávací. A téměř všechny z těch 13 projektů jsou v podobě nějakého letového hardwareu, který vyrábí české firmy a který vlastně se poveze na ISS, který se tam pak zprovozní, zapojí a na něm se bude dělat ten vlastní experiment, ten vlastní projekt. Část toho jsou technologický vývoj, technologické demonstrace, část toho je věda výzkum. Z těch zajímavějších tam bych zmínil třeba výzkum léčby rakoviny, který dělá Masarykův onkologický ústav, nebo projekt výzkumu nanorobotu, který vlastně dělá ve spolupráci s Brněnskou a Ostravskou univerzitou. Je to vlastně tým pana profesora Pumery. A pak je tam celá řada dalších projektů. Jsou tam například nositelné senzory, takzvané wearables, což je třeba ISS t-shirt, ISS tričko, které vyvíjí tým z Masarykovy univerzity v Brně. Je to vlastně něco jako třeba chytrý sportovní hodinky, akorát je to ve formě trička, těch senzorů je tam daleko víc, je to napojený na nějaký algoritmus, na nějakou umělou inteligenci, která vlastně zpracovává, vyhodnocuje ty data v reálném čase a vyhodnocuje nějakou zátěž stresovou a fyziologickou, takže takovéhle věci.
0: Bude čas i máte tam nějaké volno?
1: No tak volno je v podstatě spánek, ten den probíhá tak, že začíná se nějakou ranní hygienou snídaní, pak je nějaká krátká videokonference s těmi řídícími centry, kde si ujasníme vlastně tu časovou osu na ten daný den. A pak se pracuje tady na těch projektech, a pak je v poledne čas na oběd, pak se zase pracuje tady na těch projektech. Pak večer je zase nějaká čas na hygienu, na večeři a se večerní nějaká plánovací videokonference a pak je vlastně 8 hodin čas na spánek a končí to zase druhý den a jede se zase od nova. Takže hlavně ten spánek.
0: Aleš Svoboda zůstává naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Alex Ahoz si povídám s Alešem Svobodou, vojenským pilotem, který příští rok v létě poletí do kosmu. A my jsme ten minulý vstup končili tím, co tam vlastně, jak bude vypadat váš den a večer, že tedy bude 8-hodinový čas na spánek. A mě hned napadlo, jak se tak spí ve stavu bez tíže.
1: Ano, tak to vám řeknu, až se vrátím, ale to, co říkali vlastně zkušenější kolegové, je, že se tam spí velice dobře, protože jako z podstaty věci vás tam nic netlačí, ale musí se tam spát, nebo většinou se spí v takových spacácích, jednak kvůli nějakému tepelnému komfortu, ale jednak i proto, že ten spacák má z té vnější strany na sobě suchý zip a vlastně ten spacák je přilepený zase někde na nějaký stěně, protože jinak by ten člověk v tom beztížním stavu oddriftoval, pak by se zbudil, cednul by se někde úplně jinde. A plus teda je potřeba tam dávat pozor na to, aby to místo, kde ten člověk spí, by bylo dobře ventilovaný, aby se tam nedržel oxid uhličitý a aby ty lidi nebolela hlava, no, pak druhý den ráno.
0: Tak to všechno, tedy ten let do kosmu váš velmi významný, se odehraje příští rok v létě, nicméně vy už máte i další plán až po té, co tedy nabídete tu velkou zkušenost, tak se vracíte do, ne do Gripenu, ale do F-35.
1: Tak já jsem vlastně poslední 3 roky měl na starosti, nebo moje náplň mojí práce bylo fungování v rámci týmu, který má na starosti zavádění letounu F-35, což bylo to gro mojí práce, plus teda lítání na Gripenu. A teď mám od září přerušený služební poměr s armádou České republiky, protože jsem teď v rámci těch příprav na ten kosmický let a pak na to následné období, tak mám kontrakt s Evropskou kosmickou agenturou, který mi vlastně skončí nějakých 6 nebo 7 měsíců po návratu z toho letu a pak se mi zase rozběhne kontrakt s armádou a tam ten personální záměr se mnou je takový, že bych měl být velitelem jedné z těch dvou letek F-35. To znamená, že se zase vrátím do projektu F-35 do té doby, než budeme mít ty naše F-35 vyrobený, tak budu lítat ještě s Gripenem a pak se F-35.
0: A nemůže se stát, že vás ta zkušenost natolik ovlivní, že budete chtít zůstat třeba u Evropské kosmické agentury a třeba znovu se vypravit třeba co by kapitán.
1: Třeba na měsíc.
0: Třeba na měsíc.
1: Tak já myslím, že ono to nezáleží jenom na mě, ono to záleží na ambicích té dané země a já si úplně nemyslím, že bychom chtěli hned po prvním letu českého astronauta to stejně opakovat rok, dva potom. Takže můj plán, já si myslím, že jsem jako do značné míry sám svým vlastním pánem v tomhle, takže ten můj plán je celkem jasný.
0: Co na to vlastně říká rodina, že její syn, manžel, tatínek poletí do vesmíru?
1: Tak
0: má obavu,
1: tak co jim
0: nějakou,
1: zbývá, že?
0: Nebo jsou pyšní?
1: Tak já myslím, tak pyšní asi jsou, ale obavu tak tím, že já už 20 let pracuji jako pilot v armádě, tak se týče nějakého rizika, tak tam asi nějaká jako extra obava navíc není. Samozřejmě teďka je to trošku náročnější tím, že ten výcvik je ve Spojených státech, že já jsem často pryč, takže spíš jako tady ty věci toho, kolik má pak člověk čas na tu rodinu, tak je to teďka složitější, ale jinak si myslím, že tam nějaká obava není. No.
0: Moc děkuji, že jste přišel, že jste našel čas a držím vám palce, všechno vyjde dle plánu a budu moc ráda, když opět zavítáte do Alex Ahoz a podělíte se o své zážitky a obrovské zkušenosti. Moc děkuji, že jste tu byl, Aleš Svoboda.
1: Děkuji.
2: Alex Ahoz. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Z největších měst v Karlovarském kraji zůstane ANO ve vedení města pouze v Karlových Varech, jinde míří do opozice. Neznámí vandalové vyvrátili na naučné stezce v Horním Žďáru na Karlovarsku informační cedule. Část senátorů navrhuje ústavnímu soudu zrušení zákona o regulaci cen paliv. A zítra čekejte polojasno, přechodně až oblačno a teploty do 16 stupňů. Pěkné odpoledne přeje Dana Jelínková. Z velkých radnic v Karlovarském kraji obhájí hnutí ANO pouze jednu. V Mariánských Lázních a v Aši, kde ANO volby vyhrálo a kde zástupci tohoto hnutí dosud vedli radnice, se ustavily nové koalice bez vítěze voleb a současných představitelů měst. Zástupci koaličních uskupení to zveřejnili na sociálních sítích. Z největších měst v Karlovarském kraji tak ANO zůstane ve vedení města pouze v Karlových Varech. Do opozice zamíří i v Chebu a v Sokolově. Záchranná stanice živočichů Macík v Horním Žďáru na Karlovarsku musí vyrobit část nových informačních cedulí na naučné stezce. Panely jim poničil vandal. Jedná se o cedule, na kterých jsou fotografie koní a pod nimi text. Jak říká zakladatelka stanice Hana Šimková, vyvrácené jsou dvě konstrukce a není to přitom poprvé, co jim někdo cedule poničil.
2: Ale všechny jsou u cesty takhle, kde se dalo zajet autem. Takže to asi nebyl nikdo, kdo sem chodí na procházku, ale někdo sem přijel. Nejspíš to celý vyměníme, to znamená, že budou nová deska i nový kůly, nový ty obrázky, celý to uděláme vlastně znova a navrtáme novou. Už se to jednou stalo, bylo jich poničené mnohem víc, ale zase všechny okolo cesty.
0: Skupina senátorů navrhla ústavnímu soudu zrušení zákona, který umožňuje regulaci cen nafty a benzínu pomocí vládního nařízení. Nespochybňují, že stát může za mimořádných okolností ceny regulovat. Senátorům ale vadí, že současný zákon dává vládě příliš široké pravomoci a navíc dostatečně nechrání podnikatele před ztrátami. Českému rozhlasu to řekl Tomáš Goláň z ODS, který za skupinu 34 senátorů jednal. Podle něj Česko v minulosti navíc mělo fungující zákon a nebylo nutné přijímat ten současný.
3: Přesto všechno vláda přijala úplně nový zákon, kdy nahradila tato opatření obecné povahy podle zákona o regulaci cen, nahradila jej novým zákonem, který bude tyhle ceny regulovat takzvaným nařízením vlády.
0: Ústavní soud návrh dostal minulý týden. Senátoři ho požádali o přednostní projednání. Ministerstvo financí návrh považuje za nezodpovědný a proti zájmu občanů. Stát podle resortu musí mít možnost včas zasáhnout. Pozemní antény americké satelitní služby Starlink u bulharské Sofie napadly žháři. Bulharský parlament o tom informoval premiér Rumen Radev. Podle něj je potřeba vyčkat na výsledky vyšetřování. Opozice incident označila za sabotáž, kterou spojuje s Ruskem. Omezené fungování a výpadky vojenského využití internetových terminálů Starlink hlásí od dnešního rána i ukrajinská armáda.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude polojasno až jasno, ráno místy mlhy a nízká oblačnost, později přechodně až oblačno. Noční teploty 4 až 1 stupeň, v údolích až minus 1, na horách 3 stupně až 0, v horských údolích až kolem minus 5 stupňů Celsia. Nejvyšší denní 3 až 16, na horách 9 až 12 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou ráno a dopoledne mírně nepříznivé, během dne postupně většinou dobré a biozátěž na dvojce, tedy střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
4: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Nehoda osobního a nákladního auta na silnici 1/13 u obce Krásný les na Karlovarsku by měla být odstraněná a komunikace zcela průjezdná. Pozor ale u obce Krásno na Sokolovsku, kde bouralo osobní auto do svodidel.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Přesně ve 14 hodin vám Český rozhlas Karlovy Vary nabídl zprávy. Teď 5 minut po 14. hodině začíná středeční dobré odpoledne. No a jak už jste mohli slyšet od Dany Jelínkové, neznámý vandal na naučné stezce v Horním Žďáru na Karlovarsku zničil informační cedule. Více se tomu budeme věnovat ještě v této hodině a probereme také společně návštěvu autoservisu už za malou chvíli, která se nám někdy může velmi prodražit. Tak dobře poslouchejte. V této hodině jsou pro vás také připravené pozvánky za kulturou na akce, které se dnes konají v našem regionu. No a chybět samozřejmě nebude čas i na vaše inzeráty. Pokud chcete, připomínám telefon 221 55 37 37. To je všechno. Veškeré kontakty najdete na stránkách vary.rozhlas.cz a já vám za celý náš tým přeji příjemné odpoledne, klidný poslech a šťastnou cestu, pokud jste někde na cestách.
1: Dobré odpoledne a Zlata Kinská.

0: Pojďme naletět. Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: Naúčtovali vám v autoservisu vysokou částku za opravu, tak podle Sdružení na ochranu vlastníků automobilů se stále více řidičů stěžuje právě na výrazné rozdíly v cenách oprav. Jak si pohlídat, abychom neplatili více, než musíme, tak přesně to pro vás zjišťovala naše redaktorka Bára Kvapilová.
2: Nepoctivé autoservisy si účtují předražené úpravy či zbytečné výměny dílů. Děje se to zejména v případech, kdy je auto nepojízdné a zákazník je zahnaný do kouta. Na co si tedy dát při jednání s autoservisem pozor?
3: Tak v první řadě je potřeba, aby se předem domluvila cena práce, rozsah výměny dílů a odhad celkové opravy. Bez toho bych vůbec neuvažoval o tom nechat auto v servisu de facto na rozhodnutí opravářů, kolik mě to nakonec bude stát.
2: To nám doporučuje předseda Sdružení SOVA Zbyněk Veselý. Stejná oprava nás může stát v různých servisech různě. Rozdíl může potom být až desítky tisíc korun. Při větších opravách je proto dobré asi porovnat více autoservisů.
3: Jistě to doporučujeme, protože podvedení řidiči se na nás obracejí, že si neprověřili třeba u alternativního servisu nebo nenechali udělat alternativní posudek ceny a potom se jenom divili.
2: Na co si mám dát pozor?
3: V první řadě je potřeba se dohodnout na všem písemně, to znamená ten objednávkový list by měl obsahovat rozsah opravy a zároveň i odhad ceny.
2: Podle právníka spotřebitelské organizace D-Test Jana Šúry může ale autoservis cenu ještě navýšit.
4: Pokud byla cena určena odhadem, tak tam může dojít k navýšení do 10%. Pokud by bylo vyšší, tak s tím musíme už vyloženě souhlasit, nemusíme jej akceptovat. V případě, že by to bylo navýšení třeba o 20%, tak můžeme odstoupit od smlouvy. To znamená, že dále už nechceme, aby opravář pokračoval v té opravě a zaplatíme mu jenom za ty provedené práce, které do té doby udělal.
2: Jak se přesvědčím o tom, že mi díly skutečně vyměnili?
3: Zákazník může a musí podle mého názoru trvat na tom, aby vyměněné díly mu byly předloženy a on si potom může i nechat alternativně posoudit, jestli skutečně ta výměna proběhla a při případné opakované poruše toto reklamovat.
2: Co by měla obsahovat závěrečná faktura a jsou tam nějaké chytáky?
3: Rozhodně závěrečná faktura by měla obsahovat podrobný rozpis hodin práce, vyměněné díly a celkově, co bylo na automobilu opraveno, vyměněno a provedeno.
2: Jaké triky používají neseriózní servisy?
3: Tak bohužel se nám stává, že se opakují poměrně stále výrazné věci jako ostatní práce. Co to je ostatní práce, nevím. Za B třeba diagnostika bez vysvětlení, to jsou až tisícové položky, ale vlastně slouží jenom k tomu, aby nafoukli celkovou cenu opravy.
2: Říká předseda Sdružení SOVA Zbyněk Veselý. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
1: No tak teď už víte, na co si dát při jednání s autoservisem pozor. A zítra si v naší rubrice zase povíme o tom, jaká úskalí skrývají zdravotní rady od umělé inteligence. Tak dobře poslouchejte.
0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Zpěvačka Anna K. hostem nového dílu talk show Na jednoho. ČT 2. Dechberoucí příroda či tradiční jízda na proutěných saních. Ivana a Martin pokračují v objevování ostrova Madeira v nové řadě cyklu Bedekr. A ČT Art. Příběh ikonické stavby architekta Otakara Novotného, která už 100 let představuje české a slovenské umění světu. Premiéra dokumentu Benátský pavilon. Středeční večer s Českou televizí.

0: Tipy pro volný čas.
1: Vyzkoušet si, jak se žije poslepu, mohou dnes návštěvníci odpolední akce s názvem Kafe po tmě. Začíná v 15 hodin v sídle chebské pobočky sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých na Kostelním náměstí. Efekt lázeňské léčby přiblíží zájemcům v Edvardově knihovně v budově Mariánsko-lázeňských nových lázní od 15 hodin, to konkrétně lázeňský lékař Pavel Knára. V Ostrově dalším dnem pokračuje dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana. Program nabídne i dnes, kromě projekce filmů a besed, také například od 17 hodin talk show v té klubu spojenou se setkáním tvůrců večerníčků a ve stejném čase začne na Mírovém náměstí program Star Dance Tanči jako hvězda. Přednáška o zvonařství i o všech výjimečných a slavných zvonech v Česku připravil kastelán a historik Miloš Bělohlávek. V Karlovarské krajské knihovně začne přednáška v 17 hodin odpoledne. V Karlovarském muzeu představí přesně ve stejný čas v 17 hodin druhý díl knihy o Aně ze Sudet, její autorka Jitka Blašková. Tentokrát se děj knihy odehrává v letech 1947 až 1957. A besedu s hvězdářem o Halejově kometě a meteorickém roji Orionidy, který je v říjnu vidět na noční obloze, připravila v 18 hodin a 18 minut přesně Karlovarská hvězdárna. Tak jestli dnes někam vyrazíte, tak si to užijte. Je pro vás připravený také ručně malovaný porcelán a obrazy Josefa Rybáčka, malované olejovými barvami. Můžete vidět v prvním patře Sokolovského zámku. Autorovým oblíbeným motivem jsou krajiny. Krajina dnes určitě je krásná, barevná, slunce nám svítí, tak jestli vyrážíte i na procházku, tak příjemnou cestu, příjemné odpoledne a samozřejmě zůstaňte s námi, pokud jste doma, někde v práci, kraťte si čas s rádem vašeho kraje, které vás nejenom baví, hraje vám hezké písničky, písničky, které nestárnou, ale také vás informuje o všem, co se děje v našem kraji. Teď už pro vás vzkaz Lahvy a Lucie Vondráčková.

Víte, že SOS u Františkových lázní je unikátní přírodní rezervace připomínající měsíční krajinu. Ze dna bažin bublá oxid uhličitý v takzvaných mofetách neboli bahenních sopkách. Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: bolí. Zatím jsme našli dvě. Jo, ale všechny jsou u cesty takhle, kde se dalo zajet autem. Takže to asi nebyl nikdo, kdo sem chodí na procházku, ale někdo sem přijel.
1: Říká Hana Šimková, zakladatelka záchranné stanice Macík.
0: Nejspíš to celý vyměníme, to znamená, že budou nová deska i nový kůly, nový ty obrázky, celý to uděláme vlastně znova a navrtáme novou.
1: To je vylomené, vyloženě vylomené. Někdo přišel, vylomené. Schodil to.
2: Tohle to je vylomený, doslova do písmene.
1: Takže někdo přišel.
2: A útrhý, ulomilý.
1: Michale, vy jste dobrovolník v záchranné stanici.
3: Zachovat se takhle v majetku cizímu a ještě navíc v podstatě je to, že tady pro lidi a pro zvířátky jako takový. No.
1: Vy už tu desku prostě máte sundanou, ty kuly vemete sebou a pak na stanici to opravíte, Michale, nebo už dovezete to sem zpátky hotové?
3: Upravíme desku, dáme nový texty, obrázky. A zabuduje mi tady znova. No.
0: Navíc oni jeli nahoru vlastně krmit, ta deska stála a když jeli zpátky, tak ty desky nestály. A ani nefoukalo, bylo to otázka hodiny a půl, než nakrmili zvířata, než se vraceli a ty desky nestály.
1: A ta druhá je kde? Ta cedule?
0: Ta druhá je tam nahoře.
1: To znamená, ta je zase na druhé straně.
0: Ale taky u cesty.
1: Taky u cesty. Je to velká škoda?
0: Finanční škoda není příliš velká, je to několik 100 korun za nové kůly a novou desku, ale největší škoda je právě ta časová s tou prací, kdy vlastně my ty desky musíme vyrobit, musíme tady usadit, musíme to kontrolovat a děláme to proto, protože sem chodí školy, školky, chodí sem různí lidé, tak nejenom, aby se podívali na koně, ale aby se ty děti a ostatní o těch koních a o těch dalších zvířatech něco dozvěděli.
1: To je druhé zastavení, tady to?
0: Ano, to je druhé.
1: A první je?
0: První je dole u rybníčku, ještě v zástavbě. Ta deska samozřejmě stojí a ty, které jsou v lese, už potom na malé stezce, jakoby ne u silnice, tak ty taky stojí.
1: To znamená, tam, kam se dostanou auta, tak to jsou tři, jedna je u domu, tak ta stojí a ty dvě, ty jsou také vlastně u cesty, kam se auta dostanou, ty jsou poničené a tam, kde lidé chodí pěšky, tak ty stojí.
0: Ano, ano, přesně tak.
1: A kolik jich je dohromady?
0: 8 jich je dohromady, ale část, je to okruh, dá se to obejít vlastně dokola, je to okruh a část jich je potom v lese, kde už pak projdou pouze pěší.
1: Stalo se vám to už někdy?
0: Už se to jednou stalo, bylo jich poničené mnohem víc, ale zase všechny okolo cesty.
1: Dalším problémem, který stanici trápí, je krmení zvířat v ohradě. Kvůli nevhodné stravě, kterou jim lidé do výběhu dávají, už uhynulo několik koní, koz i ovcí. Jedná se například o velké množství jablek nebo pečiva. Z Horního Žďáru na Karlovarsku Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rozhlasové tržiště.
3: Hodiny ve studiu ukazují čas 14 hodin 49 minut přesně a právě teď je pro vás připravený časový prostor pro nabídky a poptávky. Tak inzeráty můžete začít volat do studia na číslo 221 55 37 37 pro ty z vás, kteří dnes ještě nejste připraveni a chtěli byste někdy společně s námi zkusit inzerovat, tak připomínám e-mail studio.vary@rozhlas.cz. Veškeré kontakty najdete na našich stránkách www.vary.rozhlas.cz. Já už jsem ve spojení s někým z vás, kdo už je na telefonu. Hezký den, vítejte. Můžete začít inzerovat. Hezký den.
4: A dobrý den přeju. Já bych chtěl poprosit posluchače, vykupuju kapesní hodinky nejdoucí, potom na ruku mechanické, ale můžou být aj u toho na baterii a veškerou starou bižuterii na čísle 607 542 652. Děkuji moc a nasledanou.
3: Nevoláte k nám poprvé, tak pamatuj si dobře Pardubický kraj.
4: Ano, ano.
3: Bezva, tak děkujeme. Přeji hezký den. Já zopakuji váš telefon ano. 607 542 652. Naslyšeno.
4: Ano, ano. Děkuji.
3: Tak to byl náš inzerent z Pardubického kraje. Můžete klidně volat i z Plzeňského kraje, i z Ústeckého kraje. To samozřejmě na vás, kde nás posloucháte. Volejte do studia na číslo 221 55 37 37. Můžete také posílat e-maily na studio.vary@rozhlas.cz a my za vás rádi inzerát sformulujeme a vyřídíme ve vysílání. Pokračuje středeční dobré odpoledne s datem 14. října. Dnes mají svátek Agáty, tak jim ještě jednou přejeme vše nejlepší. No a zůstává s vámi Zlata Kinská, za malou chvíli u mikrofonu opět usedne Dana Jelinková s aktuálními zprávami pro vás a po 15. hodině. Naším tématem bude naše paměť, tak dobře poslouchejte, naším hostem bude Aleš Procházka, lektor paměti, já už se osobně moc těším.
0: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda
1: s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
0: Sudovi Šrot, Republice ocel.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Už se těšíte na zimu?
3: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
2: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
3: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
2: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
4: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Aši na Chebsku bude ve vedení města nové uskupení Neplaš. Koalici vytvoří s hnutím Pro zdraví a Fajn Aš. Policisté a záchranáři pokračují v pátrání po pohřešovaném seniorovi z Radošova na Karlovarsku. Sněmovna přehlasovala veta prezidenta Petra Pavla. A zítra čekejte polojasno, přechodně až oblačno, teploty do 16 stupňů Celsia. Další zprávy a Dana Jelínková. Hnutí ANO, které v Aši na Chebsku vyhrálo komunální volby, skončí v opozici. Do vedení města se tak dostane platforma Neplaš s 9 zastupiteli, která utvoří koalici s dalšími 2 stranami. Celkem budou mít ve 23 členém zastupitelstvu 12 křesel, což je těsná většina, říká lídr platformy Neplaš a kandidát na starostu Marian Revčuk.
2: S koaliční smlouvou je to daleko, v podstatě včera jsme měli setkání s koaličníma partnerama, dohodli jsme se, zítra bychom měli podepsat koaliční smlouvu a v podstatě jsme se dohodli se sportovci a s Fajn. Vzhledem k tomu, že naše strana měla nejvíc hlasů jakoby ve volbách v té koalici, co máme, takže kandidátem na starostu jsem já.
0: V Aši přišlo k volbám vybírat z 5 kandidátek téměř 34% voličů. Do zastupitelstva se dostali zástupci všech kandidujících uskupení. V minulých komunálních volbách kandidovalo 7 subjektů. ANO tehdy také zvítězilo, získalo 8 zastupitelských mandátů a koalici tehdy utvořilo s uskupením za Aš. U Radošova na Karlovarsku dnes pokračují v pátrání po 76-letém muži. Pohřešovaný je od neděle. Do pátrací akce se zapojili policisté, psovodi, profesionální i dobrovolní hasiči a členové CzechSAR týmu. Kriminalisté prověřují stopy v okolí Radošova i Kyselky, říká krajský policejní mluvčí Jan Bílek.
3: V neděli odešel na procházku z domova pro osoby se zdravotním postižením v Radošově na Karlovarsku. Dle zjištěných informací by na sobě měl mít červené tenisky a sebou francouzskou hůl.
0: Koalice ANO, SPD a motoristů ve sněmovně znovu prosadila zákon, který má usnadnit výměnu státních úředníků. V dolní komoře parlamentu přehlasovali vládní poslanci veto prezidenta Petra Pavla. Nový zákon o státních zaměstnancích nahradí od listopadu dosavadní zákon o státní službě. Podle kritiků umožní návrh snadněji propouštět nepohodlné úředníky. Poslanci zároveň potvrdili omezení prezidentovi pravomoci jmenovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Pavel i opozice změny kritizují. Slovenský parlament schválil státní rozpočet na příští rok. Počítá s prohloubením schodku veřejných financí skoro na 5% budoucího HDP. Předlohu kritizovala opozice, zaměstnavatelé i nezávislá rozpočtová rada. Podle ní kabinet premiéra Roberta Fica nesprávně a účelově uplatnil výjimku z takzvané dluhové brzdy. Ficova vláda při nástupu do funkce slibovala, že podíl veřejného schodku bude postupně snižovat z tehdejších 5,3% až na 3%. Rozpočet na příští rok se schodkem 4,9% je podle Slovenské rady pro rozpočtovou odpovědnost realistický. Sport. Hokejisté Liberce budou závěrečný hrací den základní části Ligy mistrů bojovat o postup do play-off. Bílí tygři se představí na ledě přímého konkurenta Davosu. Zápas začne ve 20:45. Už s jistotou účasti ve vyřizovací části nastoupí Plzeň na ledě finské Saipy v 17:30.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude polojasno až jasno, ráno místy mlhy a nízká oblačnost, později přechodně až oblačno. Noční teploty 4 až 1 stupeň, v údolích až minus 1, na horách plus 3 stupně až 0. V horských údolích až kolem minus 5 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty 13 až 16, na horách 9 až 12 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou ráno a dopoledne mírně nepříznivé, během dne postupně většinou dobré a biozátěž na druhém stupni, tedy střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Pozor na silnicích 1/20 u Krásného jezu na Karlovarsku, na 1/21 u Dolního Žandova na Chebsku a na 1/25 v Jáchymově na Karlovarsku. Opravují se tu vodorovná značení, počítejte s možným zdržením.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Na 5 minut další porce čerstvých zpráv vám opět připravila a přinesla do vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary Dana Jelínková. Abyste nezapomněli a věděli, je také editorkou našeho vysílání. No, paměť je důležitá, provází nás celým životem. Uchovává naše zážitky, zkušenosti a i důležité okamžiky. Jak na paměť, proč je důležité je trénovat, taky to se dozvíme třeba v souvislosti s dalším ročníkem konference Den zdravého mozku a paměti, jejímž letošním tématem je celostní přístup. Naším hostem bude za malou chvíli lektor paměti Aleš Procházka. No a naším dalším tématem v této hodině bude dálnice D6 mezi Prahou a Karlovými Vary, která se prodloužila o další 2 kilometry. Nový úsek u Lubence obchází Lešky, podrobnosti se dozvíte pár minut po 3:30. Teď jdeme na písničky a v této hodině připomínám, abyste nezapomněli, budeme také soutěžit. Tak zůstaňte s námi, hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne a Zlata Kinská.

0: paměť, soustředění a zdravý mozek. To všechno bychom měli, o to všechno bychom měli pečovat v každém věku. Jak na to? A proč je důležité vnímat zdraví mozku v širších souvislostech? Taky o tom bude letošní ročník konference Den zdravého mozku a paměti, na který nás přišel pozvat do vysílání lektor paměti Aleš Procházka, kterého už vítám ve vysílání. Hezký den.
1: Krásný dobrý den.
0: Já si trochu vyzkouším vaši paměť hned na úvod. Vy totiž nejste naším hostem poprvé. Víte, po kolikáté? S Českým rozhlasem Karlovy Vary máte dnes odpoledne rozhovor.
1: No, jste mě zaskočila. Já bych tak typl tak šestkrát, že už jsme se viděli, máme sedmý ročník, byl tam i covid, tak za mě šestkrát by to mohlo být.
0: Tak paráda. A teď nám řekněte, co si vlastně máme představit pod tím pojmem lektor paměti. Co všechno vlastně lidi učíte, na co se specializujete?
1: Tak děkuju. Lektor paměti, nebo my říkáme trenér paměti, tak my jako trenéři paměti, my jsme zodpovědní za to, abychom ten mozek vnímali celkově. Jednak, aby nám ta paměť líp fungovala, když si něco učíme nebo chceme si něco zapamatovat, tak se učíme jak na to. A vedle toho není to jenom o paměti, ale o celý funkci mozku, tak jak se o ten mozek starat, aby nám dobře sloužil a vydržel ideálně co nejdéle. Tak to je práce trenéra paměti.
0: Co všechno vlastně ovlivňuje naši paměť? Jak velkou roli ve fungování paměti hraje třeba, nevím, spánek, pohyb, strava, psychická pohoda člověka?
1: Děkuji, vy mi hezky nahráváte. A vlastně paměť je taková celková funkce, kdy mozek něco zažije, uchová si to v sobě a pak to vytáhne později, když to potřebuje. A to, co jste vyjmenovala, to všechno ovlivňuje. My, když máme třeba děti ve škole, když učím děti ve škole, jak se učit, tak si jim snažíme vysvětlit, že absolutně zásadní je spánek, protože vlastně v těch hlubokých fázích spánku, v non-REM spánku, tak se nám fixuje paměťová stopa a my si pamatujeme ty věci, které potřebujeme nebo to jsme zažili. A když já na školách zjišťuju, že tak třetina dětí, někdy i víc, chodí spát až po půlnoci, tak se ani nedivím, proč se jim pak nechce učit a proč jim to třeba nejde. Takže spánek absolutně zásadní, strava zásadní. To, co budeme i my to řešit a o co se snažíme, aby si lidi hlídali i prokrvení mozku. Jelikož jestliže ta tkáň nebo ten mozek není dobře prokrven, tak přestává fungovat, ani to zaznamenávání anebo ta celková činnost není taková, jaká by měla být. Takže je toho poměrně dost, aby ta hlava fungovala tak, jak by měla.
0: Paměť si troufnu říct, že je hodně zvláštní záležitost. Někdy si třeba vybavíme vzpomínku starou desítky let, ale zapomeneme, pro co jsme právě přišli do místnosti. Čím to je?
1: No, z lékařského hlediska, tak těch druhů paměti je ohromné množství. Skutečně ohromné množství. Když bychom to rozdělili na základní, tak dejme to máme krátkodobou, dlouhodobou. To, že si vybavíme nějakou vzpomínku, tak vlastně i ta paměťová stopa se fixuje s nějakým pocitem velmi často v nějakém místě. A když je to intenzivní vzpomínka, tak o to lépe se pamatuje. Proto když máme nějakou podobnou situaci, vůni, tóny, místo, tak nám to tam začne skákat. Když bych řekl, dejme tomu, když si představíte jižní Čechy, tak už u toho pojmu jižní Čechy vám začne hlava nabízet, co jste tam zažili, že jste byli na Lipně, že jste tam sbírali houby, že jste se tam koupali, tak to je jedna věc. No a u toho, když jdeme někam do místnosti a
0: třeba
1: rázem zapomenu,
0: třikrát do koupelny,
1: co jsem vlastně chtěl, tak pomáhá, dejme tomu se vrátit, protože ta myšlenka byla spojena s tou kuchyní, kdy mě to napadlo. Tak když tam člověk přijde, tak mu to většinou naskočí. Takže to je třeba napojení na místo.
0: A proč to nenaskočí?
1: No proč to nenaskočí, to je dobrá otázka. Jednak je to, když těm věcem nedáváme pozornost, dobře se nesoustředíme, tak ten mozek, on šetří energii. Pamatovat si něco je poměrně energeticky náročný, mozek je šetřivej, tak on si řekne, hele, to nepotřebuju, je to tak jako mimochodem a vypustí to. To jsou mnohdy automatizmy, když si říkám, zamkl jsem, nezamkl jsem, vypla jsem konvici, nevypla jsem konvici. Mnohdy to děláme automaticky, ani na ty nepřemýšlíme a tady u těch okamžiků ta hlava to velmi rychle zametá a my si pak nejsme jisti, jestli to bylo nebo nebylo.
0: A jak se dá mozek třeba trénovat? Řekněte nám nějaký příklad z praxe.
1: Tak co my trénujeme, my se soustředíme na fixaci nebo trénování, aby to bylo aktivní pro krátkodobou paměť. A my jako trenéři paměti pracujeme s paměťovými technikami, těch je celá řada. Využíváme fantazii, využíváme představy, využíváme příběhy. Velmi dobrá technika je s využíváním místa, kde já si věci spojuju s konkrétním místem a to mi pomáhá. Nebo se tam na nějakou emoci. Jo, to opět. Snažím se, my tomu říkáme pilíře paměti, kde já se snažím dělat podobnosti. Úplně obyčejný příklad, když se děti učí v první třídě číslo na hasiče, tak jim paní učitelka řekne, ta nula vypadá jako rybníček, oni už znají rybníček nebo vodu, tak přes takovýhle paměťový háček nebo asociace nám ta paměť funguje velmi dobře.
0: A i o tom bude letošní konference?
1: A i jedna z těch částí bude i tady o tom, přesně tak.
0: Tak za malou chvíli si povíme, co všechno letošní konference přinese.

0: Naše paměť potřebuje péči, stejně jako naše tělo, jak je posilovat a co všechno ovlivňuje zdraví našeho mozku, taky o tom bude letošní už 7. ročník konference Den zdravého mozku a paměti, který bude letos zaměřený na celostní přístup. A o tom všem si dnes povídáme s lektorem paměti Alešem Procházkou. Letos se tedy uskuteční, jak už bylo řečeno, 7. ročník konference Den zdravého mozku a paměti. Řekněte, jak celá tato akce před pár lety vznikla a co je jejím hlavním cílem?
1: Děkuju. A vlastně naše konference nebo přednáškový den je osvětový den, kdy se snažíme lidi od nás z regionu edukovat, ukazovat jim, co ví moderní věda, abychom se o sebe dobře uměli starat a abychom vydrželi. A my jsme nádherný kraj, ale bohužel v některých číslech nám to tady jako ujíždí, tak abychom byli šikovnější a zdravější. Takže to je záměr. A musím říct, že se nám i s podporou Karlovarského kraje daří držet vstup zdarma na naši konferenci a víceméně vysílat do prostoru velmi zajímavé přednášky a novinky z oboru mozku a paměti.
0: I letos bude další ročník zdarma, je to tak?
1: Je to tak, je to tak.
0: A řekněte, kdy a kde se přesně ten 7. ročník konference uskuteční?
1: Tak konference se uskuteční příští týden ve čtvrtek 22. října. Máme dvě části, dopolední a odpolední. A dlouholetým partnerem naší akce je Krajská knihovna, takže v prostorech Krajské knihovny.
0: A pro koho je konference určená, kdo všechno se jí může zúčastnit?
1: Tak ta úvodní část, my jsme to nazvali pro odbornou veřejnost, tam se snažíme cílit na zástupce škol, neziskových organizací, ale i zájemce o zdravý životní styl, kteří to šíří dál. A ta odpolední část, tak ta je zaměřena na širokou veřejnost, a na lidi, kteří se starají o své zdraví a chtějí si něco dozvědět, tak ať jsou to rodiče, studenti, seniori, víceméně široká veřejnost.
0: Letošní podtitul je celostní přístup. Co si pod tímto pojmem máme představit v souvislosti se zdravím mozku?
1: No, jelikož mozek a paměť, oni jsou poměrně složité a komplikované. Říká se, že mozek je nejkomplikovanější vlastně orgán nebo hmota ve vesmíru. Tak vychází to z toho, aby to fungovalo, musíme se o náš mozek dobře starat. Jenom v rychlosti, v roce 2024 vyšel výzkum, kdy společnost Google a Harvardova univerzita zkoumali 1 mm krychlový mozkové tkáně a v tom milimetru objevili až 23 cm vlastně žilek na prokrvení, až 150 milionů mozkových spojení synapsí a cirka nějakých 50 000 buněk v jednom malém zrníčku. Je to složitá hmota. A my dneska chceme ukázat, jak se starat o naše cévy, o naše prokrvení, takže to bude tak jedno z těch velkých témat, co budeme mít letos.
0: Dá se říct, že mozek v hlavě je náš velký poklad, je to tak?
1: Je to přesně, jak říkáte, je to poklad.
0: Jaká všechna témata a hosté budou letošní ročník konference tvořit? Prozraďte, na co se můžeme těšit?
1: My máme velké štěstí, že nám přichází a přijíždí špičkoví odborníci a máme mix mezi vědou a denní praxí. Jsme skutečně poctěni, že jedním z řečníků bude pan primář Karpovič, šéf karlovarské neurologie, který bude vykládat o vlastně péči o cévy. Budeme mít téma mozek a strava. To nám přijede odbornice paní doktorka Bebová jako biochemička, které potraviny pomáhají. Máme úžasné téma mozek a hormony, kdy nám přijede víceméně vědkyně z Akademie věd a šéfová výzkumu neurosteroidů, úžasná paní Kudová. Budeme mít téma na mikrocirkulaci, což je úžasný téma, jak se starat o droboučké cévičky. Pak budeme mít něco k paměti. A ta konference je narůpaná velkým šlágrem, nebo aspoň věřím, že vás to zaujme. Tak přijede pan Rosťa Václavek, který je specialista na funkční dýchání a víceméně dostávání kyslíku tkáním, takže máte se na co těšit.
0: Přinese konference třeba i nějaké konkrétní rady, které si lidé pak mohou odnést domů a rovnou je hned začít využívat v praxi ve svém životě?
1: A celou řadu a takhle do éteru a těch rad bude tolik, že těžce kde začít, určitě doražte. Výhodou je, že bude i záznam z přednášek, kdybyste náhodou nemohli, tak se to budete moc vidět. Minimálně za mě, co mě velmi ovlivnilo, když jsem viděl radu pana Rostě Václavka na funkčním dýchání, zavřete pusu, začnete dýchat nosem, sklidněte dech, aby to byl taky jemný plynulý a začnou se dít divy, například, ale bude toho víc.
0: Tak to já bych teď ráda vyzkoušela, ale nemohu. Poslední otázka. Vy jste zmínil, že konference je zdarma. Je potřeba se na ní předem registrovat, protože zájem od roku stoupá.
1: Děkuji za otázku. Konference je zdarma, ale všichni se tam nevejdeme. Proto je nutná registrace vlastně na stránkách www.zlepšipaměť.cz/konference. Zde se tam přihlásit do obou částí a pár místeček ještě pořád je k dispozici, takže využijte, pokud máte chuť přijít, registrujte se a velmi rádi vás uvidíme.
0: Říká lektor paměti Aleš Procházka, který vás dnes osobně přišel do vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary pozvat na další skvělou konferenci s názvem Den zdravého mozku a paměti, tak určitě doražte. Věřím, že je spousta věcí, o kterých ještě nemáte ani zdání a vaše paměť to potřebuje. Děkujeme za rozhovor, za váš čas, budeme se těšit opět s vámi naslyšenou, no a v Krajské knihovně naviděnou.
1: Tak já taky děkuji a těším se, že se uvidíme v Krajské knihovně nebo na kurzech. Naschledanou.

víte, že Jáchymov se v roce 1906 stal prvním městem s radonovými lázněmi na světě? Ze zdejšího Uranitu neboli Smolince izolovala Marie Curie Sklodovská první rádium Apollonium. Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: člověčí. Dálnice D6 mezi Prahou a Karlovými Vary má další hotový úsek. Ředitelství silnic a dálnic dnes otevřelo přes 2 kilometry dlouhou část u Lubence na Lounsku. Zároveň také představilo plány s dálnicí do budoucna. Více podrobností pro vás už nám poví teď reportérka Kateřina Kučerová. Hezký den, vítejte.
1: Hezký den. Řidiči na novém úseku zatím musí počítat s omezením. Stavbaři odstraňují provizorní napojení na původní silnici. Podle generálního ředitele ředitelství silnic a dálnic Radka Mátla mají skončit do konce listopadu. Otevření se zpozdilo zhruba o 11 měsíců. Dálnice tam vede podmáčeným územím a násyp dlouho klesal. To zasáhlo i kanalizaci. Podloží se ustálilo až na přelomu května a června. Potom mohli stavbaři úsek dokončit. V Ústeckém kraji zbývá dostavět zhruba 9 kilometrů mezi Petrohradem a Lubencem. Největší komplikace jsou u 240 metrů dlouhého mostu za křižovatkou se silnicí 27 směrem na Karlovy Vary. Obě poloviny mostu měly stavbaři postupně vysouvat nad údolí současně. Podloží ale neumožňuje jejich bezpečné ukotvení pro takový postup. Proto chce ŘSD změnit způsob výstavby levé poloviny. Stavbaři ji postaví na podpůrné konstrukci, pravou budou vysouvat podle původního plánu. Budou tak moct pracovat na obou současně. Podle Mátla by celý úsek měli dokončit do poloviny roku 2028. Kdyby stavěli jednu polovinu po druhé, trvalo by to o rok déle.
0: A jak to vypadá s dálnicí směrem na Karlovy Vary?
1: V Karlovarském kraji se staví úseky Knínice, Bošov a Žalmanov Knínice. Dohromady přibližně 15 kilometrů. Za Bochovem směrem na Karlovy Vary narazili stavbaři na skálu, kterou běžnými stroji nevytěží. Musí ji tedy odstřelovat. Podle Zdeňka Nováka, ředitele oblasti Čechy Západ ve skupině Vansi Construction CS, ale vyřízení povolení k

0: podal rozklad a proto zatím není pravomocné. Mátl předpokládá jeho vyřešení v prvním čtvrtletí příštího roku a následné zahájení prací. Celou dálnici mezi Prahou a Karlovými Vary chce ŘSD otevřít do konce roku 2029.
1: Říká reportérka Kateřina Kučerová. My vám děkujeme za informace. Opět s vámi naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Milujeme západní Čechy.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary právě teď je pro vás připravená soutěž, tak připomenu nejprve telefon do studia 221 55 37 37 a teď vám řeknu, o co dnes s námi můžete soutěžit. Až se vás pocím zeptat, co máte na sobě, tmavá bunda by to být rozhodně neměla. Dny se totiž krátí a chodci v tmavém oblečení na silnicích za šera a za tmy doslova splývají s okolím. Právě proto každoročně na podzim startuje preventivní akce s názvem Buďte vidět, přežijete. Strážníci z Karlovarského kraje v ní připomínají, jak důležité je nejen být dobře vidět, ale také být viděn. A aby nezůstalo jen u slov, připravili jsme pro vás společně soutěž o praktický bezpečnostní balíček od městské policie Karlovy Vary. Tak volejte do studia 221 55 37 37. Kdo má na podzim anebo v zimě černou bundu, tak určitě se vám bude tento balíček nesmírně hodit. 221 55 37 37, až budete venčit třeba pejska, nebo se večer půjdete projít, nebo se budete vracet pozdě domů, tak abyste byli dobře vidět a nesrazilo vás třeba někde auto. Tak ještě jednou telefon 221 55 37 37. Otázku položím právě teď, než se k nám někdo z vás dovolá a zní, strážníkem může být občan, který dosáhl věku minimálně a možnosti jsou připravené, odpověď je potom už na vás. Tak já se těším na někoho z vás, kdo už je se mnou teď na telefonu. Hezký den. Tak někdo položil první, náš soutěžící se zalekl, doufám, že se nezalekne ten další. Hezký den i vám.
1: Dobrý den, hezký den.
0: Dobrý den, hezký den. Kdo pak nám volá?
1: Milena z Karlových Varů.
0: Mileno, krásný den. Tak, strážníkem může být občan, který dosáhl věku minimálně za A 16 let, za B 18 let, za C není stanoveno.
1: Strážníkem risknu 18. 18 let.
0: Přesně tak, byl to jenom takový malý chytáček, ale vy jste se nenechala, vy umíte dobře počítat, čísla vám jdou dobře. 1+1 Redy Kirkén a Michal Hruza pro vás ještě jako bonus a samozřejmě balíček je váš. Hezký den, naslyšenou.
1: Počkám u telefonu, ano.
0: Počkejte.

tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: To byla obyčejná holka, skvělá zpěvačka Lucie Bílá na Českém rozhlase Karlovy Vary. Maximální povolená cena benzínu zítra mírně klesne. Za kolik budou moci čerpací stanice prodávat litr benzínu a nafty? Dozvíte se ve zprávách za 5 minut od Dany Jelínkové. Po 16. hodině hned po informacích ze zpravodajství si můžete jako vždy vybírat scénky v hodině plné humoru na přání. Dnes s Jiřím Ptáčníkem a Patrikem Rozehnalem. Teď ještě na závěr dnešního středečního dobrého odpoledne humor těch nejmenších. No a Zlata Kinská se na vás bude těšit opět zítra. Hezký zbytek dne.
1: Proč jsou na silnicích a chodnících kanály?
2: Nějaký trubky, aby tam mohly opravovat.
3: Protože tam bude tect voda.
4: Aby tekla voda do domů.
5: Že když tam je bordel, aby to mohl takhle stroj odsát.
6: Kdyby pršelo, tak aby tam nebyla voda všude po městě.
7: Aby se tam neutopili.
8: Kdyby třeba to neklouzalo.
9: Aby tam ta voda nebyla.
10: Když se třeba splachuje záchod, tak ty trubky to odvedou do nějaký čistírny, kde vyčistí tu vodu a pak jí to dá do moře nebo do rybníka nějakého.
11: Třeba když prší, aby jsme tam neměli povodně.
12: Třeba když začnete z nějakého auta benzín, tak to zateče do toho kanálu.
13: Třeba, že se z toho valí kouř.
14: Chodí

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Senátora Plevného z Chebu podpoří ve druhém kole i dva nepostupující kandidáti. Nové vzdělávací centrum v Karlových Varech má studenty naučit pracovat s moderními technologiemi v praxi. Cenový strop na benzín zítra v Česku mírně klesne, u nafty naopak vzroste. A zítra čekejte polojasno, přechodně až oblačno, teploty do 16 stupňů. Nové zprávy s Danou Jelínkovou. Vítěz prvního kola voleb do Senátu v obvodu 3 Cheb, Miroslav Plevný za hnutí STAN, získal podporu od dvou nepostupujících kandidátů. Štěpánky Černé z volby pro kraj a Vladimíra Keblůška z hnutí Naše Česko. Plevný, který obhajuje senátorské křeslo, se ve druhém kole utká se Sandrou Cukernik za ANO. Druhé kolo senátních voleb se uskuteční v pátek a sobotu. V Karlových Varech začalo fungovat nové vzdělávací středisko v prostorách kreativního centra Varieté. Nabídne praktické vzdělávání jak pedagogům, tak studentům středních škol, kteří si můžou vyzkoušet například trojrozměrný tisk, práci s umělou inteligencí nebo robotické stavebnice. Lektoři chtějí ukázat mladým lidem, jak moderní technologie využít v běžném životě i při vlastním podnikání, říká regionální koordinátorka projektu Petra Černá.
2: Protože lidi hodně mizí do Prahy, ve studoušku jdou pryč a my se vlastně těmi projekty snažíme tady udržet a ukázat, že i tady to má nějakou budoucnost. Že nemusí za prací do Prahy, ale můžou tady třeba případně něco vytvořit sami.
0: Maximální povolená cena benzínu zítra mírně klesne. Litr budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 47 korun a 11 haléřů, to je o 10 haléřů míň než dnes. Informovalo o tom ministerstvo financí. Naopak cenový strop na litr nafty stoupne o 2 haléře na 48 korun a 63 haléřů. Vláda reguluje ceny paliv od začátku října. Skupina senátorů dnes oznámila, že příslušný zákon napadne u ústavního soudu. Podle nich dává vládě příliš široké pravomoci. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO řekla, že vláda je připravená úpravu obhájit. V prostorách německých nádraží od zítřka platí zákaz konzumace alkoholu. Oznámila to železniční společnost Deutsche Bahn. Důvodem je podle ní zvýšení bezpečnosti zaměstnanců i cestujících. K zákazu alkoholu se německé dráhy rozhodly po sérii útoků na zaměstnance. Na dodržování bude dohlížet Ostraha. Opatření se nevztahuje na nádražní restaurace a hospody. Podle průzkumu Deutsche Bahn se zákazem 79% dotazovaných souhlasí.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude polojasno až jasno, ráno místy mlhy a nízká oblačnost, později přechodně až oblačno. Noční teploty 4 až 1 stupeň, v útolích až minus 1, na horách plus 3 stupně až 0, v horských údolích až kolem minus 5 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty 13 až 16, na horách 9 až 12 stupňů Celsia. Povane slabý, proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou ráno a dopoledne mírně nepříznivé, během dne postupně většinou dobré, a biozátěž na dvojce, tedy střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V ulici Okružní v Aši na Chebsku havarovala dvě osobní auta. Místo je s opatrností průjezdné. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
3: Začínáme. Patrik rozehnal u jednoho mikrofonu, u toho druhého už se ho přesunul ke svým ústům a byl i blíž k nám všem, co posloucháte. Jirka Ptáčník, ahoj Jirko.
4: Ahoj, ahoj, hezké odpoledne či podvečer.
3: Ano, podzim hezký. Podzim.
4: Ano, ano, já jsem si společně s klasikem říkal, když jsem kráčel tím popadaným chodníkem, tak jsem si říkal, podzim už platí listím svou útratu.
3: A na podzim s námi můžete vyrazit i do divadel na Moravě, i v Čechách. Řekneme vám víc o Humoriádě na cestách.
1: Humoriáda.

0: Vítejte v Humoriádě a dnes už jsem to prozradil, hostem Jiří Ptáčník. Patrik Rozehnal se ho ptá, co vybereme pro posluchače jako první ukázku, s kým.
1: Já se moc těším, protože sahneme do archivu. Jmenuje se to Balada na A. Je to kabaret z roku 1975 a uslyšíme geniálního herce pana Karla Högra.
2: Antáta Franta Haštal, náramná mazavka, spal na hambalkách a tak nahlas chrápal, až lampa zhasla. Za almarma stála banda z Kafka na fas zavázaná, takzvaná šnába. Haštal vstal jak čamrda, vzal Lancaster a psa, a hafana jak malá kráva, a šlapal a bafal, má hlad, tak má nápad, capat na bažanta. Stará barka Haštalka, časná paň máma, jak pátá z rána padla, tak vstávala. Pak šla za vrata tam, jak stála kašna, a dala chasám na dlabat. Bác, padla rána, pan táta Haštal zná dát na frak. Hajná Haštalka šla na kvap na hrách a tam, jak stál agát, našla bažanta. Hajná bažanta vzala, na dlaň dala a ptáka na prsa naplácala a prála. Já šťastná našla bažanta, má prsa macatá jak nějaká basa. Zaspadla rána. V rána padala z pajasana na brčál, tam zalkala a natáhla brka. Za balvanama spal havran a tam dál zprava skákala straka. Havran začal skákat. Straka na havrana mrkala, pak drápkama na záda havrana ťapkala a pak zas mrkala a skákala a ptáka na balvan lákala. Havran zatřásl brkama a prál. Láska samá námaha trapná. Straka dál kafrala a cancala a havran zas. Straka, marná tvá námaha, nálada žádná. A straka začala nadávat. A pak kaprla ta má, mrzák havran. A vdál plavala. Havran pak sám žbrblal. Já balšán, já vrták. Ta babka straka, ta maškara stará, ta bachratá almara. Má 15 stráčat a namáhá svá vnadná brka. Škrkavka láká havrana skákat na balvan. Ta žvastavá hanbářka hanbatá. A zas havran spal dál. A ta náramná blbá balada na A vzala šnába.
0: Ze samohlásek jenom prostě to Ačko tam pořád dominovalo.
1: Ale to teda, jako kdo to napsal, by mě zajímalo, protože to není jednoduchý, ono to všechno dávalo smysl, že?
0: Ano.
1: A pan Högr to říkal úplně úžasně, úplně báječně.
0: Tolik slov, která tím oživila až knižních a člověk přemýšlel, že je zná, ale běžně nepůjde. Ano, ano, krásně se to povedlo. Jak ty vnímáš Karla Högra?
1: Je. No, úžasně. Já jsem měl tu kliku, že jsem se s ním potkal, protože když jsem přišel na školu, já byl na Damu od roku 66 do roku 70 a to byla taková ta pohnutá doba, která se jaksi eskalovala 68. rokem. No a pan profesor Lukavský a on byli odejiti. Hmm. Ale odešli a vzala si je FAMU. A my jsme v té době měli, tuším, že to bylo tak ve třetím ročníku jsme chodili na FAMU na herectví před kamerou. Takže jsme se s oběma pány, s panem profesorem Radovanem Lukavským a s panem Karlem Hegrem potkali a poslouchali jsme jejich vyprávění a dívali jsme se na filmy, které nám oni doporučovali, protože tam samozřejmě byla promítací síň, takže jsme se probírali historii filmu.
0: Já myslel, že vás učili zaujmout a zahrát kamennou tváří, protože oba pánové teda byli známi tím, že dokázali jenom tím minimem zahrát.
1: No jo.
0: Proto je vybrali právě do tohle předmětu na FAMU.
1: Ano, no ne, totiž ono v podstatě, já tak jako, když se dívám na to a říkám si, co mě okouzlilo na lidech, nebo to je jedno, jestli jsou to dámy nebo pánové, tak je to vždycky jako, že to není obličejování, ale je to v očích. No. Že vlastně minimem prostředků oni dokážou sdělit to, co prožívají, to, co, jako, že jsou tou figurou a to je to, co nás fascinuje, že jo, protože kromě toho, že to jsou osobnosti už jako když přijdou, nebo když se postaví k mikrofonu,
0: ale
1: tak
0: jak se to naučíš? Ty oči jsou...
1: To se nenaučíš.
0: Pořád, ale stejné. Panenky, zornice, barva nejsou. Je stejná. Co měníš? Zakřivení víček nebo vrázky pod očima? Co?
1: Ne, to se zrcadlí v očích.
0: Jak?
1: To, no, já nevím, kdyby si se potkal s Jiřinkou Bohdalovou třeba, tak ona má v sobě skrytý dítě a umí být radostná a radovat se jako dítě. V ten moment, když se jí něco líbí, tak ona se změní, ten obličej se změní, ty oči začnou svítit a jiskřit a to je to, co ta kamera má prostě ráda.
0: Jo.
1: To je, a to je taky stavbou obličeje. Samozřejmě, že v tom musí jako něco být. Tohle to byly úžasné herečky. Jako byla Slávka Budínová, tam měla taky krásné oči. A tam bylo všechno. Že v podstatě nebylo žádný... Jana Brejchová, že jo? Hmm. To byly oči sami, že? Hmm.
0: No tak když jsi mluvil o těch očích Jiřiny Bohdalové, můžu ji nabídnout v něčem podobném, jako tu měl Karel Heger.
1: Super.
0: S Juliem Satinským scénka na P. Zase tam bude nominovat Péčko. Můžete si dopřát. A když už teda máme Julia Satinského zase, tak já to taky zkusím tady to nějak vyberu z těch ukázek, co máme jeho a Milana Lasicu s ním. Takže koho si vyberete? Julia Satinského s Jiřinou Bohdalovou nebo Milana Lasicu s Juliem Satinským? Já vám to zamotám tu hlavu. A vy si tedy vyberte na telefonním čísle 731 800 900 svou dvojici, kterou preferujete v tomto prvním dnešním souboji. Volat můžete a můžete i psát na číslo 90 011 04. Humor mezera A pro Julia Satinského s Jiřinou Bohdalovou, scénka na P, nebo Humor mezera B, pak je to hlas pro povídání o sportu s Milanem Lasicou a Juliem Satinským. Je to teď na vás.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
2: Pokračujeme ještě s vašimi hlasy do éteru, teď znějícími, a věnujete je buď Julio Satinskému, to v každém případě, ale buď s Jiřinou Bohdalovou nebo s Milanem Lasicou. Je tam v obou ukázkách, ale má někoho jiného za partnera. Buď tedy Scénka na P, nebo povídání o sportu. Čemu dáte přednost? Ptáme se vás, co voláte na telefon 731 800 900, když mluvím rožném čísle, myslím tím i Jiřího Ptáčníka, který je tu se mnou. Kdo tedy volá? Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i pana Ptáčníka.
3: Ano, my vás taky.
4: A hlasoval bych pro pana Satinského s paní Bohdalovou.
2: S paní Bohdalovou, takže varianta A. Dobře, děkujeme.
3: Díky.
2: Kdo další tam je?
3: Naschledanou.
2: A dobrý den zároveň.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Aleš, aktuálně od Opavy. Oba vás zdravím, pánové. Ano. Já bych teda poprosil paní Bohdalovou, a jenom jestli můžu, jak pan Ptáčník říkal o těch očích, tak já zase tady tenhle ten pořad poslouchám, protože v hlase zase slyším prostě ten úsměv, jo, tu pohodu a tohle to, a člověk to slyší a prostě je takový optimističtější, jo, dnešní doba je taková vše složitá, jo, tak aspoň nějak si trošku
3: tak
5: zlepší.
3: To je prima. Máte pravdu, protože tady oči nejsou k dispozici.
2: Ano, děkujeme za to.
5: Díky. Slyšet prostě, že ta pusa je v úsměvu a prostě je to nádhera.
3: Tak
5: takže vám zdravím a všechny posluchače a přejím, teď vysvítlo sluníčko, takže slunečný krásný den.
2: Vám ano. Šťastný dojezd, děkujeme, mějte se hezky.
3: Děkujeme. Ano, šťastnou cestu.
2: 731 800 900, kdo je tam v této chvíli na telefonu a vybírá si, vítejte u nás.
3: Dobrý den.
6: Dobré odpoledne.
3: Ano, zdravíme.
6: Zdravíme vás oba, zdraví. Háček bylo až.
2: Dáte Bčko.
6: Tak bych si dal Bohdalku ze Satinským.
2: To je Ačko, dobře, no tak jo, ale přiklonil jste se na stranu vítěznou. Je to tam, bude tu Scénka na P.
7: A nyní, vážení přátelé, uvidíte příběh písmene P. Postavy. Primářka Pavla Pisklavá, pacient Petr Plecitý.
8: První pacient, prosím.
9: Pozdrav pánbu, paní primářko.
8: Pan Petr Plecitý.
9: Prosím.
8: Přání, problémy, potíže.
9: Plno.
8: Plno. Pane Plecitý, poslouchám. Počet příznaků.
9: Plno. Připouštím příznaky plížící se pohromy.
8: Příznaky, pane Plecitý, prosím, přesně.
9: Přesně. Příznaky. Kalendář. Příznaky, přesně, prosím, předně patologické proměny. Pondělí. Průjmy, problémy pajšlu, puteri, potíže páteře, postupující paradentóza, platfus, paní primářko. Pak počínající pepka, postupné pitomění.
8: Pane Plecitý, potlačte poněkud představy. Přesněji, podle pravdy.
9: Přestávám pít.
8: Podle pravdy.
9: Přestávám pít. Přesto. Pianissimo. Promiňte, pitalština. přesto potíží přibývá.
8: Pane Plecity, prostudujte pilně pravidla preventivní péče, pečlivé předstení, postačí...
9: Telefon.
8: Pardon. Primářka Pavla Pisklevá. Patriku, pusinko, poslouchám. Proč příště? Potvora přízemní. Patrně poslouchá pomluvy. Patriku, plánu. Patriku, pusinku. Pátek popolední. Pusinku. Proč posloucháte?
9: Bude
8: pífat. Pokračujte, prosím.
9: Polikám prášky. Prášky. Panikařím, provázím pohnutě pohřby přátel a potřebuju poslední pomazání.
8: Poslední pomazání, pane Plecity. Předčasné. Pane Plecity, přijdete posledního prosince popolední. Platí?
9: Perspektivné potíže, paní primářko.
8: Příznivé. Pěkně poslouchejte. Pán po padesátce polehává. Příšerná představa. Proč polehávat? Polikat prášky? Plakat? Potlačte pochmurné představy. Překonejte příkoří páchané přírodou. Pozvedněte prapor pokroku. Potvrďte pověst průkopníka. Pracujte!
9: Perfektní prognóza, promptně provedu. Potlesk!
2: Další písmenko. No,
3: a to je přitom takový jako ochechlozní písmeno, to pé,
2: no,
3: že?
2: Ano.
3: A přitom všecko úžasný, no.
2: Perfektní,
3: úžasný,
2: no. Podařilo se. No. Dobře, snad to dobře půjde i na Humoriádě na cestách, na kterou vás chceme pozvat, už jsem to zmiňoval na začátku, Jirka je s námi taky zažil, takže ví, ano, že to ano. Jsou příjemné a pohodové výjezdy.
3: Moc krásné.
2: I letos nás čekají, začneme v listopadu a až do toho předvánočního času s vámi vydržíme v různých divadlech po celé naší zemi. Ta první zastávka bude v Brně, v divadle Radost, kde budeme 4. listopadu. A na stránkách humoriada.cz už teď můžete rezervovat vstupenky. A učiňte tak co nejrychleji, pokud to do Brna nemáte daleko, nejste tedy přímo z Brna, protože už nám ubývají. A stojí to za to přijít se na nás podívat. Dorazí Uršula Kluková, Martina Hudečková, Zdeněk Junák, Petr Jablonský. Zpívat vám bude Bohuš Matuš a taky Jana Chládková. I my se uvidíme, budeme pro vás každého z vás mít dárek v podobě knížky z edice Humoriáda. Autogramiáda vás čeká, to všechno tedy od 18 hodin v divadle Radost 4. listopadu v Brně a ten předprodej vstupenek je na stránkách humoriada.cz. O týden později a jeden den navrch, tedy ve čtvrtek 12. listopadu, budeme v 18 hodin zastavovat v kulturním domě Petra Bezruče v Havířově s Naďou Konovalinkovou, Uršulou Klukovou, Alešem Cibulkou a Vladimírem Hronem. Zpívat tam bude Ilona Čáková s Janou Chládkovou, i my se uvidíme, dárky stejné a vstupenky opět na stránkách humoriada.cz. Dalšími zastávkami, které už teď víme, že budou, zatím se neprodávají vstupenky, ale víme, že tam zamíříme, bude třeba Pelhřimov, Plzeň a taky Mariánské Lázně. I tam se na nás můžete letos těšit s Humoriádou na cestách. Tak rychle na stránky humoriada.cz, ať si zamluvíte vstupenky a pak se společně na závěr taky pobavíme na závěr tohoto roku v listopadu a v prosinci. Za malou chvíli, Jirko, budeme vybírat další ukázku.
3: Výborně.
2: Bude to na tebe, tak přemýšlej a my vysíláme pro vás dál váš oblíbený zábavný pořad s názvem Humoriáda. Teď skupina Miraj, vedle tebe usínám.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda v plném proudu, ta dnešní je s Jiřím Ptáčníkem. Jaké jméno vybere ze seznamu, kdo bude mluvit, kdo nás pobaví?
2: Pokud vám to nevadí, sahneme opět do archivu a vybereme všechno párty z roku 2021 a uslyšíme Richarda Genzera a Karla Šipa.
1: Ano, Richarda Genzera jako prodavače palačinek.
3: No a ještě bylo zajímavé, jakože jsem tam začal někdy v květnu.
4: No.
3: A ten stánek jak byl za nebe, tak jsem se ho tam zametal.
4: Stánek.
3: No, jsem se zametal, já jsem si říkal, musím si to celý vyžrat od A do Z. Tak si to zametám a přišla tam nějaká paní a mě viděla, říká, Ježišmarja, já vám vezla do záběru. Říkám, jak jste mi vezla, vy tady něco točíte, nemáte ty kamery. Já říkám, jaký kamery? Ty, já tady zametám. Vy tady zametáte ve filmu? Ne, kurva, ve stánku. A ona koukala chvilku, nevěřila a odešla. Mm. Takže takhle to vlastně celý vzniklo. Ale...
4: Už jsi někdy předtím, že ti skáču do řeči, už jsi někdy předtím udělal jedinou palačinku?
3: Ne.
4: Nikdy?
3: Ne. Ne, ale jsem se na to koupil takový ten stroj. Na to je stroj.
4: Na palačinky
3: no, stroj? No takový padá to jako dvě gramofonové desky.
4: No.
3: A teď jediný, co mě vlastně napadá, že je u toho strašný vedro. Jsou taky to, a ty to tam naleješ, to těsto.
4: Tu hmotu.
3: To těsto si dělám sám.
4: Jo.
3: Ono se dá koupit, já si ho dělám sám. Jestli chceš ty recept, neřeknu,
4: ne.
3: Bojoval jsem na tom měsíc.
4: Ano.
3: Koukal jsem se na YouTube, na všechny fajery. Co to dělají, udělal jsem vždycky těsto podle nich a nešlo to. Ono a ty musíš vzít takovou tu, máš takovou tu, takový to téčko a musíš lehkým pohybem v podstatě...
4: Já to jako... nechci nikdy dělat, mě to nevysvětluje, jak se to dělá.
3: Ale ne guláš, lehkým pohybem, no. Jako houslista v podstatě a uděláš krásnou tu tenkou palačinku.
4: Ano. A teďka nastal ten okamžik, kdy jsi měl prodat první palačinku.
3: Já si styděl.
4: No.
3: Ne, že jsem to já, ale že jsem si styděl říct o ty prachy.
4: Cenu jsi si stanovoval sám?
3: Cenu jsem si stanovoval takovou lidovou, abych nemusel vracet.
4: To se smí?
3: Já nevím, máme demokracii, tak jsem to nějak takhle jako zvládnul.
4: Jo.
3: No a takže než jsem se odhodlal říct někomu o ty peníze, tak jsem jich asi 10 rozdal zadarmo. Jo, že to jako reklamní akce. No a pak jsem si teda řekl, tak mi to dali dobrý. Takže teď už to jako jde.
4: Nemůžeš přemrštěně přeci, tak jako všecko má nějaký hořejšek a dolejšek.
3: Dobře, já nejsem normální ten, ne, já mám 4 TT. No. To je normální stánka, OK, ale tady prostě... Čtyřikrát jsem byl u Šípa.
4: No,
3: víš, jak to nemůžeš, to chceš dát za korunu, to ano, nejde.
4: No tak jako,
3: no, to ne.
4: Můžeš to říct, když jak to vytříneme. No, kolik je u tebe jedna palačinka?
3: Já jsem to dal, aby mi vždycky nechali, tak jsem ji dal za 90.
4: Za 90?
3: No, to je lidová cena.
4: No.
3: S marmeládou za 70. A přišla paní, já nejí zapomněl, ne? A dal jsem jenom s marmeládou. A řekl jsem jí 90, protože byl fofr nějaký. A říká, tady máte napsáno 70. Já říkám, ale já jsem vám to zacáknul pomerančem.
4: 90.
3: Ale jak děláš, jak seš stánka, tak se s tebe stane rovnou zloděj.
1: Richard Genzer jako prodavač palačinek, tak co ty a palačinky?
2: Palačinky, no.
1: Dělal jsi je někdy? Nebo
2: ne, nedělal, ne, moje bábinka dělala úžasný palačinky, já jsem je miloval jako dítě, ale vzhledem k tomu, že jsem od určitého věku teda zanevřel na sladký, teďka se tak, jak se přiblížil zase určitý věk, tak se tak jako malinko, ne, že bych jako
1: se
2: holdoval.
1: Se přikláněl k té chuti?
2: Úplně jsem nepropad, ale
1: jo.
2: Jako něco si dopřeju, ale takový palačinky, jaký dělala moje bábinka s rozinkama a s takovým krémem a teď jako ty palačinky byly, že bylo skrz ně vidět Prahu. No to bylo úžasné, ale byla vůbec báječná kuchařka.
1: Vidět moje Prahu.
2: Bábink. No?
1: Aha, večerní.
2: No to, ona bohužel teda neměla takový výhled z okna, ona měla do dvora.
1: Ne, já myslím, že přes to byly noviny.
2: Možná
1: to je u některého těsta
2: možná,
1: se říká,
2: že jsem si nevšim.
1: Jo, to má být utaženého štrudlu zase, že přesto má být vidět a možnost číst si noviny.
2: No. Říká se, proč se to musí tahat.
1: Ano,
2: to zase uměla moje máma perfektně. Takový to těsto, že to bylo prostě křupavý, krásně a přitom tenonký.
1: Když už jsme ujídel, tak prosím vás pochoutkový rok.cz, tam hledáme recept desetiletí, teď jsme v Humoriádě.
2: Ano.
1: Richard Genzer, když ano. Se řekne tohle jméno, co tobě se vybaví jako první? Stardance, tanec,
2: to určitě,
1: nějaká práce s ním,
2: to určitě,
1: nebo potkání
2: se? já si samozřejmě pamatuju ještě v době, kdy byl v Unu, kdy tancoval v Unu.
1: No,
2: to vlastně
1: ještě... ty barevné přiléhavé kraťásky.
2: Tohle mi nějak nevytanulo na mysli, ale...
1: Svítivé, žlutý nebo zelený.
2: To už nevím, to bych nedal dohromady, ale v každém případě, jako když se, oni byli zjevení, že jo, když se objevili, oni tancovali úžasně po takovým tom, když Helenko, pojď umyjeme okna, jak se, když byla choreografie, tak jako oni přišli a vtrhli jak vichřice, že jo. Byla to radost se na ně koukat, no. A pak jsem samozřejmě odkryl v další a do dneška jeho pohotovost a jeho ostrovtip, on je velmi, velmi jako, je radost se na něj koukat a radost doposlouchat, no.
1: Poklona tedy pro Richarda Genstra může tu být ještě jednou s Michalem Suchánkem a jejich Silvestr u Kopečkovic ze Silvestra televize Nova. A nebo si dáme rady, jak odpovídat na dopisy. Radit Karlu Gotovi bude Miroslav Horníček. Může. Zdali bude, opravdu je na vás. Vy si totiž vybíráte další ukázku do pořadu zvaného Humoriáda, a to formou buď SMSky, kterou posíláte na číslo 900104, humor mezera a tohle heslo, když pošlete, tak tím hlasujete pro Richarda Genstra s Michalem Suchánkem. Pokud pošlete na to číslo heslo humor mezera B, bude to hlas pro Miroslava Horníčka s Karlem Gotem. Stejně tak ale nám můžete samozřejmě volat i přímo do studia sem k nám, kde jako host Jirka Ptáčník, a to číslo je 731 800 900. K tomu Helena Vondráčková a její zblížení. Tak do toho, ať sbíráme vaše hlasy.
4: Těšíme se.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Čím pokračovat, tak nám poraďte tedy Richard Genzer, Miroslav Horníček s Karlem Gottem jsou ve hře a na telefonu jste vy, co voláte, co jste se rozhodli přidat svůj hlas, povídejte, koho byste rádi slyšeli. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, Ogaři, já vás zdravím, Petr ze Zdolnek.
2: Ano.
3: Zvlášť Juru zdravím.
2: Děkuju, já vás
3: no
2: taky.
3: Chtěl bych poděkovat té děvčici, co mě zdravila z Kroměříža v pátek. A jinak bych si dal Horníčka.
1: Dobře. Zapsáno a děkujem. Kdo další?
2: Naschle.
4: Dobrý den, tady je František ze Horníku. Já vás tam zdravím, zdravím Patriku, zdravím taky pana Ptáčníka, já bych si dal Horníčka.
1: Dobře.
2: Děkujeme a zdravíme do Javorníku.
1: Ano, dobrý den dalšímu.
2: Dobrý den.
5: Ještě jednou Honza z Vlkavy a též hlasuji pro pana Gotta s panem Horníčkem. Díky.
2: Děkujeme.
1: My taky děkujeme samozřejmě za tenhle hlas do Humoriády a všechny ty hlasy rozhodly i co byly během písničky poslány a vyřčeny po telefonu Miroslav Horníček, Karel Gott, jak odpovídat na dopisy.
6: A teď ještě jedna taková choulostivá věc. Padne dotaz a já sice vím, jak odpovědět, ale chápete, já nevím, jak bych to řekl.
7: Tak, jako nechcete tu odpověď zveřejnit. Jo? Takový choulostivý, háklivý, přímo háklivý dotaz. No to bych musel mít konkrétní příklad, já nevím, co se vás
6: ptají. Já jsem si tady ptají. Přinesl takový od tazatelky takový dopis.
7: A, tazatelka se táže, co ona to dělá, ona se přímo táže, tazatelka. Ano, Želešice u Brna, tazatelka Jožina se tady táže, ano. Pane Gott, slyšela jsem, že na jednom ze svých zahraničních zájezdů jste se nám zasnoubil s jednou princeznou z Lichtensteinska.
6: Ano, ano.
7: To se ptají lidi.
6: I takovýhle věci chtějí lidi vědět.
7: Na mě ne.
6: A co já na to?
7: No, co vy na to?
6: Co já na to teď?
7: Jak to, co vy na to?
6: No jako, ptám se vás, co vy na to, jako co já na to bych měl teď.
7: A jo, takhle, ano. Tak co já za vás na to? Aha. No tak já bych to řekl tak, já bych řekl, milá tazatelko, bych řekl, že milá tazatelko, než vám zodpovím váš velice zajímavý dotaz, tak bychom se my dva museli dohodnout, čemu vy říkáte Lichtensteinsko, čemu vy říkáte princezna, čemu vy říkáte zasno.

0: jo? A to už bych ho trošku zamotal tím pádem, řekl bych, na svých zahraničních zájezdech samozřejmě dostávám řady nabídek a moje znalost cizích jazyků mi nedovoluje sledovat, k čemu ty nabídky jsou a dokonce ani jestli na ně odpovídám kladně nebo záporně. Takhle bych to řekl a řekl bych, podívej se, já pokud jde o zahraniční jazyky, zodpovídám jen za to, co zpívám. To, co říkám, za to nezodpovídám, natolik ty jazyky neovládám, jo? Takže pokud jde o zpěv a pokud jde o cizí jazyky, bych řekl, a o ženy, především o ženy, tak bych řekl být váma toto, pokud jde o ženy, zatím, ať štíhlá nebo oblá, ať blondýna nebo bruneta, ať inteligentní anebo krásná, zatím je každá jiná, než chci
1: já.
0: No a zpíváte a jste z toho venku.

0: No já bych řekl, že máte takové absolutorium, že teď bych vás klidně pustil na ten tenkej led samotního už a že byste mohl odpovědět komukoliv, na cokoliv, kdykoliv a dokonce kdekoliv. Já bych teď navrhoval, prosím, teď ho v tom nechám samotného. Poslední dotaz, anebo respektive první dotaz vlastně na Karla Gotta, ale na něj teď přímo tedy. Prosím.
1: Jak to bylo doopravdy s tou princeznou z Lichtnajska?
0: Jak to bylo doopravdy s tou princeznou, to jsem já taky zvědav. No. Teď to, Karle, úsměv napsal, úsměv.
2: Ano.
0: A teď, jo?
2: Prosím vás, nejste vy náhodou z Valašska? Totiž to je typicky valašská otázka. V poslední době padla asi 7krát. Vždycky na Valašsku. A když ne, tak to byl nějaký Valach, který se tázal. Lichtenštejnsko, to je krásná zemička. Byl jsem tam poslán, tedy obeslán, a ten den jsem ovšem zpíval někde úplně jinde, takže jsem se tam nemohl dostavit. V Rio de Janeiro to bylo slavnostní večer. Ten den se tam přistěhoval Pelé.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Taky ve své době třeba hlasatelské odpovídal na dopisy, co ti chodili.
5: Jo.
4: A taky dětem někdo učil, nebo si to jel podle svého?
5: No, ono jí zase nebylo tolik. Jako, tak závratný, jako krabice
4: neříkej.
5: Na boty stačila.
4: Jo, na měsíc.
5: No, velice jsem jako dbal na to, abych všem odpověděl. Poslal jsem fotografie a tak. Jak povídal jednou Saša Hemala, když viděl tu fotografii, jak mi říkal, co to děláš? Já jsem říkal, no, odpovídám tady na dopis a posílám fotografii. Ukaž mi to. A když viděl tu fotografii, říkal, a ten fotograf ještě žije?
4: Jak to bylo v té době? To jste si museli ty fotografie sami zajišťovat, nebo to nějak se televize už tehdy o to starala?
5: Třeba? Starala se o to televize a my jsme měli vlastně k dispozici, to byl televizní fotograf, tam nás fotil ve studiu a nebylo to teda ve Vejškovce, odkud jsme vysílali, ale bylo to na OTNC, což je oddělení televizních novin, to se jmenuje, nebo říká se tomu pořád OTNK, i když je to vlastně už dneska, to nejsou televizní noviny, že jsou to události. No takže jsme navštívili studio a ten pán nás vyfotil a vyretušoval. No my jsme opatřili ty fotografie podpisem a posílali.
4: Tak dobrá, ne teď fotografie, ale hlasy budou samozřejmě posluchači posílat sem k nám do Humoriády a těmi rozhodovat, čím uzavřeme dnešní vysílání Humoriády. Jestli ještě tím povídáním, jak se odpovídá na dopisy s Miroslavem Horníčkem nebo Karlem Gottem, a říkám si, co kdybychom prodědali tam v tom seznamu je Sabina Laurinová.
5: Ano, natáčení s Francouzi, Silvestrovský kufr.
4: Ano. To je ukázka z něj. Varianta B. Ačko Miroslav Horníček a Karel Gott, Bčko Sabina Laurinová a vyhlasujete buď SMS-kou na čísle 90 01 04 s těmito hesly, anebo nám to prostě zavoláte na telefon 731 800 900.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Jsme tu s vámi s Humoriádou, vy rozhodujete o tom, co budeme vysílat. Tak kdo tam je? Dobrý den, přejeme.
2: Dobrý den.
1: S Jirkou Ptáčníkem.
3: Petr ze Zdolnek, zdravím všechny přátelé humoriádníky a chtěl bych si připomenout kufr.
1: Dobře, Sabina Laurinová dostala bod, kdo další uděluje?
2: Dobrý den.
4: Miroslav z Karviné, dobrý den, ten ptáčníku. Dobrý
2: zdravíme
4: den,
2: do
4: Ivan
2: Krvina.
4: Patriku. A já hlasuju pro Miroslava Horníčka a Karla Gotta.
1: Dobře, ti to vyhráli, musím říct. Takže odpovědi na dopisy budou tady.
5: O teď se skutečně můžete ptát na, odpovídat na všecko, na kterékoliv otázky, protože tahle odpověď byla, já nevím, jak bych to řekl, ale tahle odpověď byla skutečně vyčerpávající. A jak to tak vidím, pro oba.
6: Ale ne, pro všechny. Jo, pardon, já jsem zapomněl.
5: To já taky někdy zapomenu. Mluvit nezapomenu, já napít se zapomenu.
6: Já bych vám chtěl poděkovat za tak cenné rady, který jsem dostal. A hlavně já jsem dlužník a zůstanu dlužníkem, protože neznám věc, ve které bych já mohl poradit vám ještě.
5: Myslíte, že ne?
6: No.
5: Karle, já bych to řekl takhle, helejte. Když je člověk mladý a není hloupý, tak se má učit od všech starších. A když je člověk starší a není hloupý, tak se má učit i od některých mladých. A jedním z nich jste pro mě vy. Já děkuju.
6: Děkuji.
5: Prosím vás, poslední dotaz, já tady nechci vyrušovat, tady se spíš zpívá, ale poslední dotaz, kde je tady
6: tam
5: východ?
6: A tam.
5: Ano, děkuju.

0: Humoriáda.
1: Jsme na konci, co zbývá dodat? Třeba teda nějaký vtípek ještě.
0: Jo, dobře, rád. Slyšel jsem, líbí se mi, doufám, že ho nezvojitím. Tak, pozdní hodina, krásná, velká, luxusní vila a majitel vily lehce ovíněn s hostem prochází vilu a ukazuje mu různé pokoje. A dojdou do knihovny, kde se podává káva, je pozdě už v noci a tam je obrovitej gong. A ten host říká, prosím tě, proč tady máš takhle velký gong? Říká, ne, to není gong, to jsou mluvící hodiny. Prosím tě, jak, tak mi to ukáž. Vezme paličku, rozpřáhne se a třískne do toho gongu vší silou, takže se celý barák otřese. A z vedlejšího pokoje se ozve, co to děláš, vole, když jsou 3 ráno.
1: Vážení, Humoriáda na cestách a další vtipy i na ní. Objednávejte vstupenky na adrese humoriáda.cz. Mějte se hezky.
2: Možná

0: to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
3: Ve Žluticích na Karlovarsku byla zavedena odlehčovací služba. Uleví rodinám v péči o nesoběstačné nebo chronicky nemocné seniory. Chodov na Sokolovsku nebude měnit podmínky participativního rozpočtu pro příští ročníky. Stejná zůstane i částka na realizaci nápadů. Divadelníci a nakladatelé kritizují nová dotační pravidla Ministerstva kultury. A zítra čekejte polojasno, přechodně až oblačno, teploty do 16 stupňů Celsia. Jsou tu další zprávy s Danou Jelínkovou. Ve Žluticích na Karlovarsku byla nově zřízená ambulantní takzvaná odlehčovací služba. Rodinám pomůže v péči především o nemohoucí nebo chronicky dlouhodobě nemocné seniory. Jak v tiskové zprávě informovala nadace ČES, která se na jejím zavedení podílela, vyhrazený pokoj s dvěma lůžky, kuchyňkou, ale i sociálním zázemím mají od letošního podzimu k dispozici pečovatelské služby Žlutice. Na jeho vybavení nábytkem a dalšími doplňky přispěla nadace ČES částkou 150 tisíc korun. Pečovatelské služby Žlutice se v současnosti starají o 60 až 70 klientů po celém Žluticku. Chodov na Sokolovsku bude pokračovat v projektech v rámci participativního rozpočtu. Letos vybrané nápady město zrealizuje v příštím roce. Jedná se například o vodní prvky nebo zastínění skateparku. Na projekty radnice vyčlenila 2 miliony korun. I pro příští ročníky zůstane částka i podmínky participativního rozpočtu stejné, říká starosta Patrik Pizinger z Hnutí místní.
4: Pořád náš rozpočet počítá s 2 miliony pro nápady chodováků. Ukázalo se, že chodováci mají tuto část našeho rozpočtu rádi, takže budeme pokračovat ve vyhlašování participativního rozpočtu. Ukázalo se, že podmínky není potřeba měnit. Po prvních 2 letech se podařilo odladit, takže už vyhovují vlastně i chodovákům, i realizaci.
3: Umělci kritizují nová dotační pravidla Ministerstva kultury. Profesní organizace se obávají o svobodu tvorby. Podle nových pravidel nemají kulturní dotace podporovat politickou aktivitu.
5: Chceme zpřísnit pravidla, zabránit střetu zájmů při rozhodování o dotacích a posílit kontroly.
6: Zdůraznil ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy ve videu na sociálních sítích s tím, že o cenzuru nejde. Tvůrci mají ale jiný problém. Pravidla podle nich nejsou dost přesná. Komentuje prezident Mezinárodního divadelního ústavu Jakub Vedral.
7: Ministerstvo kultury není orgán, který má nebo nemá obsahově kontrolovat a hlídat, jestli náhodou nějaký text nebo nějaká interpretace nevyjadřuje nějaký politický názor. To je nepřípustný, zavání to cenzurou.
6: Podrobnosti zatím ministerstvo nezveřejnilo. Příštím roce chce ale představit také větší reformu celého dotačního systému. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
3: Ukrajina hlásí osvobození 16 vesnic v Doněcké oblasti při čtvrté fázi rozsáhlého protiútoku. O územních ziscích v rozsahu více než 100 kilometrů čtverečních informoval velitel 3. armádního sboru ukrajinských pozemních sil Andrej Bileckej. Plán Moskvy na obsazení celé Doněcké a Luhanské oblasti se podle Bileckého ruské armádě nedaří naplňovat a ukrajinské jednotky na severu Doněcké oblasti převzaly iniciativu.
8: Klíčovým faktorem našeho úspěchu byla rychlost. Nedovolili jsme nepříteli obnovit kontrolu a vybudovat stabilní obranu. Nepřítel byl dezorientovaný a dělal chybu za chybou. Operace Vivaldi dokazuje, že ofenzíva je možná i s menšími silami díky asymetrickým akcím a zároveň, že je možné udržet v jiných oblastech stabilizovanou frontu.
3: Územní zisky pravidelně hlásí i Rusko. Informace o pohybech fronty nelze nezávisle ověřit.
2: Sport.
3: Pistolář Matěj Rampula se na světovém poháru v Káhiře probojoval po druhé v sezóně do bojů o medaile v rychlopalbě. Finále mu ale nevyšlo a skončil osmý.
2: Počasí.
3: V noci a zítra bude polojasno až jasno, ráno místy mlhy a nízká oblačnost, později přechodně až oblačno. Noční teploty 4 až 1 stupeň, v údolích až minus 1, na horách plus 3 stupně až 0, v horských údolích až kolem minus 5. Nejvyšší denní 13 až 16, na horách 9 až 12 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou ráno a dopoledne mírně nepříznivé, během dne postupně většinou dobré a biozátěž na dvojce, tedy střední.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Nehoda dvou osobních aut v ulici Okružní v Aši byla odstraněná, komunikace je průjezdná bez omezení.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
1: Hezké odpoledne, je tady polovina týdne, tedy středa 14. října a i dnes má Český rozhlas Karlovy Vary co nabídnout v rámci shrnutí toho nejdůležitějšího, co se událo v našem regionu. Začíná den v kraji 17 hodin a 5 minut. Policisté, hasiči i záchranáři už čtvrtým dnem hledají seniora z Hradošova na Karlovarsku. Při pátrání nasadili taky drony a nechyběli ani psovodi. Dvě informační cedule zničil neznámý vandal na naučné stezce v Horním Žďáru na Karlovarsku. Panely patří záchranné stanici Macík. Není to přitom poprvé, co někdy panely vylomil. Víc v reportáži. Paměť se dá trénovat v každém věku. Jak na to a co všechno pro zdraví našeho mozku můžeme udělat, dozvíte se to právě v této hodině. No a do Sokolovské městské knihovny dorazí zástupci Bečovské botanické zahrady, kteří posluchačům přiblíží historii, původ a zajímavosti o růžích. Podrobnosti zjišťovala naše regionální stopařka. Před námi první muzika této hodiny. Nelítá nízko a naká. Příjemný poslech.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji. Dobré odpoledne a David Forst.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: V Mariánských Lázních a v Aši, kde volby vyhrálo hnutí ANO a kde zástupci tohoto hnutí dosud vedli radnice, se ustavily nové koalice bez vítěze voleb a současných představitelů měst. Z největších měst v Karlovarském kraji tak ANO zůstane ve vedení města pouze v Karlových Varech. Do opozice zamíří i v Chebu a Sokolově. V Horním Slavkově na Sokolovsku se dohodli na vedení města vítězní nezávislí s uskupením Společně občanům Slavkova. Podepsali koaliční smlouvu, podle které povede město i v dalším období dosavadní nezávislý starosta Alexandr Terek.
2: Priority obou stran byly dost podobné. Nezávislí obsadí 3 místa v radě, z toho tedy i post starosty a 2 místo starostů.
1: Nové složení vedení radnice musí potvrdit ustavující zastupitelstvo. Dálnice D6 mezi Prahou a Karlovými Vary má další hotový úsek. Ředitelství silnic a dálnic dnes otevřelo přes 2 kilometry dlouhou část u Lubence na Lounsku. Policisté a záchranáři pokračují v pátrání po pohřešovaném seniorovi z Radošova na Karlovarsku. 76-letý muž je pohřešovaný od neděle, kdy odešel na procházku z domova pro osoby se zdravotním postižením v Radošově. Na sobě měl mít červené tenistky a s sebou francouzskou hůl. Kriminalisté prověřují stopy v okolí Radošova i Kyselky. Tématu se budeme věnovat už za chvíli. Záchranné stanici zvířat Macík v Horním Žďáru na Karlovarsku někdo vylomil informační cedule, které jsou součástí naučné stezky. Jedná se o 2 zastavení. Stanice teď musí cedule opravit a znovu usadit na místa. Jak uvedla její zakladatelka Hana Šimková, škoda sice není veliká, ale není to poprvé, kdy vandalové panely poničili.
3: To několik 100 korun za nové kůly a novou desku, ale největší škoda je právě ta časová s tou prací, kdy vlastně my ty desky musíme vyrobit.
1: Podrobnosti nabídneme po 17:45.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Dovolím si říct, že tuhle písničku od Václava Neckáře proslavil nejvíc film Pelíšky. Tu kytáru jsem koupil kvůli tobě právě teď ve 17:15 v odpoledním programu Českého rozhlasu Karlovy Vary Ve dni v kraji. A u mikrofonu je s vámi i dnes David Forst. V okolí Radošova na Karlovarsku pokračuje pátrání po pohřešovaném seniorovi. Z domova pro osoby se zdravotním postižením odešel před 4 dny. Policisté, hasiči a záchranáři ze speciálního týmu SAR dnes prohledávali okolí Radošova. Do akce zapojili taky psovody a drony s termovizí. Může se jim ale zatím bohužel najít nepodařilo.
1: Pátráme po osobě Petr Riedl, 49. ročník.
2: Pátrací akci policie vede major Michal Žáček.
1: Odešel z tohle ústavu v Radošově kolem 11. hodiny v neděli. Měli jsme různý poznatky. Na základě toho vyhodnocení jsme určili sektory, které teď potřebujeme doprohledat. Včera proběhla pátrací akce v tom nejhorším terénu, který byl skoro nepřístupný, ale povedlo se nám ho prozkoumat. A dneska budeme pokračovat a chtěl bych, aby jsme dodělali celý ten zbytek, včetně chatové osady a těch pozemků.
2: Na pátrání se kromě policistů podílejí desítky hasičů a také záchranáři ze specializovaného CzechSAR týmu.
1: Budeme mít ve vzduchu dron ze SARu. Kdyby bylo potřeba, označíme vám nějaké místo nebo místa, které my uznáme za vhodné, že by bylo vhodno prozkoumat ještě nějak jinak.
2: Operátor dronu Pavel Horník vyrazil na vyvýšené místo ve stráně nad Radošovem.
3: Létám nad chatovou oblastí až po železnici a půjdeme zhruba do nějakých, tady mi bude stačit 30 metrů, protože my jsme ve svahu.
2: Teď jste přepnul do termovize?
3: Jo, teď jsem přepnul do termovize a pojedu si lajnu takhle hezky po celých těch chatách až dolů celou tu lajnu a pak zase zpátky. To vlastně teď i kolega tamhle vidí v televizi a jako pozorovatel se tam může další koukat právě, protože já se musím věnovat ovládání dronu.
2: Policie pátrá po pohřešovaném seniorovi už od neděle.
3: To jsme pročesávali jinou oblast, to jsme pročesávali oblast okolo sanatoria a druhou jsme pročesávali tady za náma, za tou na konci té chatové oblasti jsme pročesávali druhou tu stráň.
2: Se skupinkou záchranářů ze SAR týmu prohledává chatovou oblast i psovod Nikol Šestáková.
4: Já vlastně systematicky prohledávám plochy s tím psem a on když začne jako štěkat, vyštěkávat nějakou nalezenou osobu, tak to je pro mě jako náznak toho, že tam někde je někdo schovaný a tím já jakoby vidím, že on něco našel.
2: Teď jste vyšla prudkou stráň.
4: Jo, teďko jsme byli vlastně už u koryta nějakého potoka, tam jsem prohledávala jako dost nepřístupný terén. Byly tam vlastně nějaké jako svahy, kameny a tak, takže tam to jsme celé prohledali. A dokonce vracíme ke své skupince.
2: Pohřešovaný muž má krátké prošedivělé vlasy z pleší a hnědé oči. Špatně slyší a při chůzi výrazně napadá na jednu nohu. Pokračuje policejní mluvčí Jan Bílek.
5: Na sobě má dvě mikiny, tmavé tepláky a výrazné červené boty. Na hlavě měl čepici a okolo pasu zavázaný pásek. S sebou měl francouzskou hůl a dalekohled. Mobilní telefon ani doklady u sebe nemá.
2: Do rozsáhlého pátrání v okolí Radošova a Kyselky se zapojilo přes 50 záchranářů. Z Radošova u Karlových Varů Václav Malý, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
7: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
6: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: také Bonnie M, Kalimba de Luna. Byly součástí odpoledního programu Českého rozhlasu Karlovy Vary. Studiové hodiny ukazují přesně 7 minut před 17:30 a my jdeme v tuhle chvíli k dalšímu tématu. Záchranné stanici zvířat Macík v Horním Žďáru na Karlovarsku někdo vylomil informační cedule, které jsou součástí naučné stezky. Jedná se o dvě zastavení. Stanice teď musí cedule opravit a znovu usadit na svoje místo. Není to přitom poprvé, kdy jim neznámí vandalové panely poničili.
1: Míšo, teďka sundáme z toho tu vrchní desku s tím naučným textem a dáme to do auta a opravíme to.
2: Jdem na to.
3: Kolik je tady popadaných těch informačních tabulí?
1: Zatím jsme našli dvě, jo, ale všechny jsou u cesty takhle, kde se dalo zajet autem. Takže to asi nebyl nikdo, kdo sem chodí na procházku, ale někdo sem přijel.
3: Říká Hana Šimková, zakladatelka záchranné stanice Macík.
1: Nejspíš to celý vyměníme, to znamená, že budou nová deska i nový kůly, nový ty obrázky, celý to uděláme vlastně znova a navrtáme novou.
3: To je vylomené, vyloženě vylomené. Někdo přišel, vylomené. Schodil to.
2: Tohle to je vylomený, doslova do písmene.
3: Takže někdo přišel.
2: A útrhý, ulomilý.
3: Michale, vy jste dobrovolník v záchranné stanici.
4: Zachovat se takhle v majetku cizímu a ještě navíc. V podstatě je to, že tady pro lidi a pro zvířátka jako takový.
1: Navíc oni jeli nahoru vlastně krmit, ta deska stála a když jeli zpátky, tak ty desky nestály. A ani nefoukalo, bylo to otázka hodiny a půl, než nakrmili zvířata, než se vraceli a ty desky nestály.
3: A ta druhá je kde? Ta cedule?
1: Ta druhá je tam nahoře.
3: To znamená, ta je zase na druhé straně.
1: Ale taky u cesty.
3: Taky u cesty. Je to velká škoda?
1: Finanční škoda není příliš velká, je to několik 100 korun za nové kůly a novou desku, ale největší škoda je právě ta časová s tou prací, kdy vlastně my ty desky musíme vyrobit, musíme tady usadit, musíme to kontrolovat a děláme to proto, protože sem chodí školy, školky, chodí sem různí lidé, tak nejenom, aby se podívali na koně, ale aby se ty děti a ostatní o těch koních a o těch dalších zvířatech tak něco dozvěděli.
3: To je druhé zastavení, tady to?
1: Ano, to je druhé.
3: A první je?
1: První je dole u rybníčku, ještě v zástavbě. Ta deska samozřejmě stojí. A ty, které jsou v lese, už potom na malé stezce, jakoby ne u silnice, tak ty taky stojí.
3: To znamená, tam, kam se dostanou auta, to jsou tři, jedna je u domu, tak ta stojí a ty dvě, ty jsou také vlastně u cesty, kam se auta dostanou, ty jsou poničené a tam, kde lidé chodí pěšky, tak ty stojí.
1: Ano, ano, přesně tak.
3: A kolik jich je dohromady?
1: 8 jich je dohromady, ale část, je to okruh, dá se to obejít vlastně dokola, je to okruh a část jich je potom v lese, kde už pak projdou pouze pěší.
3: Dalším problémem, který stanici trápí, je krmení zvířat v ohradě. Kvůli nevhodné stravě, kterou jim lidé do výběhu dávají, už uhynulo několik koní, koz i ovcí. Jedná se například o velké množství jablek nebo pečiva. Z Horního Žďáru na Karlovarsku Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji.

0: Přejeme vám příjemné pozdní odpoledne, 2 minuty po 6:30 pokračuje program středečního dne v kraji na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary. Jak udržet mozek v kondici a co můžeme udělat proto, aby nám paměť sloužila co nejdéle. I tomu se bude věnovat 7. ročník konference Den zdravého mozku a paměti, který se uskuteční 22. října v Karlovarské krajské knihovně. O tom, co návštěvníkům nabídne a proč bychom péči o svůj mozek neměli tak úplně podceňovat, si se Zlatou Kinskou povídal lektor paměti Aleš Procházka.
1: Co si vlastně máme představit pod tím pojmem lektor paměti? Co všechno vlastně lidi učíte, na co se specializujete?
2: My jako trenéři paměti, my jsme zodpovědní za to, abychom ten mozek vnímali celkově. Jednak, aby nám ta paměť líp fungovala, když si něco učíme nebo chceme si něco zapamatovat, tak se učíme jak na to. A vedle toho není to jenom o paměti, ale o celý funkci mozku, tak jak se o ten mozek starat, aby nám dobře sloužil a vydržel ideálně co nejdéle.
1: Paměť, si troufnu říct, že je hodně zvláštní záležitost. Někdy si třeba vybavíme vzpomínku starou 10 let, ale zapomeneme, pro co jsme právě přišli do místnosti. Čím to je?
2: No, z lékařského hlediska, tak těch druhů paměti je ohromné množství. Když bychom to rozdělili na základní, tak dejme to máme krátkodobou, dlouhodobou. To, že si vybavíme nějakou vzpomínku, tak vlastně i ta paměťová stopa se fixuje s nějakým pocitem velmi často v nějakém místě. A když je to intenzivní vzpomínka, tak o to lépe se pamatuje. Proto když máme nějakou podobnou situaci, vůni, tóny, místo, tak nám to tam začne skákat. U toho, když jdeme někam do místnosti a
1: třeba
2: rázem zapomenu,
1: třikrát do koupelny,
2: co jsem vlastně chtěl, tak pomáhá, dejme tomu se vrátit, protože ta myšlenka byla spojena s tou kuchyní, kde mě to napadlo. A když tam člověk přijde, tak mu to většinou naskočí. Takže to je třeba napojení na místo.
1: Paměť potřebuje péči, stejně jako naše tělo, jak je posilovat a co všechno ovlivňuje zdraví našeho mozku. Taky o tom bude letošní už 7. ročník konference Den zdravého mozku a paměti, který bude letos zaměřený na celostní přístup. Řekněte, jak celá tato akce před pár lety vznikla a co je jejím hlavním cílem?
2: Naše konference nebo přednáškový den je osvětový den, kdy se snažíme lidi od nás z regionu edukovat, ukazovat jim, co ví moderní věda, abychom se o sebe dobře uměli starat a abychom vydrželi. Musím říct, že se nám i s podporou Karlovarského kraje daří držet vstup zdarma na naši konferenci a víceméně vysílat do prostoru velmi zajímavé přednášky a novinky z oboru mozku a paměti.
1: A řekněte, kdy a kde se přesně ten 7. roční konference uskuteční?
2: Konference se uskuteční příští týden ve čtvrtek 22. října. Máme 2 části, dopolední a odpolední, a dlouholetým partnerem naší akce je Krajská knihovna, takže v prostorech Krajské knihovny.
1: A pro koho je konference určená, kdo všechno se jí může zúčastnit?
2: Tak ta úvodní část, my jsme to nazvali pro odbornou veřejnost, tam se snažíme cílit na zástupce škol, neziskových organizací, ale i zájemce o zdravý životní styl, kteří to šíří dál. A ta odpolední část, tak ta je zaměřena na širokou veřejnost, a na lidi, kteří se starají o své zdraví a chtějí si něco dozvědět, tak ať jsou to rodiče, studenti, seniori, víceméně široká veřejnost.
3: Den v kraji. Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.

0: Regionální stopař. Živě, přímo z terénu.
1: Podzim už se sice pomalu barví listí do žlutá a červená, ale v Sokolově dnes večer ožívá královna letních zahrad, tedy růže. V tamní městské knihovně totiž

0: Cesta začíná u divokých planých růží, pokračuje přes historické odrůdy a rozebírá se i to, jak se růže stala symbolem lásky, ale i válek. Co mě osobně moc zaujalo, je to, jak velkou stopu v celosvětovém šlechtění růží zanechali právě čeští odborníci. Navíc Rubášovi sebou přivezli bohatou fotodokumentaci a pokud vím, tak i ukázky živých rostlin a materiálu, takže lidé si mohou na ten příběh doslova sáhnout.
1: Zmínila si Bečovskou botanickou zahradu, ta, jak víme, v poslední době prochází kvůli nepřízni osudu a počasí velmi nelehkým obdobím. Má tahle přednáška i jiný než čistě vzdělávací rozměr?
0: Určitě, a to je velmi důležitý moment celého dnešního večera. Tato akce vznikla i jako vyjádření solidarity a přímé podpory Bečovské botanické zahradě. Lidé, kteří sem dnes do Sokolovské knihovny přišli, tak dávají najevo, že jim osud tohoto unikátního místa v našem kraji není lhostejný. Je to takové spojení příjemného s užitečným. Dozvíte se, kde roste nejstarší růže světa a zároveň podpoříte lidi, kteří u nás doma tyhle zelené poklady zachraňují pro další generace.
1: Přednáška začala v 17.30, takže je právě v plném proudu. Pokud to posluchači do Sokolova nestíhají, kde můžou Bečovskou botanickou zahradu podpořit nebo se o růžích dozvědět víc, Lucko?
0: Nejlepší cesta je podívat se přímo na webové stránky Bečovské botanické zahrady nebo Městské knihovny Sokolov, kde jsou veškeré informace o možnostech podpory i o dalších chystaných akcích. A pro ty, co jsou blízko, přednáška bude trvat ještě zhruba hodinu, takže pokud jste v Sokolově a chcete se ohřát ve společnosti milovníků přírody, dveře knihovny jsou stále otevřené.
1: Lucko, moc děkujeme za informace na téma růže a nejen růže a brzy opět naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Regionální stopař.

0: počasí.
1: Ano, budeme se teď bavit o počasí s Ivo Bomanem z Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni. Ivo, hezký podvečer.
2: Hezké odpoledne, dobrý večer.
1: Tak jdeme na počasí dnes večera v noci.
2: Tak oblačnost se zvolna rozpouští a během večera se rozpustí úplně, čeká nás jasná obloha a pod ní se pak začnou ve druhé polovině noci jak ráno tvořit mlhy a případně i místy nízká invertní oblačnost. Noc bude studená, teploty klesnou na 4 až 1 stupeň, v údolích ovšem bude často kolem minus 1.
1: Takže v noci poměrně zima, jaké bude počasí a teploty zítra, tedy ve čtvrtek 15. října, prozraďte.
2: Tak zítra začneme tím mlhavým počasím, po rozpuštění mlha nízké oblačnosti bude obloha po zbytek dne polojasná a potom v závěru dne začne přibývat, ale to až večer, oblačnost frontální. Teploty odpoledne mezi 13 a 16 stupni, vítr jen slabý, proměnlivý.
1: Díky za počasí, Ivo, mějte krásný zbytek dne a naslyšenou opět někdy příště.
2: Hezký večer, naslyšenou.

Víte, že relikviář svatého Maura, uložený na zámku v Bečově nad Teplou, je po korunovačních klenotech druhou nejcennější památkou v České republice? Byl objeven až v roce 1985, ukrytý pod podlahou hradní kaple. Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy. Český rozhlas Karlovy Vary. Den v kraji.

0: vydavatelství technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. Přesně takové najdete i v Karlovarském kraji. V našem novém seriálu Tajemství technických památek vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Zmapujeme jedinečné industriální a technologické pamětihodnosti našeho regionu. Jaké stopy v krajině zanechaly? Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině.
1: Kolik slavíků v historii dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od Gott jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Stavební firmy dokončují první etapu rekonstrukce Pražského mostu v Karlových Varech. Vrch Háj v Aši bude mít menhirový kruh. Premiér Babiš chce na summitu v Bruselu řešit emisní povolenky a úlevy pro střední Evropu. Zítra čekejte polojasno, přechodně až oblačno a teploty do 16 stupňů. Pěkný podvečer přeje Dana Jelínková. První etapa rekonstrukce Pražského mostu v Karlových Varech je téměř dokončená. Firmy už odstranily poškozené betonové části a opravily izolace. Podle informací ředitelství silnic a dálnic v současné době na mostě začínají instalovat zábradlí, svodidla a ochranné betonové bariéry.
3: Stavbaři v současné době pracují na polovině mostní konstrukce ve směru z Karlových Varů na Prahu. Původní termín dokončení v říjnu pravděpodobně nestihnou a pokračovat budou i v listopadu. Po skončení úprav mají na mostě přestat platit stávající dopravní omezení. Opět začnou až na jaře příštího roku, kdy bude rekonstrukce pokračovat druhou etapou. Z Karlových Varů Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
2: Na vrchu Háj v Aši začala stavební firma se stavbou další relaxační zóny. Jedná se o takzvaný menhirový kruh s kamennými lehátky. Za práce radnice zaplatí asi 1 milion korun. Celou částku ale pokryje dotace. Pokračuje místostarosta Pavel Matala z Hnutí za Aš.
4: Zároveň tam samozřejmě bude infopanel, aby lidi věděli, co to je, proč to je, a měla by tam být i taková pobytová zóna s lavičkou kamennou, na které může člověk strávit nějaký čas a přijímat pozitivní energii.
2: Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO jedná v Bruselu se zástupci strany Patrioti pro Evropu, včetně francouzské prezidentské kandidátky Marine Le Penové. Večer pak bude s lídry zemí Vyšegrádské čtyřky ladit pozice před summitem Evropské rady. Před odletem do Bruselu prohlásil, že zásadní je najít řešení vysokých cen energií.
5: Babiš se znovu vymezil proti systému emisních povolenek, který podle něho dopadá daleko tvrději na průmyslové státy, jako je Česko či Polsko. Uvedl, že Evropská unie by to měla zohlednit.
6: Aby zkrátka pro tento region byla udělena nějaká výjimka, aby ten systém byl pozastaven, respektive aby skutečně bylo vnímáno, že je to úplně jiný region.
5: Premiér také ocenil rozhodnutí Evropské komise o rok odložit metanové nařízení, které klade další povinnosti na dovozce ropy a plynu. O odklad usilovala skupina bezmála 20 zemí v čele s Českem. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
2: Po zásahu projektilem se v Hormuzském průlivu potopila kontejnerová loď plující pod singapurskou vlajkou. Další loď je poškozená. S odvoláním na bezpečnostní zdroje o tom informuje agentura Reuters. Podle singapurských úřadů jsou posádky obou plavidel v pořádku. Námořní dopravu v úžině, která je klíčová pro globální dodávky ropy a dalších surovin, komplikují útoky íránských ozbrojenců. Teherán Hormuzský průliv s přestávkami blokuje od začátku americko-izraelských úderů vůči Íránu letos v únoru.
1: Počasí.
2: V noci a zítra bude polojasno až jasno, ráno místy mlhy a nízká oblačnost, později přechodně až oblačno. Noční teploty 4 až 1 stupeň, v údolích až minus 1, na horách plus 3 stupně až 0, v horských údolích až kolem minus 5. Nejvyšší denní teploty 13 až 16, na horách 9 až 12 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou ráno a dopoledne mírně nepříznivé, během dne postupně většinou dobré a biozátěž na dvojce, tedy střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Ze silnic Karlovarského kraje nemáme aktuálně hlášené žádné dopravní nehody.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary,

Milé posluchačky a milí posluchači, je právě čas na dobrou dechovku. Od mikrofonu Českého rozhlasu vám krásný den a poslech přeje Jan Skládal. Dnes si budeme povídat o člověku, kterého většina z vás zná možná z úplně jiného světa. Známe ho jako herce divadla Járy Cimrmana, jako básníka, spisovatele, rozhlasového autora nebo muže, který dokáže s naprosto vážnou tváří říct něco, čemu se člověk směje ještě za 3 dny. Jenže pan Milon Čepelka má ještě jednu velkou životní lásku – dechovku. A není to láska platonická. Milon Čepelka pro dechovku nejen mluvil v rozhlase, on pro ni psal. A především psal tak, aby jeho texty v české dechovce zněly přirozeně. Sám kdysi vysvětloval, že už jako malý poslouchal v rozhlase Vackovi a Bláhovi písničky a s babičkou čekal na orchestry, které tehdy hrávaly repertoár, z něhož později čerpaly malé dechové kapely. A právě tam někde začíná dnešní příběh. Poslechněme si nyní skladbu Josefa Kováříčka s textem Miloně Čepelky, nazvanou Opočenská obora. Hraje Opočenka.

Opočenská obora je pro dnešní pořad příznačná hned z několika důvodů. Milon Čepelka se narodil v Pohoří u Opočna a právě Opočno a okolí se do jeho tvorby opakovaně vracejí. Ne jako turistická pohlednice, ale jako skutečná vzpomínka na kraj, kde člověk vyrůstá. A možná právě tady je jeden z klíčů k jeho dechovkovým textům. Čepelka totiž nepsal dechovku zvenčí. Nepsal ji jako literát, který si jednou řekl, tak a teď zkusím nějakou polku. On ji znal ze života. Znal její jazyk, její témata, její publikum i situace, ve kterých se hraje. A především věděl, že dobrý text pro dechovku nesmí být hloupý jen proto, že je jednoduchý. Jednou o svých textech řekl, že si nejvíc váží těch, v níž se mu podařilo neporušit tradici, ale přitom přinést něco nového. Pěkné slovo nebo neotřelý rým. A jako příklady uvedl několik svých spoluprací s Ladislavem Kubešem, Janem Grundem, Jiřím Vránou nebo Milanem Baginským. A teď už jedna z těch nejznámějších. Pojď se mnou, Mariánko. Hudbu složil Ladislav Kubeš starší, s Veselkou ji se zpívají Milan Černohous, Ivana Jelínková, Barbora Lišková, Blanka Tůmová a Ivana Zbořilová.

Ladislav Kubeš a Miloň Čepelka. To je dvojice, bez které se příběh Čepelkovy dechovkové tvorby neobejde. Kubeš byl skladatel, kapelník a člověk, který dechovou hudbu nejen komponoval, ale také kolem ní dokázal vybudovat celý svět. Čepelka do tohoto světa přinesl slovo. A nebylo to jednorázové setkání. Kubešovo hudební vydavatelství uvádí, že Čepelka napsal texty k písním na dvě starší kolekce Veselky a později vzniklo dokonce dvojcedé Miloň Čepelka slaví 80 s Veselkou, na kterém je rovný 45 písní s jeho texty. Jedním z výsledků této spolupráce je i další skladba, která ukazuje Čepelkovou schopnost napsat text, který je veselý, zpěvný a přitom není úplně prvoplánový.

Dechovková písnička musí být srozumitelná na první poslech. To ale ještě neznamená, že musí být primitivní. Naopak, Čepelka byl básník. A básník pozná, že jedno obyčejné slovo může být někdy účinnější než 10 velkých myšlenek. Jeho texty často pracují s obrazem, náladou, drobným příběhem nebo vzpomínkou. A přitom zůstávají zpěvné. To je mimochodem mnohem těžší, než to vypadá. Napsat báseň můžete sám doma, zavřít dveře a čekat na múzu. Napsat text k polce už tak jednoduché není. Musí sedět rytmus, přízvuky, délka frází, melodie. Zpívákovi se musí dobře vyslovovat slova. A ještě musí mít posluchač pocit, že to všechno vzniklo úplně samo. To je řemeslo. A Milon Čepelka ho ovládal.

Čepelka nebyl jen textařem dechovky, byl také jejím obhájcem. V rozhlase připravoval pořady Z nepohody do pohody, Dechovková hitparáda a především Dechovka, to je moje. Nebyl jen moderátor, ale vybíral hudbu, hledal souvislosti a nebál se mít vlastní názor. A vysvětloval také, proč se dechovky zastává. Říkal, že když je nějaký žánr neustále zesměšňován, připadá mu to jako ponižování lidí, kteří ho mají rádi. A právě proto měl potřebu dechovku bránit a ukazovat ji vkusně. Čepelka totiž nebyl člověkem, který by tvrdil, že dechovka je nejlepší hudba na světě. Tvrdil něco mnohem zajímavějšího. Dechovka má právo být dobrá. A to je rozdíl.

Za Čepelkovou dechovkovou tvorbou jsou stovky textů. Český rozhlas v roce 2021 uváděl číslo kolem 1200 písňových textů celkem, přičemž více než polovina byla určena právě dechové hudbě. A to už je číslo, které se těžko vysvětluje pouhou zálibou. To je dlouhodobý vztah. Možná proto také Čepelka dechovku nikdy nevnímal jako něco méně cenného vedle velké literatury. Věděl, že písnička je zvláštní literární útvar. Nemusí se číst, musí se zpívat. A musí přežít okamžik, kdy ji poprvé uslyší člověk u stolu, na návsi, na taneční zábavě nebo na festivalu. Když si lidé začnou zpívat sami, textař vyhrál. A když ji začnou hrát kapely i po letech, vyhrál ještě jednou. Milan Čepelka ukazuje, že mezi poezí a dechovkou nemusí být žádná zeď. Takže až někdy uslyšíte jméno Miloň Čepelka, nemusíte si vybavit jen mamku Žílovou, Cimrmany nebo některou z jeho knih. Od mikrofonu Rádia vašeho kraje se s vámi pro dnešek loučí a brzy se opět naslyšenou těší Jan Skládal.

0: 50. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, Špalíček lidových písní.
1: Hezký dobrý večer vám při poslechu Špalíčku lidových písní přeje Josef Kuneš. Ve dnech 14. až 16. srpna proběhly v Domažlicích 72. chodské slavnosti a Vavřinecká pouť. Naše rozhlasové mikrofony byly u toho a tak si dnes můžeme poslechnout reportážní záběry z pořadu Hýťácí z Mrákova. Za doprovodu mrákovské dudácké muziky nám teď zaspívají dva představitelé té nejmladší generace vynikajících zpěváků Dolního Chocka. Jiří Kupilík mladší a Aneška Pincová.

Tak to jsme se přenesli v čase na srpnové Domažlické náměstí, kde se konaly 72. chodské slavnosti a Vavřinecká pouť. Jejich nedílnou součástí je už víc než 20 let pořad s názvem Hýťácí z Mrákova, který se železnou pravidelností připravuje chodský soubor Mrákov. Tentokrát byl pořad věnován samotnému souboru, který v letošním roce oslavil 65 let od svého založení. Podle slov režiséra pořadu Jiřího Kupilíka staršího bylo spojovací nití pořadu právě toto výročí. Doslova cituji. Chtěli jsme tam mít všechno, čím se náš soubor vždy prezentoval a co je pro mrákovský soubor typické. Takže tam nechyběla pásma od Bayera a hlavně pestrost solistů, heligonky, pohoda, pivo a pijácké písničky a taky naše letitá družba s Tvrdonicemi. A právě dvě pijácké si teď poslechneme, a to v podání solistů Petra Němce, Tomáše Johánka, Jana Randy a Miroslava Kaše.

gloria, ja se to pivečko pijava. Glo, gloria, jak se to pivečko

V dnešním špalíčku posloucháme reportážní záběry z letošních 72. chodských slavností, konkrétně z pořadu Hýťáci z Mrákova. Jak už bylo zmíněno, Mrákovské váže dlouholeté přátelství se souborem z jihomoravských Tvrdonic. Několik desítek let se vzájemně navštěvují. Tvrdoničtí přijíždějí v srpnu na chodské slavnosti a především na chodskou hejtu v Mrákově a mrákoští zase jezdí v červnu na tvrdonické slavnosti Podlůží v písni a tanci. Pojďme si teď pro změnu nasát trochu toho moravského folkloru v podání cymbálové muziky Zádruha a sboru Mužáci z Kostic a Tvrdonic.

schotském souboru Mrákov umí téměř každý zpěvák a tanečník hrát na lidový nástroj heligonka. Já často žertu podotýkám, že umět na heligonku je vstupenkou do mrákovského souboru. A ten, kdo na ní ještě neumí, musí se to rychle naučit. K vystoupení mrákovských zkrátka heligonky nerozlučně patří. Dejme jim tedy slovo v následujících písničkách.

0: Tak to byly reportážní záběry z letošních chodských slavností a vavřinecké pouti v Domažlicích, konkrétně z pořadu Hýťáci z Mrákova, jehož hlavním aktérem byl letošní jubilant chodský soubor Mrákov. Do konce pořadu si poslechneme ještě písničku Hdy jsem já šel v podání Miroslava Kaše a Tomáše Johánka. A samozřejmě nesmí chybět ani Mrákovská věž. Já se s vámi, milí posluchači, pro dnešek loučím a přesně za týden se můžete těšit, že se do Domažlic na chodské slavnosti opět vrátíme. Tentokrát to budou záběry z pořadu s názvem Postřekovský vokínko. Za týden naslyšenou se tedy těší a od mikrofonu Českého rozhlasu se loučí Josef Kuneš.
1: Já jsem se jí počel ptát, juchu, juchu, na vojanskou hospodu, kuku. Já jsem se jí počel ptát, juchu, juchu, na

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
0: Na Lounsku jsou v provozu další 2 kilometry dálnice D6 z Prahy na Karlovy Vary. V Ostrově na Karlovarsku končí letošní úpravy kaple v zámeckém areálu. Sněmovna přehlasovala veta prezidenta Petra Pavla. A zítra čekejte polojasno, přechodně až oblačno, teploty do 16 stupňů Celsia. Zprávy Adana Jelínková. Dálnice D6 mezi Prahou a Karlovými Vary má další hotový úsek. Mezi Lubencem a Petrohradem na Lounsku silničáři otevřeli další 2 kilometry dlouhou část. Informoval o tom ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl s tím, že dokončení zhruba 12-kilometrového úseku se ale zdrží kvůli změně technologie výstavby mostu a stavba se také prodraží. Mátl uvedl, že dálnice D6 bude hotová do konce roku 2029. V září vybralo ŘSD zhotovitele stavby mezi Žalmanovem a Olšovými vraty na Karlovarsku. V přípravě je navazující úsek z Olšových vrat do Karlových Varů. Poslední úsek dálnice mezi Prahou a Lázeňským městem má být dlouhý 8 kilometrů a jeho předpokládaná cena přesáhne 4 miliardy korun. Ostrov na Karlovarsku dokončuje další etapu obnovy Einsiedelské kaple v zámeckém areálu. Většinu odborných prací zástupci radnice svěřili restaurátorovi Jiřímu Pavlíkovi, který na rekonstrukci historické památky s přestávkami pracuje od poloviny 90. let minulého století.
2: No, to se dělalo kompletně obnova fasády, to znamená, že celá fasáda se vyčistila, kamenné prvky se ošetřily, napustily se zpevňovačema. Ta fasáda je dělaná, že má podkladní odstín základní, světlejší a pak je na to taková lazura, která vlastně vytváří ten barevný efekt.
0: Koalice ANO, SPD a motoristů ve sněmovně znovu prosadila zákon, který má usnadnit výměnu státních úředníků. V dolní komoře parlamentu přehlasovali vládní poslanci veto prezidenta Petra Pavla. Nový zákon o státních zaměstnancích nahradí od listopadu dosavadní zákon o státní službě. Podle kritiků umožní návrh snadněji propouštět nepohodlné úředníky. Poslanci zároveň potvrdili omezení prezidentovi pravomoci jmenovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Pavel i opozice změny kritizují. Papež Lev XIV. Se zatím úspěšně zotavuje po úterní operaci zhoubného nádoru na plicích. Podle nejnovějších informací Vatikánu začal normálně jíst a chodit po nemocničním pokoji. Podstoupil taky dechovou fyzioterapii. Na celkovou prognózu je ale podle lékařů zatím brzy. Operace, při které doktoři odebrali papežovi dolní lalok pravé plíce, byla bez komplikací. Kvůli rekonvalescenci zrušil Lev XIV. Audience až do 20. října.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude polojasno až jasno, ráno místy mlhy a nízká oblačnost, později přechodně až oblačno. Noční teploty 4 až 1 stupeň, v údolích až minus 1, na horách plus 3 stupně až 0. Nejvyšší denní 13 až 16, na horách 9 až 12 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr a biozátěž bude na stupni 2, tedy střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlovarském kraji se aktuálně jezdí bez hlášených dopravních problémů. Přejeme všem šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Slovník mladých v Hezky česky. Jsou to slova dnes frekventovaná mezi mládeží, která jsme my dříve nejspíš nepoužívali. Tak nás obohaťte, co teď frčí mezi mladými a my často nevíme, co to je.
2: Nejen mezi mladými, ale i mezi těmi nejmladšími, ku podivu. Tuhle mi jedna dívenka řekla, multitasking, protože viděla, že mám na uších sluchátka, poslouchám hudbu, do toho si čtu zároveň a ve volné ruce mám půl litr s pivem.
1: Takže provádění několika činností najednou.
2: Přesně tak.
1: To, co umí muži a neumí ženy.
2: Obráceně.
1: Fakt?
2: Ano, říká se, že muži jsou schopni soustředit se jen na jednu činnost.
1: Tak jsem žena, dobře. A ten výraz multitasking, to je tedy provádění několika činností na jednu, ale ono to pochází hodně z počítačového světa.
2: Přesně tak, já myslím, že i ten důvod, proč to děti dnes to slovo znají a rádi používají, je, že oni tak vlastně fungují. Mají tablety, notebooky nebo chytré mobily, kde mohou opravdu dělat několik činností najednou a řekla bych, že to hodně dlouho a často dělají.
1: A mezi mladými se teď hodně rozšiřuje slovo prokrastinace. Už mu ale rozumíme i my trošku starší, hodně se vžilo.
2: Ano, ano, je hodně frekventované, používá se i s jakousi humornou nadsázkou a taky jsem zažila, že děti ze základní školy mluvili o tom, že budou chvíli prokrastinovat, protože na ten úkol se opravdu netěší. Takže zkrátka jde o to, že jakoukoliv činností nahrazujeme tu povinnou činnost, abychom ji trochu oddálili a zároveň je prý v tom jistý nepříjemný pocit, protože víme, že ta povinnost, že ji stejně neutečeme.
1: No jasně.
2: Proč bychom to trošku neodložili a když to nazveme cizím slovem a nebudeme tomu říkat otálení, odklady, průtahy, tak to bude znít jistě vznešeněji.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že některé rostliny dokážou kvést i v zimě? Druhy přizpůsobené chladu dokážou využít krátká zimní oteplení a díky tomu mohou kvést v období, kdy je v přírodě minimum jiných kvetoucích rostlin a zároveň omezený okruh opylovačů. Mezi nejznámější zimní kvetoucí keře patří vilín, který často kvete už od ledna. Jeho výrazné žluté až oranžové květy se objevují na holých větvích a v zimní krajině jsou velmi nápadné. Podobně kalina voná může začít kvést už během zimy a její květy jsou výrazně aromatické, což je v tomto období poměrně neobvyklé. Z bylinných rostlin jsou typickými zástupci sněženky, které se objevují často už při tání sněhu, někdy i přímo mezi jeho zbytky. Mezi první jarní rostliny patří také talovín zimní a čemeřice, která se může objevit už v prosinci a v mírnějších zimách vydrží kvést i několik týdnů, proto se jí někdy říká vánoční růže. Zimní kvetení není náhodné. Tyto rostliny využívají období, kdy je v přírodě méně konkurence mezi druhy a kdy mohou reagovat na první teplejší dny v roce. Jejich květy jsou zároveň přizpůsobené nízkým teplotám, takže dokážou odolávat mrazu i sněhovým přeháňkám.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Zaměříme se na přírodní hnojiva. Podíváme se také do podzimních včelích úlů a připravíme autobaterii na studené podzimní a zimní časy.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje.

raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji,

desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc

0: Posledná v dnešnom stretnutí bola Jana Kiršner a jej pesnička Posledná. Náš slovenský magazín sa končí, za pozornosť vám ďakuje a pekný večer s Českým rozhlasom želá Gabriel Sedlák.
1: Český rozhlas správy.
2: Obžalovaný Yang dnes u soudu odmítl, že sbíral informace pro čínskou tajnou službu. Tři uskupení v Poděbradech podepsala koaliční smlouvu. Zítra bude polojasno nebo skoro jasno, později místy oblačno a naměříme do 17 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Občan Číny Yang Yiming, obžalovaný ze sbírání citlivých informací pro čínskou tajnou službu, odmítl dnes u soudu vinu. V Česku ho policisté zadrželi 17. ledna. Je prvním obžalovaným podle nového paragrafu o neoprávněné činnosti pro cizí moc, který je účinný od loňského února. Podle státního zástupce Martina Bílého v Praze navazoval kontakty s politiky nebo třeba akademiky pod novinářským krytím.
3: Bylo prováděno i skryté vyšetřování. A záleží na předsedovi soudu, jestli bude chtít provádět důkaz s tím, že bude přehrán, případně budou předloženy nějaké výstupy z těchto úkonů. Nicméně ten návrh současné době nepodmíní trest, peněžitý trest a vyhoštění z České republiky a propadnutí věcí, které byly užity k trestné činnosti.
2: Ze zbytku jednání byli novináři a veřejnost vyloučeni. Yang si ponechal v soudní síni kromě obhájců i dvě pracovnice čínské ambasády jako důvěrnice. O novém vedení už je jasno v Poděbradech na Nymbursku. Koaliční smlouvu dnes podepsala tři uskupení, prostě Poděbrady, PDI 21 a nezávislí kandidáti Poděbrady. Dohromady budou mít 11 z 21 zastupitelů. Starostkou města bude vědecká pracovnice Tereza Černá z prostě Poděbrady. Pokračuje lídr tohoto uskupení Jiří Jirásek.
4: Tereza Černá je představitelkou nové generace. Je to v podstatě osoba, která je neskutečně kompetentní a má tu energii, kterou Poděbrady potřebují.
2: Až 8letý trest vězení hrozí řidiči, který před týdnem ujížděl pražským policistům rychlostí 160 až 210 km za hodinu. Pronásledovali ho z Prahy 5 ke Krčskému zámku, kde ho i s jeho spolujezdcem zadrželi. Oba muži měli pozitivní test na amfetamin a metamfetamin a zákaz řízení. Pokračuje mluvčí pražské policie Jan Rybanský.
5: Předmětem prověřování je také skutečnost, kdo vlastně vozidlo skutečně řídil. Případ je v tuto chvíli prověřován pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení a trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za což v případě odsouzení hrozí až 8letý trest odnětí svobody. Sport.
2: Fotbalisté Mladé Boleslavy v dohrávce 6. kola šance ligy na hřišti Bohemians další body nezískali. Bohemians dnes doma v Dělíčku porazili Středočechy 1-0, když jedinou branku utkání vstřelil ve 13. minutě Aleš Čermák. Počasí. V noci bude polojasno až jasno, postupně se vytvoří mlhy. Teploty klesnou k 5 stupňům až k 0, někde se objeví i mrazíky. Zítra čekáme polojasno nebo skoro jasno, ráno místy mlhy, které se postupně rozpustí. Později bude místy oblačno a teploty vystoupí na 12 až 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 se za nájezdem z plzeňské D5 tvoří pomalu jedoucí kolona. Ve slabém provozu už je to jen na pár minut. Kolona je i ve Spořilovské směrem z centra na D1. Od Tyrkovy se popojíždí těsně před nájezd na Brněnskou. Tam je provoz omezený po nehodě bagru. A na silnici 9 Česká Lípa Mělník dejte pozor mezi Medonosy a Chudolazy. Pohybují se tam srnky u vozovky. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A po zprávách je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
6: Příští rok v létě se mu země začne vzdalovat pod nohama, a to doslova a do písmene. Téměř 50 let po Vladimíru Remkovi se další Čech vydá do vesmíru. Bude jim vojenský pilot Aleš Svoboda, náš dnešní host. Vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den.
1: Alex. Host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: a host je Aleš Svoboda, vojenský pilot, který příští rok v létě poletí do kosmu téměř 50 let po prvním československém kosmonautovi Vladimíru Remkovi. Aleši, chce se mi říct wow, řekl jste si to někdy taky?
1: No, zatím jako párkrát, jo, ale zatím nějaký velký wow ještě nebylo, protože já jsem ponořený do takový ty každodenní agendy, spousty malinkatých věcí, které se každý den řeší právě okolo organizace toho kosmického letu, nejenom samozřejmě můj výcvik, ale i takový ty věci okolo. Takže moc na nějaký wow teďka nemám čas, ale myslím, že ono to přijde, až to přijde.
0: Ani když jste byl vybrán z 22,5 tisíce uchazečů, jestli mám správné číslo, tak jste si neřekl wow.
1: Jo, tak to jsem měl samozřejmě radost, tak protože ono to nějakou chvíli trvalo, ten výběr byl něco přes rok, takže zatím byla i nějaká práce, nějaká příprava, takže to samozřejmě jako člověk má jako pocit zarosti učení, když se to podaří.
0: Vy jste koncem září už zamířil do Spojených států amerických, započal výcvik, je to už ta ostrá fáze výcviku, kdy jsou přítomní všichni z té posádky?
1: Jo, my jsme zatím vlastně tři z té čtyřčlenné posádky, takže ještě nejsme úplně komplet, ale vlastně začali jsme už přípravu a výcvik na tu misi. A teď vlastně nás trošku brzdí to, že nejsme komplet, protože velkou část té přípravy, tak to musíme dělat v té celé posádce. Některé věci může dělat velitel a pilot. Velitel je vlastně můj francouzský kolega Thomas Pesquet, pilot jsem já, protože velitel a pilot tak tam mají trošku víc toho výcviku, takže některé věci můžou dělat jenom oni dva a my jako tady tahle dvojice, tady tohle duo, tak jsme komplet, takže něco málo už můžeme dělat i bez těch ostatních, nicméně většina toho je v té čtveřici. Takže jsme měli vlastně nějaký úvodní briefingy, měli jsme nějaký prvotní seznámení v SpaceX, která dodává ten návratový modul Crew Dragon na nosnou raketu Falcon 9, takže jsme strávili pár hodin na simulátoru, byli jsme se podívat vlastně v replice v trenažeru toho Crew Dragonu, strávili jsme pár dní v NASA v Houstonu, ve SpaceX jsme vlastně ještě nám brali míry na ten skafandr, ve kterým se letí v tom Crew Dragonu. Takže jsme tam měli i fitting tady toho SpaceX suitu a spíš takové jako úvodní věci.
0: Nesmíte přibrat teda.
1: Ale můžu přibrat, já si celkem držím jako plus minus kilo, si držím jako tu svoji optimální váhu, tak dobrý.
0: Jste čtyřčlenná posádka, vy jste už zmínil kapitána, pilotem jste vy, pak jsou ještě dva, ten čtvrtý není zatím vybrán, jaká je jejich role?
1: Tak tam jsou vlastně, ty role se liší podle toho, jestli se bavíme o tom výstupu na oběžnou dráhu, o tom, že jsme vlastně v tom Crew Dragonu, než doletíme na ISS a pak během toho pobytu na ISS. Na ISS tam vlastně ty role jsou téměř totožný, tam se věnujeme těm svým národním projektům, vlastně každý astronaut si tam veze ze svojí země nějaký komplement národních výzkumných a technologických projektů, plus nějaký edukativní program pro školy, pro studenty, pro žáky, takže to tam vlastně každý má jako kdyby svoji vlastní timeline, časovou osu každodenní, s tím, že vlastně ten náš velitel Thomas Pesquet, tak ten je šéf, protože tam je požadavek, aby to byl člověk, který už na ISS minimálně jednou byl, vlastně on už poletí po třetí, takže on tam bude mít i na starost na nás tak trošku i dohlížet, na ty, který tam jsme poprvé. No ale co se týče toho výstupu na oběžnou dráhu a toho zblížení a spojení s tou orbitální stanicí a pak toho návratu zpátky, tak to jsme vlastně v tom návratovém modulu Crew Dragon a tam ty role jsou vlastně rozdělený tak, že tu stěžení pozici tam má ten velitel a pilot a pak tam jsou dva astronauti s rolí mission specialist, což v podstatě znamenají, že tam nemají nic moc na práci a v podstatě čekají, až je dovezeme na tu orbitální stanici a tam teprve začne ten jejich vlastní program.
0: Ten jejich vlastní program, ale vlastně vy tam nebudete sami, protože už je tam sedm stávajících astronautů, kteří tam jsou na delší čas, x měsíců, půl roku.
1: Jo, máte to celkem dobře jako zmáknutý.
0: Zmapované. Víte, kdo to je, kdo tam působí teď?
1: Kdo tam působí teď, ono vlastně se bude jednat o tu rotaci, tuším, Crew 14, která tam vlastně bude příští rok, to znamená, teď se vlastně vracela moje francouzská kolegyně Sophie Adeno pár dní zpátky, střídá je tam vlastně další, tady ta půlroční posádka, Takže kdo bude pak v té dlouhodobé posádce, když tam budeme zrovna my, to se přiznám, si úplně nevím, si úplně nepamatuju ty jména, ale samozřejmě náš plán je, než oni tam odstartujou, protože oni tam vyletí samozřejmě dřív než my, tak se s nima potkat, nějaký čas s nima strávit, protože tam to bude v podstatě poměrně jako plná ta orbitální stanice, že tam na 2 týdny tam místo 7 lidí, tam bude těch lidí 11, takže aby jsme se tam vzájemně tak nějak to tam všechno zvládli, tak bude určitě dobrý se poznat ještě předtím.
0: Ale jste se neseznamovali až tam.
1: Přesně.
0: Aleš Svoboda je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je Aleš Svoboda, bojový pilot armády České republiky a astronaut, který příští rok v létě by měl se čtyřčlennou posádkou, celkem budete tedy čtyři, letět na mezinárodní vesmírnou dráhu. Pojďme se ale vrátit v čase, kdy vás vůbec napadlo přihlásit se do výběrového řízení vesmírné Evropské kosmické agentury.
1: No tak mě to napadlo v podstatě v okamžiku, kdy ta příležitost se naskytla, protože vlastně to bylo po nějakých 13-14 letech, co byl jako výběr evropských astronautů. No tady v Evropě to není jak v Americe, kde ty astronauty vybírají každou chvíli, ale tady je to s poměrně jako velkým lidským časovým odstupem, takže většinou ten člověk jako má jako jednu šanci, jeden výstřel a to bylo vlastně v roce 2021 někdy na začátkem roku. Ono se už tak nějak jako tušilo nebo napůl vědělo zhruba půl roku předtím, jakože, že ten výběr bude, takže to byl ten jako spouštěcí mechanismus. No.
0: A tak nějak jste ve skrytu duše doufal, že by to mohlo dopadnout? Věřil jste si?
1: No tak samozřejmě. Tak...
0: Musíte si věřit.
1: No tak jasně, tak jako já myslím, že ono samozřejmě tenkrát, když se člověk podíval na ty čísla, které byly z toho předchozího výběru, kam se hlásilo asi 10 000 lidí a vzali jich, já nevím, 5-6, tak ty šance nejsou moc velký, ale člověk se jako asi nemůže moc dívat na ty čísla.
0: Tady bylo jen 22 500.
1: Ty čísla byly ještě trošku horší, takže to, ale já myslím, že ono jako, jsou to velké čísla, ale když si vezmete, že ty lidi jako odpadávají postupně, že vlastně v každém tom kole toho výběru vždycky třeba čtvrtina, třetina těch lidí projede dál, tak 25-30% to asi nejsou jako úplně marný šance. No.
0: Vy jste doposud působil jako pilot nadzvukových letounů Gripen. Jak moc se liší pilotování kosmické lodi od Gripenu?
1: Tak jako to vlastní pilotování samozřejmě jako jiný, ale ty základní principy jsou stejný. To, že člověk pracuje v nějakém prostředí, který je nekomfortní, je vystavený nějakému zrychlení, nějakému přetížení, nějakým prostě pohybuje se ve 3D prostoru, celý to nějakým způsobem vibruje a tak, je tam uzavřený v nějakým stísněným prostoru, má na sobě nějaký oblek. Plus to, že ty věci se dějou hrozně rychle za sebou, to znamená, není tam nějak moc velký čas na nějaké jako dlouhé rozjímání a přemýšlení. Musí vlastně člověk vnímat velké množství informací, vyhodnocovat si je v reálném čase, přijímat nějaké rozhodnutí, spolupracovat v rámci té posádky, protože tam vlastně jsme velitel a pilot, plus velká část té práce se děje dole na zemi, to znamená, je to neustálá interakce s těmi řídícími centry ve Spojených státech, plus ta posádka je čtyřčlenná, takže i vlastně komunikace nějakých těch stěžejních věcí těm dalším dvou členům ty posádky. Takže je to, tady tyhle ty základní principy jsou stejný. To vlastní jako ovládání toho Dragonu versus Gripen, tak to je samozřejmě jako úplně jiný. V tom Dragonu, jak tam je spousta věcí daleko víc automatizovaná než v tom Gripenu. To ale neznamená, že bychom se tam jako nudili a neměli nic na práci, tam i během vlastně jakýhokoliv úkonu, tak to jsou různé procedury, postupy, které se musí dělat, monitoring těch systémů, spousta komunikace. A pak samozřejmě v případě nějakých nestandardních nebo nouzových situací, tak ta posádka tam hraje stěžejní roli, protože vlastně je přímo v tom centru dění. Má ty informace z první ruky na rozdíl od těch různých řídících center nebo těch ostatních na zemi.
0: Takže jakmile usedáte a začínáte řídit, pilotovat přímo vy, tak je něco špatně někde.
1: No, když do toho musíme zasahovat, tak je něco špatně. No.
0: Takže ideální je, když jenom sledujete ty systémy a jenom jakoby dozorujete.
1: No, jsou tam samozřejmě postupy i nebo jako úkony i mimo to vlastní nějaké řízení a manévrování. Což jsou spíš nějaké jako přípravné procesy pro to, aby vlastně ta posádka byla ready, aby vlastně ten, oni tam se sedí v takových speciálních oblecích, ke kterým je vlastně převedená komunikace, převedený kyslík, je to vlastně hermetické, vytváří se tam vlastní atmosféra, to je pro případ toho, aby kdyby tam došlo třeba ke ztrátě tlaku uvnitř toho Dragonu, tak aby jsme byli schopni přežít, než se zase vrátíme zpátky. A to jsou všechno jako systémy jako mimo to vlastní řízení té kosmické lodě, ke kterým je spousta nějakých dalších úkonů taky. Takže ono to není jenom jako to, jestli to letí doleva doprava, ale i vlastně ty lidi tam mají na starost veškeré systémy toho Crew Dragonu. Ne, že by je nějak přímo jako ovládali, ale jsou tam vždycky nějaké checklisty, které je potřeba udělat, než zase nastane nějaká další fáze.
0: Říká Aleš Svoboda, náš dnešní host.
2: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Český pilot, důstojník a astronaut Aleš Svoboda je naším hostem. Vy jste v minulém vstupu, jsem se vás ptala na porovnání vlastně řízení Gripenu a kosmické lodi. Vy jste říkal, že mnohé je tam podobné, nicméně, co rozhodně podobné není, je stav bez tíže, který vlastně v Gripenu nezažijete a zažijete ho až v kosmické lodi a teď ho vlastně zažíváte díky, řekněme, nějaké simulovaném letu.
1: Ano.
0: Tak jak jste prožívali, jak prožíváte stav bez tíže?
1: My jsme vlastně v rámci astronautského výcviku základního, tak jsme měli zhruba týdenní kampaň parabolických letů ve Francii, kde je Zero G letadlo takzvaný, jmenuje se Zero G, protože se s tím letadlem lítá po takových speciálních parabolách nebo trajektorích parabolických, během kterých se navozuje vlastně nulová gravitace, beztížný stav. A to letadlo je v Evropě jenom jedno a má základnu v Bordeaux ve Francii, tak proto jsme byli týden tam a absolvovali jsme s tím každé několik letů. A vlastně funguje to tak, že se odletí do předem určeného prostoru, většinou je to někde nad mořem. A tam máme v podstatě takový náš obdélníček nebo kvádříček, kde se doletí na jednu stranu toho obdélníku a to letadlo se převede do strmého stoupání okolo 45 stupňů a pak se vlastně tam vytvoří 0G, to znamená, to letadlo letí jako kdyby volným pádem po balistické křivce, přejde zase plynule přes horizont do strmého klesání a celá tady ta fáze trvá zhruba 20-25 vteřin a během toho je tam ten beztížný stav. Pak se zase vybere ten střemhlavý let do vodorovného letu a tady tohle se celý opakuje. Až se doletí na konec toho našeho obdélníčku, tak tam se udělá čelem vzad a to stejný se dělá se zpátky. A tohle se dělá třeba 2 hodiny, takže se udělá okolo 30 tady těch takzvaných parabol a během každé té paraboly tam je 20 až 25 vteřin, je tam navozený ten beztížný stav, kde my máme možnost si to jednak vyzkoušet, jaký to je, a být v beztížném stavu a jednak se vůbec naučit zacházet s tím vlastním tělem a pohybovat se.
0: A musíte bezmezně věřit pilotovi?
1: No, musíme, no. Tak oni tam jsou dva a je to dopravní letadlo, takže tam věříme, že všechno funguje.
0: Je potřeba nějaká medikace?
1: Tam se bere preventivně, se dává injekce skopolamínu před každým tady tím parabolickým letem, to znamená i lidi, kteří tam fungují, jako, pracují tam jako instruktoři, lítají s tím už třeba 20 let, tak i ti si berou preventivně nebo si nechávají píchnout preventivně od lékaře skopolamin, samozřejmě v nižší dávce než třeba člověk, který tam letí poprvé. Ale je to proto, že se tam lidem dělá špatně, to je normální věc. A když už ten člověk se účastní toho parabolického letu za účelem toho, aby se něco naučil, aby podstoupil nějaký výcvik, tak je pak blbý, když tam polovinu toho letu tam stráví s pytlíkem papírovým vzadu. Takže vlastně každý si nechává píchnout tady preventivně ten skopolamin.
0: A stejné to asi bude, až budete na mezinárodní vesmírné stanici?
1: A tam je taky nějaká medikace, která může být buď preventivní, anebo se bere až v případě, že se objeví nějaký příznaky tady té kinetózy, nemoci z pohybu, protože tím vlastně, že ten vestibulární systém rovnovážný, tak je vystavený nezvyklému prostředí, že vlastně není v té klasické zemské gravitaci, ale je v tom beztížném stavu, takže to rovnovážný ústroj je drážděný úplně jinak, což samozřejmě zhruba u 50% lidí vyvolává právě tu kinetózu a je to dost náhodný, není to ani tak závislý na tom, jestli ten člověk je třeba původním povoláním pilot nebo něco jiného, že by se řeklo, on už to zná třeba z lítání, ze stíhačky nebo tak. Je to celkem dost náhodný, takže tam se buď preventivně nebo až při těch příznacích se tam bere medikace a ono to pak samo odezní tím, jak si na to ten organismus zvykne. U některých lidí je to hned, u některých je to v řádu hodin, u některých je to třeba během jednoho dne.
0: A vy jste se cítil jak? Ve stavu bez tíže?
1: Tak já jsem měl píchnout ten skopolamin. Takže,
0: a bez toho jste to neskoušel?
1: Bez toho jsem to neskoušel, ono by to bylo bez toho asi taky v pohodě, ale tady jako není úplně moc jako čas na hrdinství.
0: Aleš Svoboda je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: A host si povídám s vojenským pilotem Alešem Svobodou, který se v příštím roce vydá na 14-denní misi do vesmíru. Taková banální otázka, co tam budete jíst?
1: A to je docela dobrá otázka, protože spousta lidí si představuje, že to je jak v těch 60. letech, že se tam jedí takový ty tubičky, ale dneska to je vlastně relativně normální jídlo, normální strava. Je to samozřejmě upravený technologicky tak, aby to mělo dlouhou trvanlivost, protože se to tam vozí předem. Jsou dva způsoby. Je to buď liofilizovaný, znamená je to dehydrovaný, jako kdyby zamražený suchem, a pak se do toho doplní voda, tím pádem se to znovu jako rehydratuje a je z toho relativně normální jídlo. A nebo ten druhý způsob, tak je, že je to termostabilizovaný a to jídlo se pak v takový speciální troubě se ohřeje, to znamená je v takových pytlíčcích, který se tam strčejí a na nějakých asi 85 stupních, myslím, se to ohřeje a je z toho zase normální jídlo. Plus jednou za čas tam je čerstvý ovoce, to samozřejmě, když tam přiletí nějaká nákladní loď, nějaký nákladní dopravní prostředek, tak přiveze i čerstvý ovoce, který samozřejmě tam vydrží pár dní. Plus je tam normálně voda, kafe, nějaký různý limonády a všechno je to vlastně sledovaný po té nutriční stránce, že každý to jídlo má na sobě čárový kód, který se vždycky naskenuje, než ti astronauti to snědí, a tím pádem vlastně celý ten podpůrný tým na zemi, kde jsou jak doktoři, tak různí sportáci, nutriční specialisti a tak vědí přesně, kolik kalorií a jaký ty makronutrienty a různý živiny ten člověk do sebe dostal, a porovnávají to s tím, co ten člověk třeba během toho dne dělá za aktivity, aby věděli, jestli třeba nějakých elektrolitů nebo nějakých látek nemá málo, nebo jestli ten kalorický příjem není moc malý nebo moc velký. Takže všechno je takhle sledovaný. No a plus každý ten astronaut tam nad rámec tady toho standardního jídla, který vlastně má na starosti NASA pro ISS, a my jsme byli již trošku odbočím, jak jsme byli teďka v Americe, tak jsme právě byli i v Houstonu, kde je Johnsonovo vesmírný centrum, kde má NASA, tak tam jsme měli i vlastně ochutnávání vzorků jídla, takže tam jsme si asi ze 200 různých vzorků jsme si tam vybrali asi nějakých 100-130, který jsme chtěli ochutnat, a to tam vlastně nosili jedno za druhým, na tabletu jsme tam tomu dávali nějaký skóre a z toho se pak vlastně dělají preference těm astronautům a sestavuje se z toho nějaký jídelníček. No a nad rámec tady toho, tak každý astronaut tam má možnost si vzít takzvaný bonus food, bonusové jídlo, což je, nebo se tomu říká crew preference food, což je vlastně nějaký pokrm, který si řekne čistě ten astronaut, co tam chce mít. Většinou je to připravovaný ve spolupráci s nějakým známým šikovným kuchařem a většinou to bývá nějaký tradiční pokrm z té dané země nebo nějaká variace na ten tradiční pokrm, takže to bude i v mém případě.
0: A už jste si něco zadal? Už jste si něco řekl?
1: Už je to, tam už je příprava, je v plným proudu. Teď se řeší nějaký detaily, ještě to úplně nemůžeme komunikovat, kdo s kým a co, dokud vlastně k tomu nevydá Evropská kosmická agentura tiskovku a tím se
0: Takže
1: to
0: Takže i na vaše stravování je embargo.
1: Na tady tohle národní jídlo nebo to extra jídlo navíc, tak na to zatím jo, dokud nepůjde ven tiskovka, tak pak toho budou určitě plný socky a plný internet.
0: Dobře, takže vy jste velmi intenzivně a detailně monitorováni ve vesmíru, a co když přijdou nějaké zdravotní potíže, i když předpokládám, že mu předchází nějaká karanténa a důsledná lékařská prohlídka?
1: Tak tam je vlastně rok před tím letem, tak se dělá výroční prohlídka astronautská jako každý rok, takže tady ten z toho my máme za sebou. Pak někdy v rozmezí 3-6 měsíců před tím letem, tak se dělá nějaký screening, vlastně nějaký stěr z kůže na nějaké bakterie, a pak 14 dní před tím letem, tak ta posádka je v karanténě přímo poblíž toho místa startu, kde jsou jako úplně v izolaci a ten podpůrný tým, který se tam vlastně o ně stará, tak je jako taky v karanténě. No a kdyby došlo k nějakým zdravotním potížím, což jako nějaký běžný zdravotní komplikace typu, že někoho třeba bolí hlava, nebo něco takového, to se samozřejmě jako stává, tak tam ISS je poměrně dobře vybavená medikací, tam je milion různých léků na všechno možný, plus každý astronaut má za sebou nějaký zdravotnický výcvik a jsou tam vždycky minimálně dva astronauti, kteří mají kvalifikaci crew medical officer, to znamená, že mají ještě nad rámec toho standardního výcviku ještě další jako rozšířující kvalifikaci, že umí dělat i nějaké základní lékařské úkony. A co je tam stěžení, tak je vlastně telemedicína, kde tam každý astronaut má jednak pravidelné soukromé videokonference s lékařským týmem, který je na Zemi. A když se něco děje, tak samozřejmě nad rámec nějaké pravidelnosti, tak tam má ten lékařský tým svůj k dispozici taky a tam vlastně oni můžou využít i toho diagnostického vybavení, co je na ISS, to znamená různé ultrazvuky, odběr krve od středivky, s tím, že ti, co tomu rozumí, tak jsou sice na Zemi, ale ti astronauti, ty tam mají ty ruce a ty oči, aby vlastně mohli pomoct s tou diagnostikou a s tím ošetřením.
0: Tak zdá se, že o vás bude velmi dobře postaráno. Aleš Svoboda je naším hostem.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Alex Ahost je stále Aleš Svoboda, bojový pilot armády České republiky, astronaut, který příští rok v létě zamíří do vesmíru. Jak vlastně dlouho bude trvat, než se tam dostanete?
1: No, budeme startovat z Floridy, z Kennedyho vesmírního centra. A bude trvat zhruba den, než se tam dostaneme. Ono má nějakých 8-9 minut. Je ten start samotný, ten výstup na oběžnou dráhu a pak trvá den, než 24 hodin zhruba, než vlastně ten Crew Dragon doletí k té mezinárodní kosmické stanici. Ono to jde dělat i rychleji, jde to dělat i za nějakých třeba 6-7-8 hodin. Záleží na tom postupu, na těch orbitálních manévrech. Těch 24 hodin je takovej standard.
0: A když Crew Dragon se přiblíží k té vesmírné stanici, tak jak to potom probíhá, že se dostanete dovnitř?
1: Tam to vlastně probíhá tak, že když se dostane opravdu jako hodně blízko, tak už se přechází vlastně z toho orbitálního manévrování na přímo viditelnost a na přímý zblížení s tou orbitální stanicí a jsou tam vlastně dvě místa, kam ten Crew Dragon se může zadokovat. Je to v tom americkém orbitálním segmentu. A jedno místo je vlastně v té podélné ose, když si představíte tu orbitální stanici, která jsou vlastně takový plechovky pospojený dohromady a ve směru té dlouhé osy to lítá kolem dokola Země, tak vlastně na tom předním konci, tak tam jsou, tam je ve směru té podélné osy jedno dokovací místo, jeden dokovací úzel a druhé je vlastně o 90 stupňů, jako kdyby v tom stejném místě nebo v tom stejném modulu, akorát na jako kdyby na střeše. Takže to jsou dvě místa, kam se dá s tím Dragonem zadokovat a funguje to tak, že ten proces je, pokud všechno jde podle plánu, tak je zcela autonomní. A s tím, že ten Dragon tam má manuální režim, kdy vlastně ta posádka se tam může i to dokování dělat manuálně.
0: Takže tudy se dostanete do vesmírné
1: Tam se stanice. Tam se dostaneme k vesmírné stanici, vlastně ten Dragon s tou ISS se spojí. A vyrovnají se ty tlaky, otevře se tam ten průchod tak. A pak ta posádka může jít dovnitř.
0: Tak přivítáte se s těmi 7 statečnými, kteří tam už nějakých pár měsíců budou a začnete konat úkoly, jaké budou?
1: My tam povezeme, nebo já tam povezu 13 českých projektů, který jsou vědecký, výzkumný, technologický. Jeden projekt je tam vzdělávací. A téměř všechny z těch 13 projektů jsou v podobě nějakého letového hardwareu, který vyrábí české firmy a který vlastně se poveze na ISS, který se tam pak zprovozní, zapojí a na něm se bude dělat ten vlastní experiment, ten vlastní projekt.

0: Část toho jsou technické, technologický vývoj, technologické demonstrace, část toho je věda výzkum. Z těch zajímavějších tam, nebo z těch nejzajímavějších tam je, tam bych zmínil třeba výzkum léčby rakoviny, který dělá Masarykův onkologický ústav, nebo projekt výzkumu nanorobotu, který vlastně se dělá ve spolupráci s Brněnskou a Ostravskou univerzitou. Je to vlastně tým pana profesora Pumery. A pak je tam celá řada dalších projektů. Jsou tam například nositelné senzory, takzvané wearables, což je třeba ISS t-shirt, ISS tričko, které vyvíjí tým z Masarykovy univerzity v Brně. Je to vlastně něco jako třeba chytrý sportovní hodinky, akorát je to ve formě trička, těch senzorů je tam daleko víc, je to napojený na nějaký algoritmus, na nějakou umělou inteligenci, která vlastně zpracovává, vyhodnocuje ty data v reálném čase a vyhodnocuje nějakou zátěž stresovou a fyziologickou, takže takovéhle věci.
1: Bude čas i máte tam nějaké volno?
0: No tak volno je v podstatě spánek, ten den probíhá tak, že začíná se nějakou ranní hygienou snídaní, pak je nějaká krátká videokonference s těmi řídícími centry, kde si ujasníme vlastně tu časovou osu na ten daný den. A pak se pracuje tady na těch projektech, a pak je v poledne čas na oběd, pak se zase pracuje tady na těch projektech. Pak večer je zase nějaká čas na hygienu, na večeři a se večerní nějaká plánovací videokonference a pak je vlastně 8 hodin čas na spánek a končí to zase druhý den a jede se zase od nova. Takže hlavně ten spánek.
1: Aleš Svoboda zůstává naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s Alešem Svobodou, vojenským pilotem, který příští rok v létě poletí do kosmu. A my jsme ten minulý vstup končili tím, co tam vlastně jak bude vypadat váš den a večer, že tedy bude 8-hodinový čas na spánek. A mě hned napadlo, jak se tak spí ve stavu bez tíže.
1: Ano, tak to vám řeknu, až se vrátím, ale to, co říkali vlastně zkušenější kolegové, je, že se tam spí velice dobře, protože jako z podstaty věci vás tam nic netlačí, ale musí se tam spát, nebo většinou se spí v takových spacácích, jednak kvůli nějakému tepelnému komfortu, ale jednak i proto, že ten spacák má z té vnější strany na sobě suchý zip a vlastně ten spacák je přilepený zase někde na nějaký stěně, protože jinak by ten člověk v tom beztížním stavu oddriftoval, pak by se zbudil, ocitnul by se někde úplně jinde. A plus teda je potřeba tam dávat pozor na to, aby to místo, kde ten člověk spí, by bylo dobře ventilovaný, aby se tam nedržel oxid uhličitý a aby ty lidi nebolela hlava, no, pak druhý den ráno.
0: Tak to všechno, tedy ten let do kosmu, váš velmi významný, se odehraje příští rok v létě, nicméně vy už máte i další plán, až po té, co tedy nabídete tu velkou zkušenost, tak se vracíte do Gripenu, ale do F-35.
1: Tak já jsem vlastně poslední 3 roky měl na starosti, nebo moje náplň mojí práce bylo fungování v rámci týmu, který má na starosti zavádění letounu F-35, což bylo to gro mojí práce, plus teda lítání na Gripenu. A teď mám od září přerušený služební poměr s armádou České republiky, protože jsem teď v rámci těch příprav na ten kosmický let a pak na to následné období, tak mám kontrakt s Evropskou kosmickou agenturou, který mi vlastně skončí nějakých 6 nebo 7 měsíců po návratu z toho letu a pak se mi zase rozběhne kontrakt s armádou a tam ten personální záměr se mnou je takový, že bych měl být velitelem jedné z těch 2 letek F-35. To znamená, že se zase vrátím do projektu F-35 do té doby, než budeme mít ty naše F-35 vyrobený, tak budu lítat ještě s Gripenem a pak s F-35.
0: A nemůže se stát, že vás ta zkušenost natolik ovlivní, že budete chtít zůstat třeba u Evropské kosmické agentury a třeba znovu se vypravit třeba co by kapitán.
1: Třeba na měsíc.
0: Třeba na měsíc.
1: Tak já myslím, že ono to nezáleží jenom na mě, ono to záleží na ambicích té dané země. Já si úplně nemyslím, že bychom chtěli hned po prvním letu českého astronauta to stejně opakovat rok, dva potom. Takže můj plán, já si myslím, že jsem jako do značné míry sám svým vlastním pánem v tomhle, takže ten můj plán je celkem jasný.
0: Co na to vlastně říká rodina, že její syn, manžel, tatínek poletí do vesmíru?
1: Tak
0: má obavu,
1: tak co jim zbývá, že?
0: Nebo jsou pyšní?
1: Tak já myslím, tak pyšní asi jsou, ale obavu tak tím, že já už 20 let pracuji jako pilot v armádě, tak se týče nějakého rizika, tak tam asi nějaká jako extra obava navíc není. Samozřejmě teďka je to trošku náročnější tím, že ten výcvik je ve Spojených státech, že já jsem často pryč, takže spíš jako tady ty věci toho, kolik má pak člověk čas na tu rodinu, tak je to teďka složitější, ale jinak si myslím, že tam nějaká obava není. No.
0: Moc děkuji, že jste přišel, že jste našel čas a držím vám palce, všechno vyjde dle plánu a budu moc ráda, když opět zavítáte do Alex a host a podělíte se o své zážitky a obrovské zkušenosti. Moc děkuji, že jste tu byl, Aleš Svoboda.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Sněmovna přehlasovala prezidentské veto zákona o státních zaměstnancích. V Česku se urodilo kvůli extrémnímu suchu méně cukrové řepy. Zítra bude polojasno nebo skoro jasno, později místy oblačno a naměříme do 17 stupňů. Zprávy a Jana Taušová. Hezký večer. Poslanci hlasy vládní koalice přehlasovali prezidentské veto zákona o státních zaměstnancích. Návrh koaličních poslanců má od listopadu nahradit současný služební zákon. Má usnadnit výměnu úředníků a přiblížit systém zákoníku práce. Opozice kritizuje, že návrh směřuje k politizaci státní správy. Podle poslance ODS Karla Haase ale záměr zrušit státní službu špatný nebyl.
2: Zrušení toho ekosystému státní služby, což je ukrutný byrokratický moloch, který za 11 let účinnosti nedoručil České republice, řeknu, skutečné výsledky, ale opravdu jako úřednickou mašinérii typu správního řízení, tak to je ten důvod, proč bychom se zrušením státní služby souhlasili, ale to legislativní provedení je z mnoha důvodů za 4 minus nebo za 5.
0: V Česku začala sklizeň cukrové řepy. Kvůli letnímu suchu bude úroda podle pěstitelů ve srovnání s loňskem nižší o více než 20%. Loni byl výnos na hektar 100 tun, pokračuje ředitel Svazu pěstitelů cukrovky Čech Jan Křováček.
3: My letos odhadujeme ten výnos v oblasti Čech na úrovni 68 až 70 tun. Celá republika by měla mít rámcově okolo 66 tun.
0: Cukru v obchodech by podle něj měl být dostatek. Uskupení Jsme Praha 10 podá k městskému soudu stížnost na sčítání hlasů v komunálních volbách v některých okrscích 10. městské části. Podle zvoleného zastupitele Petra Beneše z tohoto uskupení došlo k chybám při sčítání hlasovacích lístků nebo přepisech protokolů, při kterých byly hlasy jednomu kandidátovi konkurenčního hnutí Naše Praha.
4: Tam skutečně v jednom tom okrsku nastala situace, kdy jednomu kandidátovi bylo připsáno pravděpodobně víc než 150 hlasů. Přitom právě těch 150 hlasů rozhoduje o tom, jestli hnutí Naše Praha bude v zastupitelstvu a překročí 5% hranici nebo ne.
0: Lidé můžou podávat návrhy na neplatnost komunálních voleb ke správním soudům ode dneška do 10 dnů. Umělci kritizují změny podmínek dotačního řízení na Ministerstvu kultury. Profesní, divadelní a nakladatelské organizace mají obavu o svobodu tvorby. Podle nových pravidel nemají kulturní dotace podporovat politickou aktivitu, třeba politické debaty na festivalech. Pracovníkům v kultuře ale vadí, že pravidla jasně nevymezují politickou činnost ani způsob, jakým bude komise projekty kontrolovat.
1: Počasí.
0: Noc bude polojasná až jasná, k ránu se objeví mlhy, teploty klesnou k 5 stupňům až k nule, někde může i mrznout. Zítra čekáme polojasno nebo skoro jasno. Během dne bude místy oblačno a naměříme 12 až 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D8 s Ústím nad Labem do Prahy zbystřete za sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Na 7,5 kilometru pojedete kolem odstavené dodávky. V Praze na Vinohradech pozor v Bělehradské ulici za IP Pavlova v křižovatce s Vocelovou je kolize auta s motorkou a průjezd je omezený. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 překáží nehoda před sjezdem na Stodůlky. Na 21. kilometru je po kolizi osobního auta s dodávkou neprůjezdný levý pruh. V místě se maluje. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A za chvíli už tu budou příběhy slavných značek.

0: Triola, nejznámější české spodní prádlo se stoletou tradicí.
1: Říká vám něco značka Triola?
2: Tak to absolutně netuším, o čem vlastně mluvíme.
3: Je to značka pro výrobu dámského spodního prádla a myslím si, že každý muž by měl v dnešní době znát nějakou tuto značku.
4: To je velice známá česká značka. To bylo ložní prádlo, to byl veliký podnik, mohutný, který zaměstnával obrovské množství lidí.
0: Do práce i do školy pod prsenku z Trioly. Tak zněla reklama v socialistické televizi. Pojďme se společně podívat do historie spodního prádla, které se kdysi dávno u žen a mužů zas tak moc nelišilo. Dlouhá spodní košile byla pro všechny stejná. V některých částech světa si už v dřevních dobách ženy omotávaly a fixovaly ňadra látkovými pruhy a teprve přes ně oblékaly volnější část oděvu. Ve 13. století se začínají nosit korzety, jimiž se ženy snaží zdůraznit svoje ladné tvary. Jednou móda velí poprsí odhalit, jindy zase zakrýt. Korzety nosily vážené a bohaté ženy, pro venkovské robky tu byla šněrovačka. Vrcholu obliby korzet dosahuje v 18. století, kdy se dámy z vyšších vrstev každodenně nechávaly stahovat do pevných mučidel, vystužených nejprve velerybými kosticemi, později ocelovými pruty. Podprsenky přinesl světu až konec 19. století. Mezi prvními vynálezkyněmi byla francouzka Hermine Cadol a Američanka s českým jménem Marie Tucek. Ta vymyslela takzvaný breast supporter. Za skutečnou autorku moderní podprsenky je považována další Američanka Mary Phelps Jacobs. Vyrobila ji v roce 1913 a o rok později si ji nechala patentovat. Jak Mary na podprsenku přišla? Náhodou. Chystala se na ples, korzet se jí pod šaty nehodil a tak sedla k šicímu stroji a z kapesníčků a stuhy si spíchla něco, co k modelu sedělo jako ulité. Podprsenku pak prodala firmě Warner Brothers Corset Company za $1,500. Za pár let firma díky jejímu vynálezu vydělala miliony dolarů. Podle nejnovějších výzkumů se ale vznik podprsenky datuje mnohem dříve. Dva kousky spodního prádla vyrobené z jemného plátna a cenné krajky byly objeveny při rekonstrukčních pracích na zámku Lengberg ve východním Tyrolsku a pocházejí už z druhé poloviny 15. století.
5: Když se v takovém podniku jako Triola řekne modelářka, co to všechno obnáší?
6: V takovémhle podniku to přináší design, konstrukci prvního výrobku, spotřební karty, technické nákresy a další podklady pro výrobu.
7: S modelářkou Danou Čermákovou si povídala Světlana Lavičková.
5: To znamená, že vy jste ta, která třeba vymyslí, jak ta podprsenka bude vypadat?
6: Ano, jsem to já.
5: Pořád je co vymýšlet, není podprsenka jako podprsenka?
6: Je pravdou, že rádi vycházíme z obliby, kterou naši zákazníci nosí, takže jim přinášíme podobné střihy. A pak strašně ještě záleží na konstrukci, protože soustředíme se na velké velikosti a ta podprsenka potom určitá úskalí má a musí být postavena tak, aby fungovala, ne aby se tolik líbila.
5: Když chcete vymyslet něco nového, jak postupujete?
6: Většinou dostaneme nějaký podnět z obchodu, co by bylo žádáno, plus my si přinášíme nějaké invence z veletrhu nebo z časopisu. Pak to promítneme podle toho, co nakoupíme za materiály. Většinou je to o tom, že vezmeme náš stávající střih plus malé změny a dosadíme do něj nové materiály. Krajky, úplety a různé kombinace. To všechno dáme dohromady, no a pak to procházíme dlouhými testy, kdy našíváme několik sad podprsenek, které jdou na obchod a tam nás oznámkují jako ve škole a ty nejlepší se potom dostávají na trh.
5: Při při výrobě podprsenek je velký podíl ruční práce. Jak tady vidím, vaše dvě švadleny tady pilně ší, ale nesedí každá u jednoho stroje. Děvčata dokonce přebíhají.
6: U prádla je mnoho speciálních strojů nebo strojů, které mají různé aparátky, aby ta přesnost byla opravdu velmi dobrá, takže je to jednoduchý, jsou tu cikcaky, jednojehlovky, dvoujehlovky, overlocky, ale všechny mají nějaký speciální aparát, aby se mohla podprsenka ušít dokonale.
5: Podle toho, co tady vidím a co říkáte, tak by se řeklo, že podprsenka se šije ručně, ale pak, když to přijde do výrobního závodu, to už pravda není, nebo je?
6: Vždycky jsou tam ty lidské ruce.
5: Já jsem říkala, že tady v dílně jsou švadleny, ale tady je paní Veronika Kouřilová, která pak si sedí u počítače.
8: No, u toho počítače dělám střihy do těch velikostí. Od modelářky dostanu základní střih, který se musí zdigitalizovat do toho počítače. A v tom počítači si já s ním potom hraju, kde ho rozkresluji do těch velikostí, do celého toho sortimentu, kterým se potom prodává. Potom, co ho rozkreslím v počítači, pošlu to na plotr, který to vytiskne, já to vystříhnu, zkontroluju ještě zrakem nebo takhle pohledem, jestli ty tvary jsou tak, jak by měly být, jestli to navazuje krásně na sebe, protože to je taky důležitý. Důležitý vlastně u těch podprsenek je, že se to měří opravdu na půl milimetru, protože tam jsou důležitý ty rozměry kvůli těm aparátkům na té šicí dílně.
0: Dámy v našich končinách si mohou už víc než století zkrášlovat postavu spodním prádlem od firmy Triola. Byla založena v roce 1919 v hektické poválečné době, kdy se zhroutily základy rakouského mocnářství a mladá republika nabírala svěží dech. Už 11 let předtím si tehdy 29letý Antonín Pařík otevřel na pražském Smíchově obchod s módním prádlem. Obchodní talent zdědil po svém otci. Rod Paříků z Kosmonos a okolních vesniček byl rodem domkářů a rolníků. Podnikatelskou tradici zahájil Antonín Pařík starší, syn hospodského Josefa Paříka z Kněžmostu. Vyučil se čalouníkem a sedlářem a otevřel si v Kosmonosích dílnu na výrobu kočárů. Pracoval převážně pro barona Friedricha von Leitenbergera, významného rakousko-uherského podnikatele, který měl v nedalekém Josefově dole poblíž řeky Jizery zámeček a u něj velkou textilní továrnu. Český podnikatel a politik německé národnosti baron Leitenberger se díky svým schopnostem zařadil mezi největší průmyslníky v Rakousku. V Josefově dole vybudoval kolonii domků pro své zaměstnance, dvoutřídní školu s opatrovnou, obchod, závodní jídelnu a také zřídil penzijní a nemocenskou pokladnu. Byl zástupcem kurie obchodních a živnostenských komor v Českém zemském sněmu a císař pán ho dokonce povýšil do rytířského stavu. Pro Antonína Paříka mladšího se zřejmě stal vzorem. Kočárník Antonín Pařík starší, otec Antonína, zakladatele Trioly, o němž dnes bude řeč, zemřel velmi mladý. Bylo mu 28 let. Jeho žena Karolina zůstala sama se 4 dětmi, ale i tak jim za pomoci svých příbuzných pomohla získat potřebné vzdělání.
9: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Antonín Pařík mladší vystudoval pokračovací průmyslovou školu se zaměřením na účetnictví v Mnichově Hradišti. Vyučil se v obchodě a začínal jako obchodní příručí. V roce 1903, krátce poté, co zemřela i maminka, se spolu s bratry Arnem a Václavem vydal do Prahy. Tam se seznámil se svou budoucí ženou, Rudolfou Krákorovou, dcerou známého pražského ševce. Rudolfa byla na svou dobu velmi emancipovaná mladá žena. Absolvovala dívčí průmyslovou školu, složila státní zkoušku z francouzštiny a poté, co si Antonín Nakinského, dnešní Štefánikově, třídě na Smíchově otevřel podnik, který vyráběl pánské prádlo a prodával oblekové látky, mu začala vést účetnictví. Antonín od počátku vsadil na kvalitu a mírné ceny. Tvrdil, že špatné prádlo nakoupíte všude. Chcete-li však dobré prádlo, pečlivě po domácku vypracované, obraťte se s důvěrou na odborný závod s prádlem firmy Pařík Smíchov. Protože šití kvalitních košil vyžaduje kromě profesionální zručnosti také velkou dávku pečlivosti, své domácí švadleny si obezřetně vybíral. Jeho výrobky zdobila korunka a 3P. Pařík, prádlo, Praha. Šili se zákazníkovi na míru, mohli jste si vybrat nejen střih a látku, ale i druh knoflíčků. Začínající podnikatel usoudil, že o kvalitní košile bude vždy velký zájem. A měl pravdu. Bez bílé košile se v té době neobešel žádný dobře postavený muž. Byla důležitým znakem prosperity. Sortiment se brzy rozšířil. Na léto Pařík nabízel soupravu. Zefírovou, tedy bavlněnou košili, turistickou košili, košili jednu noční, nepromokavý plášť s kapucí a dva páry ponožek. A to vše za pouhých 30 korun. Na Vánoce pak propagoval jako osvědčenou ochranu proti nachlazení pánské flanelové košile, které daleko předčí trikotové prádlo a pro své výtečné vlastnosti jsou doporučovány předními lékaři. Jeho každoroční povánoční výprodej pod názvem Paříkův levný týden Pražané milovali. Nutno také připomenout, že za Paříka se pánské košile prodávaly tak říkajíc po částech. Etiketa velela čisté límečky a manžety, což však ještě nebyl důvod převlékat denně rovnou celou košili. Stačilo měnit jen to, co je vidět a nezůstane skryto pod vestou a sakem. A tak si pánové do obleku či do fraku připínali každý den čisté a naškrobené límečky, manžety a náprsenky. Tvořili velkou část tehdejšího výrobního sortimentu. Pod nimi měli třeba režnou košili bez límce, teplý trikot protažený do nohavic.
2: V Triole jste začali takovou zajímavou věc. Vy jezdíte za svými zákazníky a snažíte se zákaznícím radit, ale taky učit je, jak se mají oblékat.
3: Jak mají nosit správnou podprsenku, je to tak.
4: Světlana Lavičková si povídala s vedoucí prodejen Triola v Čechách a na Slovensku Alenou Vojířovou.
2: Jaké jsou největší chyby?
3: Bojí se, nebo si myslím, že neví, že si můžou nechat poradit.
2: Dřív ty prodavačky jenom odhrnuli ten závěs a nakoukli, ale vy taky musíte odhrnout závěs a nakouknout.
3: Co my uděláme, samozřejmě dodržujeme etiku té zákaznice, to znamená, že se nejdříve zeptáme, jestli vstoupit můžeme, poté vstoupíme do té kabinky a jsme s tou zákaznicí přímo v té kabince, takže žádné okukování, nic takového není. A v první, co uděláme, tak je, že naučíme tu dámu tu podprsenku si nejdříve obléci. A potom teprve projíždíme ty jednotlivé kroky toho fitování. To znamená od obvodu po umístění kostic, umístění košíčku po ramínka podprsenky.
2: A jak to přijímají zákaznice? Nepřijímají to trochu třeba právě s tím ostychem?
3: Určitě to přijímají s ostychem, to ze začátku ano, ale v okamžiku, kdy cítí, že jsme profesionálky a vidí, že nejsme tam od toho, aby jsme jim řekli, ano, ta barva vám sluší, ale opravdu víme, o čem mluvíme. Opravdu těmi pohyby a tím, co říkáme a co děláme, zjistí, že jsme tam proto, aby jsme jim poradili, tak se nám z 99% jakoby oddají a důvěřují a jsou nadšené většinou, pak až tak, že jsou emotivně dojaté, že v životě nezažili takovýhle servis a takovou to péči.
2: Spíše starší dámy na tohle to slyší, anebo ty mladé dívky, kterým asi méně vadí, že je přece jenom někdo vidí jenom v tom prádle nebo i bez?
3: Já si myslím, že tam zrovna není nějaký věkový limit. Je to od těch starších samozřejmě, které máme klientky, tak po ty mladé. A já musím říct, že možná ten stud bude větší u těch mladších klientek. Je to takové zvláštní pravidlo, čím je dáma štíhlejší, tím je kritičtější ke svému tělu a čím je korpulentnější, tak má toho studu si myslím trošičku míň.
1: Po první světové válce ke smíchovskému obchodu přibyl ještě podobný závod na Husově třídě na Žižkově. A v zápětí Antonín Pařík se společníky Josefem Čbánkem a Jaroslavem Sobolem založili společnost na výrobu prádla a korzetů pro dámy i veškerého pánského i chlapeckého prádla. 23. prosince 1919 ji Zemský soud v Praze zaregistroval jako společnost s ručením omezeným. Později ji Pařík přeměnil na akciovou společnost a do jejího chodu úspěšně zapojil celou rodinu. Teď už zbývalo jen vymyslet zvučný název. A i tady platí nepopiratelný fakt, že za vším je třeba hledat ženu. Byl to nápad chytré a podnikavé Rudolfy. To ona svému manželovi poradila. Jste tři, řekla, a tři společníci tvoří triolu. A rovnou mu to i zaspívala. Pro nový podnik se širším sortimentem bylo třeba najít větší prostory. A tak si Pařík se společníky pronajal prázdnou továrnu na Balabence. Tam se šily převážně pánské košile a další výrobní prostory ve Vršovicích a také na Šumavě, kde se vyrábělo dámské prádlo. V roce 1931 byla dokončena nová budova Trioly v Drahobejlově ulici číslo 27 v Praze Libni. Železobetonovou budovu pro sériovou výrobu pánských košil o ploše 3000 metrů čtverečních navrhl ve funkcionalistickém stylu známý pražský architekt Richard Goldreich, který navrhl například i hudební divadlo v Karlíně. Postavila ji stavební firma Karla Skorkovského, která se specializovala na železobetonové stavby a postavila také Libeňský most či veletržní palác. Byla vybavena elektrickým výrobním pásem, který procházel zhora dolů celou budovou. Výroba začínala v nejvyšším podlaží a končila v přízemí, kde se košile balily a expedovaly k zákazníkům. Švadleny na dvou výrobních pásech, u každého jich bylo zhruba 20, vyrobily za minutu celkem 3 až 4 košile. Práce byly rozfázovány do jednotlivých úkonů, některé se šily na stroji, jiné ručně. Víc než polovina vyrobených košil byla určena na export, především do Norska. Triola měla i vlastní učiliště pro švadleny, firemní chatu pro zaměstnance na Jarově, měla i svého závodního lékaře. Těsně před druhou světovou válkou to byla v skutku moderní firma baťovského typu, v níž pracovali 300 lidí. Tou dobou také zemřel jeden z Paříkových kolegů, spoluzakladatel firmy Josef Čbánek. I on začínal s menším obchodem s pánským módním zbožím. Měl ho ve Spálené ulici.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Od šicího stroje do ozdravovny, radosti ze života. Letošního roku ve snaze o zlepšení sociálního postavení svého zaměstnanectva vyslala Triola, továrna na prádlo v Praze 8, 110 svých zaměstnanců do letních táborů na dobu tovární dovolené a zaplatila jim stravné a cestu tam i zpět. Výprava tato byla uskutečněna v rámci radosti ze života při národním souručenství k úplné spokojenosti účastníků. Pestrý týden 24. srpna 1940.
2: Antonín a Rudolfa Paříkovi měli 6 dětí, 3 dcery a 3 syny. Pro svou rodinu zakoupil raně barokní dům na Jílu v Nebovické ulici na Malé Straně a také starší vilu v Černošicích. K Černošicím velmi přilnul a jeho vztah dokládají i mozaiková okna svatého Antonína a svaté Barbory, která rodina Paříkova věnovala místnímu kostelu. Pařík byl zapálený sportovec, podporovatel místních sportovních klubů, hlavně házenkářů a sokolů, a také esperantista. Scházeli se u něj literáti a intelektuálové, například skupina kolem Karla Čapka. Své syny od mládí vedl k tomu, aby jednou převzali jeho štafetu, což se taky stalo. Alexandr převzal obchod a dbal na kvalitu vyráběného prádla. Rudolf měl na starosti technický stav výrobních strojů a nejmladší Antonín se stal ředitelem. 28. října 1947 udělil prezident Beneš Triole veřejné uznání. Necelý půl rok poté byla firma znárodněna a značka Triola na dlouhých 20 let přestala existovat. Antonín Pařík se už mohl jen dívat na to, jak kvantita vítězí nad kvalitou a elegancí. Více než ztráta jeho milované Trioly ho ale ranila skutečnost, že už nikdo nestál o jeho zkušenosti a schopnosti. Zemřel 5. července 1948 v Černošicích.

0: Po znárodnění byl z českých textilních továren vytvořen jeden velký národní podnik Panar, který byl pak včleněn do ještě většího podniku Průmysl prádla. Do gigantického národního a státního podniku byla v době socialismu soustředěna veškerá výroba v oboru. Vyrábělo se spodní i ložní prádlo a také běžná konfekce. Značka Triola se vrátila až v roce 1968, kdy podnik opět začal šít módní a elegantní prádlo. Firma navázala kontakty se Západem a získala nové technologie k výrobě elastického prádla. V té době se také značka Triola pojí s Horním Jiřetínem. V Mariánském údolí tam fungoval bavlnářský podnik už od roku 1828. Původní přádelna na konci předminulého století vyhořela a na jejím místě vznikla tkalcovna s tehdy nejmodernějším technologickým vybavením poháněným parním strojem. Za druhé světové války tam začala vyrábět dámské spodní prádlo říšská firma Wegena. Wegena se pak také stala částí molochu Průmysl prádla. A je zajímavé, že objekt slouží textilnímu průmyslu dodnes.
1: Když vznikne nový typ podprsenky, asi by se měl vyzkoušet. Ale jak? Hlavně je tam důležité nošení té podprsenky. To znamená, že máme nějakou databázi probantek, žen, které nám pomáhají s tím testováním, protože nás nezajímá jenom to, jak se ta podprsenka chová při praní, ale zajímá nás i to, jak se chová při nošení, jak sedí ta podprsenka a samozřejmě některé vady materiálu bychom neodhalili, kdyby se ta podprsenka nenosila. Praní nestačí.
2: Vysvětluje Lenka Zavadilová z oddělení testování nových výrobků.
1: To znamená, že probantky dostanou podprsenku na testování domů, nosí ji a kromě toho ji teda i perou, tak jak jsou zvyklí, perou v ruce, perou v pračce a potom přijdou s výsledkem a my zkontrolujeme podprsenku za prvý, jak vypadá materiál po tom praní a i nás zajímá, jak se v ní probantky cítily, co jim vadilo, co je kde škrábalo, tlačilo, s čím byly problémy.
3: Třeba i po takovéhle zkoušce se ještě ty předpremiérové podprsenky upravují, než jdou přímo pak už do výroby?
1: Samozřejmě a někdy i několikrát. To znamená, že jako testování je dlouhodobá záležitost, když to jde, když je všecko jako hnedka na první dobu, tak to trvá zhruba 2 měsíce. Pokud se objevují problémy, tak následuje přetestování. Pokud nějakým způsobem nejsou v pořádku, tak se přetestovává i několikrát.
3: Podprsenky se testují na ženách ideálních mír a ve věku do 30, nebo jak vybíráte tyhle ty svoje, jak říkáte, probantky?
1: No samozřejmě to nejsou ženy do 30 s ideálními mírami. Jsou to běžné ženy s faldíky a různých velikostí, takže testujeme to na ženách, které to prádlo potom nosí.
3: A instruujete nějak právě ty své probantky, aby se k té podprsence chovaly šetrně, nebo naopak řeknete, no Božka, ale tentokrát vy víte co, strčte jí do pračky a chovejte se k ní macešsky?
1: Podle toho, co potřebujeme otestovat. Když potřebujeme otestovat fakt ten materiál zátěžově, tak i máme někdy požadavek, chovejte se k ní macešsky, ale u klasického testování ne, klasicky chceme, aby se k ní chovali podle pravidel, to znamená ideálně prát v ruce, pokud v pračce, tak v sáčku na praní, nepoužívat aviváž, maximálně na 30. Takovýhle základní věci mají instrukce, jak se k té podprsence chovat, jak pravidelně zaznamenávat ty nedostatky té podprsenky, nosit celý den, vždycky, aby ten závěr byl z celého dne a tak. Má to svoje pravidla.

Ještě v 80. letech minulého století měl podnik 20 výrobních závodů, 2 střední učiliště a asi 7,5 tisíce zaměstnanců. Chrlil miliony kusů prádla, které z velké části mířily na vývoz, zejména do Sovětského svazu. Po revoluční dramatické změny v hospodářství Triolu notně zeštíhlili. Národní podnik se rozpadl a řada závodů se osamostatnila. Samotná Triola zápasila o holou existenci. Na přelomu tisíciletí to dokonce vypadalo, že firma skončí v konkurzu, stejně jako desítky dalších českých textilek v té době. Trh zaplavilo levné prádlo z Číny. Textilku zachránili podprsenky provnadné ženy. Zaměřila se totiž na výrobu prádla, které dokáže uspokojit i kypré slovanské boubelky. Velikosti, které v asijských krámcích nenajdete, nabízí právě tento ryze český podnik. Nové vedení vyřešilo krizi uzavřením poboček v Toužimi a v Kraslicích. Horní Jiřetín se udržel. Převážná část výroby zůstává na českém trhu. Vývoz směřuje hlavně na Slovensko a do Německa. Triola jako legenda pronikla i do lidové tvořivosti. Jak se vám líbí třeba krásné šaty na míru pro návštěvu z vesmíru, ušije mi Triola, jen co Marťan zavolá. A vzpomínáte na vtíravou reklamu ze socialistické televize, kdy do záběru z diskotéky zní z dálky, zblízka, v rytmu diska Triola.

Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

cest. Ptám se vesnic, ptám se měst, kde tě hledat mám, a sám jdu stále dál. Ptám se rok a ptám se díl, kde je konec, kde je

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Český rozhlas zprávy.
4: Vládní koalice se shodla na podobě novely školského zákona. Beroun další 4 roky povede dvojkoalice. Zítra bude polojasno nebo skoro jasno, později místy oblačno a naměříme do 17 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Koaliční lídři se shodli na novele školského zákona. Zejména motoristé k ní původně měli výhrady. Novela se týká inkluze ve školách. Návrh upravuje mimo jiné přidělování a financování asistentů pedagoga a jejich počet zastropuje. Peníze na ně by podle návrhu měly školy dostávat podle počtu žáků ve třídách a jejich potřeb, namísto financování podle doporučení pro konkrétního žáka. Motoristům se povedlo do návrhu prosadit některé své priority, třeba zavedení spádovosti poraden. Podle ministra školství za ANO Roberta Plagy bylo jednání věcné.
5: Ta debata neprobíhala na formátu musíme najít úspory, ale probíhala na tom formátu, aby ten systém fungoval efektivně, ale ve prospěch každého dítěte, které v tom vzdělávacím systému je.
4: Uskupení Beroun sobě uzavře koalici s uskupením Společně pro Beroun. V 21 členem zastupitelstvu budou mít těsnou většinu 12 křesel. Pokračuje lídrině uskupení Beroun sobě Barbora Skálová.
6: Teď vlastně vyjednáváme o koaliční smlouvě a o programových prioritách. No to bude ještě nějaká práce, takže předpokládám, že to bude hotový až někde příští týden.
4: Do zastupitelstva se dostali také nezávislí berouňáci ANO 2011, Naše Česko Berounu a Půl. Maximální povolená cena benzínu zítra mírně klesne. Litr budou moct čerpací stanice prodávat nejvýše za 47 korun a 11 haléřů. To je o 10 haléřů méně než dnes. Informovalo o tom ministerstvo financí. Naopak cenový strop na litr nafty stoupne o 2 haléře na 48 korun a 63 haléřů. Vláda reguluje ceny paliv od začátku října. Skupina senátorů dnes oznámila, že příslušný zákon napadne u ústavního soudu. Podle nich dává vládě příliš široké pravomoci. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO řekla, že vláda je připravená úpravu obhájit. Sport. Kanoistou roku se v anketě Českého svazu kanoistů stal kajakář Jakub Krejčí, mistr světa i Evropy ve vodním slalomu. Předčil šampiona v rychlostní kanoistice Martina Fuchsu. 24-letý Krejčí se mezi kajakáři vedle triumfu na mistrovstvích Evropy a světa umisťoval mezi nejlepšími i v závodech světového poháru. Počasí. Noc bude polojasná až jasná, k ránu se objeví mlhy. Teploty klesnou k 5 stupňům až k nule, někde může i mrznout. Zítra čekáme polojasno nebo skoro jasno a později bude místy oblačno. Teploty vystoupí na 12 až 17 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: Pozor na dálnici D10 mezi 44. a 5. a 46. kilometrem. Ve směru na Turnov probíhá čištění a monitorování hlavních řádů dešťové kanalizace. Levý jízdní pruh je tam uzavřený. A na Pražském okruhu na 82. kilometru ve směru na D1 probíhají práce na silnici. Vozovka je tam zúžená do 2 jízdních pruhů. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: A po zprávách je tu divadlo pro vaše uši.
3: Divadlo pro vaše uši.
2: Buďte vítáni, dámy a pánové. Jiří Lábus bude dnešním hostem divadla pro vaše uši. No a tím je řečeno vše. Nic víc už dodávat nemusím. I když snad jen, že k Jiřímu patří jeho přátelé a kamarádi, a tak ho v písničkách dnes doplní někteří z těch, s nimiž se potkal, ať už v televizním pořadu Možná přijde i kouzelník, nebo třeba v pražské Ypsilonce.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když se řekne Jiří Lábus, ozvěnou slyšíte Oldřicha Kaisera. A samozřejmě to platí i naopak. Pro nás, co jsme vyrostli na televizních scénkách a humoru téhle divadelní dvojice, může být docela překvapivé poslouchat jejich společné Hovory o ničem z jara roku 1989. Totiž tady, v těch parodiích na tehdejší rozhlasové besedy, mají své kořeny nejenom pozdější slavná Tlučhořovic rodinka, ale třeba i pestrá hlasová ekvilibristika, jak jsme si ji u Jiřího Lábuse a Oldřicha Kaisera tak zamilovali.
2: Vážení přátelé, vítám vás ve studiu Mikrofora na naší besedě. Já jsem chtěl říct pravidelné besedě, ale bohužel jsme se teda delší dobu neviděli. Jsem rád, že vás tady zase vidím u našeho umakartového stolu. Takže vítám vás tedy mezi námi, naše besedníky, Růženu Hulínovou. Ano, vítám společně všechny na našem cyklu, který jsme se rozhodli nazvat Hovory o ničem aneb jejich pět. Budeme se scházet, jak jsem teda již řekl, zde u tohoto umakartového stolu každý měsíc pravidelně a to už opravdu teda našim posluchačům slibujeme.
3: No dobře, já jenom abych měl, že jo, volno. A jinak bych to musel nahlásit předem, že jo, aby v tom nebyly nějaký zmatky. Jenom.
2: No, to je jasný, to vám všem dáme napřed vědět, že
3: jo. No dobře, já jenom říkám, že jo.
2: Ne, to buďte bez starosti, buďte, no. Nebudou to teda dlouhá setkání, že jo, tak 10-15 minut. Budeme si vyprávět o věcech, které nás pálí, jak se říká, bolí, které nás zlobí, ale někdy taky o našich soukromých záležitostech.
3: No, prostě. Bolí mě teda teďkon tady.
2: No tak to až později. Ano, prostě chtěli bychom, aby nám tady v tom klubu bylo prostě, jak se říká, prýma a fajn. Ahoj. No a já nyní představím posluchačům naše besedníky. Je tu mezi námi básník Ctirad Stepivý. Dobrý den. Ano. Dále je tu nejmladší z účastníků Patrik Puch. Patriku, ahoj, já tě vítám, Patriku.
4: Ahoj.
2: No, je to i Růžena Hulínová, nestárnoucí, stále taková plná mládí, optimismu.
4: A nechte to.
2: Ne, to. No a je to samozřejmě žena v domácnosti Božena Tlučhořová. Dobrý den. Jsem ještě celá tady. Já jsem malem utíkala v zástěře, já to úplně zapomněla, že se to dneska točí. Jsem odběhla jen tak. Ano. No a kdo jiný tady než Fanda Čedák, přezdívaný Páťa.
3: Jo, dobrý. Hoďte mi to kafe, jo, tadyhle.
4: Já vám takhle podám, počkejte, tak.
3: Já jsem si myslel, že jste na mě zapomněl, že jsem tady nějaký Puch.
2: Nemříte vzduch teda. No. Ne.
4: Puch jsem tady, jo.
2: Pucha máte
3: no,
2: tady
3: dobře,
2: vedle.
3: Nic vezli.
2: Ne, jde pak, o vás já strach nemám, vy se vždycky prosadíte. Takže vás tady všechny ještě jednou vítám, no a já bych se vás teďka zeptal, proč jsme se vlastně tak dlouho neslyšeli a co jste celou tu dobu dělali?
3: No tak. Jo, bylo to dost, ovšem já jsem o ničem nevěděl, kdybyste mi dali echo, tak...
4: Já vám řeknu teda, já taky neřekl se přece, že se napíše, dá se nějaký to, jak se říká, spojení, že jo, ale nic se neřeklo. Tak jsem si řekla, že třeba tady soudruzi v rozhlasu přestali mít o mě zájem.
3: No, posledně totiž nám bylo řečeno, že přijde obsílka domů. Jo, já od té doby nepracuju, no, teď mám průšvih v práci.
5: No teda, já tady na rozdíl od Páti jsem napsal za tu dobu 17 básnických sbírek.
3: No, já napsal za tu dobu dva dopisy.
5: No tak počkejte, to trošku zlehčujete mou práci. Je trošku rozdíl psát verše a psát dopisy.
3: No, když
5: dopisy
3: rozdíl.
5: Taky můžou být ve verších, vzpomeňme si na překrásné Šaldovy dopisy, na dopisy, které psal Petr Čajkovský a na celou řadu dalších přenádherných dopisů, které jsem dostal od své sestry Kunhuty Werfernové.
3: To jsem taky dostal. Pro
5: Šturmelové.
3: O čváry, no, jak jsem mu odepsal taky, ale jaký v tom je rozdíl, to nevidím teda.
5: No, tak příteli, to bychom se hnedka ze začátku tady chytli a nerad bych, aby to bylo hned, to bych velice nerad hnedka na začátku na naší podlouhé době první besedě. No přátelé, uklidněme se, nemá cenu tady trošku dělat rozmíšky, že jo? My jsme se přece domlouvali, že si pošleme, jak to bylo, někdo to měl posílat, někdo měl rozeslat zase ty...
3: No vy jste posledně na těch horách říkal, že nás obešlete, že jo? Že si někam vyrazíme, jak jsem čekal doma.
4: No já taky čekala, že něco přijde a ono přišlo akorát se střednice mi přijela, no.
2: Takže co je u vás nového, zeptal jsem se, teda teď bych se rád zeptal Patrika Pucha. Každý už na hlase Patrika poznal, že má zřejmě po pubertě, Patrik.
3: No, vy se díváte na mě. A už jsem si myslel, že v tom zase lítám.
2: Ne, já se dívám na Patrika tady. Patrik se trošku červená, koukám, že mu praskl pínek. Vás už máš ale pěkný, udržíš,
4: No.
2: No, taky mě to někdy dělá potíže, abych... Ale to sem nepatří.
4: Ne, ne.
5: Moment, mluvíme o hlase. Aha, promiňte. Tak, Patriku, co jsi dělal celou tu dobu? Ty ses, myslím, vyučil, mám pocit, ano?
6: Ano.
5: Ten mluví jak... Já se to nemůžu pořád zvyknout, jak ten Patrik mluví.
3: Nech to, ať mluví.
5: Ten mluví jak papíňák. Tam opravdu takhle mluví naše Maruška, je osm.
3: Prosím vás, neskákejte mu do řeči, ne, když je to v něm, no...
5: Já nesladím, abyste mi tam dal kosky, já se zblázním. Co mi tam do toho furt něco děláte do toho kafe? Já jsem to chtěla čistý, bez cukru, teď já držím dietu druhý den. Koukněte, už jsou tři dekadole. No, teď to je na zemi.
3: No, si to seberte.
5: No,
3: babu.
5: No, prosím, tak bych se vyprosil. No, prosím vás, já bych to přerušil, tak prosím vás, co dělal celou dobu Patrik? Vyučil ses.
6: No, já jsem se vyučil.
5: Ano?
6: Ale pak si zjistilo...
5: Ano?
6: Že jsem se nedoučil. Tak jsem zase přišel. Abych se vyučil.
5: Ano?
6: A teď jsem tam dodnes.
5: No.
3: No, už je to hodně venku.
5: No, no, to je hezké. No, a co ctírat stepilí? No, ze mě to doslova prištělo. Ze mě to doslova, musím říct, ta inspirace všemi pory. Z celého těla, z toho, že mě šlo ven. Já jsem psal jednu sbírku za druhou. To vám byly kvanta, dokonce jsem spolupracoval i na sbírce zákonu. Je to 13 nádherných knih po sobě. Snažil jsem se popsat všechno, co se v této varné době, bouřlivé době odehrává. Každé pohnutí lidské mysli, co jako občana této země trápí.
3: No, a to vám ty lejstra nestačili, co? Abych tam taky totiž něco napsal, víte?
5: No, ale já jsem se to snažil na rozdíl od vás vyspívat. Víte, a teď chraptím. Je to veliká epopej, přenádherná. Je to něco, jako když se taví ocel. Je to něco překrásného.
7: Epopej, co to je epopej?
3: No, já ti to potom vysvětlím, Růžo.
5: Takže vy jste měl plné práce, ruce práce, a co, Růžena teda?
8: No ano, já teda neměl epopej, ale já jsem teda měla takovej...
5: Ano.
8: Jako pěkný vztah, jo.
5: Ano.
8: A ten kluk fakt byl jako bezvadný, jo.
5: Teda vy po mně koukáte pořád hrozně, teda tady já se divím vám teda opravdu, vy na mě máte takový pohled, já už se na vás, no to je opravdu hrozný tohleto teda.
3: Co, já se tady koukám po tom stole, to je pěkný stůl, umakart.
5: No umakart to je, to nemáte doma umakart, my máme 4 umakarty doma.
3: Proto se to dělalo za firmu, já se podívám.
5: No nekoukejte, vy koukáte pořád po ten stůl, nekoukejte mi na nohy tam po tím stůl.
3: Já se nekoukám po vašich nohách, já se koukám po tomhle tom stole.
5: No, tady to píšou, je tady něco vyrytýho. Co tady za nápisy, ježiš, to je to...
3: No jo, ukažte.
5: Ukažte to.
3: Je tadyhle taky.
5: Mikroforum, lidí forum, to jsou fóry teda. Tak prosím vás, pokračujeme, přátel, jsme se maličko zapletli teď. Tak vy jste měla vztah, Růženko, ano?
8: Měla jsem
5: vztah. A chlapec byl prima?
8: No byl takový bezvadný fakt, no byl takový černý.
5: Ano.
8: Vlasatý, no prostě, jako říkal mi, že i tak.
5: Ano.
8: Tak jsem si říkal, že to je dobrý, no, protože mám hrozně ráda diskošky a tak. A prostě ano, pak jsem zjistila, že je z Rumunska, no.
5: No a co jsi dělala?
8: Jsem si to nechala vzít.
5: A teď jsi sama?
8: Ne, teď jsem zase v tom.
5: A dobrý, no. To máš teda už jenom opravdu fofre. A co dělala Božena Kluzhořová?
4: No tak já teda upřímně řeknu, já jsem zapomněla, že se máme vůbec scházet. Já byla v takovém kalupu, vám povím. No to je pořád něco, že jo. Mladá je na diskotékách, ale já se nezastavím. Ráno vstanu a večer se dolehnu. Já se vám svalím celá utahaná, opravdu, co jo. Vám budu povídat.
3: A s kým?
4: Ale už se začíná, teda vy jste opravdu. Jestli teda budete vy příště, tak já už jsem snad ani nepůjdu. Do teda. A tě nechá. To už je od první besedy, víte, jak na mě koukal těma očima. Vy to máte, prosím vás, máte v obočí, to je prales, to je boubín. Co tam máte?
3: Koukám, že mám oči, ne?
5: No. No už jsem řekl, prosím vás, pořád teda bude pravidelný pořád, takže nám řekněte, jaký máte názor. My bychom chtěli totiž od příštího pořadu udělat znělku, aby se divákům pořad vždycky hned přiblížil, aby už věděli, a posluchačům se říci. Já jsem včera točil, jsem měl kšeft na Kavkách. Takhle, aby jako se posluchačům přiblížil ten pořad. A pořád se budeme hovořit o ničem a teď bych se rád zeptal vás, všech tady, co jsme u našeho stolu, u Makartovou, jaká by měla být asi znělka? Jaká znělka tedy?
3: Jaká znělka?
5: No to říkám, znělka našeho nového pořadu.
3: No ne, že těch pořadů o ničem je víc, takže abychom...
5: Ale náš pořad se bude i tak jmenovat, víte, takže...
3: Jo takhle.
5: No. No tak jak byste si vy představoval znělku?
3: Jako já, jo?
5: No.
3: No nevím, no tak něco takového jako, kdyby to bylo takový... Šuridu, šudara, šudududududududu,
4: šupada. Prosím vás, šuridu, šupidubidu, no to by vás lidi teda, to by vás lidi vynesli, to by vám poděkovali teda, pane Patej.
3: Páťa.
4: No, teda já bych teda radši, když můžu teda mluvit, víte, aby to bylo něco takového pomalého, takového hezkého, aby to byla taková hezká melodie, která by člověka tak jako uklidnila třeba. Kdy se ten talinský rybník dohodí? No,
9: jsem mrtvá.
4: No, takhle, víte, tady mladá se sice směje. No jaký máte, ať řekne ona názor teda, jaký si myslí, že by to měla být, nějaká taková, nebo...
9: Ale ne,
4: když jsem já šel to potímskou obranou, no, takový nějaký, co jsme zpívali, když nám bylo 20.
9: To ne, tak se něco takového jako metal.
4: Já vám dám metal, teda vy byste měla dostat metal, teda to vám povím, teda. Je tuhle se vám za plastovickou televizi, tam jsem tady žasla, jak sami vám takový, ty už tam dneska, co se tam všecko hraje, jdete jak zoologický zahrady, když někoho pustí, tam ty řetězy měli a takový vlasy. No tak já bych vůbec nepoužil hudební motiv, jestli jejte řada na mě, dal bych přednost mluvenému slovu. Proč pořád hudba, prosím, nás obtěžuje, ale na každém kroku. Třeba víte, verše. Dejdem k tomu, teď budu vyloženě opravdu mluvit, jak se říká z patra.
3: Vy jste neskončil ve sklepě.
4: Ale nechte si toho, prosím vás. Třeba verše zastav a stůj, mikrofon bude tvůj. Nebo na 10 minut se odmlč, zaposlouchej se a pak hovoř. Nebo nějak tak, že jo, je to, rozumíte, improvizuji ho zrovna. To bych si musel k tomu sednout, dát si 2 litry, 3 litry vína a za týden bych to přines. To, že jo, to, prosím vás, co se zase na mě tak díváte? Co se vám bych tak chtěla mít teda dvojdomek? To vám povím teda, to je pohled porád před ten stůl tady.
3: No, je to lepší, jak hladit včelu.
4: Teda, víte, já vám řeknu, já sem chodím ráda, ale by mě tak někdo porád takhle obtěžoval, tak to teda ne. To ne, pojďme se na to mladýho. Teď jsem to objevila, vy máte pochu na ušnici.
6: No. A tady mám řetěz.
4: No, to jste jako černá Mikuláše, prosím vás, to byste strašit děti v tomhle.
6: A tady? No. Boty s kováním.
4: Prosím vás, takhle šel můj táta na pijávu, jak vedete do rádia. Jo, koukám, že už přátelé, už tady vidím, že budeme pomaličku končit, i s režie mi dávají tady znamení. Jo, ne, to je, abych se napil. Mám suchou ústek, tady bude mě režisér na mě kývá, tak já to teda splním, ano.
9: To je moje, když vám to říkám, jo. Že to je moje tohle.
3: No tak, no. Si to ven tadyhle.
4: Já mám teď báječný nápad. Teď jsem vymyslel takový rým, víte, takovou apoteózu současnosti. Pro všecky rasy budou lepší časy. Je to, myslím, dobré, ne? Ano, no, prosím vás, tak příště...
3: To snad není možný, Patriku, co děláš, čověče?
4: Teď jste mi polil tady ty kosky, co mám na nový kostým, prosím vás, stalo mi to 290 korun. Ona to takhle je celý, to mám vylitý na sobě, já se na to vykašlu, no.
3: Já jsem si dal monterky.
4: A abych to nesla do mášenky, teda. Ještě, no, vy to máte výhodu, vy jste v monterkách. No, to máte... No, prosím vás, tak teda, já bych to už opravdu ukončil. Takže příště uděláme takhle, my chceme asi za měsíc jít na vlastní... Prosím vás, klid tady u toho stolu. My chceme jít za měsíc na vlastní jednu vycházku, ale ještě předtím bychom se měli sejít zde ve studiu a říct si popřát strach hezké dny, co si vememe sebou a co si vememe na sebe. Ale příště už to teda, že sejdeme, už bude s naší znělkou. Doufám, že se vám bude líbit a do té doby zatím teda naschranou. Takže naši besedníci, ahoj.
3: Ahoj.
9: Ahoj.
4: Naschranou.
6: Ahoj.
3: Jsem vám říkal, že tohle jste udělala vy vyloženě s tímhletím.
9: A to jsem vás

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Jiří Lábus přes účinkování na několika divadelních scénách najednou zůstává vlastně celoživotně tváří jediného divadla, totiž Šmídovy Ypsilonky, kam vstoupil ještě v dobách, kdy Ypsilonka začínala v severočeském Liberci. Tady se za léta, tak říkajíc, vyučil hned v několika divadelních profesích. Ostatně důkazem je i jeden z předvánočních improvizovaných pozdních večerů v Ypsilonce, kde je sice tentokrát hlavním hostem Milan Lasica, ale průvodcem a taky ve svém originálním stylu operním zpěvákem je tu právě Jiří Lábus.
2: Teď musím říct, že hlavní osobou bude Jiří Lábus, který se každého bude ptát, čím chtěl být, když byl malý.
3: My totiž pokládáme hostovi takovou jednu otázku hnedka na začátku, když přijde na jeviště, ale nejdříve ji pokládáme ne hostovi, ale někomu z publika. A já oslovím přímo vás dneska teda, tady je to první řada, je to blbý, že jste koupili první řadu, ale je to na... Čím jste chtěli být, když jste byli malí? Čím jste chtěli být, když jste byl malý? A jestli se vám dětské přání splnilo, takže prosím.
4: No tak já jsem vždy toužil se stát strojvedoucím, ale bohužel toto přání se mi nevyplnilo. Nyní studuji na obchodní akademii.
3: Je takhle, takže vy jste chtěl být strojvedoucí.
5: Bohužel se vám to nevyplnilo. Vy jste proto nic neudělal, abyste byli strojvedoucí.
3: Já se tam nějaké dívky ještě obykloní zrak, tak to byla jedna z nich. Mě to nedá. Tak ta se pamatuje ještě na mládí velice, to ještě mladinka dívenka tohle, že no jo, jezi jsem malý a tohle rozkošné učky. Čím pak chtěla být, když byla malinká, no?
6: Letuškou.
3: Letuškou, a splnilo se to?
6: Ne.
3: A co pak jste?
5: Naštěstí.
3: Učitní jste? A už jste tak, no to taky můžete letět někdy, že jo? Záleží, jestli se spletete, že jo? Někdy. No, no tak to víte tak. No takže tak to jsou zajímavý. A tady slečna ještě kolegyně vaše, kamarádka, jestli teda?
6: No, já jsem chtěla být spisovatel.
3: Spisovat? A pozor, tak to je trošku neobvyklé.
7: Byli tady spisovatelé.
3: Tož, ano, byli tu spisovatelé.
7: Při... Zajímavý, nikdo to nechtěl dělat jako malej.
3: Ano, to je zajímavý, že ne, třeba. Třeba Ivan vyskočil, spisovatel, herec a pedagog, chtěl vlastně být penzistou, když byl malý. A už se mu to skoro splnilo teďka vlastně.
8: Ano. A Hrabal tady říkal, že se šťoural hrozně dlouho v nose. A že chtěla, aby mu to zůstalo.
3: No, bohu, Hrabal měl tak...
8: A Jirka se ptal, jestli mu to zůstalo, na to neodpověděl.
3: Ano. On říkal, že chtěl být nezaměstnaný, Hrabal.
8: Ano.
3: A my jsme se ho ptali, proč? A on říkal, víte, ale že jako kouči vzpomínám, že v tom Nýburce oni ty pracující chodili v ty továrny takový bledý. A ty nezaměstnaní seděli u řeky a váleli se, obalovali.
2: A konečně přichází náš dnešní host a je jím Milan Lasica.
9: Před 25 rokmi nebohý režisér Miroslav Macháček rozprával takú príhodu, ako bol v Moskve. A tam sa zoznámil s nejakou divadelnou kritičkou a ona sa tak trošku do neho zahľadela a povedala, že by sa s ním chcela stretnúť niekde v parku. A povedala, že o toľkej sa stretneme v parku a že ju pozná podľa toho, že ona bude mať solnečné ačky. Čiže okuliare, hej, tmavé. No a tak on prišiel do toho parku a teraz zrazu videl, jak prišla, mala tie solnečné ačky. A teraz sa tak ako prechádzali sa, ona rozprávala veľmi romanticky a tak trošku ako poeticky a snažila sa ho tak očariť niečím a on jej tak pritakával. A bolo to veľmi romantické. A zrazu sa tak vraj zastavila v takom zákutí toho parku a zrazu ho takto chňapla a povedala, až to takoje. A takto, ale držala ďalej. A že on nevedel, čo má robiť chvíľu, potom sa spamätal, tak ju chňapol aj on a povedal, až to takoje. A že tam teda takto stáli asi 5 minút a nič, a potom sa rozišli.
2: No tak takhle rovnou začal Milan Lasica. Ale pozor, nejdřív ať zaspívá Jiří Lábus klasiku.
10: 3, 4.

0: mon lit quand je dors, et puis encore.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
2: Jak jsem měl v životě příležitost poznat Jiřího Lábuse osobně, řeknu vám, je to vášnivý milovník rozhlasových her a dramatizací a taky v nejlepším slova smyslu knihomol. Dozajista mezi jinými proslavenými humoristy v jeho knihovně nechybí ani cudný, anglickému stylu věrný Zdeněk Jirotka. Ostatně, kdyby se někdy dřív natáčel Saturnin, než jak ho známe z filmového plátna, byl by pro mě Jiří Lábus, ukázněný ve své někdy drastické komice, skvělým představitelem toho prototypu věrného literárního sluhy. A není proto divu, že se s povídkami Zdeňka Jirotky nemohl Jiří Lábus minout ani v rozhlase. Vybral jsem pro vás na závěr dvě. Jednak Jirotkův byrokratický tanec kolem elektroměru a taky jeho rozhovor pod sochou. Tak zůstávejte všichni ve zdraví a zase brzy naslyšenou.
3: V parku byla neproniknutelná tma. Do ticha šplouchal od někud vodotrysk, který si stříkal, jak chtěl, protože ho stejně vidět nebylo. Cestičky se poznaly jenom podle toho, že jejich písek skřípal pod nohama. Básník šel pomalu, jako slepec, s rukama tápavě nataženýma před sebe. Plynul tmou, jako by byla hustá. Odhadoval vzdálenost, kterou ušel, a po paměti zamířil k lavičce. Ze tmy zasvítil konec cigarety a zase potemněl. Někde už na lavičce seděl a kouřil. Básník chtěl říci: o, králi tohoto ostrova, vládce tohoto břehu, strážce vodotrysku, přijmi poutníka unaveného ulicemi města, které se skrylo do ochranné tmy. Přijmi pocestného, který už mnohokrát zakopl o obrubník, narazil na stojan osleplé svítilny nebo chtěl projít zdí z kamenných kvádrů. Jsem unaven a mám bouly na čele.

0: Básník si v duchu představoval, jak asi vypadá jeho soused. Starší, brunátný, zvířský vrásek kolem dobráckých očí a rozhodně má kníry.
1: To je tma, ozval se hlas znovu. Není vidět na špičku nosu a každou chvíli mi někdo šlápne do záhonu. Včera dokonce šel jeden pán rovnou do rybníčka a já jsem ho pak musel tahat ven.
0: Já jsem tady totiž hlídačem, dodal na vysvětlenou. Krásné povolání, řekl básník. Budrý muž chvíli mlčel a pak řekl.
1: Já nevím, mašnosti, čím jste, ale já bych si to s vámi v Turánu vyměnil. Takovýhle park je krásná věc, ale lidi by do toho pouštět neměli. A lehká služba to není. Ve dne to ještě ujde, to je tady plno dětských kočárků a maminky si vykládají o těch svých capartech. Já to poslouchám už 30 let a znám všechny dětské nemoci. Vím, kolik má nemluvně v který měsíci vážit, kdy má sedět a kdy mu rostou zuby. Tam za rybníčkem zase sedávají penzisti. To jsou taky dobrý návštěvníci. Odpoledne už je to horší, to přijdou ty větší haranti. To je tady boží dopuštění. Honějí se jako diví a myslejí si, že jsou někde v pralese. Nejhorší je to o prázdninách. To mě chtějí kluci líst na stromy. No, jinak si takový městský kluk na něco takového ani nevzpomene, ale jak přijde z těch vakancí, tak je jako Tarzán. Večera v noci je to nejhorší. Co já už jsem za ty léta viděl, to by nikdo nevěřil. Znám všechny druhy milenců od těch, co jenom mlčí a tisknou si ruce, až po ty, co si navzájem lejou všelijaký žíraviny do obličeje. Znám takový ty osamělý mládence, co koukají před sebe jako bez ducha. A tak kolem půlnoci se střílejí z revolveru. Vy si třeba řeknete, že mluvím o těch sebevrazích, jako by jich bylo bůh ví kolik, ale já vám řeknu, že je jich dost. Já jich pamatuju aspoň 10. Potom jsou to ještě ty páni, co v hostinci krapet přeberou. To je hold malér, že přes tenhle ten park je to na náměstí blíž, nežli kolem reálky. Kolegové v ostatních sadech tohle nemají, ale já musím skoro každou noc někomu pomáhat domů a říkat, to se ví, pane, to je nesvědomitost od toho hostinskýho, že už vám nechtěl nalejt, když máte takovou žízeň. Jo, já už jsem za ty léta poznal tolik lidí, že jak se na někoho kouknu, už vím, kam ho mám zařadit. Už vím, jestli je to neškodný druh parkovýho návštěvníka, nebo jestli si na něj musím dát bacha.
0: A co takhle básníci? Zeptal se poeta.
1: Jo, vidíte, já obyčejně nemůžu dobře rozeznat od sebe vrahu. Jeden jsem chodil asi před 7 lety a já jsem si říkal, poslechni holečku, ty jsi nějaký divnej, ty se mi tady chceš bouchnout. Potom jsem zjistil, že je to básník. Psal do zdejších novin moc hezký básničky. Tak jsem si říkal, vidíš, starý troubo, žádnej sebevrah, básník je to. No vidíte, asi za půl roku se zastřel pod tou sochou, jak hází tím talířem na konci aleje.
2: Ale jinak já mám básníky rád, oni nikomu neubližujou a když něco napíšou, tak to zase zahodějí. Jenom po povídání s nima žádný není. Oni mají zlatý nebe a černé hvězdy, měsíční světlo nabírají do dlaní, duhu si vplétají do vlasů a rozmlouvají tady s těma sochama. Jeden takovej starší mi pořád říkal Cerberas. No a prosím, jmenuji se Válek. Oni zkrátka mluvějí někdy docela rozumně, ale někdy je s nima kříž.
0: A básníkovi se zachtělo dobrého muže pozlobit. Ale vy nám nemůžete rozumět, řekl. Vy nás nemůžete sledovat do našich vysněných světů. Nemůžete pochopit sílu naší imaginace. Svět v našich snech je skutečnější, nežli všechno, co vidíte kolem.
1: Nevidím nic,
0: řekl hlídač s překvapující věcností. Ve svých představách jsem všemohoucí, pokračoval básník. Mohu probudit kamennou sochu, pod kterou sedíme. Mramorová Afrodité procitne pod mými horoucími polibky a sestoupí z podstavce do mé náruče. Bude mi povídat o řeckých bozích, o velebném Olympu, o spanilé Heladě. Až počne nebe na východě blednout a

obrysy starých platanů se na něm objeví, vstoupí zase na podstavec a pošle mi poslední polibek. Ráno bude stát krásná, kamenná, zvlhlá rosou v řadě ostatních soch a pod ní po cestičce půjdou děti do školy. A mohu přijít, až nadejde noc a znovu ji probudit vášnivými polibky k hodům lásky. Básník umlkl a tiše se ve tmě usmíval. Starý hlídač mlčel a snad se také usmíval. Potom se pomalu zvedl a řekl. No tak, já to musím obejít. Když člověk sedí, tak je chladno a mimo to nechci bejt přitom, až tu sochu, co pod ní sedíme, probudíte vášnivými polibky k hodům lásky. On je to totiž generál Radecký. Ta nahatá ženská, co o ní mluvíte, je na opačném konci aleje.

byrokratický tanec kolem elektroměru. Úcta k úřadu se táhne jako červená nit lidskými dějinami. Byla byrokraty všech dob v lidu podaném uměle pěstována, přičemž zmínění pánové předpokládali, že prostý člověk má úctu k věcem, jimž nerozumí. Proto bylo vzdělání po mnoha staletí pečlivě střeženou výsadou vládnoucí kasty a život byrokratů byl celkem pohodlný. Když později obecná vzdělanost nezadržitelně stoupala, ocitly se úřady v povážlivé situaci. Bylo nutno dokázat řadovému občanu, že se nic nezměnilo a že pochopit úřední mysteria je nad jeho síly, i kdyby měl 5 akademických titulů. Proto bylo v úřadech postupováno podle těchto zásad. Za prvé, úřední předpisy buďtež pokud možno takové, aby odporovaly zdravému rozumu. Občan, který z tradiční úcty automaticky vyloučí domněnku, že by snad úřad dělal pitomosti, zapochybuje o vlastních duševních schopnostech, nabude přesvědčení, že onen předpis má patrně nějaký skrytý hluboký smysl a vlna úcty k byrokratům se v něm vysoko vzedme. Za druhé, z věcí jednoduchých buďtež dělány věci složité a na dotazy nechť je dána strohá a povýšená odpověď, že to tak musí být. Úředník, který dokáže sestavit formulář daňového přiznání tak, že by si nad ním geniální matematik Isaac Newton připadal jako blbec, má zaručenou nesmrtelnost. Za třetí, pokud pak by se jako nutné zlo vyskytly předpisy rozumné, budiš jich použito tak výstředním způsobem, aby z toho lidé byli tumpachoví. S tumpachovým občanem má pak byrokrat práci velmi lehkou. Dnešní doba téměř znemožnila používání zásad uvedených ad 1 a 2. Budeme se tedy zabývat jen bodem třetím a ukážeme, co všechno lze ještě dnes provádět s předpisem zcela rozumným. Jestliže se někdo přihlásí k odběru elektrického proudu, dostaví se k němu z energetických rozvodných závodů odborník, který prohlédne a přezkouší instalaci. To je zřízení rozumné, které vám skýtá jistotu, že nebudete při nejbližší příležitosti zabit elektrickým proudem unikajícím z vadně instalovaného vedení. Platí se za to režijní poplatek, proti němuž nikdo rozumný nic nenamítá, už proto ne, že je podstatně nižší než pohřební výlohy. Před namontováním elektroměru je pak nutno složit kauci přiměřené výše, a to proto, že je vám svěřován poměrně drahý přístroj. A jednak proto, že se vyskytují lidé, kteří se třeba přestěhují, aniž by zaplatili účet za odebraný proud. Jako potvrzení složené jistoty je vám vydán tak řečený depozitní list, znějící na vaše jméno. V případě, že z jakéhokoliv důvodu odběr elektrického proudu odhlásíte, je vám po předložení depozitního listu ona kauce vrácena. A nyní již přistupme k slíbenému příkladu. Dejme tomu, že v jistém bytě bydlí dva starší manželé. Manžel, na jehož jméno zněl depozitní list, onemocní a zemře. Jeho vdova bydlí v bytě dál odebírá elektrický proud a řádně platí účty. Nezdá se jí příliš důležité, je-li na účtu jméno její nebo jméno jejího zemřelého manžela, ale uznává, že pořádek je nutný a že by si tedy energetické závody měly poznamenat, že v poměru k ním nastupuje ona na místo svého zemřelého muže. A tu se domnívá, a všichni prostí lidé s ní, že by stačilo, kdyby si v účtárně energetických rozvodných závodů přepsali záhlaví konta z Jaroslava M. na Ludmilu M. Je přesvědčena, že podobně jednoduchým způsobem by mohla být upravena i otázka složené kauce, tím spíše, že na depozitním listu je obvykle poznámka varující před ztrátou, protože onen vklad bude vyplacen tomu, kdo tuto listinu předloží, bez ohledu na jméno, které je tam uvedeno. A teď dávejte pozor, jaký blázinec z toho dokáže talentovaný byrokrat vytvořit. Předně předpokládá, že bude nutno v bytě M zapojit elektroměr. Neříkejte mu, že tam elektroměr je a že je zapojen.
To on ví také, ale má své předpisy. Tak tedy, bude nutno zapojit elektroměr. A aby bylo možno zapojit elektroměr, je nutno přezkoušet elektrickou instalaci v bytě. Nebylo by ji nutno zkoušet, kdyby byl pan Jaroslav M. zůstal naživu. Jaká je v tom logika, to lze stěží pochopit. Ale pokračujme. Symbolickým přezkoušením instalace je pověřen výběrčí účtu energetických rozvodných závodů, který se svého úkolu zhostí tím, že si poznamená číslo elektroměru. Nic neskouší a má pravdu. Jednak tomu obvykle nerozumí a mimo to není blázen a tudíž nepředpokládá, že by byl pan M. před svou smrtí instalaci nějak poškodil. Jenže paní M. musí manipulační výlohy týkající se elektroměru, s nímž nebylo manipulováno, a přezkoušecí poplatek za instalaci, která přezkoušena nebyla, zaplatit. Ve věci kauce to pak vypadá takto. Paní Ludmila M. musí jako nový odběratel proudu složit u energetických rozvodných závodů 300 korun. Tentýž národní podnik je však povinen kauci 300 korun, kterou tam kdysi zaplatil pan Jaroslav M., vrátit jeho vdově paní Ludmile M. Paní M. musí zaplatit hned, kdežto energetické rozvodné závody se nejdříve oddají pečlivému zkoumání, zda jim zemřelý pan Jaroslav M. něco nedluží. Teprve pak pošlou paní M. 300 korun a může se stát, že k tomu použijí týž bankovek, které jim paní M. poslala. Tuto historii je možno považovat za stručný návod, jak lze s použitím dvou zcela rozumných předpisů inscenovat frašku a předstírat, že klesáme pod tíhou administrativních úkolů. Tímto způsobem je možno úřadovat i v jiných oborech. A také se to děje.

0: Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači a milé posluchačky. Zdravím vás z brněnského rozhlasového studia a otvírám další noční linku. Dámy a pánové, vstupte na taneční parket. Ne, to se nesnažím napodobit ani Viktora Prajze, ani Otakara Brouska ve Stardance. To chci jen navodit atmosféru dnešních dvou hodin povídání s vámi a poslouchání vašich příběhů. Tématem dnešních dvou hodin noční linky jsou totiž vaše taneční. Také jste si s počínajícím podzimem povšimli zvýšeného počtu dospívajících slečen a mladých mužů ve slavnostním oblečení, směřujících do kurzů společenského chování a tance? Já tedy ano. A vybavila se vám, pokud jste taktéž odpověděli ano, vzpomínka na vaše taneční? Byly vaše taneční lekce trápením, které jste horko těžko přestáli? Chytil vás tanec tak, že jste dodnes prvními, kdo na plesech předvede taneční kroky se svým partnerem či partnerkou? Na telefonu 731 800 900 a na webu rozhlas.cz/linka bude v dnešní noční lince prostor pro vaše příběhy, které se odehrály v době, kdy jste i vy vstoupili možná neumělými kroky na taneční parket. V brněnském rozhlasovém studiu čekám na vaše příběhy a čekat na ně budu až do konce té první hodiny příštího dne. Zatím platí, že máme středu 14. října 2026 a že začíná noční linka na téma Moje taneční. Dobrý večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Nelítostný čas z téhle hodiny noční linky už ukousl celých 6 minut. Nejvyšší čas na to, abych přivítal první posluchačku s příběhem na téma Moje taneční. Ludmilo, pěkný večer, nerušenou noc.
1: On vám přeju taky dobrý večer. No a...
0: A povídáme si o tanečních. Jak je to dávno, co jste do nich chodila?
1: Je, Borečku, tak to už je tak dávno. To byste ještě chodil s tatínkem po houbách.
0: To je pravda asi.
1: No určitě. Takže já už jsem osoba, jak se říká, v letech, ale vzpomínky na taneční nebě jsou starý do dneška. Jako, jak se říká, hudební sluch, ten mám 100% po mamince. Mm-hmm. To mi říkala, maminka zpívala v kostele, když jí, takže to mi říká, že sluch hudební mám. No a taneční, jak se říká, ty boty, co jak nevydrží na místě, jo, to hlavě, jak to zpívá voda, tak ty mám po tatínkovi. Taky na 100%, protože tatínek, když chodil na zábavy, co by mladý švihák, že, tak jsem musel jít se vlíkat za noc i dvakrát, jak byl pro podsednou košili. Tak to mám po něm, no. Takže já jsem chodila první rok do tanečních, tak to bylo v roce 67. To jsem se začala učit v zemědělském učilišti ve Mezříči. No, a to jsme chodili jako úplně do prvních. Co, no, a to jsem tančila i s mistrem, předváděl jsem to tam po oku. No, a to jsme spavli oba dva.
0: No, polka... Nevím, jak u vás, ale
1: taneční
0: u nás.
1: Mistra, a my jsme spadli spolu.
0: U nás polka byla překřtěna na masakr, no. Protože ačkoliv jsme se všichni snažili začínat ve středu parketu, tak po nějakých 10 taktech jsme všichni byli přímo u okraje parketu a už jsme začali drhnout o stěny.
1: Ano, ano, tak to byla Mela teda, jo. Ale hrozně ráda jsem tam tančila. Tatínek vždycky říkal, Olka, ty jsi dřevo, ty se v životě nenaučíš tančit. No, když je to tak, on jako hrozně rád tancoval, tak se asi plet. To byla jediná věc, která se ve mně spletl. Takže první rok to jsme se učili, potom v druhém ročníku, to bylo jenom na 2 roky, tak jsme museli chodit, to byla povinnost naše, protože bylo málo děvčat, tak aby jsme jako doplnili, aby měli kolektivní či výběr, tak jsem chodila druhý rok. No, dodělala jsem školu a mám o 2 roky mladšího brášku, tak ten začal chodit do tanečních, tak musíš chodit se mnou, že?
0: Takže to jste ho vlastně mohla i něco přiučit, paní Ludmilo, že jo?
1: Ano, takže jako starší sestra, no, to už jsem chodila vlastně do 3. rok do tanečních a to bylo zároveň 1. rok jako bratra. A mu se to tak líbilo, že chodil ještě další rok a já samozřejmě s ním.
0: No ale řeknu vám stejně, 3leté taneční kurzy, tak s tím jsem se setkal poprvé. A musím taky opravit jednu věc, která tady zazněla. Vy jste říkala, že vy jste chodila do tanečních, když já jsem byl ještě na houbách. Není tomu tak. Pokud to byl rok 67, tak už jsem taky tancoval. Sice jenom nejistě, byl mi rok, ale už jsem se pohyboval.
1: To bude asi 51. ročník, ne?
0: Já jsem 660. A paní Ludmilo, vzpomínáte si ještě na jméno vašeho tanečního mistra, se kterým, jak jste říkala, jste tancovala polku?
1: Jméno, to bych si po mně chtěl moc. To mě nedostanete. To vás tak daleko paměť nezahá. To já zapomínám hodně. Tak to víte, u mě není dávno 20, ani 50. Tak člověk kolikrát zapomene, co měl včera na oběd. Ale to je prý normální v našem věku.
0: Taky už se tomu blížím. Paní Luzmilo, a můžete mi říct, to je moje poslední otázka, který tanec jste měla nejraději?
1: No, tak asi tu polku.
0: Polku?
1: Podle všeho, masakr. No. Polku a potom ty moderní jive a takové.
0: Jo.
1: No, ale asi mluví polku a ten jive, no. Tak potom to, jak tomu říkali, to je jak šlapání zelí.
0: To je pravda. Já říkal, že už je to moje poslední otázka, ale ještě jedna mě napadla. Vzpomínáte si i na šaty ve svých prvních tanečních? Jaké byly vaše šaty?
1: No, tak jestli to byly první, to mám neřeknu, ale mám dojem, že jo, to bylo ještě na učilišti. To mě maminka ušila, ona hodně jako šila. Tak ona chodila do nějaké školy rodinné a tam se učili aj šít. Já my jsme tam měli taky šití vaření a péči o dítě navíc. Tak byla tam na půl rodinka. A jinak to bylo zemědělské učiliště. Mm-hmm. Obor pěstitel chovatel. Takže jsme se naučili aj kravičky dojít a tak dále, že...
0: Všestranné vzdělání, no. Od tance až po dojení kraviček.
1: No, paní Ludmila. Já pocházím z vesnice, takže jsem vyrostla vedle kravina, tak to já všechno ovládám.
0: Paní Ludmilo, děkuji za váš telefonát, za tuhle vzpomínku na vaše taneční a přeju vám krásně barevný říjen.
1: Jo, ty se ptal, ty první, tak to nezapomenu, ty byly blankitně modré.
0: No prosím, krásné, nakonec jsme krásné, to dali dohromady.
1: Ještě někde jsou, to nevím, ale to by dneska určitě neoblekla.
0: No tak to mi vlastně připomínáte, jdete přímo do rány. Já, když jsem odjížděl na noční linku, tak jsem se svého staršího syna ptal na volnou asociaci, když řeknu první taneční, co se ti Ondro vybaví? Tak první, co z něho vypadlo, špatně padnoucí oblek. Děkuji, Ludmilo, mějte se hezky a dobrou noc.
1: Já mám taky přeju dobrou noc, naschledanou.
0: Moje taneční, téma noční linky, kterou posloucháte a do které můžete se svým příběhem vstoupit také na čísle, které za chvilku uslyšíte. A nebo, pokud se vám to nepovede, můžete napsat na rozhlas.cz/linka. Eva už napsala, tyhle dva řádky by se mohly hodit. Krásný večer všem vám přeje a píše, moje taneční, to je dávná minulost. Září 1960 v prvním ročníku na gymnáziu. První tanečník, spolužák, 14-leté tintítko, později význačný vědec. Na každé taneční jsem měla nové šaty a docela mě učení tanců bavilo. I později v manželství jsme chodili na plesy a skotačili na parketu. Hezké vysílání přeje Eva. A tady je telefon, na který se můžete také obrátit se svojí vzpomínkou, se svým příběhem z tanečních.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Před chvílí bylo 11:15, to znamená, že ten 14. říjnový den se už chýlí ke svému konci, ale jsme teprve na začátku noční linky na téma Moje taneční a s tou svojí vzpomínkou přichází do vysílání pomocí telefonu naše posluchačka Helena. Zdravím do Prahy, paní Heleno.
1: Krásnou noční linku, tady Helena.
0: Děkuji za vaše přání.
1: Asi před 50 lety, ono to strašně letí, no. Ale byly to krásné děti, no. Chodili jsme s holkama ze školy jako na Žofín. Tam to bylo moc hezký. A pamatuju se, že tam chodila i paní herečka Vránová, Alena Vránová s dcerou.
0: Aha, jako garde tam chodila se svojí dcerou.
1: Tak. Ano. No. A byla tam celkem dobrá parta, jako kluci chodili pro holky, jako bylo to, mně se tam nejradši teda se mi líbil Čardáš.
0: To jste se taky učili Čardáš, protože my ne teda v základních.
1: Čardáš, Polka, Válčík, jo, a bylo dobrý, když tam byli, třeba někdy tam chodili taky kluci pomáhat tomu tanečnímu mistrovi z těch vyšších, jako z těch už pokročilých, jo, tanečních. Mm-hmm. A ty prostě, ty byly báječní, protože už jako, jo, to člověk nemusel ani myslet na kroky a ten tanečník vás ved, takže to bylo úplně super.
0: Takže vy jste měla spíš ráda takové divočejší tance, jak jsem vyrozuměl.
1: No, ale jako třeba ta čača a tyhle ty latinskoamerický, to mi nějak nebralo teda. Aha. To nějak, ne, to ne. Ale ten čardáš se mi teda hrozně líbil.
0: A čím si to vysvětlujete?
1: Nevím.
0: Dobře. Vy jste říkala, že tam chodili kluci pomáhat třeba i tanečnímu mistrovi nebo mistrini, ale řekněte mi, vy jste byli všichni, tedy dívky i chlapci z jedné školy, nebo snad dokonce z jedné třídy?
1: Ne.
0: Takže k vám přiřadili nějakou jinou školu?
1: Ne, to jako my jsme se sami přihlašovali, jo, kam jsme chtěli. Jako tam byly různý v Praze taneční školy a nám se líbil ten Žofín. To byla jako s holkama z naší třídy, jo? Takže asi 6 holek z naší třídy tam chodilo, to jsme chodili tak jako teda s maminkama samozřejmě ve skupinkách a jako jinak tam byly prostě jako z celý Prahy, jako jak se kdo přihlásil. Tak.
0: No ono záleží asi na místních zvyklostech. V Brně to bylo zase ještě trošku jinak, to bych mohl taky popovídat, ale zase někdy jindy. No a vám, paní Heleno, musím položit už jen jednu otázku. Šaty. Ano. Vzpomínáte si na své šaty staneční?
1: Pamatuju. Protože tam moje maminka byla dámská krejčová a měla kamarádku, která měla sice rodinnou školu, ale ona byla tak šikovná, že ona měla takovou fantazii, jo, ta prostě nádherně šila. A ona mi ušila právě, to jsem dostala od ní na šaty, to bylo, myslím, že to byl Taftu. Mm-hmm. To bylo takový hodně
0: nadýchaný, ale taky to muselo.
1: Ne, taky jako lesný, hodně lesný materiál. Aha. Hodně lesný. Vím, že byly jedny žlutý, jedny růžový a na prodlouženou fialový s takovým monofilem, jo. Takže to byly takový jako fakt čistě takový jako hodně sváteční, jako dotanečních, čistě dotanečních šaty a dělala mi tam i aplikaci jako, že s korálkama a s kraječkou.
0: A chodila jste do tanečních spíše v zimním období, nebo až už bylo něco teplej? To musela být zima v těch šatech.
1: Ne, to já jsem měla normálně kabát a kozačky a my jsme si ty střevíčky brali do tašky a tam jsme se přezouvali.
0: Tak to jo, to jo.
1: A jo, a svetr, samozřejmě svetr, to všechno šlo do šatny a pak jenom v těch šatičkách.
0: A zažila jste nějakou první, druhou, nebo nějakou lásku v tanečních?
1: Ne, to ne, to zažili mi kamarádky, ale já ne teda. Já až na diskotéce, potom o pár let později na diskotéce a s tím mužem už jsem do teďka 45 let.
0: Jo, a tancovali jste spolu někdy ten čardáš, který máte tak ráda?
1: No, bohužel, on nechodil do taneční. No a mamu toho to nenaučila, ona totiž, on byl napůl Maďar, napůl Slovák ještě ke všemu.
0: No tak ale to by měl umět čardáš, to by měl mít přímo v krvi.
1: Možná, že se to ještě od někoho naučí, že jo, to nějaký příbuzný, nějaký Maďar naučí. Nebo mám tady sousedku, to je Maďarka třeba ho to naučí ona.
0: No, s těma sousedkama pozor. Ale nechme to být.
1: Ona je mladá, ona je dobrá, ona je mladá.
0: No, mladá, to jste vůbec neměla říkat. Já bych spíš se vydal cestou, pokud je váš pan manžel maďarské národnosti Barack Pálinky. Ta pomůže.
1: Ale víte co, on má rád tu hruškovici.
0: No tak v tom případě tímhle směrem.
1: Ten kvěrce, no, tu má rád.
0: Paní Heleno, děkuji vám za vaši vzpomínku na vaše taneční. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Taky dobrou noc, mějte se hezky všichni.
0: Paní Helena není jediná a věřím, že jich ještě pár bude, která chodila do tanečních v Praze. Pavel ze Židlochovic totiž píše, já jsem chodil do tanečních v Praze, do kulturního domu Metro a na prodloužené jsme chodili na Žofínský ostrov a mám na to hodně krásné vzpomínky. Miloval jsem čaču a spíš ty latinsko-americké tance. Chodil jsem do dvou tanečních. První varianta byla právě do toho kulturního domu Metro a druhá, kterou nám umožnili přímo na učilišti, takže tam už jsem se svou partnerkou měl nějaké zkušenosti, takže nám říkali, že bychom mohli být jakoby vzor pro ostatní a taky to tak v podstatě bylo. Tanec jsem měl hodně rád. Ještě mám schované legitimace, které jsme dostávali a bylo to v roce 1988. Tak přeji všem krásný, roztančený večer a dobrou noc. Napsal Pavel ze Židlochovic na web rozhlas.cz/linka. Na téhle webové adrese se vaše příběhy týkající se tématu také po jedné hodině zítřejšího dne objeví. Do té doby si je zatím nechám jenom před sebou a vám nabízím tu možnost svůj příběh buď to napsat, anebo zatelefonovat na 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma Moje taneční. Prozatím to vypadá, že úspěšnější při telefonování na 731 800 900 jsou dámy. Byla tady Ludmila, slyšeli jsme Helenin příběh a teď je se svojí vzpomínkou na taneční připravena Zdena. Zdena, která telefonuje od Brna, nebo rovnou z Brna. Zdeno, dobrý večer.
1: Od Brna, dobrý večer.
0: Od Brna. A kam jste chodila do tanečních?
1: Já jsem chodila do tanečních tady u nás v obci, v první, a potom ještě od pionýrské z ekonomické jsme měli do taneční na stadioně a tam jsme teda měli, protože jsme byli sami děvčata ve třídě, jenom dva kluci, tak nám přidělili průmyslovku na Sokolské.
0: Sokolská strojárna. Já jen vysvětlím těm, kteří nemají brněnské znalosti, že na stadioně neznamená, že vás vyhnali taneční mistři někam na doopravdovský stadion. My tak říkáme, tak se vlastně jmenuje areál i s halou, která obsahuje i taneční sál v Brně na dnešní Kounicově ulici, ale tenkrát to byla Leninova, že jo?
1: Ano.
0: Tam my jsme měli tak i prodlouženou, ale já měl taneční na Staré Radnici. No, Zdeno, ale teď jsou důležité vaše vzpomínky.
1: No, ale teď já tady mám totiž vzpomínku takovou, že mám takovou knížečku z mojich prvních tanečních a je na přední straně takový malinečký, je to ta knížečka, a je tam teda vytištěný pár taneční a když otevřu, tak mám napsaný vysvědčení, taneční hodiny, datum, chování, tanec a podpis. Takže je tady. Na tom nemůžu ani říct. Je to hrozné. A je to, já to mám pořád schovaný. 18.4.1960.
0: To už je docela dávno.
1: Ano, chování, ano. Vzorné.
0: Vzor.
1: Tanec.
0: Ano.
1: Tanec plynulý. Podpis Vošmerda.
0: Tak to byl taneční mistr, jo?
1: Ne, to byl můj tanečník.
0: Jo. Takže vás hodnotil tanečník. Jako
1: hodnotil tanečník. Měl nás hodnotit. Mě na taneční mistr jsme měli Kadlice, no a Brně Buriana, že?
0: No tak to samozřejmě to byla, to je legendární tanečník, on a jeho paní Burianová.
1: Ano, ale jsem viděla už taky, už tady nikdo nežije, už jsou všichni
0: prý. No paní Vlastičku jsem viděl nedávno ještě.
1: Jo, ještě jo, já jsem ho viděla, to už asi nějaký rok, tak jsem si myslela, že žije, ona teda zemřela, že?
0: Bohužel už není mezi námi, ano, pan Burian.
1: No, takže to mám takovou památku. A to do dneška schovanou, to teda vidím, že teda to by mě tady zůstalo, mám to v albumu, tak si vždycky no to, na to podívím.
0: To opatrujte jako oko v hlavě. No
1: ano.
0: A když vás ten váš tanečník Šmerda takhle zhodnotil, tak vzniklo mezi vámi i nějaké trošku důvěrnější pouto?
1: No, to bylo spíš kamarádství.
0: Kamarádství.
1: Pak jsem tam měla ještě jednoho tanečníka, vždycky jeden to měl zhodnotit. Takže každý dostal takový vysvědčení, jsme dostali. No.
0: Viděli tohle vysvědčení i vaši potomci? Chlubila jste se?
1: Ne. Ještě ne.
0: To až noční lince. No to je hezký.
1: Až noční lince. Ještě se mi to nevá. Musím ty vnučce a to ukáži. Musím jim to ukázat.
0: A vnučce je kolik? Taky čekají taneční kurzy?
1: Ne. Vnučka má, co mám doma, 18 roků. Ta už chodí do tanečních. Tam máme různý, i to jsou videa, ona je velká tanečnice teda, chodila i do nějakého kurzu do tanečních všude a teď máme u nás hody, tak je za stárku vždycky, takže u nás, u našeho je veselo, má i solo tady a takže je to takový pěkný a já jsem se, my s manželem jsme hodně chodili tancovat, já jsem měla hrozně ráda, nebo i za Svobodna jsme, protože nám vyhořela Sokolovna tady, tak my jsme chodili tady do okolních vesnic pěšky, ráno jsme přišli, ve 4 hodiny jsme šli ze zábavy a museli jsme si ještě tady zdůvěrně s kamarádkama všechno vyprávět a maminka mi vždycky říkala, prosím tě, jenom se nezastavujte, jak jdete okolo Kravína. Tam hodil ženský už na Kravín ve 4 hodiny, aby si tam vykládala, tak co si po vás řeknou, kde jste byli. Takže to mě upozorňovala a druhý den odpoledne jsme šli zase na čaj.
0: No, vy jste byla k neutahání.
1: Ano, já jsem hrozně ráda tančila. A s manželem potom jsme taky chodili, nevynechali jsme žádný ples, žádný hody, nic, takže to... A teď...
0: No, jak je to teď? Jak je to teď s vaším tancem?
1: Teď jsem tancovala, je to 14 dní.
0: No tak už ta četnost není taková, ale ještě pořád tancuje Zdena.
1: Je to 14 dní, jsme měli jubilanty a měli jsme tam takové přetančení a kapelu jsme tam měli, takže mě to tak nutí. A tady ty tanečníci nás tady tak nutili tančit, tak jsme tančili a potom i jsem tam měla kamarády, kde jsme vzpomínali, jak jsme chodili na všelijaké ty zábavy a jak jsme se spolu zatančili. Já jsem říkala, nejraději si zatančila s manželem a tady s tím kamarádem, co jsme se setkali, a proto tak to zkusíme. Už to není ono.
0: Ale už to trošku vrže, no, já to mám podobně. No.
1: A potom jsme udělali takový kolo a ti muzikanti hráli nám a takový sami naše vínečko bílé a takový.
0: Jo,
1: takže
0: jo.
1: To bylo moc hezký teda tady, takže jsem si zopakovala trošičku ten tanec. A jinak jsem byla v lázních v Poděbradech a tam jsme taky chodili tančit teda.
0: No tak máte průpravu, proč to neprodat? Zdeno, moc krát děkuji za vaši vzpomínku a přeju vám krásnou noc.
1: Tak já taky, děkuji. Naslyšenou. Naschledanou.
0: Věra z Karviné napsala na rozhlas.cz/Linka následující řádky. My jako učni jsme taneční neměli. Tančit jsem se naučila na zábavách se staršími kamarády. Když měl syn taneční, pozval mě na závěrečný ples a měli to velmi pěkné a velmi milé. Večer jsem si užila a dobrý večer, pane Borku, my jako učni jsme taneční neměli. Aha, tak tady se nám to opakuje. Divila jsem se, že se syn přihlásil, protože je introvert a pozval mě na závěrečný ples. Měli tam přetančení, program s profesionálními tanečníky, samozřejmě mě provedl a tanec s ním jsem si užila. Také se mi líbí, že pan chlopčík dělá kurzy pro autistickou mládež, kde dělají asistentky děvčata ze zdravotní školy. Mějte se hezky a dobrou noc. No prosím, Věra nám do své vzpomínky propašovala i to, čím já jsem vlastně odstartoval noční linku. Tedy drobným náznakem toho, že bez Stardance každý druhý podzim prostě nemůžu být. Nevím jak vy, ale já se velice rád dívám, jak hvězdy tančí. A taky vás budu rád poslouchat. Vás a vaše příběhy, vaše vzpomínky na moje taneční.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je tu čas noční linky Českého rozhlasu. Dnes na téma Moje taneční. Vysíláme jim tedy noční linku pro vás z brněnského rozhlasového studia a asi bude nedaleko náš další posluchač. Je to pan Martin, kterého teď vítám ve vysílání. Dobrý večer, Martine.
1: Dobrý večer.
0: Zdravím vás a říkám, že jste asi nedaleko od Brna, protože stačilo říct manželé Burianovi ve Starletu a vám se to najednou vybavilo, jak jste sám říkal. Že je to tak?
1: No, já jsem původem Brňák, teď bydlím v Jedovnicích, kousek od Brna. Nicméně do školy jsem chodil v Brně a na gymnázium a takže ty taneční proběhly tady v Brně a samozřejmě si na manželé Burianovi velice dobře vzpomínám, to jejich krásné vystupování, decentní a hodně mě naučili, jako jo. Já jsem nikdy na to nějak moc nebyl, ale díky těm tanečním mě ten tanec začal bavit. Dokonce jsem zvažoval takový to pokračování.
0: Bronzové, stříbrné, zlaté taneční.
1: No, a se zaměřením na rock and roll, protože jsem si tam našel partnerku velice šikonou, nám to šlo spolu, tak už v těch prvních jsme tam, jako měli jsme starší základní kroky a my jsme tam dělali pomalý přehazovačky a tak, to se učili sami doma. Takže to bylo jako zábavné, oni nás krotili, jo, abychom tam nedělali nějaké výtržnosti, aby mě třeba partnerka neupadla, ale bylo to jako moc pěkný a moc si to užil, no.
0: A který tanec jste se učili ve Starletu, tedy v tanečních jako první? Vzpomínáte si?
1: Já si myslím, že to byl nějaký vals nebo něco takového.
0: Že jo, já totiž už taky mám tuhle vzpomínku mírně setřelo, ale buď to byl valčík nebo valc, protože to bylo takové
1: já
0: raz,
1: spíš
0: dva,
1: podezření
0: tři,
1: na ten vals. Ano. No. Bylo to takové lehkopádné, pomalé a jako raz, dva, tři, ano, přesně tak.
0: Přesně. A takže na Starou radnici jste chodili nebo někam jinam?
1: Na Starou radnici, ano.
0: Jo, no tak to jsme měli podobné působiště. Já jsem byl v tom horním patře, nevím kde vy, ale vždycky jsem se moc a moc
1: taky
0: těšil.
1: Tam.
0: No jo.
1: Taky tam, no, úplně stejně.
0: A teď mi ještě řekněte, měli jste, neříkám povinné, ale doporučené bílé rukavičky?
1: Ano. A to byl pro mě problém sehnat, protože tehdy se to dalo dost špatně sehnat. Já vím, že já mám ještě dva starší bratry, tak jeden si to schoval a když teda řekl, že ty rukavičky má a měli jsme prakticky vyhráno, tak je odkud si vytáhnul a oni byli takový zežloutlí, zešedlí, takže to už nešlo použít, tak jsme zháněli znovu. Ale přes námi jsme to někde sehnali, takže měl jsem bílé rukavičky samozřejmě.
0: No ono to bylo hlavně proto, abychom my nervózní, jak nám to nejde, my chlapci nervózní, jak nám to nejde, takže spocení, abychom nezničili děvčatům šaty. Neopotili
1: partnerku.
0: Tak, ano,
1: tak,
0: ano.
1: No.
0: Takže jsme se potili všude jinde, jenom ne na těch dlaních, jo, tam to aspoň
1: no,
0: nasáli ty rukavice.
1: No my jsme taky vysávali ten jejich pot, jo, co vím, tak ta partnerka se ze začátku taky jako celkem dost potila, ale chudera, co to nejde ovlivnit.
0: No, to máme podobné vzpomínky. Martine, já jsem moc rád, že jste zatelefonoval, že jste zavzpomínal. No a teď ještě řekněte, to je moje poslední otázka, jestli jste zažil nějakou možná první lásku v tanečních?
1: No, tady s tou partnerkou, já se přiznal, že jsem byl do ní velice zamilovaný, jenže o ní byl takový zájem, že mě zůstal jenom na to tancování. To zase ti spolužáci, kteří měli zájem o to se jí nějak dvořit, tak se jim moc tancovat nechtělo. Takže ona se mnou pouze tancovala. Partnerku jsem si našel potom zase ve spojení s tancem později na diskotéce a dneska jsme spolu 38 let. No,
0: no tak já vám gratuluju, to je opravdu výdrž.
1: Děkuji,
0: no
1: já už to měnit nebudu.
0: To už nemá cenu, říkáte, jo?
1: Ne, to už.
0: Tak snad nás neposlouchá vaše paní. Martine, děkuju a mějte se hezky, dobrou noc.
1: Děkuju moc a dobrou noc.
0: Se svojí vzpomínkou, respektive krátkým příběhem na téma Moje taneční se ozval i náš tradiční posluchač a přispěvatel František. Nás naučila tancovat naše mamka. Taky nás pár tanečních hodin, tedy Taky pár tanečních hodin jsme absolvovali v učení, kde jsem taky bydlel, na Stavařově. Tančil jsem rád, i moje manželka, jednou jsem vyhrál na dovolené takovou taneční soutěž, ale tančil jsem s jinou paní. Moje paní ta vypadla dřív z kola, protože tančila s jiným tanečníkem. Tady v Židlochovicích Ohodech pro mě chodila vždycky tančit jedna mladá paní, aspoň na tři kousky. Chodila asi proto, že její manžel netančil. Tak to hodil na mě. Dnes už netančíme, protože už nám neslouží dobře nohy. Ale jezdíme všude poslouchat dechovku. Tu máme rádi. František ze Židlochovic. No, Františku, s dechovkou se určitě setkáte na rozhlasové vlně Českého rozhlasu Brno. Zase za nějakých 12 hodin. Ale teď je čas noční linky, ve které přímo toužím po vašich vzpomínkách a příbězích na téma Moje taneční.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, dámy a pánové. Je přesně 11:45 a můj další noční linkový pozdrav směřuje do Uherského Brodu. Je tu paní Božena, která odtud telefonuje a chce se taky vyjádřit, tedy zavzpomínat na moje taneční. Paní Boženo, pěkný večer.
1: Dobrý večer, já vás srdečně zdravím a zdravím všechny posluchače. A osmělila jsem se, že budu druhá, kdo do tanečních nechodil.
0: Nechodila jste?
1: Nechodila jsem, ale z roční 1937, to znamená, že ve 54. roku mě bylo 17, začala jsem chodit do slováckého krůžku Kunovian. Uh-huh. No, a tam jsme se naučili tancovat všecko.
0: Všecko, tedy nejen lidové tance,
1: řekněme takové... Všecko, swing,
0: taky.
1: Se tehdy tančí, nevím, jestli to někdo ví už, jak se to tančí. Polka, to je jedinečný tanec, tam je variant. Milion, Valčík, a či tak Valčík do Eva, tak to je pohádka. No a tak když jsem do toho kružku chodila, no tak to byly sedlácké, vrtěné, potom ještě jedno sedlácké, horňácké, no čardáše, také čardáše, tak jsem do toho kružku chodila 6 roků, tak jsem protančila kdeco a i v pražských ulicích. Tak byla Spartakiáda v 55. roku první, tak zahajovalo se soubory lidových uměleckých tvořivostí, tak jsme v průvodě, vždycky jak jsme furt, jsme celou tu dobu, co jsme byli na Spartakiádě, tak jsme to protancovali. A také aj ty plesy v Kunovicích, teda byla Pálenica, existuje to dodnes jako kulturní budova, no a je to sál takový, jak by typické sokolovny, takže v Kunovicích, když byl ples, tak se tancilo na 2 kola. Jedno kolo svobodní a jedno kolo ženáči, protože jinak bychom se tam utloukli. No a ještě potom tak jako to oblečení, tak jak se vzpomínali, tak jsem měla černé taftové šaty, velice pěkně ušité, tak těch jsem odtancovala, kde co vždycky se dali do čistírny. A v 61. roku se mě narodila první dcera, když dospěla, tak byla v šatečkách mojich taky na plesech. A druhá dcera, 67. ročník, taky byla na plesech v mých šatičkách a má je schované na památku.
0: No a no. Když tady máte 2 dcery, tak předpokládám, i když se samozřejmě můžu plést a vy mě jistě opravíte, že máte taky 2 zetě, nebo se pletu?
1: No mám, no.
0: A jestli pak vás někdy zeť vyzval k tanci?
1: No víte, že ne, vůbec.
0: No. No tak to by ještě měl napravit. No o tým mladší
1: ten vůbec netancuje, já to už, víte co, pane Borku, já když jsem se provdala, v 61. roku jsem se odstěhovala z Kunovic, jsem jako do Uherského Brodu, nebo předměstí Uherského Brodu na Předhavrice, tak pro mě tančení skončilo. To už mě velice mrzelo, ale ještě mám jednu nádhernou teda vzpomínku, a to vy dobře znáte, v 60. roku jsme jeli celý náš krůžek na Krojový ples do Brna na stadion do Kaunicovy ulice.
0: No, jo, jo.
1: No, a to byla pohádka. Tam byli ti, tam nám hráli Jurášci jako dechovka, jak na promenádu, kdy začínal ples. Pak tam byla cymbálovka Slávka Volavého, myslím, aj z Brolnu tam byli, a Luboš Holý, Dušan Holý. No to mám nezapomenutelný zážitek.
0: No paní Boženo, vy byste se hodila do naší...

0: vašich folklorních pořadů na Českém rozhlase Brno.
1: Jo.
0: Se svými vzpomínkami, autentickými.
1: No mám krásné vzpomínky a na Slávka Volavého mám tak nádhernou vzpomínku ze Židlochovic ve 54. roku, když měl vystoupení tam, co to bylo, mírové slavnosti. Stánky tam byly a tak. Mm-hmm. Já jsem tam byla s kamarádkou a Slávek Volavý říkal, že v Židlochovicích chodil do 8. roku, žil v Židlochovicích a chodil tam do první a do druhé třídy a když skončil ten koncert, to už je mimo téma, tak přišla jeho bývalá spolužačka s obrovskou kyticu, kterou mu donesla.
0: Je, yeah. No tak...
1: No, to byla nádhera. A yeah. Ještě, kde jsem protancovala, vám řeknu právě, že v roku 56 a 57 byl seminář ve Vizovicích ve škole pro soubory, které měly účinkovat ve Strážnici. A tak my jsme tam byli taky jeden pár z našeho kružku a celý ten seminář vedl Slávek Volavý a Věra Nováková, provdaná Kovářů, která hodně pracovala v rozhlase, to byla etnografka doktor. Mm-hmm. No a to jsme protancovali opravdu sobotu, nedělu.
0: No vy jste tanečnice tělem i duší. Paní Boženo,
1: to
0: dnes
1: nádherné.
0: Ještě tancujete dneska?
1: Já ne, teď se ale dva šmatlu.
0: Hmm.
1: Ne, už víte, že chodím s chodítkem.
0: No, tak jako moje maminka, to máte nikdy, úplně stejně.
1: To bych nikdy nečekala. No.
0: Já už se na to chystám tak. Taky. Ale paní Boženo, díváte se aspoň na taneční soutěže, třeba na právě aktuální Stardance?
1: Víte, dívala jsem se a víte, že teďka ne, zatím.
0: No, tak v sobotu to musíte dohnat.
1: Budu se muset snažit, protože já sednu k televizi a oči zavřené.
0: Jo, tak to taky znám.
1: Ale jinak já jsem teda rozhlasový posluchač a vidíte, tak já chodím spát, jak je kolik je v 3 hodin.
0: No, za chviličku půlnoc.
1: No, však už jdu na kutě.
0: Tak dobrou noc
1: tak
0: a hezké sny.
1: Tak vám děkuji, že jste mě vyslechli všichni posluchači a nezlobte se, ale vám něco na té moje řeči vadilo.
0: Ne, mějte se hezké, dobrou noc.
1: A vy se mějte krásně a dobrou noc za naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Ještě před půlnocí v noční lince ještě jeden telefonát na téma Moje taneční, což je téma, které by mělo spojovat všechny vaše příběhy v té aktuální noční lince. No a s ním, tedy s tímhle příběhem či vzpomínkou na taneční, čeká na telefonu Pepek. Zdravím do Šlapanic. Hezký večer.
1: No, zdravím všechny posluchače. Já jsem tanečník bez tanečních.
0: Jak to?
1: No, když jsem jako v Ostravě v 52. roce narukoval na vojnu do Popradu učit se jako leteckým mechanikem, no tak jsme měli na světnici jako Bohdíš se jmenoval, hrál na housličky, ale zahrál všecko, neznal noty vůbec, ale protože byl jako Slovák a hrával s cigánskou kapelou. Mm-hmm. Tak naučil prostě tak a měl takové sluch, že zahrál Valčík, no všecky Čardáš, tak jsme se učili jako na světnici tancovat prostě jeden s druhým, no a tak až jsme měli potom vycházku a dostali jsme se do svítu z Popradu, to bylo 8 kilometrů a tak tam jsme byli jako zase učničce, co, no, boty a tak dále. A tak jsme tam zapadli do toho podniku, nebo tam jedí. No a nikdo pořád zatím jako se neodvažoval a potom jeden říká, tak máme tady metr piv a kdo zůstane sedět, tak to platí. A tak všichni se dostali do kola. Takže to byly moje první taneční a říkám, naučil jsem se celkem dobře tancovat. No, když jsem potom přišel do Brna, no, tak jsme s klukama jako prvně vymetli všechny podniky, kde se tancovalo. A taky se toho dost jako utratilo. Říkám, tak toho musím zanechat. A o Silvestra už jsem skončil a začal jsem chodit na letiště, kde jsem poznal potom svoji první ženu, kterou jsem si potom v 58. roce vzal. Takže to jsou tak moje taneční. No, potom, když jsme jezdili na různé rekreace, první bylo na Klínovci v Krušných horách, no tak tam byla jedna starší paní, už taky důchodce, my jsme byli znovu manžel víceméně, tak ta nás teda a Valčík, ale takovej jako natrasa, nebo prostě já jsem se učil od ní ještě tancovat dál, takže to jsou moje
0: to bylo taneční. To byly takové pokračovací taneční. A Pepku, jo. Je nějaký tanec, no, který, nechci říct, že jste se nenaučil, ale který vám prostě nešel hned na poprvé?
1: No tak, říkám, na té světnici, jak jsme se učili tancovat, tak celkem 5 tanců jsem jako šel, kromě teda těch nových. Takže to byl Polka, Valčík, Slofox, Čardáš a ještě nějaký. No, potom říkám, s manželkou jsme jako, no, první s manželkou, tak to byl Silvestr, tak jsme tam měli gramofon a tak podle toho jsme taky toho tam oslavovali. Na
0: takže
1: medánka.
0: Takové věci jako třeba latina, tedy latinsko-americké tance, cha-cha, samba, rumba, paso doble, to ne, tak to jste se neučil.
1: To už ne, to je moc moderní na mě.
0: Jo, mě to je moderní, aha, dobře, no tak.
1: No, ale tak.
0: Pán je specialista, no.
1: Ale vemte, že já jsem 37. ročník, takže
0: rozumím.
1: Já už to, no, artrozu v kolenách a tak dále, už se pohybuju dost těžko a bez těch strešinkových holí mě to chození vůbec teda nejde.
0: No ale když uslyšíte nějakou no, říznou muziku, která se vám líbí, tak to s váma musí šít, ne?
1: No tak to...
0: Třeba Čardáš, jako, co?
1: No tak to byl nejoblíbenější tenkrát, protože to bylo na Slovensku, tak tam jsem si ho užil v tom svítu a tak dále.
0: Ano, nejenom na parketě, ale i na té vojně, jo? Jak jste říkal, že jste narukoval ve 52. Na vojně bývá Čardáš občas, no, to je pravda.
1: No tak to taky, ale říkám, ale ten Julobol, když ten se naučil na husličky a zahrál všecko, neznal noty, ale protože jako kluk hrával s cigánskou kapelou, tak jako zahrál, co slyšel a na co si vzpomněl, tak to nás zahrál a
0: takže
1: podle toho jsme tancovali.
0: To byl Pepek, který měl vlastně svého osobního učitele tance, dokonce i s houslemi. Pepku, děkuji vám, přeju vám krásný den.
1: Jinak jsme měli teda tam hudbu z Jarda Smilík, byl jako na saxofon a tak dostali dovolenku na 3 dny, aby si dovezli jako
0: nástroje,
1: tak složili kapelu, měli jsme aj jako zpěváka a první, co bylo, dost matliar, jako to byla vojenská zocelovna, kterou já jsem taky, jak to byla první po svatbě, co jsem dostal, protože jsme byli na vojně, tak jsme s manželkou byli, tak tam zahráli všecko a o půlnoci zahráli Ruti Šuti z Arizona,
0: Texas.
1: A přišli do kasáren a zrovna do tjurmy, jak se říká po rusky.
0: Do tjurmy, ano. Pepku, já vám děkuju a přeju vám krásný nový den, protože už jsme překročili hranici mezi 14. a 15. říjnem. Mějte se hezky, tak dobrou noc.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka.
0: Noční linka pokračuje svojí druhou částí, ovšem už s novým datem a jestli se nepletu, taky s novou oslavenkyní. Svátek mají všechny Terezy, pokud nás teď poslouchají. Doufám, že přijmou moji gratulaci a přání zdraví, štěstí, lásky a radosti ze života. U mikrofonu je Borek Kapitančik a znovu připomenu, že tématem našeho povídání jsou taneční, vaše taneční, vaše vzpomínky na ně, vše, co s nimi souvisí, na první lásky, na tehdejší třeba i módu, jaké jste měli účesy, dámy, to jsme ještě neprobrali. Jak se vám líbilo v tanečních, jestli to pro vás bylo spíše utrpení, anebo jste naopak našli novou lásku, novou zálibu v tanci. Psát můžete na rozhlas.cz/linka, telefonovat na číslo 731 800 900. No a když jsem zmínil jednu ze dvou možností, tu psanou, tak taky to, co napsala Dana. Já chodila na ekonomku, samé holky. Taneční jsme měli s vojáky z vojenské akademie. Když dojel poprvé autobus s těmito krásně uniformovanými vojáky, to bylo velký pozdvižení. Je to už 50 let, ale vzpomínky nádherné. Dokonce si ještě pořád pamatuju, jak se ten můj voják jmenoval. Maminka mi na prodlouženou ušila ze svých svatebních šatů krásné šaty jako obláček. Dano, děkuji za tuhle vzpomínku, která nastartovala tu druhou část Noční linky. Budu se těšit na vaše příběhy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Moje taneční, tedy ne moje, ale vaše taneční, to je důležité téma. Tedy je to téma noční linky Českého rozhlasu a vaše vzpomínky na vaše taneční kurzy. Ovšem i kurzy společenského chování, tak jsme to aspoň měli my v první polovině 80. let. Jsou důležité, abych dokončil to souvětí. U mikrofonu je Borek Kapitančík a na telefonu bych měl přivítat další posluchačku. Taky to udělám a mám na ní pár otázek. Paní Mileno, dobrý večer, nebo dobrou noc.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer. Když jste se chystala do svých tanečních, tak mě zajímá, kdy to bylo a jestli to u vás doma byla velká sláva a velké přípravy.
1: Bylo to v roce 47. Podzim 47. Mm-hmm. Byly to dva poválečné roky, takže ty přípravy nebyly nijak zvlášť mohutný, protože na šaty byly docela obyčejné látky. Ale celý ten příběh je poněkud jiný. V tom září 47 při tanečních hodinách při Volence mě vzali tanečníka, já jsem se pootočila a tam byl nějaký kluk. Tak jsem mu řekla s mým procit. A dotančili jsme spolu ten tanec. Od té doby pro mě chodil a v roce 51 jsme se vzali a 26. září, to znamená minulý měsíc, jsme spolu byli 75 let. Tak to je můj příběh z tanečních.
0: Takže vy máte vlastně taneční spojeny, tedy vaše taneční kurzy, spojeny i s těmi prvními chvílemi s vaším manželem. No to je krása.
1: Mně bylo 15, jemu bylo 17. Chodili jsme do jedné školy, takže to byla víceméně taková studentská nezávazná láska. A v tom roce 51 to skončilo svatbou, která teda po 75 letech byla minulý měsíc oslavena. Ale všecko to začalo v tanečních.
0: Vám i vašemu panu manželovi samozřejmě musím gratulovat. A kdy přišel ten okamžik, kdy se z té nezávazné, neříkám pubertální, ale nedospělé lásky stalo něco vážného? Říkáte postupně,
1: tak, jo? Postupně, protože jsme chodili do jedné školy, takže jsme se prakticky stýkali téměř pořád. Chodili jsme ze školy spolu. No a v roce 51 to už byly takový 4 roky takový studentský lásky. Mm-hmm. No a v roce 51, když měl jít na vojnu, tak jsme se před tou vojnou vzali.
0: A ještě mi řekněte, kde přesně probíhaly vaše taneční kurzy?
1: V Hradci Králové v Adalbertinu. To je takový docela krásný sál, který i dneska slouží ke kulturním takovým akcím, koncerty a tak dále.
0: Mm-hmm. Asi vám tam hrála živá kapela, že?
1: Ano, živá kapela a byly to takový ty pováleční songy americký, ty válčí krásný. Mm-hmm. A vždycky se pamatuju, že při posledním kousku nám zhasínali, aby prostě mohla padnout nějaká ta pusa. A byla to vždycky živá hudba.
0: To je krásné. A když tedy to byla živá hudba, sama jste zmínila, že to byly takové ty americké věci, učili jste se tehdy importovaný jive třeba? Nebo nějaký?
1: Ne, to ještě ne. Mm-hmm. To byl jenom válc, no a klasika a česká beseda, kterou už dneska zřejmě ty mladí lidi vůbec neumí, ale při české besedě byla vždycky největší zábava, protože ty divočejší krutky při těch některých tancích se snažili tu holčičku dostat až na kolena na zem, když ji roztočili.
0: Paní Mileno, moc krát děkuju za tuhle vaši vzpomínku. Mějte se hezky a přeju vám krásně barevný podzim. Naslyšenou
1: taky
0: zase někdy v noční lince. Moje taneční, máte příběh na tohle téma? Věřím, že ano, v soudě podle toho, jak tady neustále problikávají všechny konce naší telefonní linky. Její číslo je 731 800 900 a pokud nebudete mít štěstí na to, že vstoupíte do vysílání, tak můžete ještě i napsat to, co souvisí s vašimi tanečními na rozhlas.cz/linka. Míla napsala: zdravím, na taneční jsem nechodila, bráchové mě naučili, ale za tanec bych dala cokoliv. S přítelem chodíme pořád tam, kde se hraje, a to je nám už přes 70 let. Dobrou noc přeje Míla.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a než dám slovo naší posluchačce Dáše, která telefonuje z Prahy, tak ještě drobné doplnění toho, co už tady zaznělo. Tedy zazněl vzkaz, respektive příběh našeho posluchače Františka, který ještě navíc teď vypočítává na rozhlas.cz Lomítko Linka, kde všude tancoval. Ve Sjezdovém paláci, na Žofíně, noční podniky v Praze, čaje opáté v Brně, v Internacionálu, plesy olympioniků, silvestry. No Františku, vy jste teda pěkný tanečník, ale Dášo, kde všude jste tancovala, vy to se vás taky zeptám, jaké byly vaše taneční a kdy jste je navštěvovala? Dobrý večer.
1: Tak dobrý večer, přeju všem hezký večer. Já jsem chodila do tanečních asi v roce 60-61. Chodila jsem do Lucerny tanečnímu mistrovi Florianovi. A ty taneční byly strašně krásné. Já na to hrozně moc vzpomínám, protože měli jsme tak nádherný všichni oblečení. Prostě každý měl takový krásný šaty ušitý. Dneska, když to trošku porovnávám, tak nevím, no, něco se mi nelíbí.
0: No člověk má hned takový slavnostnější pocit, když je v tom slavnostním. Ano, ale já musím říct, že tak, jak jsem v úvodu říkal, že jsem zaregistroval zvýšený počet mladých mužů a dospívajících dívek v krásných svátečních Tečních, šatech. Ano. Takže opravdu dneska ještě se na to pořád někde tedy aspoň dbá?
1: Aspoň dbá, no. A mně se to hrozně líbí a ty chlapci museli mít bílé rukavičky a motýlka, tak hezky byli taky oblečený a ono, prostě to bylo takový důstojný, bylo to strašně krásný a to ty garde, že chodili s náma maminky a babičky, ale ty nás trošku vždycky cepovali. Narovnej se, nebojí se. Na to si strašně ráda vzpomínám.
0: Narovnej se, nikdo si tě nevezme takhle.
1: To jsem stále slyšela, vždycky jsem byla naštvaná. No a my jsme měli vždycky, jako prodloužený jsme měli teda v té Lucerně a na Žofíně jsme měli věneček a tam jsem aspoň mohla vždycky někam utéct, to se tančil twist a to bylo jako, já, kluci šli až dolů, moje maminka mi pořád hlídala, že se jí to nelíbí.
0: Možná měla vlastní zkušenosti, promiňte, že jsem vás přeruším, možná měla vlastní zkušenosti a vás už hlídala.
1: Vesně, no, tam jsme mohli trochu utéct sem tam, tak však jak mě stále huněla někde. A my jsme se jí chtěli jako ztratit, že jo, a ona se o nás bála, tak to beru, no.
0: A to je krásná vzpomínka, Dášo. Který tanec jste měla nejraději?
1: Já jsem strašně ráda tancovala jive. Ten se mě teda, no, byl takový rychlej a to se mi moc líbilo. No a taky uměla jsem polku, valčík a moje celá rodina, maminka, tatínek, ty strašně rádi tancovali, ty nevynechali. My jsme bydleli v Ďáblicích, to bylo jako ještě Praha východ, tam byly samý plesy, takže my jsme tam nevynechali jedinou zábavu, teda rodiče, moje babička s dědečkem, ty moje babička tak ještě chodila na tyhle plesy, nás vodila a odvedla nás vždycky domů, že jo, aby jsme se nestratili. Jako garde to dřív bylo, no.
0: Než jste z Ďáblic dorazila do Lucerny, no tak to je přes půlku Prahy.
1: No, tak to jsme, ano, to jsme jezdili autobusem, to jo, do Lucerny, ano, to jo. To tak bylo dřív. Tam nebylo ještě ani sídliště ďáblický, to nic nebylo, tak jezdilo se do Kobylis autobusem a tam tramvají, no.
0: Jo, tam už,
1: na Václavák. No,
0: já bych se dneska možná v Praze taky ztratil, no. Dášo, moc krát vám děkuju za tuhle vzpomínku na vaše taneční. A přece jenom mám ještě jednu otázku, ano?
1: Ještě jednu chci říct věc, že my jsme teda chodili hodně tancovat a my jsme chodili ještě na čaje do fučíkárny a tam začal zpívat Karel Gott.
0: Takže vy jste byla u toho? Vy jste byla u toho?
1: Ano, já jsem u toho byla a ten vždycky s kytarou přišel, takový ušák to byl, to mi nelíbil, tak přišel a zahrál 2 nebo 3 anglické písničky. A my jsme byli úplně v šoku. Takže to prostě se netančilo, my jsme vyskákali na ty stoly a na židle, prostě jsme mu tleskali a to bylo něco vždycky. No. Tak jsme ho strašně vítali. No.
0: To mělo takový pel americké muziky, že jo?
1: Tak ano, takový to country, že jo.
0: Jo.
1: No, tak to,
0: a víte
1: tak,
0: co, já vám toho Karla teď připomenu ještě jednou, jo?
1: Dobře, tak jo, děkuju. Tak přeju všem krásný večer a mám moc hezký vzpomínky na to. A ještě v té fučíkárně jsem si namluvila svého manžela a s ním jsem doteď.
0: No tak nebýt a tance a tanečních, tak...
1: Už je to 56 let.
0: Tak by váš život byl úplně jiný.
1: Ano.
0: Ani byste neznala začínajícího Karla Gotta.
1: Ano, ani Karla Gotta. Ano.
0: Tak. Mějte se hezky a děkuju. Naslyšenou.
1: Taky, děkuju, naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Dnes na téma Moje taneční.

0: Tak to byl Karel Gott zhruba z doby, kdy jej zažila naše předchozí posluchačka Dáša ve Fučíkárně, jak říkala. No, bylo to zřejmě legendární místo, kde tedy podle ní Karel Gott v podstatě začínal taky. A já si pamatuju do dneška tu krásnou zkratku PKOIF. To je Park kultury a oddechu Julia Fučíka. No tak v Brně jsme většinou trávili prodloužené na stadionu, ale možná o tom ví i něco náš další posluchač, protože téma noční linky, moje taneční, našeho posluchače Iva přímo donutilo k tomu, aby zavolal. Ivo, dobrý večer vám přeju.
1: Dobrý večer, přeji Borku tobě i posluchačům.
0: Děkuji.
1: A taky se k tomu musím vyjádřit, protože taneční v podstatě to byl můj před vojnou i po vojně život.
0: Možná kdy to bylo?
1: Jsme se mohli...
0: Který to byl
1: bylo
0: rok?
1: Bylo to o 3 roky dřív, než začal chodit, než jste začal chodit do tanečních výp, protože já jsem ročník 63, to znamená, že jsme se teoreticky mohli i potkat někde.
0: To je pravda, já jsem začal chodit ve 82. do tanečních, na podzim.
1: No, tak
0: na jaře, pardon.
1: Aha, tak já na podzim myslím 79 teda. A chodili jsme tenkrát na Marksovu.
0: Ano.
1: No, na Marksovu. A ta už teda neexistuje. Dneska už je to zbouraný. Jmenuje se teda ta ulice Spolková už. A ten sál už tam není. No, jinak teda samozřejmě taneční jsem miloval. My jsme dokonce vymetali teda i kurzy, které nebyly naše, protože naštěstí bylo vždycky všude víc holek a paní Burianová teda, kterou známe jako, že, ano. Tak byla ráda, že tam kluci přijdou, takže nás tam nechávala jako. No a potom do těch pokračovacích právě jsem chodil na tu starou radnici a navrch právě to byl, já nevím, jestli se tomu říkal tenkrát zrcadlovej sál.
0: Ano, tam bylo velké zrcadlo, já jsem se tam radši nedíval, protože bych se viděl. Ano, bylo tam obrovské zrcadlo a viděl jsem tam, jednou jsem tam zahlídl svoji siluetu právě v těch bílých rukavicích a v tom šíleném obleku, jo, který mi taky nepadnul. No.
1: Jasně, no a tam už jsme chodili, nebo já jsem tam chodil už jako do pokračovacích. Jo?
0: Jo.
1: Tam možná chodil teda jako.
0: Já jsem potom do bronzových a do stříbrných chodil. Částečně na Riviéru, částečně vlastně na radnici a pak jsem byl v K4 ještě taky chvilku, dokud jsem si nezničil kolena teda, no. No.
1: No a co bych řekl k tomu tancování teda, já teda jako společenský tanec to miluju do dneška, jako když můžu, tak si zatančím, jenomže dneska ty holky to nějak, já nevím, buď nechodili do těch tanečních, nebo už to neumí, ale to jsem chtěl říct, že mě, co teda strašně vadilo na tanečních, tak to byly ty, vždycky, když se začalo tancovat, tak ty rozcvičky diskotékový.
0: Aha.
1: Určitě to bylo i za vás teda.
0: Bylo.
1: No. A já jsem vymyslel takovou věc, já jsem si řekl, něco s tím musíme udělat, my jsme tam byli 3 kluci, co jsme se nějak tak víc jako kamarádili. Já říkám, založíme antidisco klan a zkusíme, co to udělá. Udělal jsem odznaky a normálně paní Burianová, když to viděla, tak řekla, tam ti 3 kluci můžou zůstat sedět na rozcvičku, ale všichni ostatní teda jako...
0: Ale jako Ivo, ono to má svoje opodstatnění, protože svaly před tancem je nutno zahřát, aby právě nedošlo k takovým věcem jako popraskání vaziva a podobně. Já vím, že to je samozřejmě věc, která se týká spíše těch vrcholových tanečníků, ale myslete si, to rozcvičení je taky důležité?
1: No, já nevím, já zkrátka do dneška to disco jako nemusím. Já jako trpím do dneška, když teda bohužel dneska to, že jakýkoliv ples v podstatě dneska, tak to je v podstatě diskotéka. Tam málo kdy se zahraje nějaký polka, valčík, jive, tango a tak dále. Jo. Aspoň co mám zkušenosti, protože do dneška víme tam ještě taky ty plesy a takhle. Takže to bylo, co jsem teda jako, co jsem neměl rád. A jinak teda třeba nějaký vzpomínky, co mám. Možná víte, kde je hotel Kozák?
0: No jistě, v Žabinách.
1: Ano, přesně tak. A vedle byl hotel, ten už tam myslím není. A to byl Ševčík.
0: Tak to už si nevybavuju.
1: Ano, byl Kozák a o 100 metrů vedle byl Ševčík. A my jsme chodili teda do tanečních, jsme byli taky strojaři, takže sama i kluk a přiřadili nám holky z Jaselské, zdravotní sestry.
0: Zdravka, ano jo.
1: No, z Jaselské. A my jsme se tam seznámili teda, nebo jsme začali tak nějak, jo, jsme byli 4 kluci, tam 4 holky, jo, a vymetali jsme potom ty plesy a to bylo taky, jako se mě líbilo, že vlastně my jsme šli třeba na ples do Kozáku a vedle o 100 metrů dál byl ples jiný u toho Ševčíka. Takže vlastně, když se hrálo u Kozáka, tak jsme tancovali tam, když byla přestávka, tak jsme plynule přeběhli jako o 100 metrů metru dál a tam se zrovna hrálo samozřejmě, tak jsme tančili, pokračovali tam a tak jsme to vlastně střídali, jo, že jsme běhali od jednoho k druhému, takže to bylo taky takové, na co si vzpomínám.
0: No dívka no, v rytmu jinak... zrozená hadra teda.
1: No, no, a co ještě se musím teda jako přiznat, teď už je to promlčený, no a my, protože samozřejmě jsme fakt chodili hodně často tady na takové akce a zase těch peněz, jako jsme neměli, tak jsem vymyslel, že jsem si pořídil houslový jako pouzdro na housle, do toho se vešly dvě petky vína, většinou bílý a červený, lahváč piva a oříšky, jo, buráky. No a s tím jsme chodili, jakože tam hrajeme vždycky na plesu a oni nás pouštěli normálně, jo, šel jsem s houslama a normálně nás pustili. Takže, to bylo
0: takže takový... přicházeli umělci s futrálem na housle, ano. Jo, a ve futrálu ano, to trošku žblunkalo.
1: Takže to bylo super. A třeba v Dominiku, jo, dům stavbařů Dominik, ano. Tam bylo taky hodně plesu, školní,
0: ano.
1: Tak tam jsme měli i známý šatnářky a tam jsme chodili vždycky jako dřív, oni nás zašili do šatny, no a my, jak jsme měli ty housle, tak jsme s něma tam vždycky rozlili a čekali jsme, až začne plést teda. Takže to bylo taky zajímavé, jo, že fakt těch vzpomínek mám spoustu a v podstatě naposledy v tanečních jsem byl před 4 rokama. A ještě možná, nevím, jestli se to hodí sem říct, ale od té doby, co vlastně jsme chodili do tanečník, tak jeden nebo dva vlastně z těch kluků, co jsme byli v té partě, tak vlastně začali chodit, protože paní Burianová se jmenuje Vlasta. Mm-hmm. A ona má svátek den před Vánocemi, před Štědrým dnem. Mm-hmm. A oni od té doby vlastně, když jsme začali chodit do tanečník, tak každý rok poctivě za ní chodí vlastně. A takový večer společenský jako, jo, se udělá u ní. A já jsem to nevěděl, ale pak jsem se nějak přidal k ním a asi 10 let jsem s něma chodil. Jenom, že pak se mě přihodila taková věc, jako zahrál jsem si v jednom filmu, kde teda jsme nebyli moc teda jako vychválení, no a ona si to přečtla někde v tisku a jednou mě říkal ten jeden kolega, říkal ty, Vlasta říkala, nebo jí se říkalo Aťka, že jo, Aťka, že už nemám chodit, jako. Takže už v loni už jsem nebyl, no letos nepůjdu taky. Takže to byl takový smutný konec, protože já jsem jako paní Burianova, to byla druhá moje matka vlastně, že jo, to jsme byli furt v těch tanečních, jo, začínali jsme, možná to jméno Kudláček, my jsme měli Burianova
0: ano, Kudláček. Ano, Kudláček no. Tam byl pořád, i v tom 82. A jak mu to šlo? Hlavně s holkama, no, hlavně s holkama.
1: Přesně, ale on byl vtipný, jako, jo, tak jako, jo. Jo, jako, oni se k sobě hodili, jako paní Burianova učila, on byl vtipný k tomu a to ano, jako dobrý to bylo.
0: No my jsme se rozsvičovali, tu diskorozsvičku jsme měli na muziku z Pomády, no, tak to je ještě moje vzpomínka. Ivo, moc krát děkuju i za ten Antidisco Klan, aspoň víme.
1: Antidisco Klan, no, a vždycky, ano. Když jsme se potkali s paní Burianovou, ona si moje jméno nepamatovala, ale vždycky říkala, pan Antidisco,
0: Antidisco Klan. No, tak zdravíme tímto, pokud nás třeba paní Vlasta poslouchá, ještě i do Žabin. Tedy pokud ještě pořád je na té Poznaňské, jestli
1: se je tam pořád.
0: Výborně. Ivo, děkuji moc krát za vzpomínku, která byla opravdu hodně autentická, můžu potvrdit. Naslyšenou.
1: Tak jo, naschle.
0: Moje taneční, to je téma noční linky, kterou posloucháte, ale která bohužel už za 25 minut bude končit. Takže rychle k telefonům, abyste ještě i ty svoje vzpomínky řekli ostatním, kteří poslouchají.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je tu noční linka Českého rozhlasu na téma Moje taneční a musím konstatovat, že zájem nepolevuje, tedy zváš zájem o to vstoupit do našeho vysílání se svojí vzpomínkou na vaše taneční. Dokonce vidím na jednom ze šesti konců naší telefonní linky 731 800 900 číslo, které napovídá, že je spoza Atlantiku, ale v tuhle chvilku čeká na telefonu naše posluchačka z Krnova. Vlastino, dobrý večer, dobrou noc.
1: Dobrý večer, pane Borečku. Děkuji vám za vybraný písničku. Jsem odborný chlapec.
0: Děkuji. Nemyslím si to, ale děkuji.
1: Můžu prosím vás pozdravit Jošku z Valačka.
0: Vemte to hopem, abychom se rychle dostali k vašim tanečním. Ano, takže zdravíme.
1: Ano, Jošku. A teď bych. Jo,
0: kdy jste chodila do tanečních? Kdy jste
1: byla? Narodila jsem čtvrtém, tak jsem začala chodit do tanečních. Bylo mě 16 roku.
0: Takže 60.
1: A, ano. A já jsem hrozně ráda polky a valčík. To jsem byla úplně pičomán za tím. No a byli jsme ve Vidnavě. V kině se to pořádalo v titanečky. A byli jedni polka, valčík. A druhé byly zase jiné za dva roky. Takže tam byl nás učitel z Jeseníku, už se nepamatuju jméno, pane Borečku, bo jsem teď měl příhodu v Jeseníku a
0: A mě by zajímalo, tedy já vám zkusím
1: ukončení taneční, tak když jsme šli s tanečním domů, takže vůbec jsme šli pěšky od vlaku do Černé vody a tam čekal na jednoho chlapce z naše porty nešťastný den a na svého ráno mrtvýho Pavla Šulkovýho, moderní chlapec. Takže to bylo takové smutné, ale naučili jsme se, já jsem měla první čárky takový růžový, pak jsem měla žlutý a pak jsem měla zelenkavý. A vždycky mi to ušla moje vyřumovací kmotřenka, nebyla švarlená, ale krásně šila. A já jsem každou zábavu měla něco jiného na sobě.
0: Vy jste úplná móde dáma, teda vám povím, paní Vlastino. Móde dáma. A ještě mě zajímá tedy, když už jsem to naťuknul, zatím na to nikdo nereagoval, měla jste třeba i na každou zábavu, nebo dejme tomu na každou taneční lekci, ve vašem tanečním kurzu, jiný účes?
1: Ano.
0: Jo? Jaký? Jo. Jaký? Naschvál. Vzpomněla byste si ještě, jak vypadal? Tupírování, lak. Jo, taky?
1: Taky.
0: Aha.
1: Jo. A už si moc nespomínám, protože já jsem měl teď nedávno slabou mrtvičku, tak jsem zapomněla hodně. Ale něco se mi vybavuje, je toho málo, ale... Tak se nezlobte, pane Borečku.
0: Ne, já se nezlobím, já se probůh, já se nezlobím.
1: Vím, maminka byla v nemocnici a já na ukončení tanečení dala jsem dlouhé vlasy až po zadek a nechala jsem se ostříhat a šla jsem za maminkou do nemocnice, braka mi tam vezlo do Jeseníku a normálně začala hrvat a říká, dej běžně otří. Já tě nešlo ani vidět, pokud jí nenarostu vlasy, tak mě nechoď do.
0: Teda.
1: Tak jsem měla takové tohle, ale pak se všechno dobře dopadlo, protože to já si měla hustý vlasy a to mě úplně hlava bolela z toho, tolik vlastně vlastníče. No a jo, účast byla a nás chodila parta 25 a tu jsme chodili z Černé vody až do Velké Kraše a do Kobylet. To je 18 až 20 kilometrů pěšky.
0: No tak tam co všechno je člověk zpátky ochoten udělat pro to, aby si zatancoval, že jo vlastně?
1: Ano.
0: Děkuji za váš telefonát a za vaši vzpomínku na vaše taneční. Je to téma noční linky, do které jste se dovolala jako jedna z takřka posledních a Tím pádem už vám přeju dobrou noc a hezké sny. Naslyšenou.
1: Já vám taky, Sporečku, šťastnou cestu domů.
0: Moc krát děkuju a naslyšenou. Ještě to, co napsala Iveta na rozhlas.cz/lomítko linka. Moje taneční, kdeže ty loňské sněhy jsou? Chodili jsme celá třída a moc jsme si to užili a máme nádherné vzpomínky. Dneska chodí do tanečních už moji vnuci a vnučky. Dokonce jedna vnučka začala tancovat závodně. Mám velikou radost, že jsou po mně a že všichni tanec milují. Bohužel jsem si vzala chlapce, který tvrdil, že tančí jen v sebeobraně. Jednou mě lékaři poslali do lázní a tam se vytvořila parta, se kterou jsem chodila tančit denně. Když jsem se vrátila domů a řekla manželovi, že za těch 20 dnů v Karlových Varech jsem toho natancovala víc než za 17 let manželství s ním, čekala jsem pohoršení, ale víte, co mi ten bídák řekl? Zaplať pánbu, že jsem u toho nemusel být. Hezké vzpomínání a dobrou noc přeje Iveta.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Naopak u nás už se hotovíme ke spaní, ale v takové Kanadě, a já vám říkal, že jedno z těch telefonních čísel, které se mi objevuje na našem displeji, má 3 nuly na začátku, tedy že volá spoza Atlantiku náš posluchač dokonce do noční linky. Vláďo, přeju vám dobré odpoledne ve vašem případě a ptám se na vaše taneční.
1: Děkuji moc. Dovolte, abych to jak vylepšil.
0: Ano.
1: Jaká to nádhera. Slyšet lidi pokus o zpět, jo. Tak já tady žiju 46 roku s rodinou, to je vedlejší, ale jsem pořád Čechoslovák. Zdravím všechny. To taneční, no samozřejmě, byli. Ale nejenom v jednom místě nebo městě, v dobu, to nám bylo 16, 17 a tak nějak. Jo. Takže v některých byly známé děvčata, v některých ne, ale prostě nenaučil jsem se nikdy tak, jak jsem se naučil tančit potom později, jak jsem se oženil s mojí ženou. Ta mi říkala, všechno je OK, máš pěkné oči, všechno jinak taky dobrý, kdybys byl trochu vyšší, tak to, ale že umíš tančit, tak to máš štěstí, že jsem si tě vzala. Ta se jmenovala Anděla, byla ze Skalice, západoslovenský kraj.
0: Mm-hmm.
1: OK. Takže, a řeknu vám, když se ty diska, no tak ti mladí, no jasně, tak to je to jejich. Jistě ten pán, co mluvil, taky nebyl příznivý z diska, no já taky ne. Byli jsme, a to zejména tady z Kanady, když jsme jezdívali posledních, oh bože, 10 roků, už 15, manželka už zemřela 7 let, ale jezdili jsme dolů do Karabien, Kuba, Bahamas, Dominikana, Mexiko z obou stran, jo. A řeknu vám, protože, jo, s tím tancem, takže tanec jistě se musí stančit tyto lidi. Buď manželé, a to je myslím nejlepší, anebo partneři, co se znají a tančí. A
0: no ono přece jenom, když se partneři neznají, tak z obou dvou stran může dojít k takovému tomu okamžiku ostychu, že se k sobě ani pořádně nepřitisknou, on ji pořádně nevede, sem tam mu upadne, občas s ní vymete parket, tak to potom není vončo, že jo?
1: Ano, přesně tak.

0: tanec. Už jenom na polku, jo, už jenom na polku se dá tančit tak nádherně, všelijaké varianty, dlouhé kroky, delší, kratší, jo, jo, no prostě, dlouhé kroky, jo, a rytmus, muzika, muzika, zpěv, a ženy u toho musí být samozřejmě při tancu.
1: Ano, je lepší, když jsou u toho partnerky, ano, to je pravda. Ještě mi prosím, Vláďo, řekněte, kam jste vlastně chodil do tanečních, jestli tedy to není tajné?
0: Nový Čín.
1: Nový Čín.
0: Jo, Ostravák, okres.
1: Ano.
0: No tak okres. No, Nový Čín, ano, Nový Autopál. Čín. To byl Autopál, dneska pořád existuje, už to mají Američani, jo. Ale to je jedno. A teď potom to bylo v Ludovicích, to je dědina hned vedle. Potom jsme chodili tančit, jak jsem byl na vojně, a to taky různě, no už si to přesně nepamatuju, ale bylo to hodně.
1: A tak poslední otázka, kterou bych ještě na vás měl, který tanec jste se naučil jako první?
0: No polku, valčík, to mě maminka naučila.
1: Jo, už maminka, takže jo, to je podobný to jako s řidičákem, že už jste si třeba mimo řidičské kurzy jsem tam šáhnul na volant, tak podobné to bylo s tancem. Maminka vás naučila ještě před tanečními.
0: Ano, taková Anička Kalužová ze stráží se tam mě naučila čardáš, jo? Mm-hmm. Aničko, ahoj. A takže prostě je to záleží na stančení a řeknu vám, že jsme včera slavili úspěchy s českou polkou, jo? Karabie, Jižní Amerika, no, prostě úžasné.
1: Vláďo, děkuju. Už se zeptám na závěr jenom, když tedy telefonujete až z Kanady, tak abych měl aspoň trošku představu, odkud, ve které provincii aspoň kanadské bydlíte dneska.
0: Alberta, teď žiju v Lethbridge pod Calgaryma, Calgary 300 kilometrů od tady, ale teď jíme kousek od Lethbridge směrem na Britskou Kolumbii, to je Crowsnest Pass. A jmenuje se to Coleman. To jsou takové asi čtyři takové, já to budu říkat dědiny, no ale je to nádher,
1: Já už jsem si to našel na mapách. Lethbridge, Coaldale, už to vidím. Colehurst.
0: Ano.
1: Tak moc krát děkuju a zdravím. A ještě jednou, dobré odpoledne, ve vašem případě tedy.
0: Ano, tady je teprve, bude 5 hodin.
1: Tak. Tak se mějte krásně, jsem rád, že jsem vás slyšel. Pozdravujte všechny, kteří vám budou rozumět jménem celého Českého rozhlasu. Naslyšenou.
0: Já taky. Naslyšenou a děkuji.
1: Vážení přátelé, Noční linka se bohužel chýlí ke svému konci a já jsem nesmírně rád za všechny vaše telefonáty, za všechny vaše autentické vzpomínky a příběhy na téma Moje taneční. Budu se snažit, aby i ta příští takzvaně brněnská Noční linka byla k vaší plné spokojenosti a nebude to trvat dlouho, co se vám znovu ozvu. V pátek 16. vás čeká téma Ztráty, nálezy. Jenomže mezi tím, taky přece nemůžeme být každý den, že? V Noční lince. Mezi tím přivítá Noční linka a doufám, že i vy, naši kolegyni Jarku ze Zlína, tedy Jarku Barboříkovou. Takže to příští téma příští Noční linky, která vlastně začíná za nějakých 22 hodin, jo, říkám to správně, bude Hrdinové všedního dne. Koho byste ocenili takovým třeba i hrdým titulem Hrdina všedního dne? No a když jsem říkal, že v pátek vás bude čekat téma Ztráty a nálezy, tak se pokusím to trošku víc přiblížit. Jste-li šťastlivci, kteří v životě nic nestratili, budete jenom poslouchat Noční linku, ve které budu rád za všechny vaše příběhy o tom, co všechno se dá ztratit a co všechno se dá ovšem i nalézt. A budu se ptát třeba i na to, jak dlouhá doba uplynula od chvíle, kdy jste něco třeba důležitý dokument, zamilovaný hrníček nebo oblíbené tričko ztratili do okamžiku, kdy jste je znovu nalezli. Ztráty, nálezy v té příští brněnské Noční lince. No ale teď už je doopravdy čas říct vám dobrou noc, snad jen s tím posledním příběhem, který ještě nezazněl, tedy posledními dvěma řádky od Dany. Zdravím dnes především tanečníky a milovníky tance. Ač jsem protančila s láskou celý život, ale bohužel zpěv měl přednost a tanec byl upozaděn, tím pádem taneční mi unikly. Ale tance miluji dodnes. Valc, valčík, polka, blues, slow fox, mazurka a jiné. Dokonce jsem tančila od školních let a později pořádala i taneční pro pokročilé. Jako gardedáma se dvěma syny a dcerou jsem si tanec vynahradila dosyta i při maturitních plesech. Dano, i vám děkuji za tenhle vzkaz a přeju dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak vážně, řekli byste, že to dnešní divadlo pro vaše uši má v záhlaví číslovku rovných 365? Opravdu, ani věřit se mi tomu nechce, ale je to tak. Za tu dobu, co si takhle večer povídáme, vzniklo těch pořadů mluveného slova z archivu přesně tolik, že by to vydalo na každý večer během jednoho celého roku. No a tak si dnes snad můžeme trochu zavzpomínat. Co vy na to? Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Vzpomněli byste si ještě dnes na to vůbec naše první společné divadlo? Věnoval jsem ho tenkrát Karlu Čapkovi a jeho povídkám, tedy povídce detektivním povídkám z jedné i druhé kapsy. Kolikrát se k ním jenom režiséři a herci v průběhu let vrátili a téměř pokaždé to byl velký úspěch. Ostatně jako i v tom následujícím případě Čapkovo vyprávění nazvané Rekord, možná ho znáte i z televizní nebo filmové podoby, si takhle bravurně vychutnal v roce 1962 Jan Pivec.
2: Pane okresní, hlásil četník hejda okresnímu soudci Tučkovi, tak tu mám jedno těžké ublížení na těle. Himmel, to je horko. Jen si člověče udělejte pohodlí, radil mu pan sudí. Pan hejda postavil pušku do kouta, hodil přilbu na zem, odepěl řemen a rozepěl si kabát. Uf, řekl. Zatracený holomek. Pane soudce, takový případ jsem ještě neměl. Tak se podívejte. Po těch slovech zvedl něco těžkého, zavázaného v modrém kapesníku, co prve nechal ležet u dveří, rozvázal uzlíky a vybalil kámen veliký jako lidská hlava. Jen se na to podívejte, opakoval důtklivě. Co to?

0: Co to? Co má na tom být? Ptal se pan soudce Rýpa, je do toho kamene tuškou. To je buližník, ne? Je, a pořádný kus, potvrzoval pan Hejda. Tak hlásím, pane soudce. Lisický Václav, cihlářský dělník, 19 let, bytem v cihelně, máte to? Praštil nebo uhodil přiloženým kamenem, váha 5 kg, 949 gramů, Pudila Františka, statkáře, dolní újezd, číslo 14, máte to? Do levého ramene, čímž týž utrpěl zlomení kloubu, frakturu ramení a klíční kosti, krvácející ránu v ramením svalu, přetržení šlachy a svalového pouzdra. Máte to? Mám, řekl pan soudce. A co má na tom být tak zvláštního? To budete brkat, pane soudce, prohlásil pan Hejda důrazně. Já vám to povím po pořádku. Teda jsou tomu 3 dny, co si pro mě poslal ten Pudil. Vy ho znáte, pane okresní?
1: Znám, pravil soudce. Měli jsme ho tu jednou skrz lichvu a jednou...
0: To bylo za příčinou Ferbla. Teda ten Pudil je to. Víte, on má třešňový sad až k řece. Ona se tam sázava kroutí a proto je tam širší než jinde. Teda ten Pudil si pro mě ráno poslal, že se mu něco stalo. Já ho najdu v posteli, jak heká a nadává. Tak přišel včera večer na sad podívat se na vajksle a tam vám nachytal na stromě nějakého kluka, jak si cpal do kapes třešně. Víte, on je ten Pudil trochu rabiát. Tak on si odepěl řemen, stáhl kluka za nohu se stromu a řeže do něho řemenem. A v tom na něj někdo z druhého břehu volá: Pudile, nechte toho kluka! On ten Pudil trochu špatně vidí, já myslím, že to je od toho pití. Zmerčil jenom, že na druhém břehu někdo stojí a kouká na něj. Proto jen pro jistotu řekl: Co je ti potom, lumpe, a řezal do kluka tím víc. Pudile, zařval ten člověk na druhém břehu, puste toho kluka, jo? Pudil si myslel, co ty mě můžeš udělat, a proto jen křikl: Vlez mě někam, ty troubo. Jen to řek a už ležel na zemi se strašnou bolestí v levém rameni. A ten člověk na druhém břehu povídá: Já ti dám, ty mamla sestatecká. Poslouchejte, oni toho Pudila museli odnést, ani vstát nemohl a vedle něho ležel tenhle kámen. Ještě v noci jeli pro doktora. Doktor chtěl Pudila odvést do špitálu, protože má všechny kosti na maděru. Prý mu ta levačka zůstane chromá.
2: Jenže ten Pudil teď ožních do špitálu nechce. Teda ráno si pro mě poslal, že toho prašivku mizernýho, toho vola, co mu to udělal, musím aretírovat.
0: No dobrá. Poslouchejte, když mě ukázali ten kámen, zůstal jsem koukat. On je to buližník s nějakým kizem, takže je těžší, než vypadá. Potěžkejte, já jsem jej na omak odhadl na 6 kilo. Schází jenom 51 gramů. Panečku, s takovým kamenem se musí umět házet. Pak jsem se šel podívat na ten sad a na řeku. Co byla zválená tráva, tam se svalil ten Pudil. Z toho místa byly ještě 2 metry k vodě. A řeka, pane, řeka, tam je na první pohled dobrých 14 metrů široká, protože tam se kroutí. Pane soudce, já jsem začal křičet a skákat a povídám, přineste mě honem 18 metrů špagátu. Potom jsem zarazil kolík na místo, kde se svalil ten Pudil, přivázal jsem k němu ten provázek, svléknu se a plavu s druhým koncem provázku v hubě na druhý břeh. A co byste řekl, pane okresní? Ten špagát stačil akorát k druhému břehu. A to ještě pak přijde kus hráze a teprve nahoře je cestička. Já jsem to 3x přeměřil. Od toho kolíku na tu cestičku to je na vlas 19 metrů a 27 centimetrů.
2: Člověče, Hejdo, řekl soudce, tohle snad není možné. 19 metrů, to je nějaká dálka. Poslouchejte, nestal on ten člověk ve vodě, jako uprostřed řeky?
0: To mě taky napadlo, pravil pan Hejda. Pane okresní, od jednoho břehu k druhému je hloubka přes 2 metry, protože tam je takový zákrut. Jo. A potom kameni byl ještě v hrázi dolík. Víte, ten druhý břeh tak trochu vydláždili, aby to tam nebrala voda.
1: Ten člověk vytrhl ten kámen z hráze a mohl jej hodit jenom z cestičky, protože ve vodě by nestačil a na hrázi by sklouzl. To teda znamená, že hodil 19,27 metru. Víte, co to je?
2: Třeba měl prak, mínil soudce nejistě. Pan Hejda na něho vyčítavě pohleděl.
1: Pane okresní, vy jste nikdy neházel z praku, že jo? Tak to zkuste vystřelit z praku 12-liberní kámen. To byste musel mít katapult. Pane, já jsem se s tím kamenem dřel 2 dny. Zkoušel jsem udělat nějakou smyčku a roztočit jej. Víte, jako při vrhu kladivem. Já vám říkám, to vám vyklouzne z každé smyčky. Pane, to byl čistý vrh koulí. A víte, vyhrkl rozčíleně, víte vy, co to je? To je světový rekord. Tak.
2: Ale dejte pokoj, užasl pan soudce. Světový rekord, opakoval četník Hejda slavnostně.
1: 19 metrů. Hrom do toho, řekl jsem si, toho chlapa musím dostat. Ten nám udělá rekord. Představte si vyfouknout Americe rekord.
2: A co s tím pudilem? Namítl soudce.
1: Čertvem pudila, křikl pan Hejda. Pane soudce, já jsem zahájil pátrání po neznámém pachateli světového rekordu. To je národní zájem, no ne. Tak nejdřív jsem mu zaručil beztrestnost za toho pudila.
2: No, protestoval soudce.
1: Počkejte, zaručil jsem mu beztrestnost, když opravdu dohodí 6-kilovým kamenem přes Sázavu. Okolním starostům jsem vyložil, jaký to je slavný výkon a že by se o něm psalo v celém světě. A řekl jsem, že by ten chlap na to vydělal hromadu tisíc. Ježíš Maria, pane soudce, od té chvíle všichni mládenci z celého okolí nechali žní a hnali se tam na tu hráz, aby házeli kamením na druhou stranu. Ta hráz už je úplně rozebraná. Teď rozloukají kde jaký mezník a bourají kamenné zdi, aby měli čím házet. A kluci, pakáž, jedna, házejí kamením po celé vesnici, tam už vám je zabitej slepic a já stojím na hrázi. Já dohlížím.
2: To se rozumí, nikdo nedohodí dál, než asi doprostřed řeky.
1: Pane, to koryto bude tím kamením už napůl zanešené.
2: Tedy včera k večeru ke mně přivedli mládence a to prý je ten, co tím kamenem potloukl toho pudila. Však ho Huncu ta jednoho uvidíte, čeká venku.
1: Poslouchej, Lisický, povídá mu. Tak ty zhodil tímhle kamenem po pudilovi?
3: Jo, on povídá.
1: On mě pudil nadával a já jsem se dožral a on to jiný kámen zrovna nebyl. Tak tady máš jiný takový kámen, Jásku, a teď dohoď na pudilu v břeh. Ale jestli nedohodíš ty kujone, tak ti proženu perka.
2: Tak on vzal ten kámen, pracky měl jako lopaty, postavil se na hráz a mířil.
1: Koukám, techniku neměl žádnou, styl žádný, nepracoval nohama ani trupem a plums hodil kámen do vody asi 14 metrů. Víte, je to dost,
2: ale... Dobrá, tak já mu ukazuju. Ty trulante, to se musíš postavit takhle, pravým ramenem dozadu a když hodíš, tak současně přitom musíš vyrazit tím ramenem, rozumíš?
1: Jo, on na to. Skřivil se jako svatý a nepomocký a plums hodil kámen na 10 metrů. Víte, to mě dožeralo. Ty lumpe, křičím, ty se strefil toho pudila, ty lžeš?
2: Pane Wachmeister, povídá on, pambu ví, že jsem ho trefil. Ať se tam pudil postaví, však já na něj zas dohodím, na toho psa zlýho.
1: Pane, já jsem teda běžel za tím pudilem a prosím. Pane pudile, koukejte se, tady jde o světový rekord. Prosím vás, pojďte zas nadávat na ten váš břeh. On ten cihlář po vás hodí ještě jednou. A to byste nevěřil, pane soudce, ten pudil, že ne. A že nepůjde ani za nic. Vidíte, tihle lidé nemají žádné vyšší zájmy. Tak jdu zas na toho Vaška, toho cihláře. Ty podvodníku, křičím na něj, to není pravda, že z toho pudila pobil. Ten pudil říká, že to byl jiný.
2: To je lež, povídá Lisický. To jsem udělal já.
1: Tak ukaž, povídám, dohodíš-li tak daleko.
2: Ten Vašek se jen drbe a směje.
1: Pane Wachmeister, povídá, takhle na prázdno to já neumím, ale do toho pudíla trefím vždycky, na toho mám dožer.
0: Vašku, říká mu po dobrém, dohodíš-li, pustím tě, když nedohodíš, tak půjdeš sedět pro těžké ublížení na těle, že z toho pudíla schromil. Ty holomku za to dostaneš půl roku.
1: Tak to já si odsedím v zimě, řekl ten Vašek. A já jsem ho teda ve jménu zákona zatknul. Teď čeká na chodbě.
0: Pane okresní, kdybyste tak z něho dostal, hodili opravdu ten kámen, nebo jestli to jenom renomíruje? Já myslím, že se lekne a odvolá. Ale pak mu lumpovi nasolit aspoň měsíc pro klamání úřadů nebo pro podvod.
1: Přece ve športu se nesmí lhát. Na to by měl být pořádný trest, pane. Já vám ho přivedu.
0: Tedy vy jste ten Václav Lisický, řekl okresní...
1: Přivedu.
0: Tedy vy jste ten Václav Lisický, řekl okresní soudce, pohlíže je přísně na bledovlasého delikventa. Vy se přiznáváte, že jste v úmyslu ublížit mu, hodil tenhle kámen na Františka Pudila a že jste mu přivodil těžké zranění. Je to pravda?
1: Prosím, pane soudce, začal provinilec, to bylo tak. On ten Pudil tam mlátil nějakého kluka a já na něj volal přes tu řeku, aby toho nechal, a on mě začal nadávat.
0: Hodil jste ten kámen nebo ne? Spustil soudce.
1: Prosím, hodil, řekl provinilec zkroušeně. Ale on mě nadával, tak já jsem popadl ten kámen.
0: Hrom do vás, rozkřikl se soudce. Proč lžete, člověče? Nevíte, že na to je velký trest, když chcete obulíkovat úřady? My víme dobře, že jste ten kámen nehodil.
1: Hodil, prosím, koktal mladý cihlář. Ale on mě Pudil řekl, abych mu vlezl někam.
0: Soudce se podíval tázavě na četníka Hejdu, jenž bezradně pokrčil rameny. Svlékněte se, člověče, obořil se soudce na zdrceného viníka. No tak honem, honem. A gatě taky. Bude to?
1: Nyní stál mladý obr, jak ho pánbu stvořil, a třásl se. Nejspíš se bál, že bude mučen a že to už patří k věci.
0: Koukejte, Hejdo, na ten deltoides, pravil soudce Tuček. A ten dvojhlavý sval, co tomu říkáte?
1: No, ten by ušel, mínil pan Hejda znalecky. Ale břišní svaly nejsou dost vypracované. Pane okresní, navrch kouli je potřeba břišních svalů. Víte, jak se otáčí trup? Kdybych vám ukázal své břišní svaly, jo?
0: Člověče, bručel soudce, vždyť to je břicho, koukejte ty hrboly. Herget, to je hrudník, řekl píchaje prstem do zlatého chmíří Vaškových prsou. Ale nohy jsou slabé, tihle venkovaní mají vůbec špatné nohy.
1: Protože je neohýbají, pravil pan Hejda kriticky. Tohle přece nejsou žádné nohy. Pane vrhač musí mít nějaké nohy.
0: Obrejte se, vyjel pan soudce na mladého cihláře. A co ta záda?
1: No, tady od ramen to je dobré, mínil pan Hejda. Ale dole to není nic. Ten chlap nemá v trupu žádný švunk. Já myslím, pane okresní, že to nehodil.
0: Tak se oblečte, utrhl se soudce na cihláře. Poslouchejte, člověče, poslední slovo. Hodil jste ten kámen nebo ne?
1: Hodil, mumlal Václav Lisický zberaní tvrdohlavostí.
0: Vy, osle, vyhrkl soudce. Hodili jste ten kámen, tak je to těžké ublížení na těle. A s tím půjdete ke krajskému soudu a dostanete několik měsíců, rozumíte? Nechte už toho napadování a přiznejte se, že jste si to s tím kamenem vymyslel. Já vám dám jenom 3 dny proklamání úřadu a můžete jít. Tak co? Uhodil jste tím kamenem toho Pudila nebo ne?
1: Uhodil, pravil Václav Lisický zarytě. On mě přes tu řeku nadával.
0: Odveďte ho, zařval okresní soudce. Zatracený švindlér! Za chvilku vstrčil ještě jednou hlavu do dveří četník Hejda. Pane okresní, řekl mstivě, takhle mu dát ještě poškození cizího majetku. Víte, on vytáhl kámen z té hráze a teď je ta hráz celá rozebraná.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Jednu knihu nebo jeden román měli dnes už zmíněný Jan Pivec a taky Jan Werich v Lásce oba společně. A taky z té knížky skvěle četli. Samozřejmě jsou to Háškovy osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Švejk se v našich divadlech objevil taky opakovaně, četli z něj třeba Josef Sommer, Oldřich Kaiser nebo Karel Heger, ale ta následující ukázka je skutečným zvukovým unikátem. V jedné ztracené a později znovu nalezené nahrávce, totiž vedle Jana Wericha, vystupuje i Vlasta Burian jako polní kurát Kac, který byl další přesnou burianovskou groteskní miniaturou.
2: V hospodě na kuklíku seděl Švejk a eskorta, která jej měla pod bajonety doručit feldkurátovi Kacovi. Když se schylovalo již k večeru, navrhl Švejk, aby nastoupili cestu k polnímu kurátovi. Malý tlouštík, který už začal breptat, sváděl Švejka, aby ještě počkal. Čahoun byl také toho mínění, že polní kurát může čekat. Švejkovi se však již přestalo na kuklíku líbit a proto jim pohrozil, že půjde sám. Tak šli. Čekali v předsíni dlouho, až se otevřeli dveře a jimi nevešel, ale vletěl do předsíně polní kurát. Byl jen ve vestě, v ruce držel doutník.
3: No, už jste tady. A to vás přivedli a nemáte sirky?
2: Poslušně hlásím, pane feldkurát, že nemám.
3: A proč nemáte sirky? Každý voják má mít sirky, aby si mohl zapálit. Voják, který nemá sirky, je co je?
2: Je, poslušně hlásím, bez sirek.
3: Ne, dobře, to je moc dobře řečeno. Je bez sirek a nemůže nikomu připálit. Tak to by bylo jedno. A teď to druhý. Nesmrdějí vám nohy, Švejku?
2: Poslušně hlásím, že nesmrdějí.
3: Nesmrdějí. Tak to by bylo to druhý. A teď to třetí. Pijete kořálku?
2: Poslušně hlásím, že kořálku nepiju, jenom rum.
3: Dobře. Pojďte si tady na toho vojáka. Toho jsem si vypůjčil na dnešek u oberleitnanta Feldhubera. To je opuclek. A ten nic nepije. To je abstinent. A proto půjde s marškou pojáč takového člověka. Nemůžu potřebovat, to není puclek. To je kráva. Ta pije taky jenom vodu. A buď jako vodu, ty jsi abstinent. Zase nastydíš, pitomče. Zloužíš pár facek.
2: Polní kurát obrátil svou pozornost na ty, kteří Švejka přivedli a kteří ve snaze rovně stát klátili sebou, marně se opírajíce o své ručnice.
3: Vy jste se vopili. A vopili jste se ve službě a za to vás dám zavřít. Švejku, vy jim vezměte ručnice a odvedete do kuchyně a budete je hlídat tak dlouho, když nepřijde patrola, aby je odvedla. Já hned zase telefonuju do kasáren.
2: A tak slova Napoleonova, na vojně se mění situace každým okamžikem, došla i zde svého úplného potvrzení. Ráno ho ti dva vedli pod bajonety a báli se, aby jim neutekl. Pak je sám přivedl a nakonec je musel hlídat sám. Zprvu si dobře neuvědomili toho obratu. Až když seděli v kuchyni a u dveří viděli stát Švejka s ručnici a bajonetem,
4: já bych něco pil,
2: povzdechl malý optimista, kdežto Čahoun dostal opět záchvat skepticismu a řekl, že je to všechno mizerná zrada. Jal se hlasitě obvinovat Švejka, že je přivedl do tohoto postavení. Švejk mlčel a přecházel u dveří.
4: Volové jsme byli,
2: křičel Čahoun. Nakonec, vyslechnuv všechna obvinění, prohlásil Švejk. Nyní alespoň vidíte, že vojna není žádnej med. Já konám svou povinnost. Já jsem se stejně do toho dostal jako vy. Ale v obecné řeči se říká, že na mě se štěstěná usmála.
4: Já bych něco pil,
2: opakoval zoufale optimista. Čahoun vstal a šel ke dveřím vrávoravým krokem.
4: Pust nás domů, kolego, neblbni.
2: Div ode mě, já vás musím hlídat, teď se neznáme. Ve dveřích objevil se polní kurát.
3: Já se nemůžu do těch kasáren dozvonit. Tak jděte domů. A pamatujte si, že ve službě se chlastat nesmí. Prš!
2: Ku cti pana polního kuráta bodič řečeno, že do kasáren netelefonoval, poněvadž neměl doma telefonu a mluvil do stojanu na žárovku. Již třetí den byl Švejk sluhou polního kuráta Oto Kace a za tu dobu viděl ho jen jednou. Třetího dne přišel vojenský sluha od nadporučíka Helmicha, aby si Švejk přišel pro polního kuráta. Po cestě sdělil Švejkovi, že polní kurát se pohádal s nadporučíkem, rozbil pianíno a že je opilý na mol a nechce jít domů. Nadporučík Helmich, že je také opilý, vyhodil polního kuráta na chodbu a ten, že sedí u dveří na zemi a dřímá. Když přibyl Švejk na místo, zatřásl polním kurátem a když ten zabručel a otevřel oči, Švejk zasalutoval a řekl: Poslušně hlásím, pane feldkurát, že jsem zde.
3: A co tady chcete?
2: Poslušně hlásím, že mám pro vás přijít, pane feldkurát.
3: Vy máte přijít pro mě a kam půjdem?
2: Do vašeho bytu, pane feldkurát.
3: A proč máme do svého bytu? Co pak nejsem ve svém bytě?
2: Poslušně hlásím, pane feldkurát, že jste na chodbě v cizím domě.
3: No a jak jsem se sem dostal?
2: Poslušně hlásím, že jste byl na návštěvě.
3: Já jsem na žádný návštěvě nebyl, to se mýlíte.
2: Švejk zdvihl polního kuráta a přistavil ho ke zdi. Polní kurát se mu kácel ze strany na stranu, navaloval se na něho, přičemž říkal...
3: Já vám upadnu, upadnu.
2: Opakoval ještě jednou, usmívaje se pitomně. Konečně podařilo se Švejkovi přimáčknout polního kuráta ke zdi, který v nové pozici počal opět dřímat. Švejk ho probudil.
3: Co si přejete?
2: Řekl polní kurát, dělá je marný pokus svést se po zdi a posadit se na zem.
3: Co jste zač?
2: Poslušně hlásím, že jsem váš pucflek, pane feldkurát.
3: Já žádného pucfleka nemám. Já nejsem žádný feldkurát. Já jsem prase. Puste mě! Okamžitě mě puste, protože já vás neznám.
2: Malý zápas skončil naprostým vítězstvím Švejkovým. Švejk využil svého vítězství tím, že kuráta stáhl se schodu do průjezdu, kde polní kurát kladl odpor, aby nebyl vytažen na ulici.
3: Já vás, pane, neznám!
2: Tvrdil neustále při zápase Švejkovi do očí.
3: Znáte vy Oto Kace? To jsem já! Já byl arcibiskupa!
2: Hulákal, drže se vrat průjezdu.
3: Vatikán se o mě zajímá, rozumíte?
2: Švejk schodil poslušně hlásím a mluvil s polním kurátem čistě důvěrným tónem. Pust se povídám, nebo tě seknu přes tu pazouru, jedeme domů a basta, žádný řeči. Polní kurát pustil se vrat a navalil se na Švejka.
3: No tak pojďme teda někam. Ale k šuhům nepůjdu, pač, tam jsem moc dlužen.
2: Švejk vytlačil i vynesl ho z průjezdu a tahal se s ním po chodníku směrem k domovu. Co pak je to za pána? Otázal se někdo z diváků na ulici. To je můj bratr. Dostal dovolenou, tak mě přijel navštívit a z radostí se opil, poněvadž myslel, že jsem mrtvej. Polní kurát, který zaslechl poslední slova, vztyčil se k divákům.
3: Kdo je z vás mrtvej? Ať se přihlásí u pokropskomanda během 3 dnů, aby mohla být jeho mrtvola řádně vykropená.
2: A upadl v mlčení, snaže se upadnout nosem na chodník, když ho Švejk pod paždím táhl domů. Moje hlavu kupředu a nohy vzadu, který mi pletl jako kočka s přeraženým hřbetem, polní kurát si pobručoval.
3: No nic, babišku, nec to spíritu tvou, bohu svou.
2: U stanoviště dročkářů Švejk posadil polního kuráta ke zdi a šel vyjednávat s dročkáři o převoz. Jeden z dročkářů prohlásil, že toho pána zná velice dobře, že ho vezl už jednou a víckrát, že ho nepoveze.
4: Poblil mě to všecko a nezaplatil ani za jízdu. Vozil jsem ho přes 2 hodiny, než našel, kde bydlí. Teprve za týden, když už jsem byl u něho asi 3krát, tak mě dal za všecko 5 korun.
2: Po dlouhém vyjednávání odhodlal se jeden z dročkářů, že je poveze. Švejk se vrátil k polnímu kurátovi, který spal. Tvrdý černý klobouk, neboť on chodil obyčejně v civilu, mu někdo zatím sněl z hlavy a odnesl. Švejk ho vzbudil a za pomocí dročkáře dopravil do dročky. V drožce polní kurát upadl v úplnou otupělost a považoval Švejka za plukovníka Justa od 75. pěšího pluku a několikrát za sebou opakoval.
3: Nehnevej se, kamaráde, že ti tykám. Ale nedá se nic dělat. Já jsem prase.
2: Jednu chvíli se zdálo, že drkotáním drožky od dlažbu přichází k rozumu. To se posadil rovně a začal zpívat nějaký úryvek z neznámé písně. Může též být, že to byla jeho fantazie.

0: pochvíli však upadl opět do úplné otupělosti a obracej se k Švejkovi, otázal se, přimůžuje jedno oko?
1: Jo, jak se vám daří, milostivá paní? Pojedete někam na letní byt?
0: Řekl po krátké přestávce a vyda všechno dvojatě, otázal se.
1: Vy začte mít už dospělého syna?
0: Sedneš? Polní kurát stichl a díval se malýma prasečíma očima ven z drožky, naprosto nechápaje, co se to s ním vlastně děje. Ztratil úplně všechny pojmy a obracel se na Švejka, řekl tesklivě.
1: Pani, dejte mě první třídu.
0: Učinil pokus spustit si kalhoty.
1: Hned se zapneš, svině, už tě znají všichni dročkáři, poblil jsi se už jednou a ještě teď tohle. Nemyslíš si, že zůstaneš zas něco dlužen jako posledně?
0: Polní kurát mechanicky opřel hlavu do dlaní a počal zpívat.
1: Mě už nemá nikdo rád.
0: Přerušil však okamžitě svůj zpěv a poznamenal.
1: Čulíci, líbe kamarád. Jsi ten tátl, ich kann singen, was ich will.
0: Chtěl patrně zahvízdat nějakou melodii. Ale místo toho řinulo se mu z pysku takové mohutné prr, až drožka stanula. Když potom na výzvu Švejkovu pokračovali dál v cestě, polní kurát počal si zapalovat špičku na cigarety.
1: Nehoří to. Vy mě do toho foukáte.
0: Ztratil však opět okamžitě niť pokračování a dal se do smíchu.
1: To je legrace. My jsme sami v elektrice. Ano, pane kolego.
0: Počal se šacovat.
1: Já se ztratil listek. Zastavte ten listek, se musí najít.
0: Máchl rukou rezignovaně.
1: Ať jedou.
0: Potom breptal.
1: V nejkrajnějších případech, ano, v pořádku, ve všech případech byste naomil. Druhý poškodí? No to je vejmluva. Nejde o mě, ale o vás, milostivá paní. Platit. Mám černou kávu.
0: Počal se v polosnění hádat s nějakým domnělým nepřítelem, který mu upírá právo sedět v restauraci u okna. Potom počal považovat drožku za vlak. A nahýbaje se ven, křičel do ulice česky a německy.
1: Nymburk, přestupovat. Nymburk, umsteigen.
0: Švejk ho přitáhl k sobě a polní kurát zapomněl na vlak a počal napodobovat různé zvířecí hlasy. Nejdéle se zdržel u kohouta. Byl vůbec nějakou chvíli velmi čilý, neposedný a pokoušel se vypadnout z drožky, spíla je lidem, které drožka míjela uličníku. Potom vyhodil z drožky kapesník a křičel, aby zastavili, že ztratil zavazadla. Potom počal vypravovat.
1: V Budějovicích byl jeden tambor, vyjenil se a na rok umřel. Co měl dělat? Není to velmi dobrá anekdota?

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Mezi ty vámi nejoblíbenější texty v našich divadlech bezesporu patří jakékoliv povídky s Sherlockem Holmesem a jeho dobrým přítelem doktorem Watsonem. A jedno je, jestli je psal jejich duchovní otec Arthur Conan Doyle nebo třeba český spisovatel Rudolf Čechura, jako v tom následujícím případě povídka pro rozhlasový Meteor. Sherlock Holmes v našem narozeninovém nebo jubilejním výběru prostě nemůže chybět. Stejně jako na závěr pak ta ikonická hudba nebo znělka Petra Zkoumala. Tak a já už teď jenom dodávám, že spolu se svými spolupracovníky, dramaturgyní Hankou Ondriášovou a mistrem zvuku Tomášem Rypanem se všichni těšíme na další divadla. Zachovejte nám přízeň a brzy naslyšenou.
2: Jak nádherná letní příroda. No co pak je, Watsone? Už jste zase unaven?
3: No tak, jak pak bych nebyl. Takováhle tropická vedra nejsou u nás příliš běžná. A při mém pokročilém věku.
2: Ale příteli, mně už také bude skoro 140 a nestěžují si. Buďme rádi, že můžeme na stará kolena užít ještě trochu tepla.
3: Nejde jenom o kolena, Holmesi, ale mně se špatně dýchá.
2: Nejen vám, i rostlinám. Pohleďte, tamhle už předčasně žloutne listí.
3: Ano, to ještě vidím. Ztrácí se chlorofil a začínají se odhalovat žluté karotenoidy. To jsou ty též, které se zasloužily o nádhernou žluť tamhle těch narcisů.
2: Ale Watsone, vy mě udivujete. Já přece jsem chemik. Mně by příslušelo dívat se na přírodu takovýmto pohledem.
3: Promiňte.
2: Ani na polní cestě nemá dnes člověk pokoj od těch zlořečených motorů. A hele, on je to policejní motocykl, takže slovo zlořečený beru zpět.
4: Zdravím vás, pánové.
2: Buďte zdrav, konstáble.
3: Dobrý den.
2: Co nám nesete?
4: Jsem snad nějaký posel. Prostě jedu kolem a chci vás slušně pozdravit.
2: Ach, tak, promiňte. Myslel jsem, že vás posílá inspektor.
4: Nesmíte si myslet, Holmesi, že se neobejdeme bez vaší pomoci.
2: Ne, to si rozhodně nemyslím.
4: Ostatně v našem hrabství už se hezky dlouho nestalo nic, co by stálo za vaši oprávněnou pozornost.
2: Jistě, jsme spořádaný kraj, takže jedete jen tak na obhlídku.
4: No, tak to zrovna ne. Inspektor mě poslal do Oak Manor, zemřel tam jakýsi gentleman. Pouhá formalita ovšem, bezesporu jde o přirozenou smrt. Zemřel při opalování na střeše. Starší pánové někdy nevědí, kde jsou. Promiňte, Holmesi, nechtěl jsem se vás nijak dotknout.
2: Ale vůbec ne, konstáble, já přece nejsem starší pán. Já jsem vyloženě přestárlý, jak se občas netrefně říká. Tak šťastné pořízení.
4: Děkuji vám a naschledanou.
2: Kde jsme to přestali, Watsone?
3: Myslím u karotenoidů, které dávají rostlinám žlutou barvu.
2: Ano, ovšem. Není to ale zase tak jednoznačné. Rajská jablíčka například vděčí karotenoidům za svou červeň.
3: Opravdu? Vždycky jsem myslel, že červenou barvu způsobují jen a pouze antokyany. Přece ta nádherná podzimní červeň dubů a javor.
2: Ano, jistě, je způsobena antokyany, jenže chemie přírody, jak říkám, není tak úplně jednoduchá. Pohleďte.
3: Ale proč trháte ten nerozvitý kvítek?
2: Víte, co to je?
3: Jistě, třezalka tyčkovaná.
2: Ano, jakou má barvu?
3: No, žlutou přece.
2: Ano, ale rozemnulý kvítek takto mezi prsty.
3: Ó, máte prsty červené.
2: Správně. A proč?
3: No, patrně zase nějaká chemická záhada.
2: Vůbec ne záhada. To už přece objevil dávno Hans Brockmann, že z třezalky tečkované lze alkoholem vyloučit pigment, který se nazývá, no, jak asi?
3: Já nevím.
2: Jakže se jmenuje třezalka tečkovaná?
3: No, hypericum perforatum, přirozeně.
2: Přirozeně, takže ten rudý pigment se asi nazývá jak?
3: Jak hypericin?
2: Správně.
3: Jakže jsem o tom neslyšel.
2: Ale Watsone, museli jste to přece probírat na medicíně. Není to žádná novinka, už staří Římané.
3: A chcete říci, že znali hypericin?
2: Název patrně nikoli, avšak...
3: Tak vidíte.
2: Rozhodně se to však dnes přednáší na přírodovědných fakultách. Mimochodem, je to velmi moudré, že extrakce porfizinu se probírá právě na konci letního semestru, kdy příslušný materiál... O, Konstance, už nás vrací. Šlo to

0: jakási podivná intoxikace.
1: Cože působení jedu? To mě začíná zajímat. Jeďte rychle pro inspektora a cestou zpět nás naložíte. Vezmete, doufám, drožku, nebo aspoň automobil.
0: Zajisté, Holmesi, děkuji vám za ochotu.
2: Drahý Holmesi, je skvělé, že?
1: Zanechte rychotek, inspektore.
2: Konstábl mi laskavě vyřídil, že byste byl tak laskav.
1: Jedeme.
2: Ano. Jsem vám velice vděčen, že...
1: Já bych vám býval vděčen, kdybyste byl místo tohoto kaziče ovzduší přijel s řádnou bričkou.
2: Avšak vzhledem k času...
1: Čas nehraje v tomto případě žádnou roli, ale znalosti.
2: Myslíte?
1: Jsem o tom přesvědčen. Co víte o případu?
2: Jenom to, co mi řekl konstábl.
1: Co jste mu řekl, konstábl?
3: Jen co jsem se stačil za tu chvilku dozvědět.
1: A to je?
3: Několik osob popíjelo.
1: Kolik?
3: Nic moc, jen pár sklínek koktejlu.
1: Myslím, kolik osob?
3: Čtyři.
1: Muži?
3: Tři muži a jedna žena, tedy dívka.
1: Kde?
3: V domě pana Simpsona.
1: Kdy?
3: Po obědě.
1: Kolik?
3: Jak už jsem řekl, jen pár sklínek koktejlu.
1: Jakého?
3: Červená karkulka, prosím.
1: Tedy nikoli krvavá Mary.
3: Ne, tohle je něco jiného. Základem je Campari.
4: Červená karkulka? To vůbec neznám.
1: Nemusíte znát každou pohádku, Watson. Chci říct si každý koktejl. Tedy Campari říkáte, Konstantin?
3: Ano, a také jsou v tom olivy.
1: Ale je to červené.
3: Ten koktejl? Ano, proto tedy karkulka.
1: Kdo z nich zemřel?
3: Pan Kempelman.
1: Mýval nějaké potíže se srdcem?
3: Ne, nikdy.
2: Jsme na místě, pánové.
1: Neřekl jsem každý týden. Ptám se jen, zda se tu scházíte v téhle sestavě pravidelně.
5: No, dá se to tak říci. Tohle měla být ovšem na delší dobu naše poslední schůzka. O prázdninách se vždycky někam rozjedeme.
1: Kromě pana Kempelmana ovšem.
5: Ano, kromě pana Kempelmana tentokrát. Chudák Kempelman.
1: To on vždycky míchal koktejly.
5: Co vás tu napadá? Na to je specialista tuhle Simpson.
1: Vždycky jste popíjeli červenou karkulku?
6: Dosti často. Všem nám chutná.
1: Chápu. A vy, slečno... Slečno...
7: Kaudelová.
1: Slečno Kaudelová. Vy jste studentka?
7: No dovolte. Jsem modelka.
1: O, omlouvám se. A který z vás dvou pánové pracuje na univerzitě?
6: Já. Jako asistent. Ale jak jste proboha uhodl, že někdo z nás má něco společného s vysokým učením?
1: Já nehádám, Simpsone. Pouze logicky dedukuji. Není vám horko, Watsone?
4: Ovšem, že je, ale o to snad teď nejde. Věnujte se raději vyjasňování případu.
1: To právě dělám. Co byste učinil vy, Watsone, při takovém počasí? Šel byste se opalovat?
4: Ale vy šílíte, příteli. Raději bych vlezl do bazénu, jestli tu nějaký ovšem je.
5: Je tady, krytý. Máte-li zájem?
1: Vy, Rodžete, jste jej dnes patrně využil.
5: Ano.
1: Ano, protože vy o opalování také nestojíte.
5: Ne, mám zvýšený krevní tlak. Ale jak jste to poznal?
1: Podle barvy vaší pokožky. To je přece snadné. Takže mohu lehce usoudit, že ani slečna Kaudelová neholduje opalování, že?
7: Teď je přece zase v módě bledá pleť, to nevíte?
1: Ale ano, hlavně asi proto, že lékaři, kteří donedávna opalování až nezřízeně propagovali, teď před ním zase horlivě varují. Vy ovšem, Simpsone, vy na to moc nedáte, jste docela slušně opálený.
6: Ano, občas jsem se chodíval slunit i na střechu s Kemplmanem.
1: Ale dnes jste tam s ním nešel, nebo snad ano?
6: Šel, ale zjistil jsem, že dnes to tam opravdu příliš pálí a tak jsem se raději vrátil dolů a vlezl také do vody. Chudák Kempelman tam zatím na té výhni usnul a... No, měl jsem ho přemluvit, aby tam nezůstával. Cítím se teď... Jak jsi vinen?
1: Jistě. A já vám to nebudu vyvracet. Vy jste pak také objevil mrtvého, že?
6: Ano. Už bylo pět pryč, měl se podávat odpolední čaj a on, Stále ne.

0: Hotel a
1: než... Mrtví nechodí. Pane asistente, vy jste dnes se studenty probíral extrakci přirozených pigmentů rostlin, vidíte?
0: Ano, ale...
1: Extrahovali jste hypericin, nemám pravdu.
0: Tady máte, ale já nechápu, jak...
1: A vy jste si ho vzal trochu sebou domů, nebo vlastně sem. Byl nepochybně v téhle lahvičce, kterou jsem našel v koši za barem.
0: Pro pána, snad si nemyslíte, že jsem chudáka Kempelmana otrávil hypericinem? Nebuďte směšný, člověče. Hypericin se extrahuje z třezalky a třezalka, jestli to nevíte, je rostlina léčivá, nikoli jedovatá. Odvar z třezalky působí například proti duševním depresím. A víte proč? Protože právě hypericin přispívá k jakémusi rozmnožování určitých látek v mozku a ty látky pak zlepšují náladu, abych to řekl srozumitelně. Právě nedávno to prokázala komise odborníků při Spolkovém zdravotnickém úřadu v NSR, to nevíte?
1: Ne, ale za to vím něco jiného. Už ve starém Římě se třezalkového extraktu přimíchaného do alkoholického nápoje používalo občas k vraždění. No, řekněme tedy k zabíjení. Odsouzenci dali napít a pak jej nechali nějaký čas na slunci. Hypericin sám ten není jedovatý. Ale je to fotodynamické barvivo, které už po krátkém slunění vyvolává v těle toxický proces končící neodvratně smrtí. Pokud je o starý Řím, je to jen domněnka některých toxikologů. Ale vy jste to někde přečetl a vyzkoušel jste starý římský recept v praxi.
2: Jak jste to mohl tak rychle rozřešit, Holmesi?
1: Abych řekl pravdu, za tu rychlost vděčím tak trochu náhodě. Právě jsme s Watsonem hovořili o hypericinu, takže jakmile jsem slyšel o červené karkulce, hned mě napadla možná souvislost.
3: A mluvili jsme také o tom, že právě v této době se na fakultách probírá extrakce pigmentu.
1: Ano, proto jsem hned zjišťoval, kdo z těch čtyř má něco společného s vysokou školou. Jakmile jsem zjistil, že je totiž člověk, který připravoval nápoj, bylo to ovšem už jasné.
2: Opravdu pozoruhodné. Nikdy bych neřekl, že i léčivá bylina může zabíjet.
1: Sama ne, inspektore. Aspoň v tomto případě, kdyby bylo obvyklé anglické počasí, červená karkulka s hypericinem by panu Campbellovi pouze zlepšila náladu.
2: Příroda je plná záhad. A tenhle případ byl mnohem pozoruhodnější než všechny ty sprosté vraždy s sekerou a automobilové honičky se střelbou.
1: Ač policista, řekl jste to teď velmi pěkně, pane inspektore.
4: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby. Proč ne a co kdyby, důkazů není. Tajemné zločiny dál děsí metropoli, služební nadšení nestačí k zatčení, a potom volá bezradný Scotland Yard.

vola v expresu, stopy vedou k lesu, tvůj pohled nesnesu, jako bych slyšel za sebou plížiti, se kroky tajů plné, výkřiky oběti, temného podsvětí, z dálky tě prosím, snad k tobě zaletí.

Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od Bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.